Kamenický folkfest a 12. návrat na jeho loňský 6. ročník nás čeká právě teď na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Budeme poslouchat záznam vystoupení sobotních hostů, jak na Morava scéně, tak i na scéně velké. A právě tady dnes pořadu Na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

0: děkujem.
1: Slavik Janoušek dohrál jeden ze svých hitů z 80. let, Halejova kometa. Vystoupil na velké scéně folkfestu v Mohelnických sadech v sobotu v podvečer. Doprovázeli ho muzikanti, se kterými hrává už dlouho. S kytarou to byl Luboš Vondrák, na foukačku výborně doplňoval Láďa Zitka a věkový průměr snižoval Honza Vondrák s kontrabasem. A v poslechu písniček Slavka Janouška budeme pokračovat.

0: Mohelnický folkfest se konává poslední prázdninový víkend. Navazuje tak na legendární dostavníky. Jeho motem je setkání lidí, léta a muziky. Pořadateli jsou muzikanti domácí kapely Madalén společně s celou řadou kamarádů, pomocníků, bez kterých by folkfest nebyl takový, jaký je. Skvěle zorganizovaný, se spoustou kapel hvězdných či legendárních, ale taky těch zatím méně známých, které tady dostávají příležitost, stejně jako muzikanti úplně nejmladší, kteří mají svou vlastní soutěž. Ale pojďme zpátky k muzice Slávka Janouška.
1: Je to tak rád.

0: Michal.
1: Pořadu Na cestě z loňského Mohelnického folkfestu se Slávkem Janouškem a velkou scénou rozloučíme a přesuneme se na Morava scénu do Kempu. Tady si poslechneme banjistu Davida Bendu s kapelou Sebastelar.

Kapelu Seba Stellar s Davidem Bendou a jejich dvě skladby jsme slyšeli v nahrávce Českého rozhlasu Olomouc z loňského Mohelnického folkfestu, konkrétně z Morava scény. David Benda se v roce 2020 stal prvním vítězem celosvětové soutěži ve hře na banjo. A my si ho s kapelou Seba Stellar poslechneme ještě v jedné instrumentálce.

Banjo ale bude znít v pořadu Na cestě ještě nadále, protože na Morava scéně Folkfestu pokračovala v sobotu večer legendární bluegrassová kapela Monogram. Každý.

Monogram není na bluegrassové scéně žádným nováčkem a ani v Mohelnici nehráli poprvé. Mají za sebou 30-letou existenci a v poslední době se sestava kolem bratrů Zdeňka a Jardy Jahodových ustálila s příchodem kytaristy Jindry Winklera. Ten přinesl do kapely další autorské skladby. Na kontrabas hraje v Monogramu Erik Banič.

Po bluegrassu přišel čas na vlnách Českého rozhlasu Olomouc na změnu žánru. Na Morava scénu nastoupila kapela Terrakota. Sami se škatulkují jako folk až folk rock. Já bych tam určitě přidala i trampárny. Patří k těm muzikantům, kteří na folkfestu neodhrají jen své vystoupení, třeba na Morava scéně, ale uslyšíte je u Osadního ohně a Noci v Mohelnici prodžemují. Písničky jsou z autorské dílny Radka Foxe.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc posloucháme kapelu Terrakota, která dnešní pořad na cestě z loňského Mohelnického folkfestu zakončí. Jenom ještě doplním, že vystoupení kapel na Morava scéně můžete zhlédnout na YouTube. A taky, že letošní 7. ročník folkfestu se kvapem blíží. Poslední dnešní skladba se jmenuje Příhodně. Co bych ještě chtěl? Od mikrofonu se loučí Jarka Nosková.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Co je z toho ostruda?
4: My bychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne a musím říct, že jsem se moc těšil do Humoriády.
5: Tak to je bezvadné.
6: Po delší době.
5: Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou a k tomu humory s Kučerou a Salavou, co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café. Tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím. Takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna lahve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva, už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí, tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100, ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. Naši knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá. Podlá, která se zdvihá. Kamna, která netáhnou. Místnosti, v kterých táhne. Nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Protože při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z tohož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce za rajský jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Já měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuji moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Selava a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
6: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží. Kapitán Petr Selava zdraví Pepu Dvořáka.
5: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
6: určitě.
5: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává. Přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló. Už jste s námi?
7: Ano, dobrý den.
6: Dobrý den.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
6: My vás taky.
7: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: Slyšíme.
7: No, takže no. Zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
5: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
6: Mějte se moc hezky.
5: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
8: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
5: Dobrý
8: a dávám
5: den.
8: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
5: Píšeme si a děkujeme, dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás, Petr z Lhoty.
6: Zdravíme Petra.
5: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
9: S panem Novotným.
5: Dobře, pana Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
6: Petře. Dobrý den.
2: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
6: no,
2: do nového dne všem posluchačům.
5: Děkujeme.
2: Humoriádnice Růža z Ryknovska.
5: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne. Karel Bojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
6: Zdravíme.
10: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
6: Děkujeme.
5: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
11: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
6: Dobrý den.
11: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
5: Ano, úžasná. Petr Pavel.
11: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
5: Provedu.
11: Já vás mám na internetu a zrovna před čtyřem se dívala, co vám tam přibylo.
5: No.
11: V té vaší galerii.
5: To je dobře.
11: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
5: Já vám moc krát děkuji.
11: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štětek.
6: Tak děkujeme.
5: Děkujeme pěkně, díky. Naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohohle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
12: Vaše nervy nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, neboť chcete jet 13 až do Hloubětína. Tahle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesednete do příště a dostanete vynadáno od průvodčího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice, tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Je to tam, pardon. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá, psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, perte se u nás. U nás si vylejete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriků, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistý čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbijem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
4: Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července. Léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salova, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá. Tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici, a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tehle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. Mm-hmm. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka, a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody,
2: poník, nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer,
3: obzvláště dámy. Dobrý večer,
4: dobrý,
3: dámy.
4: Stačí. Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli?
4: Ano.
3: Ano, ne.
4: Pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. Aha. Jsem tě jenom zkoušel a je dobře, že jsi připraven.
3: Ve těch chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do řeči?
3: Určitě bychom chtěli.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je sudeťa.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí.
3: No, to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový
4: ano,
3: orgán.
4: Správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce, a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na číslo 90 011 04 je pošlete, a nebo zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší náš dnešní host Petr Salava. A teď zpívá Dalibor Janda.

0: zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským anebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Blokavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše debíky.
2: Máme zapsáno, mějte se na slyšenou.
3: Díky. Jméno jsme chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: kdo studiu. A
5: chtěl bych se hlasovat pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro Mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz. Kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a můžeme povídat.
7: Dobré odpoledne, tady František nad Vltavou, zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavla vás taky. A
2: tak
7: chtěl bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
4: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
7: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy.
4: Ano, ano, ano, letos...
7: A co s těma nožičkama?
4: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
2: Vodnické nožičky.
4: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
2: Tak jo,
4: tam bude.
7: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
2: Vám taky, mějte se hezky. Oldřichov?
4: Nový Oldřichov 15.8. výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
2: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
4: Ano.
2: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
8: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
9: Neologismus, a to je...
8: To jsou novotvary.
9: To jsou novotvary, ano.
8: Nově vznikající slova.
9: Já sám takové slova vymýšlím.
8: Ano.
9: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
8: Ano.
9: Trotlenko, trotlájev.
8: Ano, ano, tak...
9: Dementinko.
8: Ano, tak právě...
9: Vytrubenko, dobrý
8: den. Ano, neukazuj konkrétně, zas nám poškrábu auto jako minule. Tak... Konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
9: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
8: Mýlíš se.
9: Řada přísloví neplatí.
8: Platí všechny.
9: Nepak. Třeba tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
8: To nevím.
9: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
8: No,
9: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
8: Ale zadrž to, zadrž. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
9: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
8: A pozor.
9: O?
8: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
9: Koho?
8: Eufemismus.
9: Eufemismus jsem možná.
8: To je změkčování.
9: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. já teda, vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
8: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
9: Ježišmarja.
8: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
9: Nepořádek.
8: No.
9: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000. No. A tam by vyluxovala šrajtofly.
8: Ano.
9: To je paráda. Takhle se mám mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
8: Ano.
9: Krásně jsme to slovo
8: takže
9: nahradili.
8: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde zugrund.
9: Ano, česky správně zugrund.
8: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
9: Aforizmy.
8: Aforizmy,
9: no, no, to nám nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
8: ty?
9: Epigramy. Já jim říkám pepigramy, že jo? Pepigramy, no jistě.
8: Ano.
9: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
8: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
9: Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
8: Opatrně.
9: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné. To
8: velmi
9: bude
8: opatrně.
9: Moc líbit,
8: ano.
9: Lepší jarní osení,
8: no,
9: nežli stará tráva.
8: Ano.
9: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
8: Děkujeme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, disc jockeye Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
4: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
2: aby
4: bylo
2: co hrát.
4: To hlavní, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil, já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě si vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet, to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky a ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále. Tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci, a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník, a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
2: Tak za prvé těžký život disc jockeye, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
4: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Abyste neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme, já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. To se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil, dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle, ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Problém číslo dvě, úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, víš? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: A jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova, přesně, to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera přijí, hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu klesla na 4%. Nejvyšší podíl nezaměstnaných je na Českokrumlovsku. Ovocnáři letos čekají nižší úrodu ovoce, na vině jsou hlavně jarní mrazy. Tenistky Muchová s Noskovou si proti sobě vůbec poprvé v historii jako dvě Češky zahrají o titul ve Wimbledonu. Dnešní počasí bude slunečné s teplotami do 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré jitro. Nezaměstnanost se v Jihočeském kraji v červnu snížila na 4%. Počet nabízených volných míst je vyšší. Podíl nezaměstnaných na jihu Čech byl o 0,8% bodu nižší než v celé České republice, pokračuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
2: V červnu se podíl nezaměstnaných osob snížil o 0,1% bodu na hodnotu 4%. Největší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Český Krumlov 5% a nejnižší v Jindřichově Hradci 3,5%.
0: Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadu Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco líp jsou na tom meruňky. Úroda bude zhruba dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
3: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
0: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. Počet obětí dvojice zemětřesení ve Venezuele stoupl skoro na 3900, oznámila to tamní vláda. Venezuelské úřady neuvádějí počet pohřešovaných. OSN ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Ničivé otřesy zasáhly Venezuelu na konci června. V zemi pomáhali taky záchranáři z několika zemí, včetně českého USAR týmu. Cyklisti můžou až do neděle podpořit hospicovou péči svatého Kleofáše v Třeboni. Čtvrtý ročník cyklojízdy pro hospic vede kolem rybníka Rožmberk. Účastníci můžou vždy od 9 do 12 hodin vyrazit z Masarykova náměstí na nenáročnou 20-kilometrovou trasu a přispět na činnost hospice, dodává jeho mluvčí Petra Pfeifrová.
4: Akce nemá hromadný start, můžete se připojit podle vašich možností. Každý účastník zaplatí startovné, doporučené je ve výši 200 korun za dospělého, 100 korun za dítě. A cestou jsou připraveny tři zastávky se sběrem razítek a v cíli vás čeká sladká odměna. Sport.
0: Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England klubu nasazená jednička Kateřina Siniaková.
1: Počasí.
0: Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 24. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Začala kompletní oprava silnice z Rojšína do Chvalšin na Českokrumlovsku. Řidiči neprojedou až k odbočce na Rohy. Do poloviny srpna se bude objíždět přes Smědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Pět hodin a k tomu 4 a 3/4 minuty. Posloucháte v pátek 10. července Český rozhlas České Budějovice. Tak hezké letní ráno a pohodu po celý den, pokud to jen půjde, přeze studia Luboš Voráček.

Helena Vondráčková s písní Sprint 10 minut po 5. hodině. Dobré ráno, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, a to v pátek 10. července. Ten dnešní den už je s tím 91. dnem tohoto roku. A svátek dnes slaví Libuše a také Amálie. Libuše je české jméno, jehož původ je odvozován od libá, nebo také příjemná, milá. A Amálie je staré jméno latinského nebo germánského původu a vykládá se jako milá, milovaná. Pokud tedy je akceptován latinský původ, pak je též považována za alternativu nebo za alternativní podobu jména Libuše. A nebo se také Amálie vykládá jako pracovitá. V každém případě Amálím a Libuším k svátku všechno nejlepší. V roce 1091, tedy 10. července, dnes je to tady 935 let od první zmínky o Brně, ta byla zapsána v Kosmově kronice. V roce 1946 v Moskvě byla podepsána smlouva umožňující volyňským Čechům odejít zpět do jejich bývalé vlasti. A vzpomeňme ještě rok 1947. To Národní shromáždění schválilo prostou většinou v prvním i ve druhém čtení zákon, který je známý jako Lex Schwarzenberg, kterým byl vyvlastněn veškerý majetek hlubocké větve Schwarzenbergů. A v ten samý den a v ten samý rok také československá vláda po jednání v Moskvě odvolala svou účast na pařížské konferenci, na které se měl projednávat Maršálův plán. 10. července roku 138 zemřel římský císař Hadrianus. V roce 1621 padl během oblehání pevnosti Nové zámky na jihozápadním Slovensku Karel Bonaventura Bukvoj, velitel císařských vojsk na počátku 30. války. Byl mu 50 let. Za jeho vynikající služby a finanční půjčku mu císař Ferdinand II. Tehdy daroval některá protestantská panství. Například Nové Hrady, také tvrz Cukunštejn, Rožmberk nad Vltavou, Libějovice u Vodňan a další. Ta darovací listina, která byla ze 6. února roku 1620, byla napsána česky. Vlastnorusně ji pak podepsal císař. To byl rok 1621. V roce 1913 zemřel ve věku 60 let rodák z jihočeských Mirotic Mikuláš Aleš. Malíř, kreslíř, také dekoratér a ilustrátor, jedna z nejvýznamnějších osobností takzvané generace Národního divadla. Mikuláš Aleš byl klasik českého umění 19. století. V ranějším období tvořil v pozdně románském stylu, přičemž vycházel z odkazu Josefa Mánese. Později pak směřoval spíše k secesi. A ještě vzpomeňme rok 1944, to byl v koncentračním táboře Osvětim, ve věku 14 let zavražděn Hanuš Hachenburg, mladý básník terezínského geta a jeden z nejvýraznějších přispěvatelů časopisu Vedem. Jehož poezie patří k vrcholu umělecké tvorby, nejenom jeho časopisu, ale celého geta. A ještě také vzpomeňme rok 2020, to zemřel herec Svatopluk Matyáš, bylo mu 90 let. 10. července roku 1880 se nedaleko Soběslavy v Komárově narodil Bedřich Dubský, jeho český archeolog. A 64. narozeniny dnes má Vida Neuwirthová, herečka, kterou znáte, když pod svým dívčím jménem hrála princeznu Bosanu ve filmové pohádce Tři veteráni. To tedy ale bylo v roce 1983. Dnes je Vidě Neuwirthové 64 let. Vám, kteří také dnes máte narozeniny, tak všechno nejlepší k výročí vašeho narození, ale hlavně hodně zdraví.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází minutu a čtvrt po čtvrt na šest. V noci bylo převážně jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 10 stupni Celsia, na horách 10 až 7 a v údolí mohlo být klidně pouze kolem 1 stupně nad nulou. Přes den nás čeká jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupňů Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer ještě mírně nepříznivé, přes den pak dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na jedničce. První stupeň, tedy mírná, ta nejnižší zátěž. No a podíváme se na SMSky, které už nám chodí od vás. V Kamenici nad Lipou je skoro jasno, 9 stupňů. Pátek pohodáček a pohodový víkend přeje Věra. Věro, děkujeme. Obloha nad Zduchovicemi je vymetená a 10 stupňů, píše, jo a ještě bez větří teda, píše a pěkný den přeje Josef. Josefe, děkujeme i vám za SMSku, také do Zduchovic zdravíme. A přišla také zpráva z Vyššího Brodu, kde je oblačno a 7 stupňů a zatím nefouká, píše a hezký den přeje Pavel. Pavle, děkujeme, do Vyššího Brodu také přejeme, hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Ještě než odejdou z porodnice, dostanou svou první dávku hexavakcíny. Řeč je o dětech, které se narodily velmi předčasně. Neonatologové z porodnice u Apolináře zavedli tuto praxi před 2 lety. Jaké mají s očkováním zkušenosti, o tom budeme mluvit za chvilku. Ještě předtím bude zpívat Lucie Bílá.

0: Lékaři z porodnice u Apolináře očkují druhým rokem velmi předčasně narozené děti ještě před odchodem z porodnice. První dávku hexavakcíny tam dostávají kolem druhého měsíce. Následně pak u nich lékaři 48 hodin pečlivě sledují základní životní funkce. Vítej to také rodiče, během očkování i po něm jsou ve větším klidu.
1: Měřil 29 cm a vážil 620 gramů.
2: Popisuje Dáša, která svého syna Jaroslava porodila v 6. měsíci těhotenství. Dnes už má více než 3 kg a brzy půjde z porodnice domů. Před odchodem ho ale ještě čeká první očkování.
1: Kdyby mi to měla očkovat praktický lékař, tak bych měla větší obavy. Těch nedonošených se člověk bojí furt.
2: Vakcínu dostane malý Jaroslav do stehna. Asi 20 minut před jejím podáním potře sestřička místo v pichu s necitlivujícím krémem. Vysvětluje lékařka Petra Vavrečková z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
3: Standardně kojené děti se očkují na prsu u maminky. Ty, které nejsou kojené, tak vlastně jim dáme sladký roztok, který jim tu bolest zmírní. Zároveň teda dáváme tu znecitlivějící látku na místo v pichu.
4: Necháme to chvilku působit.
3: Přesně tak.
5: Pak bychom aplikovali tu vakcínu.
2: Když se za necelou půl hodinku do pokoje vracíme, je už miminko na očkování připravené. Naočkuje ho zdravotní sestra Ivona Svobodová.
5: Maminka se veme rouška do ruky.
6: Dostává teda hexavakcínu.
5: Ano. Jo, vidíte, že jenom je to chvilička a už se sklidní.
2: Krátce na to už sestřička pokládá na očkované miminko do postýlky.
5: Budeme ho 48 hodin sledovat.
6: Už mu to tam svítí na té nožičce.
5: To je saturační čidlo, který nám snímá srdeční akci miminka a saturaci.
2: Nedonošené děti začaly lékaři z porodnice u Apolináře na doporučení České neonatologické i vakcinologické společnosti očkovat podle skutečného věku narození před 2 lety. Dříve se očkovalo podle termínu, kdy se dítě mělo narodit, říká neonatoložka Tereza Lamberská.
7: Viděli jsme párkrát zvýšenou teplotu, možná trošku horší chuť k jídlu těch dětí v prvních hodinách nebo dnech po tom očkování. Neměli jsme žádné takové vážnější nežádoucí účinky. Nikdy jsme kvůli tomu nemuseli prodlužovat hospitalizaci nebo navyšovat třeba nějakou naší péči.
2: Stejná praxe je dnes běžná ve všech českých porodnicích, kde se o extrémně předčasně narozené děti starají. Andrea Skalická, Český rozhlas.

0: kapelu Eagles teď střídá Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Koaliční rada projedná mimo jiné příspěvek do programu PURL. Jde o iniciativu, do které můžou členové NATO přispívat Ukrajině na nákup amerických zbraní. Peníze tam přesměroval ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Členové SPD s tím ale nesouhlasí. Vládní partneři se na tom podle nich předem nedohodli. Češi často podceňují zdravotní problémy při cestování. Do zahraničí jich v posledním roce vyjeli zhruba 2/3. Průjmy, kožní onemocnění nebo horečky řešilo asi 5% z nich. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos. Podle odborníků je při cestách důležité nezapomínat na doporučená očkování, mít si ruce nebo v některých zemích pít jen balenou vodu. Koncertní síň Trojice v Písku dnes nabízí vystoupení nadějných mladých interpretů. V rámci mezinárodních houslových kurzů se představí houslistka Terezia Hledíková, klarinetistka Anna Paulová a klavírista Pavol Praženica. Hudebníci na sebe upozornili svými úspěchy na prestižních soutěžích a spolupracují s předními českými orchestry. Začátek komorního koncertu bude v 19 hodin. Českobudějovické piaristické náměstí bude žít v rytmu brazilské hudby a tanců. Festival brazilské kultury představí víc než 60 umělců z Brazílie, Rakouska i Česka, ale taky brazilskou gastronomii a tradice. V 19 hodin zazní první tóny brazilské hudby, následovat bude taneční workshop. Večer uzavře rytmus samby a pagody. Program bude pokračovat ještě po celé sobotní odpoledne. Na jihu Čech bude slunečno, teploty vystoupí maximálně k 28, na horách ke 24 stupňům Celsia. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Oprava povrchu si vyžádala uzavření Jáchymovy ulice v Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar. Uzavírka se bude týkat vždy jednoho ze tří úseků a celkově by mělo být hotovo do konce července. Šťastnou cestu!
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl šesté a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Hezké páteční ráno. Levandule, to je královna mezi bylinami. Je krásná, skromná, medová. Už za chvilku ji zařadíme do rozhlasové přírodní lékárny, ale teď bude zpívat Michal Tučný.

0: Levandule. Někdo v myšlenkách se přenese do francouzské Provence, jinému v hlavě se rozezní tóny písničky Levandulová od Hany Hegerové. A jiným se zase začnou zbíhat sliny na jazyku, protože víme, jak moc dobrý je právě levandulový med. S tou báječnou květinou se na cestách po Francii setkala také bylinkářka Sylvie Hovorková a k rozhovoru o levanduli ji přizvala kolegyně Hanka Šoberová.
1: Popisovat, jak vypadá levandule, je naprosto zbytečné, ale je levandule jako levandule tu, kterou si vypěstujeme doma na zahrádce, anebo tu, kterou si kupujeme třeba v nějaké bylinkové směsi?
2: Jsou v tom zřejmě ohromné rozdíly. Já jsem jeden čas se tomu fakt věnovala a říkala jsem si, že si trošku nastuduju odrůdy, které vůbec existují, ale ono z těch odrůd je tolik, že asi bychom museli mít nějakého hodně vzdělaného botanika, aby nám s tím poradil. Já když jsem viděla ve Francii, jak jsou ty keříky velký, jak je dosahují výšky, tak je to něco úplně jiného, než když si tady zasadíme my. Ale myslím si, že to bude i tím, že oni tam mají přesně ty podmínky, které potřebují. Jednak půdu, jednak tu teplotu a jednak i ten dostatek slunečního svitu, kdy ten keř má dost živin a dost podmínek k tomu, aby se plně rozvinul a hlavně, aby udělal tu vůni. A to si myslím, že záleží hlavně na sluníčku a na teplotě.
1: Na co je levandule dobrá? Co léčí? Léčí tělo nebo i duši?
2: No, ona je úžasná, že léčí obojí, protože levandule se používá, když máme problémy na těle i na duchu. Ona výborně uklidňuje nervy, působí antidepresivně, celkově to tělo uklidňuje, dává ho takový jako příjemný pohody. A na těle nám třeba pomáhá, teď v létě je to hodně aktuální, se štípanci. Takže když si pořídíte eterický olej, levandulový, čistý a smícháte ho s obyčejným olejem, stačí třeba olivový, ale musí to být v dobrý kvalitě. A pak si to zašetříte na různé poškrábání, poštípání, tak ona tím, že umí výborně uklidňovat, tak pomůže i při tomhle. Takže čaj na nervy, na nějaký blbý nálady a olej na pleť a na štípance.
1: I jsem viděla, že se šily takové hezké pytlíčky a do nich se dávaly květy levandule, takové polštářky. Ty jsou potom dobré na co?
2: Polštářky jsou výborné na spaní a celkově jak má uklidňující účinky. Tak když si dáte malý polštářek do postele, tak jednak vám krásně navoní celou tu ložnici, celou postel vám provoní a pak se vám krásně spí, protože celou noc inhalujete ten blahodárný půvab té levandule, tu jemnost, tu čistotu a to uklidňující, co ta levandule přináší. Francouzi mají takový zvyk, že dávají na okna, která, když nechávají přes noc otevřená, tak si dávají svazeček levandule, protože ona odpuzuje hmyz. A když by jim tam lezly nějaký štírci, nebo co oni na tom jihu Francie mají, tak ta levandule je odežene.
1: A já jsem dokonce i viděla nějakou levandulovou limonádu, takže asi využití té levandule je hodně široké. A jak jsme říkali, potěší nejen duši, ale určitě i naše oko, protože to moc hezky vypadá.
2: Neznám člověka, který by řekl, že se mu levandule nelíbí. Občas někdy někdo řekne, že nemá rád vůni, ale koukat se na tu fialovou barvu, která je v ploše, tak to musí uklidňovat každýho.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu a čtvrt před 6:15. Máme pro vás informace o počasí. Začneme tím, jak bylo v noci. V noci bylo hezky, bylo převážně jasno a nejnižší noční teploty se pohybovaly od 13 stupňů až k 7 stupňům Celsia, ale v údolích mohlo být klidně i 1 stupeň nad nulou. Přes den bude tepleji, očekáváme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vát by dnes měl slabý, odpoledne pak přechodně mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, ale přes den dobré a biometeorologická předpověď na stupni číslo 1. To je mírná zátěž. Zítra, v sobotu, bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty 15 až 11 stupňů, nejvyšší denní zítra 25 až 29 stupňů Celsia. A zítra by měl vát slabý, během dne pak přechodně mírný vítr ze severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. To bude zítra v sobotu, dnes je pátek 10. července. Spousta z vás už nám poslala SMSku, abychom se dozvěděli, jaké je počasí, a další kousky přichází od vás. Aktuálně přišla zpráva z Plané nad Lužnicí, kde je 8 stupňů, jasno a zatím klid. Všechny zdraví a hezký den přeje Marie. Marie, děkujeme za zprávu, do Plané nad Lužnicí také zdravíme. A ve Větřní je 11 stupňů, mírně se vyjasňuje, píší Zuzka s Honzou. Tak i do Větřní děkujeme za zprávu a přejeme hezký a klidný pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice, aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.

0: Tipy pro volný čas.
1: Je 6:15, tomu ještě 4,5 minuty, tak takhle po ránu pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pokud vás láká hudba světové úrovně, zaměřte večer do Třeboně. V 7:30 rozezní nádvoří městského úřadu Janoska Ansábl. Proslulý rodinný soubor propojí filmové melodie s klasikou, jazzem i temperamentní improvizací a ukáže, že známé hollywoodské hity mohou znít také úplně nově. Za divadlem můžete vyjít hned na několik míst. Ve 3:00 odpoledne ožijí nádvoří zámku v Dačicích muzikálem Ať žijí duchové. V 7:30 večer přivítá anglický park v zámku v Blatné šíleně smutnou princeznu v podání Studia 2 a od 8:45 nabídne třeboňský zámek pod širým nebem muzikál Noc na Karlštejně. V 9:00 pak začne na hradě Zvíkov další večer zvíkovského divadelního léta s komedií Klíče na neděli. Milovníci ochotnického divadla mohou od 8:30 zamířit také do lesního divadla ve Vatkově u Lhenic, kde soubor Tyl z Netolic zahraje veselohru Taková normální rodinka. Hudební večer si užijete také v Chotěmicích u Červené lhoty. Vesnický hudební klub Václava Koupka od 8:00 přivítá skupinu Buty a ve stejný čas také zahraje, tedy v 8:00, Aleš Háma Band v rokové stodole v Horních Dvorcích na Jindřichohradecku. A pokud dáváte přednost klidnějšímu tempu, vydejte se v 5:30 na kostýmovanou komentovanou prohlídku bývalé jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Historií vás provedou samotní zakladatelé koleje a příběhy rozhodně budou zajímavé a nebude o ně nouze.

0: vím, zamlžený svět, uprostřed šňůry vozu, pomaloučku před.
1: Pěšky nebo za vozem, ve vzduchu, na vodě i na souši. Všude jedeme s vámi. Český rozhlas České Budějovice.

Představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké Česko.

sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vláda zhodnotila první půl rok u moci. Podle premiéra Babiše se daří plnit sliby. Opozice kabinet kritizuje. Ve zbraňové amnestii na jihu Čech lidé odevzdali přes 500 zbraní. Automobilka Volkswagen výrazně omezí výrobu, postupně omezí počet modelů na polovinu. Máme před sebou slunečný den, teploty dosáhnou až 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci.
2: Jednotliví ministři se celý den střídali u premiéra v Kramářově vile. V podvečer celý kabinet předstoupil před novináře v zahradě s výhledem na centrum Prahy. Za největší úspěch vlády Andrej Babiš označil snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce plnění spojeneckých závazků. Připomněl, že Česko teď vydává na obranu nejméně ze zemí NATO.
3: Je to asi dobrá výchozí pozice na to, aby jsme skutečně zabrali a poprvé v historii naší země splnili minimálně ty 2%.
2: Opozice vládu celý půl rok tvrdě kritizuje. Šéf opoziční ODS Martin Kupka tvrdí, že se kabinet stará hlavně o vlastní zájmy.
4: Kde jsou ty lacinější hypotéky? Kde jsou vyšší slevy na jízdném? Kde jsou nižší daně? Kde je návrat odchodu do důchodu na 65 let?
2: Vláda bude programové prohlášení podle premiéra vyhodnocovat každý půl rok. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Jihočeši během letošní půlroční zbraňové amnestie odevzdali policii 507 zbraní. Je to víc než při předchozí amnestii v roce 2021, kdy jich bylo zhruba 350. Mezi odevzdanými kusy se objevily i vzácné historické zbraně, potvrzuje policejní mluvčí Jiří Macner.
5: Trochu noční můrou zbraňových specialistů v Jihočeském kraji zůstává odevzdaná rarita v rámci zbraňové letošní amnestie, a to pevnostní minomet M32 z Mažinotovy linie. Určitě by se líbil jakémukoliv sběrateli či muzeu, ale k překvapení všech byli policisté kontaktováni zatím předběžně francouzskou stranou s požadavkem na vrácení minometu do Francie.
0: Rajský dvůr bývalého minorického kláštera v Jindřichově Hradci se znovu otevřel veřejnosti. Práce na jeho revitalizaci trvaly téměř rok. Kvůli památkové ochraně nesměla do rajského dvora vjet žádná těžká technika. Jak se dělníkům podařilo obnovit historickou zahradu, popisuje ředitelka muzea Jindřichohradecka Martina Machartová.
6: Veškeré stavební práce i odvoz a návoz materiálu probíhal skutečně ručně, a to přes kostel svatého Jana Křtitele. Odvozilo se přibližně 25 tun betonu, odvozilo se i 25 tun původní zeminy a následně bylo navozeno asi 32 tun kompostu.
0: Rajský dvůr si lidé můžou zdarma prohlédnout o všech prázdninových víkendech vždy od 13 do 16 hodin. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil výrazné omezení výroby, oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců.
1: Sport.
0: Prvním semifinalistou fotbalového světového šampionátu je Francie. Vyřadila Maroko, vyhrála 2-0. O postup do finále si zahraje proti vítězi večerního duelu mezi Španělskem a Belgií.
1: Počasí.
0: Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 24. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Budování nové kanalizace a vodovodu způsobilo uzavírku silnice v Haklových dvorech u Českých Budějovic. Souvisí s tím i ukončení autobusové linky 1 už v zastávce Haklovy dvory křižovatka. S omezením počítejte až do ledna příštího roku. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Chrát. Chraplavý hlas, který znal celý svět. Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Už za chvilku připomeneme její největší hity a také mimořádnou kariéru. Stane se tak ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který posloucháte 5 minut po 6. hodině, a to v pátek 10. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

Ve věku 75 let zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Její písně zní v rádiích po celém světě a její hlas nešlo s nikým zaměnit. Zpívat začínala v nočních klubech ve Walesu. Nakonec se pak stala jednou z ikon světového popu.

chraplavý hlas Bonnie Tyler patřil k těm, které stačilo slyšet jen několik vteřin a posluchači okamžitě věděli, kdo zpívá. Velšská zpěvačka prorazila na konci 70. let hitem It's a Heartache. Celosvětovou slávu jí pak přinesla balada Total Eclipse of the Heart, která v roce 1983 ovládla hitparády po celém světě.

Následovaly skladby jako Holding Out for a Hero, If You Were a Woman nebo Lost in France. I díky nim se Bonnie Tyler na desítky let zařadila mezi nejvýraznější tváře světového popu. Právě její charakteristický chraplavý hlas přitom vznikl víceméně náhodou. Na konci 70. let podstoupila operaci hlasivek. Lékaři jí doporučili několik týdnů vůbec nemluvit. Zpěvačka ale klidový režim nedodržela a hlas se jí tak trvale změnil. A tak se právě z původně zdravotní komplikace stalo její největší poznávací znamení.

Bonnie Tyler zůstávala aktivní až do posledních měsíců svého života. Do Česka se naposledy vrátila loni v říjnu, kdy vystoupila v pražském kongresovém centru. Bonnie Tyler informovala její rodina. Zpěvačka zemřela v nemocnici v Portugalsku, kde byla hospitalizovaná kvůli nemoci. Ještě letos se přitom měla znovu představit českým fanouškům, a to na koncertě v Třebívlicích. Pořadatelé ale akci kvůli jejímu zhoršujícímu se zdravotnímu stavu už dříve zrušili. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Informace o počasí přichází ve 6:45 a k tomu ještě máme 3/4 minuty. V noci bylo převážně jasno, nejnižší noční teploty se pohybovaly mezi 13 až 7 stupni Celsia, ale v údolích mohl být klidně i pouze 1 stupeň nad nulou. Přes den nás čeká jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 21 až 24 stupně Celsia. Vád by měl slabý, odpoledne přechodně mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno a večer mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. A podíváme se ještě na SMSky. Zprávy nám posíláte v tom starém známém tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, pak už dopisujete text zprávy a vše odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a cena jedné zprávy jsou 3 koruny. Přišla SMS-ka z Trhových Svinů, kde je po ránu šedivo, 8 stupňů. Pohodový den všem přeje i do studia zdraví Boža. Bože, děkujeme, do Trhových Svinů také zdravíme a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Hudební seskupení Poetika dospívalo 6 minut po čtvrt na 7. Až bude odpoledne po 13. hodině, tak protože je pátek, tak otevřeme opět naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. A jaké téma budou tentokrát rozebírat?
1: Děkujeme za přivítání.
2: A přejeme všem krásný a zdravý den.
1: Tentokrát budeme zase mluvit o zácpě.
2: K tématu se totiž vracíme na vaše přání. Není to tak dávno, co jsme to řešili, ale vypadá to, že na záchodech se trápí hodně z vás.
1: Nechali jste nám spoustu dotazů a my se na ně budeme snažit odpovědět.
2: Dozvíte se, jak všelijak se zácpa projevuje, čeho si všímat a proč ji každý třeba cítíme jinak.
1: A je pravda, že střeva mají vlastní mozek, jak s nadsázkou říkávaly naše babičky?
2: Sledujte nás na Facebooku, sledujte stránky www.veseleazdravie.cz a hlavně poslouchejte naše vysílání.
1: Poradnu na téma zácpa budeme vysílat dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Zatím se mějte krásně a těšíme se na vás.
3: Vesele a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Máme pro vás zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Na požár budovy v baťovském areálu v centru Zlína dohlíželo přes noc 14 jednotek hasičů. Monitorovali okolí, aby se oheň dál nešířil. Mluvčí hasičů David Martinec informoval, že ráno proběhne schůzka se zástupci města a statikem a bude se rozhodovat o dalším postupu. Požár vypukl včera dopoledne v 9. patře budovy. Její dvě části se během dne zřítily. Nejmíň 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andalúzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Přes noc s ním bojuje asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořeli ve svých autech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Zájemci o prohlídku kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci dnes mají možnost projít tuto památku s výkladem. Tentokrát bude komentář pojatý z archeologického a historického hlediska. Historik Vladislav Burian z Jindřichohradeckého muzea lidi provede památkou ve Štítného ulici od 20 hodin. Kronikář trhových svinů na Českobudějovicku Matěj Průka dnes povede druhou ze tří letošních vycházek za poznáním svidenských ulic. Jak informuje Kulturní a informační centrum města na svém webu, začátek bude před kostelem v 18 hodin. Slovinský cyklista Tadej Pogačar ovládl na Tour de France 6. etapu a vrátil se do čela průběžného pořadí. Svého největšího konkurenta v boji o prvenství Dana Vingegora porazil o víc než 2,5 minuty. Čech Matias Vacek výrazně ztratil, ze třetí příčky se propadl na 10. a přišel taky o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce. Bude slunečno, teploty vystoupí maximálně k 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na Českobudějovicku začala tento týden oprava silnice ze Ševětína do Drahotěšic. Oprava bude rozdělená do třech etap. Objízdná trasa vede až do konce září přes Dolní Bukovsko. Sledujte značení a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je půl sedmé a k tomu 2,5 minuty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Vlčí jámy v jižních Čechách nejsou pouze názvy lesů a míst, ale připomínka doby, kdy se lidé vlků báli a líčili na ně hluboké pasti. V jihočeské vlastivědě si za chvilku řekneme, jak takové jámy fungovaly, kde se jejich stopy dochovaly a proč je dnes vnímáme spíše jako vzácné památky, než jako lovecká zařízení. Dnešní díl připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Ale ze všeho nejdřív bude zpívat Michal Hrůza.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: V dnešní Jihočeské vlastivědě si řekneme něco o tom, že také v jižních Čechách máme vlčí jámy. Na více místech jižních Čech se setkáváme s názvem vlčí jáma nebo vlčí jámy. Většinou jde o nějaký velký les. Názvy pocházejí ze starší doby, dokud nebyli v 19. století vlci v našem kraji vyhubeni. Lidé se jich báli, viděli ve vlkovi zákeřnou bytost, která může člověku ublížit a především působí škody na dobytku. Vzpomeňme na některé tradiční pohádky. Vlci proto bývali chytáni do pastí, které měly většinou podobu hluboké jámy kruhového tvaru, obezděné kamením. Vlastně se velmi podobaly studnám. Jáma se zakryla větvemi, na ně byl položen kus masa, který měl vlka přilákat. Někdy jako návnada posloužil starý nemocný kůň nebo jiné domácí zvíře. Vlk se propadl do jámy a tam ho pak lidé našli a zabili. Z písemných pramenů víme například o takové pasti, kterou v roce 1571 kopal mlynář Želízko nedaleko Stráškovic na Českobudějovicku. Zachovalo se jich ale málo. Stará vlčí jáma je například v oboře Umilevska, ale pro veřejnost není přístupná. Naopak dvě vlčí jámy si můžeme prohlédnout na Šumavě poblíž Petrovic u Sušice. Vede k ním dokonce krátká naučná stezka. Každá z obou jam má průměr něco přes 1 metr a hloubku 2 až 3 metry. Jsou dokladem dávného nepřátelství mezi vlky a lidmi. Dnes už je ale považujeme jen za vzácné památky svého druhu.

0: počasí.
1: Za minutu a půl už bude 6:45, taky proto jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem, kde drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Na jihu Čech máme jasno až polojasno a beze srážek. Teploty jsou takové různorodé a pohybují se od 8 až do 15 stupňů Celsia a na horách v údolích jsou teploty i kolem nuly. Nejnižší teplotu dnes naměřila Kilda Perla, a to minus 2 stupně Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno, teplotu 11,5 stupně Celsia, vítr fouká slabý, jeho východní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a aktuálně slabě stoupá. Churáňov hlásí skoro jasno, teplotu 10,8 stupně Celsia a vítr slabý, jeho západní 2 metry za sekundu.
1: Tak ti, co dnes spali v noci venku, tak ty se asi pěkně vychladili, ale přes den bude tepleji, že?
2: Přes den bude teplej, čeká nás hezký den, bude jasno až polojasno a ty maxima se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia, na horách kolem 23 stupňů. Odpoledne bude foukat přechodně až mírný vítr severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu, který potom k večeru bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice, tedy mírná zátěž.
1: Pane Fribauere, bude dnes takové horko, abychom se přiblížili k teplotním rekordům?
2: Ty rekordy překonávat nebudeme. Nejtepleji bylo v roce 2023, a to 34,7 stupně Celsia. Ta nejnižší minimální teplota potom byla naměřena v roce 1929, a to 6,2 stupně Celsia.
1: Jak je to dnes se sluncem? V kolik vyšlo a v kolik zapadne?
2: Slunce dnes vyšlo v 5 hodin a 9 minut a zapadat bude ve 21 hodin a 5 minut.
1: A jak bude v noci a zítra?
2: To počasí bude podobné tomu dnešnímu. V noci a zítra bude tedy stále jasno až polojasno. Minima mezi 13 až 10 stupni Celsia, takže poměrně chladná noc. A ty maxima mezi 24 až 27 stupni, nahora kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je ten na dvojce, tedy střední zátěž.
1: Říká meteorolog Petr Fribauer, tak za to děkuji pro tuto chvíli a za hodinu naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Táborové chatky nekontrolují dětem pouze vedoucí. Do některých zavítají také hygienici, kteří projdou kompletně celé tábořiště. Na startu sezóny zkontrolovali také mimo jiné i zázemí u Žirovnice na Pelhřimovsku. A jak byli s podmínkami pro děti spokojeni, se dozvíte za chvilku z reportáže.

0: Letní tábory na Vysočině postupně objíždí hygienici. Při svých kontrolách prochází chatky a také stany, sociální zařízení a nahlíží také do kuchyní a jídelen. Organizátoři ale musí mít v pořádku i zdravotní dokumentaci všech táborníků. Za léto stihnou obejít přibližně na třetinu dětských táborů. Například na Pelhřimovsku jsou na startu sezóny spokojeni. Kontroly jsou zatím bez závad.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: Bodujete, prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké.
3: No. Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Ručičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložené věci?
5: Tady.
1: V pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: WC,
6: tady jsou sprchy, holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil-Engilovou veškerou dokumentaci.
1: V případě klíšťa řešíte je jak? Klíšťa lokalizujete nebo uděláte na tom panáčka? Ne, máte jenom popíšete, kde?
5: Ne, to máme potom zase další papíry, kde...
1: A tohle je teda pak informace
5: pro rodiče.
3: Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
7: Každý dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů a samozřejmě rodiče nám potom do těch přihlášek a píšou řadu informací k dětem, ale různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
3: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
8: Upravené podmínky právě třeba pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic sprchových, není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
3: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají na stanovený počet dětí určitý počet toalet nebo sprch. Vzhledem k tomu, že jsou ale na Vysočině obvykle stálí organizátoři, většina tábořišť tyto podmínky splňuje i nadále, protože je mají nachystané z minulých let. Z Žirovnice Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
9: Život je šatna v kabaretu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sedm hodin.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Poslanci budou znovu jednat o změnách stavebního zákona. Na jihu Čech byla v červnu nižší nezaměstnanost. Úřad práce eviduje víc než 17,5 tisíce uchazečů o práci. Wimbledonskou dvouhru žen vyhraje česká tenistka. Do sobotního finále postoupily Muchová a Nosková. Na horách dnes naměří maximálně 23 stupňů, jinde vystoupí teploty až k 28. Je pátek 10. července. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Poslanci dnes budou po čtvrté projednávat novou podobu stavebního zákona. Stavební řízení má centralizovat, zjednodušit administrativu a urychlit povolování staveb. K novele přibylo asi 130 pozměňovacích návrhů. Třetí čtení zákona poslanci ve středu nedokončili ani po víc než 4 hodinách jednání. Vládní zmocněnkyně pro implementaci stavebního zákona Hana Landová Českému rozhlasu řekla, že je to kvůli širokému záběru témat zákona. Opoziční poslanci navrhovali před třetím čtením novelu autorům vrátit k přepracování. Dostatečný prostor se k němu vyjádřit podle nich neměli ministerstva ani odborníci. Venezuela má po sérii ničivých zemětřesení problém s dostupností lékařské péče, přístupem k pitné vodě a přeplněnými evakuačními centry. Uvedl to ředitel panamerické zdravotnické organizace Charbas Barbosa. Organizace úzce spolupracuje s venezuelským ministerstvem zdravotnictví. Společně se zaměřují na sledování případných ohnisek respiračních nebo zažívacích onemocnění. Riziko rozšíření záškrtu spalniček, ale i malárie nebo horečky dengue hrozí hlavně v přeplněných evakuačních centrech. Na jihu Čech se o práci uchází 17 600 lidí, je jich skoro o 300 míň než v květnu. V kraji klesla nezaměstnanost na 4%, nejnižší je v okrese Jindřichův Hradec. Během června vzrostl počet volných pracovních míst, potvrzuje ředitel krajské pobočky Úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
2: Ke konci sledovaného měsíce zaměstnavatelé poptávali 6 511 volných pracovních míst. Kromě tradičních volných míst pro řidiče nákladních automobilů se vyskytovaly mezi nově hlášenými místy nejčastěji pozice pracovníků v kovovýrobě, a to brusiči, seřizovači, nástrojáři a dále kuchaři a skladníci.
1: Oprava silnice 1/22 na výjezdu ze Strakonic směrem na Vodňany a České Budějovice potrvá o několik dní déle. Ředitelství silnic a dálnic o tom informuje na síti X. Důvodem je kompletní výměna odvodňovacích rigolů podél hlavního tahu.
3: Omezení pro řidiče je ale v tuhle chvíli v opravovaném úseku minimální. Finální obrusnou vrstvu vozovky budou pracovníci pokládat v prvním srpnovém týdnu. Ze Strakonic Kristýna Baršíny, Český rozhlas. Sport.
1: Do grandslamového finále poprvé v historii postoupily dvě české tenistky. O titul ve Wimbledonu si proti sobě zahrají Karolína Muchová s Lindou Noskovou. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou ve dvou sadách. Muchová o své výhře rozhodla až v super tiebreaku.
4: Bylo to strašně nahoru, dolů, minus matchball, pak matchball, pak výpal 10 metrů, pak winner. Byl to strašně těžký zápas a vůbec nevím, jak se mi povedlo z toho dostat. Myslím, že jsem si proto prostě šla, měla jsem trošku štěstí, všechno hrálo tak nějak se mnou a byla jsem strašně ráda, když se mi to podařilo uzavřít.
1: Wimbledonské finále mezi Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou začne zítra v 17 hodin českého času. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1018 hektopaskalů. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Začala kompletní oprava silnice z Rojšína do Chvalšin na Českokrumlovsku. Řidiči neprojedou až k odbočce na Ruhy. Do poloviny srpna se bude objíždět přes Snědeč a Chvalšiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na piaristické náměstí v Českých Budějovicích se dnes vrátí a také zavítá kus Jižní Ameriky. Stane se tak v rámci festivalu Brazilian Fest. A právě nejenom o programu tohoto festivalu, který bude na Piaristickém náměstí, si budu povídat s naším ranním hostem, a to už brzy krátce po 7:30. Stane se tak ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který aktuálně posloucháte 5,5 minuty po 7:00 v pátek 10. července. Tak dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček.

0: Karel Gott rozpívává svou píseň 9,5 minuty po 7 hodině a to je ten správný čas pro náš pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude ten dnešní, tak bude o půjčování knížek. Slovo teď už má spisovatel a také majitel velké knihovny Jan Štifter.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Děsně se mi ulevilo. Znáte to. Rozpůjčujete část své milované knihovny, poctivě si do notýsku zapisujete, kdo si co odnesl, a pak ty lidi občas upejpavě urgujete. Až mě to nakonec unavilo a úplně jsem to pustil. Říká se, že půjčená kniha je vlastně darovaná kniha. Jenže já si stejně dál úzkostlivě hlídal, jestli si z mého majetku někdo nedělá dar bez mého svolení. Štvalo mě to. Na druhou stranu se ale taky říká, že si do hrobu nikdo nic nevezme. A že stres člověku jenom zbytečně ubírá roky. Rozhodl jsem se pro radikální řez. Všem, kteří měli doma nějaký náš svazek, jsem poslal stručnou zprávu. Budu rád, když si tu knížku necháš. Já už ji fakt nepotřebuju. A děsně, skutečně děsně se mi ulevilo. Půjčená knížka se stala knihou darovanou, v té nové knihovně legalizovanou, protože jsem se tak svobodně rozhodl. Zmizelo naštvání z lidské nezodpovědnosti, vždyť když si něco půjčuji, tak to snad je vracím, nebo ne? Udělal jsem si zkrátka čistý stůl a čistou hlavu. Nikdo mi nic nedluží a já nemusím někoho uhánět. Vřele to doporučuji. Protože v tom tak trochu uštvaném světě není nic cennějšího, než právě čistá hlava.

0: počasí.
1: Za čtvrt minuty bude čtvrt na osm. Tak přichází informace o počasí. Dnes bude hezký letní den, očekávejme jasno až polojasno, nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupňů Celsia. A vád bude slabý, odpoledne přechodně až mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré. A biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná zátěž. Podíváme se na SMSky. Ty nám posíláte ve tvaru, který je CB, pak je mezera, potom píšete počasí, znovu mezera, potom už dopisujete text té SMSky a všechno odesíláte na číslo 90 011 03. Tuto službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha. Cena jedné zprávy jsou 3 koruny. A přišla také SMSka od Helči, která píše: krásné ráno, jasno, sluníčko, 14 stupňů. Pohodičku přeje Helča i do redakce. Helčo, děkujeme. Já jsem tady z toho a nevím, odkud napíše Helča, ale to nevadí. Děkujeme za tu zprávu a přejeme, ať to krásné ráno pokračuje. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgary je jasno, klidno, 11 stupňů. Pohodu po celý den přeje Marie. Marie, děkujeme. V Černovicích u Tábora je 14,5 stupně Celsia, jak píše pan Folta. Děkujeme i za tuto zprávu. V Nové Peci je ráno slunečné a chladné, jak píše Dagmar, mají 8 stupňů a přeje klidný den. Dagmar, děkujeme. V Brloze je jasno, slabý vítr a 11 stupňů. Zdraví a pohodový den přeje Marie, která ještě přidala pronostiku: když červenec pěkně hřeje, o Vánocích se zima zaskvěje. Tak se nechme překvapit. Děkujeme za zprávu. Ještě tu mám také ale SMSku z Velešína, kde je jasno, 12 stupňů. Všem krásný den přeje Andulka. Andulko, děkujeme. A ještě také přišla zpráva z Borovan, kde je jasno, 13 stupňů. A pěkný den přeje Růža. Růžo, děkujeme a i do Borovan přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Aneb jihočeské příběhy od jihočeských autorů. Letní rozhlasové četby vysíláme od 29. června do 28. srpna. Poslouchejte od pondělí do pátku krátce po 18. hodině.
1: Záchranná služba zahájila letní sezónu na Slapech. Na zásahy bude letos jezdit novým člunem za skoro 6 milionů korun. Za chvilku se na ten člun podíváme na Slapy, ale ještě předtím foukne vítr do plachet Marek Ztracený.

0: Marek Ztracený z písní Vítr do plachet. Někdy moc větru do plachet není dobré a někdy nás to může zafouknout třeba někam do nějakých nepříjemných míst, na nějaké vodní hladině a potom potřebujeme záchranu. No a záchranná služba na Slapech má nový člun. O prázdninách s ním výjíždí k zásahům na vodní hladině a také zasahuje na březích nádrže. Společně s vybavením za něj záchranka zaplatila 5 milionů 800 tisíc korun.
1: Ve jménu šťastné plavby, šťastných návratů, pomoci těm, kteří to potřebují, tě křtím jménem svatý Mikuláš.
2: Ředitelka státní plavební správy Klára Němcová teď tady pokřtila nový člun.
3: Teď, aby to bylo konečné, poprosím kolegy, aby předali šampaňské.
2: Ředitel záchranné služby Středočeského kraje Pavel Rusý, pane řediteli, teď vidíme dva čluny, které vypadají naprosto autenticky. Tak pojďte nám to teď objasnit.
4: Tak ten člun svatý Jan Nepomucký byl pořizovaný dříve tady na vodní nádrži Slapy a ten druhý člun, ten je nový, ten jde teďka vlastně do provozu v této sezóně tady na Slapech a ten člun pořízený jako první, ten bude jezdit na Orlíku.
2: Jak moc důležité je to, že vaše záchranná služba sídlí přímo na těchto velkých vodních nádržích?
4: Tak určitě je to benefit pro ty potenciální pacienty, kteří se pohybují po břehu těch vodních nádrží a jsou to třeba místa, která nejsou úplně dostupná tou pozemní posádkou.
2: Oba čluny záchranné služby teď připlouvají k molu, abychom si je mohli také prohlédnout. Tomáš Tronček, počítám tady záchranář. Díváme se teď tady do kabiny.
5: Mm-hmm. Kde máme veškeré vybavení, které je totožné jako na sanitním vozidle. Máme tady resuscitační batoh s kyslíkem a ventilátorem. Máme tady defibrilační přístroj a samozřejmě vyprošťovací pomůcky.
2: Jaké jsou ty vaše nejčastější zásahy?
5: Tady převážně se jedná o alergické reakce, o úrazy a samozřejmě teď byl víkend, kdy bylo extrémní teplo a byly tady bohužel i dva případy tonutí, bohužel s jedním případem utonutí.
2: Jakou máte radu pro lidi, kteří se míří rekreovat na Slapy?
5: Nechodit do vody v podnapilém stavu, nepočítat s tím, že tonoucí člověk je člověk, který si bude sám volat o pomoc, nepřeceňovat se.
2: Zdravotnická záchranná služba bude na Slapech minimálně do konce prázdnin. Pokud by se ale turistická sezóna kvůli hezkému počasí protáhla, budou tady ještě déle. Od Slapské přehrady Věra Hájíková, Český rozhlas.
0: Ještě doplním, že na Slapech pomáhá také vodní záchranná služba Červeného kříže. Ta kromě zdravotnické pomoci nabízí i tu technickou. Loni měla 159 zásahů. A teď k tomu větru ještě slunečné pobřeží.

0: Stevie Wondera střídá Lukáš Pelikán a zprávy.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Volby do sněmovny by v červnu vyhrálo hnutí ANO, získalo by 34% hlasů, vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Median. Na druhém místě by skončilo s odstupem ODS se 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN s podporou 12,5%. V dolní parlamentní komoře by usedli ještě Piráti, SPD a těsně na 5% hranici motoristé. Ostatní uskupení by zůstala mimo sněmovnu. Děti do 15 let páchají čím dál víc trestných činů. Počet ublížení na zdraví a loupeží s dětskými pachateli stoupl od roku 2015 o 40%. Podle zprávy nejvyššího státního zastupitelství za loňský rok se to týká i dalších násilných zločinů. Ministerstvo spravedlnosti proto uvažuje o snížení hranice trestní odpovědnosti na 13 let. Koncertní síň Trojice v Písku dnes nabízí vystoupení nadějných mladých interpretů. V rámci mezinárodních houslových kurzů se představí houslistka Terezia Hladíková, klarinetistka Anna Paulová a klavírista Pavol Praženica. Hudebníci na sebe upozornili svými úspěchy na prestižních soutěžích a spolupracují s předními českými orchestry. Začátek komorního koncertu bude v 19 hodin. Večerní exkurze nabídne pozorování ptáků a netopírů v Táboře. Připravili je Petra Šnicerová z České společnosti pro ochranu netopírů a Miroslav Bažant z Blatského muzea v Soběslavi. Sraz zájemců bude v 19:30 večer na parkovišti u sportovního areálu Komora na sídlišti nad Lužnicí v Táboře. Lidé uvidí i handicapované netopíry. Sebou je dobré si vzít dalekohled a baterku. Ženská volejbalová reprezentace podlehla v Lize národů Nizozemsku 0-3 na sety, už tak nemůže postoupit do play-off. A počasí. Slunečno, teploty maximálně 28, na horách 23 stupňů Celsia. Slabý vítr severních směrů, přechodně mírný a biozátěž na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na Strakonicku nabouralo auto do stromu na silnici 3. třídy Zelnářů do Hvožďan u rybníku Křepín a v Českých Budějovicích vyšetřují střet dvou aut v Rožnově na křižovatce ulic Boršovské a Karla Lávičky. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je 19:30 a k tomu 2¾ minuty. Pěkné páteční ráno při poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Barvy, energie a také samozřejmě hudba. Na Piersické náměstí v Českých Budějovicích dnes zavítá velký kus Jižní Ameriky v rámci festivalu Brazilian Fest. Za chvilku přidáme více podrobností se spoluorganizátorkou, ale ze všeho nejdřív jsou tady Damien s písní Mám tě rád. Tak hezké páteční ráno.

Centrum Českých Budějovic dnes přivítá dvoudenní multikulturní festival Brazilian Fest. Na piaristickém náměstí návštěvníci skrze hudbu, tanec a gastronomii nasají tu pravou jihoamerickou atmosféru a oslaví tak také brazilskou kulturu. Těšit se můžete na vystoupení brazilské umělkyně Tulipy Ruisové, držitelky prestižního ocenění Latin Grammy, která je v současné době mimochodem jednou z nejvýraznějších osobností brazilské hudby. Na podrobnosti k festivalu jsem se teď po ránu chtěl ptát spoluorganizátorky, ale bohužel se mi s ní nedaří spojit, a tak nezbývá, než abyste to osobně sami prozkoumali, tedy podívali se na piaristické náměstí v Českých Budějovicích dnes a také zítra.

0: počasí.
1: Za 3/4 minuty bude 7:45. My jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem. Tam dřív dnes službu meteorolog Petr Fliebauer. Přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fliebauere, jak vypadá aktuálně situace tady u nás na jihu Čech po ránu?
2: Máme jasno až polojasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu zasahující nad naše území od severozápadu. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 10 až 16 stupni Celsia. Na horách v údolích jsou ty teploty nižší, kolem 6 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně skoro jasno. Teplota je 14,6 stupně Celsia. Vítr fouká slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1018 hektopaskalů a slabě stoupá. Churáňov hlásí, dá se říct, stejné počasí jako v Českých Budějovicích. Skoro jasno, teplota 14,6 stupně Celsia a vítr také slabý, jihozápadní 1 metr za sekundu.
1: Už se k vám dostaly informace, aktuální informace o stavu vody na jihočeských tocích?
2: Vltava, Soumarský most, tam je výška hladiny 41 cm a sjíždění je tam tedy zakázáno. Ve Vyšším Brodě je výška hladiny 64 cm, průtok 7,3 metrů krychlových za sekundu, vody tedy méně, ale nad hranicí sjíznosti. Lužnice, jak stanice Pilař, tak stanice Bechyně jsou nesízné a stejně tak i Otava, Katovice, kde je výška hladiny pouhých 36 cm. Teplota vody v řekách se pohybuje nejčastěji mezi 19 a 22 stupně Celsia a teplota vody na Lipně byla včera 22,2 stupně Celsia.
1: A jak bude přes den?
2: Vydrží nám to hezké počasí, takže bude jasno až polojasno. Teploty vystoupají na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a večer bude potom slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: No a jak bude v noci a zítra, v sobotu?
2: I v dalších dnech nás bude ovlivňovat stále výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. V noci a zítra bude tedy stále jasno až polojasno. Minima budou poměrně nízké mezi 13 až 10 stupni Celsia a maxima mezi 24 až 27 stupni, na horách kolem 22 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a biopředpověď zítra bude na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A jaké počasí očekáváte pak na neděli?
2: V neděli to bude stále podobné, bude převážně polojasno, minima kolem 11 a maxima kolem 27 stupňů Celsia a vítr slabý, odpoledne přechodně mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tak to říká meteorolog Petr Fliebauer. Děkuji za to. Za hodinu se těším na slyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
3: Porouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ta se ale podle odborníků může leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S analytikem Davidem Borgesem si o tématu popovídáme v pátek 10. července po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď na tuto otázku nabídne za chvilku dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Všechno uslyšíme od Martina Písa, říká o těch melounech, ale ještě předtím bude zpívat Michal David píseň Každý mi tě lásko závidí.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně, zároveň snížili stupeň poplachu na třetí. Koaliční rada se dnes bude mimo jiné zabývat pomocí Ukrajině. Jízdou na kole kolem rybníku Rožumberk můžou lidé ode dneška do neděle podpořit třeboňský hospic svatého Kleofáše. Teploty do 28 stupňů doprovodí slunečné počasí na jihu Čech. Zprávy a Lukáš Pelikán, dobré ráno. Hasiči v noci lokalizovali požár v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už tak mají pod kontrolou a dál se nešíří.

0: Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího na třetí, informoval o tom mluvčí krajských hasičů ve Zlíně Pavel Řezníček. Jednotky v noci místo monitorovaly pomocí dronů a i dnes k hašení používají vrtulníky. Při požáru se nikdo nezranil, velká část výškové budovy se ale už zřítila. Příčinu požáru zatím hasiči neznají. Firmy, které mají v budově sklady, ale zatím odhadují škody ve stovkách milionů korun. Koaliční partneři budou dnes odpoledne řešit mimo jiné pomoc Ukrajině v programu PURL. Členy hnutí SPD rozčílilo, že ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů bez předchozího projednání přesunul peníze právě na tuto iniciativu, díky které můžou spojenci z NATO přispívat na americké zbraně na Ukrajinu. Šéf SPD Tomio Okamura mluvil dokonce o porušení programového prohlášení vlády. To Macinka odmítá.
1: Rozumím politické pozici a politickému postoji SPD a taky chápu emoce, které se s tím mohou pojit po té, co si řada lidí přečetla články, že vláda otáčí a rozhodla se, že bude financovat zbraně pro Ukrajince. To prosím, samozřejmě není vůbec pravda, nic takového se nestalo, tady šlo pouze o nějakou technickou operaci.
0: Předseda motoristů ale na koaliční radu nedorazí, účastní se totiž zasedání skupiny přátel Západního Balkánu v Římě. Jaderná elektrárna Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Do roku 2029 energetici vymění stovky součástí elektrického napájení, které zajišťují provoz klíčových bezpečnostních zařízení. Cílem je zachovat bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny i v dalších desetiletích, vysvětluje mluvčí jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták.
2: Nejde přitom jen o samotnou obnovu techniky, ale také o určitou strategii správy náhradních dílů. Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
0: Cyklisti můžou až do neděle podpořit hospicovou péči svatého Kleofáše v Třeboni. Čtvrtý ročník cyklojízdy pro hospic vede kolem rybníka Rožumberk. Účastníci můžou vždy od 9 do 12 hodin vyrazit z Masarykova náměstí na nenáročnou 20-kilometrovou trasu a přispět na činnost hospice, dodává jeho mluvčí Petra Pfeifrová.
3: Akce nemá hromadný start, můžete se připojit podle vašich možností. Každý účastník zaplatí startovné, doporučené je ve výši 200 korun za dospělého, 100 korun za dítě. A cestou jsou připraveny 3 zastávky se sběrem razítek a v cíli vás čeká sladká odměna. Sport.
0: Plavec Jan Foltín překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltín vylepšil vlastní národní maximum. Počasí. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na Strakonicku mezi Lnářemi a Hvožďany havarovalo auto do stromu, a to na hrázi rybníka Křepín. V Českých Budějovicích se bouralo v Rožnově na křižovatce ulic Boršovská a Karla Lávičky a v Písku v Harantově. Jezděte opatrně.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Osm hodin a k tomu bezmála pět minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice v pátek 10. července. Dobré ráno a pěkný letní den přeje ze studia Luboš Voráček. 12-letý Dan z dětského domova v Jemnici nedaleko Dačic se těšil na fotbal a také na nové kamarády. Ale pořadatel jemu a také stovce dalších dětí z celé republiky na poslední chvíli tábor zrušil. Ředitelé teď podávají trestní oznámení a navíc také museli rychle schánět náhradní program. Tak za chvilku se tomuto budeme věnovat více, ještě předtím nemoc rychlá píseň od Mekyho Žbírky.

0: Více než 100 dětí z dětských domovů neodjelo na letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil v den, kdy měl začít první turnus. Potom tedy přestal komunikovat a opakovaně také nereaguje ani na telefonáty reportérů Českého rozhlasu. Ředitele dětských domovů zaplatili dohromady více než 100 000 korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli rychle zajistit také pro děti náhradní program. Například v Jemnickém domově se na tábor chystalo 6 dětí a mezi nimi také 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: A na nové kamarády, nebo co bys tam rád dělal, kromě diskotéky?
1: Hrál nějaké hry, třeba fotbal.
3: No, pojďte se podívat, já vás to schválně provedu.
2: Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat.
3: Všude jsou plachty, všude je naprášeno.
2: V Jemnickém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Tak samozřejmě pro nás obrovský šok, že děti nikam neodjedou a děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábory jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
4: No, my nemůžeme ani na hřiště nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, jo, takže jsme byli rádi, že ty děti někam odjedou.
2: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o nějaký podvod. Takže na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: To z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na asociaci náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí, jo, ale já jako s nejlepším svědomím musím říct, že bych asi nejednala jinak, jo, protože jak si ověřit, že je to nečestnost toho člověka.
2: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 000 korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jemnice Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Je 8:45 a k tomu 3/4 minuty. Máme pro vás informace o počasí. Dnes bude hezky, očekáváme jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 25 až 28, na horách 20 až 23 stupně Celsia a vád by měl slabý. Odpoledne pak přechodně až mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, ale přes den pak dobré a biometeorologická předpověď je dnes na stupni číslo 1, to je mírná ta nejnižší zátěž. Naposledy se ještě také podíváme na SMSky. Před chvilkou přišla zpráva od Luďka a Zdeňky, kteří píší Volary, Rafanda, jasno a 14 stupňů. Děkujeme za tu zprávu a přejeme hezký pátek.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Pět a půl minuty po 8:45 pro vás máme pár tipů, kam dnes zajít. Pokud vás láká hudba světové úrovně, zaměřte večer do Třeboně. V 7:30 rozezní nádvoří městského úřadu Janosek Ansábl. Proslulý rodinný soubor propojí filmové melodie s klasikou, jazzem i temperamentními improvizacemi a ukáže známé hollywoodské hity trochu jinak a trochu v úplně jiné formě a dokáží, že můžou znít také nově. Za divadlem můžete vyjít hned na několik míst. Tak ve 3:00 ožije nádvoří zámku v Dačicích, a to muzikálem Adží Duchové. V 7:30 večer přivítá anglický park zámku v Blatné šíleně smutnou princeznu v podání divadla Studia 2 a od 8:45 pak nabídne Třeboňský zámek pod širým nebem muzikál Noc na Karlštejně. V 9:00 pak začne na hradě Zvíkov další večer zvíkovského divadelního léta, tentokrát je s komedií Klíče na neděli. Milovníci Ochotnického divadla mohou od 8:30 zamířit také do Lesního divadla ve Vatkově u Lhenic, kde soubor Tyl Netolice zahraje veselohru Taková normální rodinka. Hudební večer si užijete také v Chotěmicích u Červené lhoty. Vesnický hudební klub Václava Koupka od 8:00 přivítá skupinu Buty. A v 8:00 také zahraje i Aleš Háma Band, a to v rokové stodole v Horních Dvorcích na Jindřichohradecku. No a pokud dáváte přednost klidnějšímu tempu, vydejte se v 17:30 na kostýmovanou komentovanou prohlídku bývalé jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Historii vás provedou samotní zakladatelé koleje a o příběhy rozhodně nebude nouze.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Z pátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
1: A teď jsou tu zprávy, které připravil Lukáš Pelikán.
2: Půl deváté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna se dnes vrátí k novele stavebního zákona. Vládní předloha má centralizovat stavební řízení, zjednodušit administrativu i zrychlit povolovací proces. Poslanci k ní připojili 130 pozměňovacích návrhů. Podle opozice totiž příliš vychází vstříc developerům. Ve středu jednání nedokončili ani po 4 hodinách. Írán pohřbil zesnulého nejvyššího duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel při prvních americko-izraelských úderech na Teherán na konci února. Rakev je uložena v mauzoleu Alího Rezi v Mašhadu, který patří mezi nejposvátnější místa šíitského islámu. I přes vysoké teploty se v ulicích města sešly tisíce lidí. Pohřbem tak skončila týdenní série smutečných akcí, které se konaly taky v sousedním Iráku. Zájemci o prohlídku kostela svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci dnes mají možnost projít si tuto památku s výkladem. Tentokrát bude komentář pojatý z archeologického a historického hlediska. Historik Vladislav Burian z Jindřichohradeckého muzea lidi provede objektem ve Štítného ulici od 20 hodin. Českobudějovické piaristické náměstí bude žít v rytmu brazilské hudby a tanců. Festival brazilské kultury představí víc než 60 umělců z Brazílie, Rakouska i Česka, ale taky brazilskou gastronomii a tradice. V 19 hodin zazní první tóny brazilské hudby, následovat bude taneční workshop. Večer uzavře rytmus samby a pagody. Program bude pokračovat ještě po celé sobotní odpoledne. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela. Bude slunečno, teploty vystoupí maximálně k 28, na horách ke 23 stupňům Celsia. Slabý vítr severních směrů přechodně zesílí na mírný a biozátěž je na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Problémy jsou v Českých Budějovicích. V Rudolfovské ulici jsou uvolněná lana, která drží výškové zábrany před příjezdem k viaduktu. Na místě jsou pracovníci dopravního podniku. A dopravní nehodu máme hlášenou z Písku, z Harantovy ulice. Jezděte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Půl deváté, k tomu 2:15. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Pěkné páteční ráno. Od pistolí až po historický minomet. Tak vypadala letošní zbraňová amnestie na jihu Čech, v rámci které bylo policii odevzdáno 507 zbraní. A to je výrazně více než při předchozí amnestii, která byla v roce 2021. Podrobnosti k tomu přidá náš ranní host za chvilku. Teď necháme zaspívat Helenu Vondráčkovou.

0: Přes 500 zbraní bylo odevzdáno v rámci letošní zbraňové amnestie v Jihočeském kraji. Vedle běžných pistolí a loveckých pušek se mezi nimi objevily také skutečné rarity, včetně pevnostního minometu. Jak tedy letošní amnestii policie hodnotí a co se se zbraněmi potom děje dál, i o tom se budu povídat s policejním mluvčím, panem Jiřím Macnerem, který je s námi ve spojení. Pane Macnere, dobré ráno, vítejte ve vysílání.
1: Dobré ráno všem.
0: Tak jaká byla ta letošní amnestie a čím se tedy lišila od těch předchozích?
1: Tak skutečně bylo odevzdáno výrazné množství zbraní než amnestie, která byla v roce 2021. Bylo letos odevzdáno 507 zbraní a na té předcházející amnestii to bylo něco kolem 350. Ve své podstatě je to takový i projev důvěry občanů v policii, protože vlastně ty zbraně se odevzdávají převážně proto, aby tím způsobem v rámci amnestie byly zlegalizovány a aby si je potom lidi mohli buď zapsat k sobě, a nebo například je prodat.
0: Vidíte, chtěl jsem se zeptat, čím si vysvětlujete ten nárůst, a vy jste mi to rovnou odpověděl, je to teda důvěra k policii, což je dobrý začátek celé té amnestie, takže to funguje tak, jak má. Tak pojďme k těm raritám. Jaké nejzajímavější anebo nejvýraznější zbraně letos tedy jihočeští policisty přijmuli?
1: Tak začal bych takovou raritou, o které jsme ještě nemluvili, a to byl německý samopal MP40. Aby si to mohli posluchači představit, tak je to ve své podstatě dvojče samopalu, který hrál ve filmu Král Šumavy a měl ho v houslovém pouzdře skovaný herec, který tam hrál roli Gala Petra. Potom ale také byl odevzdán pevnostní minomet, konkrétně M32, a to z Mažinotovy linie. To je opravdu mimořádná záležitost, protože o ten by jednoznačně projevili zájem nejenom muzea, ale i spousta sběratelů. Ale ten pravděpodobně ještě bude mít své pokračování. A to nevím, jestli chcete, abych vám to rozradil.
0: Mě spíš jako zajímá takový minomet, ten se nevyjde do houslí, do pouzdra od houslí, jako měl Gala Petr. Ten minomet je opravdu obrovské dělo. Jak je to možné, že se to jako někdy vyskytne? A co s tím bude s takhle kusem železa?
1: No tak je vlastně odevzdán v rámci amnestie, takže standardně jako všechny ostatní odevzdané zbraně se prověřuje vlastně, jestli ta zbraň neprochází někde nějakým pátráním, takzvaně, jak my říkáme. To znamená, jestli ta zbraň nebyla odcizená nebo nebyla ztracená. A pak také samozřejmě u těch běžných zbraní se řeší, jestli s nimi nebyl spáchán nějaký zločin. Nicméně u tohoto pevnostního minometu jsme zjistili docela k překvapení i našem, že si vlastně předběžně francouzská strana zažádala o to, aby ten minomet jí byl vrácen, protože vlastně je součástí historie ty Mažinotovy linie s tím, že vlastně to jsou věci, které by se legálně vlastně mimo území Francie neměly dostat. Nicméně musíme i my vyčkat na to, až francouzská strana pošle všechny dokumenty a pak se teprve bude řešit, jestli vlastně vůbec k jeho vrácení dojde, anebo jestli skutečně se do republiky nedostal nějakým nelegálním způsobem.
0: A to jste teď, pane Macnere, mluvil o tom minometu, ale co se děje s těmi ostatními odevzdanými zbraněmi dál potom?
1: Tak v rámci té amnestie, protože ty naši specialisté to mají docela dobře zmáknuté, tak vlastně podle toho, co pak se s tou zbraní, k jakým výsledkům vlastně oni dojdou, to jsou naši specialisté na odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál, takže když vlastně u té odevzdané zbraně zjistí, že není odcizená, není ztracená, není žádným způsobem nějak nelegálně upravená a nebyl z ní spáchán žádný zločin, tak se může vrátit tomu dotyčnému, kdo ji odevzdal, a tím se vlastně zlegalizuje. A pokud ten dotyčný má zbrojní oprávnění, tak si ji vlastně zapíše sám k sobě. Pokud není držitelem zbrojního oprávnění, po stavu vlastně zbrojního průkazu, tak vlastně ji může nabídnout v prodeji někomu, kdo ten zbrojní průkaz má.
0: A může ji třeba nechat chvilku u vás zástavy a udělat si zbroják? Mezi tím?
1: Může ji také nechat u nás chvilku a může si mezi tím ano udělat zbrojní průkaz. Ale jak mi kolegové informovali, tak vzhledem k tomu, že opravdu těch zbraní bylo docela dost a lidi projevili velký zájem o to, aby se jim ty zbraně vracely, tak už jako jich spoustu dokázali během té amnestie těch půl roku už i lidem vrátit, takže teď je ve skladu pár posledních kousků.
0: O zbraňové amnestii na jihu Čech nás informoval policejní mluvčí Jiří Macner. Pane Macnere, díky za ty informace a přeji pěkný letní den.
1: Přeji všem krásný den a krásný víkend.
0: Tak naslyšenou.

0: počasí.
1: Ve 8:45 jsme se spojili s Českým hydrometeorologickým ústavem a tam drží dnes službu meteorolog Petr Fribauer. Dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
1: Pane Fribauere, jak vypadá aktuálně situace?
2: Máme jasno až polojasno a beze srážek. Počasí u nás ovlivňuje výběžek vyššího tlaku vzduchu, zasahující nad naše území od severozápadu. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia. V Českých Budějovicích máme aktuálně polojasno, teplota je 16,7 stupně Celsia, vítr fouká slabý, západní 1 metr za sekundu a tlak přepočtený na hladinu moře je 1017 hektopaskalů. Churáňov hlásí také polojasno, teplotu 16 stupňů Celsia a vítr slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?
2: Slabý severozápadní 2 metry za sekundu.
1: Jak bude přes den?

0: Přes den nám vydrží hezké počasí, bude jasno až polojasno a maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 až 28 stupni Celsia. Na horách potom ty teploty budou kolem 23 stupňů Celsia. Vítr bude odpoledne foukat přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu a večer potom bude slábnout. Biopředpověď pro dnešek je na jednice mírná zátěž.
1: A v noci a zítra?
0: Bude stále jasno až polojasno. Nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu od severozápadu. Minimální teploty budou poměrně nízké, takže chladná noc 13 až 10 stupňů Celsia. Ty maxima potom budou mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách kolem 22. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď pro zítřek je na dvojce, tedy střední zátěž.
1: A jaké počasí pak očekáváte na neděli?
0: V neděli bude převážně polojasno. Minimální teploty budou kolem 11 stupňů Celsia a maxima kolem 27 stupňů Celsia. A vítr slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní, 2 až 5 metrů za sekundu.
1: A pane Flibovare, můžeme se ještě podívat také na pondělí?
0: Pondělí bude stále beze srážek a s jasnou až polojasnou oblohou. Minimální teploty se budou pohybovat kolem 13 stupňů a maxima kolem 30 stupňů Celsia, takže ty teploty lehce porostou. A vítr bude pouze slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu a během odpoledne se bude měnit na severovýchodní.
1: O dešti jste nemluvil, takže přes ty dny, co jsme mluvili, ani kapka nepadne.
0: Ani kapka, přesně tak.
1: Tak už to všechno víme. Informace o počasí měl pro nás meteorolog Petr Flibauer. Děkuji za to, zítra se těším na slyšenou.
0: Na slyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice.

0: Olympik s písní Nebe nad hlavou. Nebe nad hlavou dnes dopoledne neuvidí kolega Matěj Vodička, který bude celou dobu sedět ve studiu. A už tu sedí. Ahoj Matěj, dobré ráno.
1: Je to pravda, dobré ráno, ale mě to vůbec nevadí, budu tady celé dopoledne samozřejmě. A určitě stejně tak jako posluchači i ty, Luboši, by si rád věděl, co budeme vysílat. Vezmu to po pořadě, po 9. hodině se vypravíme třeba na Lipenskou přehradu, kde vědci z Biologického centra Jihočeské univerzity budou

0: zkoumat tamní synice, tak to je docela zajímavé téma. Potom samozřejmě nás čeká třeba jihočeská vlastivěda. Podíváme se i ke kolegům na Vysočinu. No a ve 9:45 tradičně začne opět náš letní seriál Zámecké léto. Po 10. hodině se vypravíme třeba za naším regionálním stopařem Petrem Kubátem. Prozradím jenom, že to bude na Táborsko, do Veselí nad Lužnicí. Máme samozřejmě připravené taky tipy pro volný čas. V Třeboni jsou ode dneška francouzské dny, i o tom budeme mluvit. No a povíme si třeba něco o příměstských táborech na Jihočeské univerzitě. A chybět samozřejmě nebudou ani Babské rady. No a závěr, pomyslný závěr Jihočeského dopoledne, i dnes obstará po 11. hodině náš dopolední host, bude jim David Borges, analytik organizace Člověk v tísni, se kterým si budeme povídat o mikropůjčkách. To je takový trošku začarovaný kruh a velmi nebezpečná věc, která může často spustit velmi nepříjemnou dluhovou spirálu.
1: Matěj, díky za tu pozvánku, Jihočeské dopoledne bude zajímavé. To je Matěj Vodička, kterého budete celé dopoledne ještě slyšet z našeho vysílání. Ještě jednou děkuji. Ale za 8 minut také uslyšíte kolegu Lukáše Pelikána, který připravuje zprávy. Luboš Voráček, děkuji za tu vaši ranní pozornost. Ve 12 hodin se těším pak na slyšenou při písničkách Pro radost. A teď za Michalem Tučným, všichni jsou už v Mexiku.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Ovocnáři letos čekají nižší úrodu ovoce, na vině jsou hlavně jarní mrazy. Situace na trhu práce v Jihočeském kraji se mírně zlepšila. V regionu v červnu bylo přes 6,5 tisíce volných pracovních míst. Tenisový Wimbledon zažije první ryze české finále ženské dvouhry. Nosková se zítra utká s Muchovou. Máme před sebou slunečný den, teploty vystoupí maximálně na 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné páteční dopoledne. Kvůli silným jarním mrazům bude letošní úroda ovoce poloviční, odhaduje to Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Škody podle předsedy České ovocnářské unie Martina Ludvíka překročí pravděpodobně 1 miliardu korun. Zatím historicky nejhorší úroda byla v roce 2024, tehdy škody vyšplhaly na skoro 1,5 miliardy korun. Letošní úroda ovoce nepřesáhne podle Ludvíka 70 tisíc tun, dlouhodobý průměr je přitom téměř dvakrát tolik. Švestek bude letos míň o třetinu. Třešní sotva polovina. Jedna z nejhorších úrod čeká podle Ludvíka jablka. Ta přitom tvoří až 80% tržeb ovocnářů v Česku. První český kvantový počítač začal fungovat v Ostravě.

0: Troj umístěný v Národním superpočítačovém centru dokáže v krátkém čase řešit velmi složité úkoly. Sloužit může například při léčbě mozkových onemocnění. Odborníci ho před spuštěním několik měsíců testovali. Teď se jim hlásí už několik zájemců o využití. Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v červnu mírně klesla. Zaměstnavatelé nabídli víc volných pracovních míst. Z evidence úřadu práce odešlo přes 2,5 tisíce lidí. Většina z nich nastoupila do nového zaměstnání. Zaměstnavatelé hledají hlavně řidiče nákladních automobilů, montážní dělníky nebo kvalifikované pracovníky v kovovýrobě, kuchaře a skladníky. Další podrobnosti má ředitel krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích Ivan Loukota.
1: Pro toto období je typické též zvyšování počtu volných pracovních míst v pedagogických oborech i nárůst počtu uchazečů poptávajících tyto profese, který se bude pravděpodobně v následujících měsících navyšovat.
0: Čtenáři knihovny v Černovicích na Pelhřimovsku budou moct vracet knihy do knihoboxu. Fungovat bude i mimo otvírací dobu. Zastupitelé odhlasovali jeho pořízení za bezmála 250 000 korun. V provozu by zařízení mohlo být do konce letošního roku, uvedl lidovecký starosta Jan Brožek.
2: Je to prostě nějaké další posílení služeb pro občany. Knihobox by měl umožňovat jak zpětný odběr knížek, tak i vydávání knížek. To znamená, pokud si někdo objedná z knihovny knížku a třeba má tak komplikované zaměstnání, že se nedostane do knihovny v otvírací době, tak tam bude v podstatě přihrádka, kde on se pomocí nějaké aplikace přihlásí a může si tu knihu vyzvednout i tímto způsobem. Sport.
0: Tenisový Wimbledon zažije první české finále ženské dvouhry. Karolína Muchová se zítra utká s Lindou Noskovou. Muchová totiž nejprve porazila Američanku Goffovou a Nosková pak Kostěkovou z Ukrajiny. Nosková je šťastná za obě české hráčky.
3: Pyšná na nás obě, myslím, že i Česko je na nás pyšný a Wimbledon je jeden z největších, ne-li největší turnaj na světě, takže jsem strašně ráda, že jsme to obě dokázali. Tuhle trávovou sezónu máme každá titul, takže myslím, že to dopadlo asi nejlíp, jak mělo.
0: Finále se bude hrát zítra od 17 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Počasí. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Porouchané auto stojí na dálnici D3 před kaplicí na úrovni Netřebic. Dejte si tam pozor.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Je tu pátek 10. července a spolu s ním samozřejmě i jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice, které právě začíná. U jeho poslechu vás vítá Matěj Vodička. Jak už jsme slyšeli ve zprávách, aktuálně prožíváme dobu, která se výrazně zapíše do historie českého i světového sportu. Finále ženského tenisového Wimbledonu bude mít poprvé v historii čistě české obsazení. Linda Nosková a Karolína Muchová proti sobě nastoupí zítra na centrálním kurtu londýnského All England Clubu. Jak už jsem říkal, je to poprvé v samostatné historii, ovšem v roce 1986 ve finále bojovali o titul taky Hana Mandlíková s Martinou Navrátilovou. Ovšem ta druhá jmenovaná už ale reprezentovala Spojené státy americké. No, tolik sport, teď už přichází čas na to, abychom si představili program našeho vysílání pro ty nadcházející minuty. Ve 15:45 se můžete těšit na náš letní seriál Zámecké léto. V reportáži si prohlédneme historickou šachtu svatého Jiří v Jihlavě, to znamená, že zamíříme taky ke kolegům na Vysočinu. Chybět nebude ani jihočeská vlastivěda, dnes v ní zamíříme do Písku. No a povíme vám taky informace o projektu Ztracené pohyby v Českých Budějovicích. Ovšem hned na úvod ale zamíříme k vodě. Vědci budou mapovat výskyt bentických synic Lipnic na březích Lipna. Aktivita přinese víc informací o těchto organismech, které můžou být nebezpečné pro psy. Pomoct může taky veřejnost. Jak? Tak nejen to zmíníme už za chvilku. Počkejte si na to, pokud vás téma zajímá. Je 9 hodin a 6 minut a Matěj Vodička vám ještě jednou přeje krásné jeho české dopoledne.

0: 9 hodin a 9 minut, Markétka Marie Rotrové, píseň, která pomyslně zahájila dnešní jihočeské dopoledne. A jihočeští vědci začali v těchto dnech mapovat výskyt bentických synic na březích Lipenského jezera. Důvodem je velký zájem obyvatel a návštěvníků této rekreační oblasti. Synice můžou produkovat silné neurotoxíny, které představují pro psy smrtelné riziko. Do mapování se může zapojit i veřejnost. Podrobnosti se teď dozvíme od hydrobiologa Petra Znachora z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Přeji dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne všem.
0: Tak pane Znachore, proč začali vědci ty bentické synice mapovat? Doufám, že to říkám správně, bentické, nikoli v bentické.
1: Říkáte to přesně naopak, správně by mělo být bentické.
0: Tak se omlouvám.
1: Ale to asi není podstatné. No, vede nás k tomu převážně zájem veřejnosti, protože bentické synice se poprvé dostaly do veřejného povědomí někdy koncem května tohoto roku, kdy se vlastně zjišťovala jejich možná souvislost s případy úhynu psů na Lipně. Tyto případy jsou stále v šetření policie České republiky, ale veřejnost nemá doposud žádné jako relevantní informace, takže se na nás obrací lidé a my samozřejmě bychom rádi pomohli, takže když to jenom jde, tak vyrážíme do terénu a zmapujeme příslušné oblasti a potom jim řekneme výsledek.
0: Rozumím. A teď si můžeme říct, jak může při tom mapování naopak pomoct veřejnost?
1: No, velmi zásadně, protože vlastně my o výskytu bentických synic na březích Lipna toho nevíme mnoho a nás by zajímalo zejména tedy, jak vlastně jsou hojné tyto synice a kde se vyskytují. A proto jsme včera spustili stránku synicenabřehu.cz, kde kromě základních informací o těchto organismech je také formulář, kde lidé mohou nahlašovat podezřelé nálezy, kde nám zejména o fotografie nějakých podezřelých útvarů, nějaký krusty, nárosty a podobně. A společně s geolokací a dalšími informacemi to bude užitečné pro nás a my potom tyto nálezy budeme prověřovat a v případě, že bude pravděpodobné, že se skutečně jedná o synice, tak vyrazíme do terénu a odebereme vzorky pro další laboratorní vyšetření.
0: Je obtížné tyto synice rozpoznat? Existují nějaká základní kritéria?
1: Je to obtížné nejenom pro laiky, ale i pro odborníky. Samozřejmě pokud se ty synice vyskytují v nějaké typické podobě, tak je lze identifikovat, ale problémem je, že je lze poměrně snadno zaměnit i vlastně s nějakými třeba vláknitými řasami, které vypadají na první pohled hodně podobně. A takže my očekáváme velké množství falešných hlášení. Nicméně je lepší, když lidé budou hlásit spíše jako více těch podezřelých nálezů, než kdyby se měli omezovat pouze na nějaký typický výskyt těchto organismů.
0: Vy už jste to sám zmiňoval, že budete lidi o potvrzeném výskytu těchto synic informovat. Je to tak?
1: Strašně záleží na to, kolik vlastně informací se nám podaří shromáždit a my bychom samozřejmě rádi veřejnost průběžně informovali, takže ty informace budou tedy na dispozici na našich stránkách, to na synicenabřehu.cz a samozřejmě potom budeme průběžně vydávat nějaké zprávy určené pro veřejnost, zejména pokud tedy ty nálezy budou pozitivní.
0: A průběžně to budeme sledovat taky my ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Jihočeští vědci začali v těchto dnech mapovat výskyt bentických synic na březích Lipenského jezera. Podrobnosti nám teď o tom ve vysílání pověděl Petr Znachor, hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Moc díky za to i za to, co děláte. Ať se vám daří. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

Minutu po čtvrt na deset posloucháte jeho české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice a v našem vysílání se teď vydáme za kulturou. Gesta všedního dne a choreografie vycházejí z běžných situací. I to v Českých Budějovicích představí taneční projekt s názvem Ztracené pohyby. Více už za chvíli v reportáži.

0: Fajn Adams doznívá ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v 9 hodin a 22 minut. Co všechno může být tanec a kolik gest se kolem nás odehrává každý den? I na tyhle otázky si odpovídali tanečníci a performeři při vytváření projektu Ztracené pohyby od uskupení Temporary Collective v Českých Budějovicích. V premiéře se divákům představí už tento víkend.
1: Skupinka, která není na jevišti, sedí u toho deštníku, že tam vytvoříme ten obraz, který včera tak jako náhodou vyšel. Možná si to pojďme říct v tom prostoru, pojďte tam.
2: Tělocvična základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích se na několik dnů proměnila na divadelní prkna. Divákům se tam představí nejenom profesionální performeři, ale hlavně děti a dospívající tanečníci z Českých Budějovic a okolí. Nápad na vytvoření projektu Ztracené pohyby vznikl už před 2 lety.
3: Když jsme právě uvažovali o tom, že budeme pracovat s mládeží, která tady na internetu tráví docela dost času, tak jsme si řekli, že se budeme soustředit na to, co nás obklopuje. Když jedeme třeba v tramvaji a jsme připoutáni k těm telefonům, že bychom zkusili ty telefony dát pryč a naopak tu inspiraci si vzít z reality.
2: Vysvětluje režisérka projektu Petra Tejnorová. Choreografii společně od ledna letošního roku vytvářeli přímo vystupující tanečníci. Inspirací pro ně byly každodenní gesta a obyčejné situace.
3: Buď se to napsalo na papír jako takovej zachycený moment, nebo to někdo natočil, nebo to někdo vyfotil a na základě toho jsme si vlastně povídali, co to zachytili a jak by se to dalo převést nebo stvárnit vlastně jakoby s pohybem. A začali jsme vnímat takový univerzální pohyby a principy. No a můžete si to představit, že vlastně vytváříme takovou společnou koláž, která je tady z těch střípků, kdy každý něco vlastně přinese.
2: Váš projekt je takzvaně site specific, což znamená, že se odehrává na místě, které ale primárně není určené pro umělecká vystoupení. My jsme teď konkrétně ve sportovní tělocvičně, tak jak vás napadlo využít právě tenhle prostor?
3: Tak úplně od začátku všichni máme takový negativní třeba vzpomínky na tělocvik a je to vlastně naše první zkušenost jako s nějakým pohybem nebo vnímání kolektivních her. Takže nám přišlo jako super přepsat tuhle zkušenost, takže je to vlastně i pro kohokoliv, kdo má třeba vzpomínky tady na tu tělocvičnu, tak by se mohl podívat, jak se dá přepsat tahle zkušenost, že doopravdy to nemusí být jenom jakoby traumata, který si z toho jakoby nesete.
2: Dohromady se při vystoupení představí 22 performerů, kteří ve svém projevu propojí současný tanec se světem dospívajících. Jednou z tanečnic je i Karin Šléglová.
4: V rámci projektu jsme nosili různý jakoby záznamy, co jsme si všimli jakoby na ulici nebo prostě ve svých běžných životech. Pak jsem si všímala i jakoby věcí třeba jako vůně nebo zvuky a vlastně přemýšlela jsem nad tím, jak by se daly zaznamenat ty, protože mě vlastně hrozně štvalo, že nevidím pohyb té vůně nebo tak a to mě vlastně hrozně zajímalo, jak by to vlastně vypadalo.
2: Projekt Ztracené pohyby od uskupení Temporary Collective divákům přiblíží, co všechno v běžném životě může být tanec. Jako součást festivalu Jižní sféra se v Českých Budějovicích představí 11., 12. a 13. července. Z Českých Budějovic Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas, České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Porouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ta se ale podle odborníků může leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S analytikem Davidem Borgesem si o tématu popovídáme v pátek 10. července po 11. hodině dopoledne, tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.

0: Jeho české dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Český rozhlas České Budějovice posloucháte zhruba v 9:30 dopoledne. Na portálu píseckého kostela Narození Panny Marie jsou dodnes vidět malé důlky vyhloubené lidskými prsty. V jeho české vlastivědě si dnes řekneme, proč si lidé z posvěceného kamene odnášeli prášek a jakou léčivou moc mu kdysi připisovali. Dnešní díl připravili archivář Daniel Kovář a redaktor Zdeněk Zajíček. Poslechneme si ho hned po písnice skupiny Bunny M.

0: V Jihočeské vlastivědě vám vysvětlíme, proč má písecký kostel na portálu Důlky. Dominantou Písku je děkanský kostel Narození Panny Marie, významná gotická památka. Na jeho kamenném portálu najdeme nejméně 20, možná 23 malých vydlabaných důlků, a to ve výšce 88 až 160 cm nad dlažbou. Mají kulatý tvar a jsou zahloubeny maximálně 2 cm pod povrch kamene. Písecký archeolog Jiří Frelich se před časem pokusil vysvětlit jejich původ a upozornil také na kostely, na kterých se nachází podobné důlky, například u Panny Marie Sněžné v Praze a na dalších pražských kostelích, ale i mnohde jinde v Čechách a na Moravě a v okolních zemích. Otvory byly vyhloubeny lidskými prsty ve snaze získat prášek z posvěceného kostela. Podle pověry měl totiž takový prášek léčivou moc. Přidával se do mastí na rány, nebo ho nemocný vypil rozmíchaný ve vodě či v kořalce. Pomáhal také dobytku proti kolice a šesti nedělkám při hojení po porodu. Stejné účinky bývaly připisovány i prášku z kamenných křížů a náhrobků. Jak kdysi zjistil moravský archeolog Jindřich Vankl, lidé věřili i tomu, že k uzdravení pomůže, když se do důlků v kostelní zdi zastrčí ustřižené pacientovi vlasy. No, metoda je to přežitá, ale uškodit zdraví asi nemohla.
1: Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.

0: 7 minut po půl desáté stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Historická šachta svatého Jiří v Jihlavě je připravená na turisty. Památku na někdejší dolování si můžou návštěvníci prohlédnout už v létě. Co tam všechno historici našli, tak to už uslyšíte v reportáži za okamžik.
1: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Pokud se o prázdninách vydáte do Jihlavy, můžete si odvést i nevšední zážitek. Veřejnosti se tam nově otevřela šachta svatého Jiří pod vrchem Schatzberg. Návštěvníci si prohlédnou čerpací stroj z doby císaře Rudolfa II. A projdou taky zhruba 30 metrů dlouhou odvodňovací štolou.
1: Chcete baterku?
2: Já mám, když tak.
3: Historik Jiří Vosáhlo mě provází nově zpřístupněnou odvodňovací štolou.
1: Ta chodba nemohla sloužit žádný pravidelný technický dopravě, protože tady i ti lidé museli chodit v lepším podřepu a člověk mít konzistence nebo konstituce spíš po čtyřech. Ta štola byla vysoká tak třeba okolo 2 metrů a šířka tak 3/4 metru.
3: Štola je schovaná uvnitř šachty svatého Jiří. K té se lidé můžou podívat už několik měsíců. Nově se po železných schodech dostanou i na její dno, až k ústí štoly. Doplňuje náměstek primátora Radek Popelka z hnutí ANO.
4: Ale ta vlastní odvodňovací štola bude uzavřená, ta nemůže být průchozí, protože tam hrozí i nějaké nebezpečí úrazu. Je tam potřeba helma, je tam potřeba baterka a je tam potřeba nějaký průvodce, takže tam budou nějaké komentované prohlídky, které se budou muset nastavit.
3: V šachtě si návštěvníci prohlédnou i čerpací důlní stroj, který pochází z období vlády Rudolfa II., říká Martin Harnušek z technické správy a podzemí.
5: Tady ten význam té jámy je právě v tom, že se dochovalo jako intaktně to uložení toho stroje v té jámě. Jo.
3: Koukám, ústí té jámy je zakryté železnou mříží.
5: Dostalo se ven ten materiál, vlastně obnažil se ty pozůstatky stroje, zdokumentovalo se to a zatopilo se to zase na hlubeň a případně to může se vyčerpat, čeká to na další objevy, protože jsme zjistili, že všechno, co tam zůstalo, tak tam prostě, jak to kdo položil, tak to v 16. století tam zůstalo. Jo.
3: Šachta bude v budoucnu propojena s ukázkovou hornickou vesnicí. Ta přiblíží těžbu stříbrné rudy i život horníků. Z Jihlavy Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Pátek 10. července. Tady také Pavel Kudrna, naše zámecké leto můžeme uzavřít, respektive druhý soutěžní týden. Vy, kteří nás posloucháte poprvé, tak vám všechno průběžně vysvětlím. No a vy, stálí posluchači, víte, že vás dnes čeká hned dvojí soutěžení. Jednak o náš zámecký cestovatelský balíček, no a hned potom z výherců tohoto týdne vylosujeme jednoho, který si užije soukromou prohlídku. Víc teď už prozrazovat nebudu. Ale František Kinský by mohl prozradit, kam se dnes vydáme.
0: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový, možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými dveřmi.
3: Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže ji říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon. Předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: Ta je tak jako by secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to známe další zámek. Stejně musím říct, byli ti naši předkové šikovní. Zaujal vás taky ten polifon, perforovaná deska. Jak to vlastně udělali, aby to proděravili tak, že to hraje pak tu melodii? Já myslím, že bez umělé inteligence bychom se dnes neobešli. Já se tedy bez ní obejdu, ale bez počítače nikoliv. Vy budete telefonovat, kdo se zobrazí jako třetí, tak půjde do vysílání soutěžit. Hrajeme o zámecký cestovatelský balíček, nejprve tedy o sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky. A batoh 731 800 900. Startujeme.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak já budu zvonit za chvíli jinak. Ta znělka, která bude výhrní, věřím, tak zní trošku jinak než zvony, ale to je dobře. Doufám, že bude znít pro paní Alexandru ze Staňkova. Dobrý den, paní Alexandro.
1: Dobrý den, já taky doufám.
0: Tak já taky doufám, já vám to přeju. Takže zámecký cestovatelský balíček je připraven, soutěžní otázka taky. Tak já to dnes nebudu zdržovat, čeká nás i losování, pojďme na to. A já se ptám, z té reportáže samozřejmě, jakou barvu má fasáda dačického zámku? Za A bílou, za B červenou, za C zelenou?
1: Zelenou.
0: Je to tak, je to taková tyrkysová barva. Zámecký cestovatelský balíček je váš a máte pětku ode mě.
1: No, děkuju.
0: To je dobře nebo špatně, jestli máte pětku?
1: No.
0: Ono je to jedno, protože...
1: Já
0: vám takhle předvedu, tady je těch pět pingpongových míčků od jedné do šesti, do pěti, pardon, vy máte tedy tu pětku, takže pokud za chvíli vytáhnu pětku a řeknu paní Alexandra Staňkov, vyhráváte soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Mějte se hezky, hezký víkend, naslyšenou.
1: Já taky vám děkuju a mějte se hezky, naslyšenou.
0: No tak teď je přesně ta doba, to napětí pro paní Marii z Brčkova, pro pana Radka ze Světle, pro pana Zdeňka z Říkonína a pro paní Marii z Nivy. Tak kdo pak tedy bude teď tím šťastným? No tak já to takhle roztočím a... Tak a už to mám. Tak je to dvojka, maminko, bych měl dodat. Pan Radek Ambros ze Světla, gratulujeme. Takže na zámek se pojede podívat pan Radek. Já tam tu dvojku zase vrátím, protože to bude připraveno na příští pátek. No a nezapomeňte, zase v pondělí se sejdeme, jinak samozřejmě zámecké léto pokračuje i o víkendu, to vás pozveme po 13. hodině v čase původních výletů mimo prázdninových, teď tedy zámeckého léta na zámek v Neustupově v sobotu, no a v neděli to bude zámek v Týnci u Klatov. Takže já se na vás těším v pondělí v 9:45. Krásný den, hezký víkend vám všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Jihočeští vědci začali mapovat výskyt bentických sinic na březích Lipenského jezera. Organismy můžou být nebezpečné pro psy. Budova bývalých baťovských závodů ve Zlíně stále hoří. Kouř je cítit i v okrajových částech města. Opatření přijala i Zlínská univerzita. Sušice zkoumá míru ekologické zátěže v areálu bývalé sirkárny. Na jihu Čech dnes teploty vystoupí až na 28 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Vědci budou mapovat výskyt tzv. Bentických sinic na březích jihočeského Lipna. Ty můžou být nebezpečné pro psy. S mapováním může pomoct veřejnost. Jakým způsobem, popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
2: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou, prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách sinicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
0: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně kvůli požáru v baťovském areálu dnes pravidelně kontroluje své budovy, uvedla to mluvčí univerzity Petra Svěráková. Požár včera zničil budovu nedaleko centra města, ta hoří i dnes. Části z hořícího objektu včera dopadly i na střechu fakulty managementu a ekonomiky. Hasiči ale rychle oheň uhasili. Na místě zůstává z preventivních důvodů požární hlídka. Univerzita dnes navíc znovu po denní přestávce a odstávce spustila stavbu nové fakulty, která stojí jen stovek pár metrů od poničené budovy. Sušice zahájila rozsáhlý ekologický průzkum bývalého areálu firmy Solo. Město chce před případným odkupem pozemku získat dostatek informací o skutečném stavu lokality. Z typy na místa zkoumání v téměř 17-hektarovém pozemku

0: mohli i pamětníci, říká mluvčí radnice Martina Špatná.
1: Ty lokality se vybíraly na základě vlastně původního areálu a jeho plánu a zároveň jsme se i doptávali místních obyvatel, protože samozřejmě žije ještě spousta pamětníků, kde podle nich jsou ty nejkritičtější místa, kde byly ty nejnáročnější procesy. Takže tam vrtáme nejintenzivněji a tam řešíme nejenom půdu, ale třeba i podzemní vodu.
0: Výsledky rozborů by mělo město mít do podzimu. Německý automobilový koncern Volkswagen schválil drastické omezení výroby. Oznámil to po zasedání dozorčí rady. Počet modelů by se měl postupně snížit na polovinu. Asi na čtvrtinu se sníží počet variant výbavy. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a taky amerických dovozních cel. Koncern, do kterého spadá i česká Škoda Auto, se ale zatím nevyjádřil k možnému propouštění zaměstnanců. Sport. Fotbalisti Francie postoupili do semifinále mistrovství světa. Maroko porazili 2-0. Jejich dalším soupeřem bude vítěz večerního duelu Španělska a Belgii. Počasí. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, na horách do 23. Slabý vítr severních směrů odpoledne přechodně zesílí na mírný. Biozátěž je na nejnižším stupni 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na dlouhé louce v Českých Budějovicích u sportovní haly dejte velký pozor, překáží tam vysypané betonové kostky. Na silnici v Dačicích v Míru Boženy Němcové, v ulici Boženy Němcové se srazila 3 auta a nehodu máme hlášenou taky v Protivíně v Mírové ulici. Jezděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Po zprávách v 10 hodin pokračuje dnešního české dopoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Krásný pátek 10. července vám ještě jednou od mikrofonu přeje Matěj Vodička. Věděli jste, že candáti jsou nočními lovci a mají skvěle vyvinutý prostorový a orientační smysl? Nebo třeba i to, že klíšťata produkují velmi zvláštní kyselinu sialovou, což objevili vědci z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity? Tak všechna tato témata jsme tento týden probírali s našimi dopoledními hosty. A vy si všechny tyto rozhovory můžete kdykoliv a kdekoliv zpětně přehrát na našem webu budejovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta ve vysílání samozřejmě přivítáme i dnes, ovšem ještě předtím pro vás ale máme pravidelnou porci zajímavostí. Tak v závěru této hodiny zazní babské rady, které připomenou, že máta může ochránit vámi pěstované papriky. Jak vypadají příměstské tábory na Jihočeské univerzitě, tak to povíme v reportáži zhruba před 10:45. No a vydáme se taky do Třeboně na francouzské dny a kromě toho přidáme i několik dalších tipů, kam dnes vyrazit za kulturou. Ovšem za tou kulturou vyrazíme taky hned na úvod. Věděli jste, že v muzeu ve Veselí nad Lužnicí je obří kolejiště, kde si děti můžou sami ovládat vláčky. Za chvilku vás tam zavedeme, protože na místě je náš regionální stopař. Tak si na to počkejte. Matěj Vodička ještě jednou všem přeje krásný pátek 10. července, třeba právě ve společnosti naší stanice, tedy Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: 10 hodin a 9 minut v Jihočeském dopolední Českého rozhlasu dozněl Petr Muk a my už teď míříme do Vajzova domu ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku. Sídlí tam totiž Blatské muzeum a kromě stálých expozic nabízí v současnosti i jednu sezónní výstavu. Jakou, tak to už nám poví náš regionální stopař Petr Kubát, který se tam dnes vypravil. Petře, přeji dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne, tak tu aktuální sezónní výstavu jsem si prošel jako první. Ona představuje archeologické nálezy ve Veselí nad Lužnicí a v okolí. Jsou tu k vidění ty nejstarší předměty z doby před 17 000 lety před naším letopočtem, což dokládá, že už v té době tady ve Veselí a v okolí byl život a bylo to tu osídlené. A pak jsou tady předměty ze střední doby kamenné, kdy byly osídlené hlavně oblasti kolem dnešních Pískoven. A víc mi o těchto objevech říká kurátor výstavy Petr Šťovíček z Blatského muzea.
3: Návštěvník tady uvidí i různý industrie kamenný, sekromaty a sekirky kamenný a podobně. Ovšem nejcennější exponát na výstavě to je monoxyl z 11. století našeho letopočtu. Monoxyl je loď vytesená z jednoho kusu kmene, v našem případě z dubu, a asi pro 3 lidi, takže vlastně nejstarší loď, co kdy jezdila na Lužnici, nebo kterou máme. Ta byla nalezena právě tady u Veselí nad Lužnicí.
2: No a já doplním, že na výstavě jsou k vidění taky třeba nálezy mlýnských lopatek a mlýnů, taky z míst dnešních Pískoven, a na informační tabuli najdou návštěvníci taky přehled všech mlýnů, které se tady v minulosti nacházely.
1: V tom Blatském muzeu jsou taky stálé expozice. Petře, popiš nám je teď, prosím.
2: Tak jak už si před písničkou naznačil, tak tím největším lákadlem, hlavně pro rodiny s dětmi, je opravdu nádherné modelové kolejiště o ploše 5,6x3 metrů. Je interaktivní a děti si sami můžou rozpohybovat řadu drobných prvků, i třeba postaviček, je tam třeba muž sekající trávu, nebo samozřejmě můžou rozjet vozy, je tam třeba slavná Elinka na Bechyňské dráze z Tábora, nebo můžou vypustit na Jindřichohradě úzkokolejku, moderní Nautilus. No a ty vláčky jezdí kolem místních památek a zajímavostí, jak ukazuje Petr Šťovíček.
3: Jsou tady Blatské vesnice, Hrad Choustník, úzkokolejná dráha Jindřichův Hradec, Nová Bystřice, potom pochopitelně památky v Soběslavi, ve Veselí.
2: Co je tady konkrétně z Veselí nad Lužnicí? Vidím nádraží.
3: Ano, je to nádraží Točná a jinak k těm jednotlivým jako stavbám, tak jsou tady i panely, kde jsou ty věci vysvětlené.
2: No a pak je tady samozřejmě v Blatském muzeu stálá expozice, která prostřednictvím předmětů a fotografií ukazuje v 8 místnostech podoby městského života v uplynulých staletích s důrazem na 19. století a první polovinu století 20. A ve vstupní hale muzea je pak taková drobná expozice, která popisuje životní osudy a dílo skladatele a sběratele jihočeských lidových písní Karla Weise a jehož jméno právě tento dům nese.
1: Do Blatského muzea ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku jsme se dnes vydali za Petrem Kubátem, naším regionálním stopařem. Petře, díky moc za všechny informace, všechny tipy a budeme se těšit na nějaké další. Naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař.
1: Je 10 hodin a 12 minut, to znamená, milí posluchači, že v Jihočeském dopoledni si už za chvíli poslechneme tipy pro volný čas. Ještě předtím ale písnička Studánko Stříbrná a Hana Zagorová.
0: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: Tipy pro volný čas.
1: Od stříbrné studánky míříme opět za kulturou. Páteční prázdninový den nabídne na jihu Čech tolik možností, že bude možná nejtěžší vybrat si jen tu jednu jedinou. Pokud vás láká hudba světové úrovně, tak zamiřte večer do Třeboně. V 7:30 rozezní nádvoří městského úřadu Jánoska Ensemble. Proslulý rodinný soubor propojí filmové melodie s klasikou, jazzem i temperamentní improvizací a ukáže, že známé hollywoodské hity mohou zaznít úplně nově. To vše v rámci festivalu Třeboňská nocturna, jehož mediálním partnerem je i Český rozhlas České Budějovice. No a za divadlem můžete vyrazit hned na několik míst. Ve 3 odpoledne ožije nádvoří zámku v Dačicích muzikálem Ať žijí duchové. V 7:30 večer přivítá anglický park zámku v Blatné šíleně smutnou princeznu v podání Studia 2. No a o 8:45 nabídne Třeboňský zámek pod širým nebem muzikál Noc na Karlštejně. No a taky ještě v 9 hodin pak začne na hradě Zvíkov další večer z Zvíkovského divadelního léta s komedií Klíče na neděli. Opravdu je tedy z čeho vybírat. Ale my jim ještě míříme dál. Milovníci Ochotnického divadla mohou od 8:30 zamířit taky do Lesního divadla ve Vatkově u Lhenic na Prachaticku, kde soubor Tyl Netolice zahraje veselohru Taková normální rodinka. Hudební večer si užijete taky v Chotěmi u Červené lhoty. Vesnický hudební klub Václava Koupka od 8 hodin přivítá skupinu Buty. Ve stejný čas zahraje Aleš Háma Band taky v rokové stodole v Horních Dvorcích na Jindřichohradecku. No a pokud dáváte přednost klidnějšímu tempu, tak se vydejte v 6:30 na kostýmovanou komentovanou prohlídku bývalé jezuitské koleje v Jindřichově Hradci. Historii vás provedou samotní zakladatelé koleje a o příběhy rozhodně nebude nouze. Ať už si, milí posluchači, vyberete cokoliv, přejeme vám, aby dnešní den přinesl zážitky, na které se bude dobře vzpomínat. No a pokud chcete zůstat doma, tak samozřejmě Český rozhlas České Budějovice vám rád bude dělat společnost i nadále. Příjemný poslech.

0: ELO neboli Electric Like Orchestra. Tato skupina doznívá v jeho českém dopolední Českého rozhlasu České Budějovice přesně v 10 hodin a 21 minut. Šneci, ústřice, francouzské síry, víno, ale taky koncert, filmové postavy a atmosféra letní Francie. V Třeboni už zítra začínají francouzské dny. Co všechno návštěvníky čeká a proč si tahle akce získává stále víc příznivců? Naším hostem bude ve vysílání už za chvíli ředitelka zámecké lékárny paní Lenka Želivská, která poví víc. Počkejte si na to.
1: Znáš

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Slíbili jsme vám výlet do Třeboně, do zámecké lékárny. Bohužel s paní Lenkou Želivskou se nemůžeme spojit, nedaří se nám to, ale i tak pro vás máme jednu zajímavost, konkrétně jeden zajímavý dobový obraz, který zobrazuje pražskou defenestraci z roku 1618. Mají ho totiž na zámku v Jindřichově Hradci. Respektive ono jde o kopii, originál byste našli pro změnu v Telči, ale ať tak nebo onak, vyobrazení je plné symbolů a ne všechny se podařilo rozluštit. Redaktor Filip Černý se šel na jindřichohradecký obraz podívat v doprovodu kastelána Jana Mikeše.
2: My jsme prošli přes dva předpokoje a vešli jsme do audienčního pokoje, který zároveň sloužil jako taková rodinná jídelna. Jedna z důležitých věcí pro pány z Hradce, ale i Slavaty, i jejich následovníky z rodu Černínů. A je to místnost, která z těch všech dochovaných renesančních pokojů je největší. Jindřichohradecký zámek byl vyzdoben všemožnou nádherou. Nad námi v tom patře, tam byl takzvaný zlatý sál. Bohužel ten Jindřichohradecký zámek v roce 1773 vyhořel. Fatálně hořelo 8 dní, schořelo prakticky všechno, až na těch několik pokojů, které dneska jako jediné ukazují tu původní nádheru.
3: No a je to na zdi obraz, na kterém je vymalována pražská defenestrace z roku 1618. Ten se asi váže k vámi zmíněnému rodu Slavatů.
2: Vidíme veliký obraz, který ten Vilém Slavata nechal namalovat a který zachycuje tu událost z pohledu Viléma Slavaty. Ona totiž měla přídech zázraku. Ačkoliv totiž Vilém Slavata i ostatní, Jaroslav Bořita z Martinic a písař Fabricius byli vyhozeni z nějakých 15-16 metrů, tak to všichni přežili. A bylo to z pohledu protestantské strany proto, že dole pod tím palácem byly odpadky a oni spadli do měkkého. Z pohledu Viléma Slavaty se jednalo o čistokrevný zázrak. Takže my tady vidíme, jak Panna Marie vysílá fortuny, to jsou ty dívky, které mají v rukách takové zástěry, do které chytají všechny ty vyhozené. A zároveň tam vidíme atributy Kristova umučení, protože Vilém se považoval za vlastně mučedníka víry.
3: No, já přemýšlím, teď ten obraz je nádherný. Jsou na něm i dobové popisky. Ta ženská postava s tím O, tady koukám, ale O není. LMN, OP, OP chybí na obraze z popisků.
2: No je to tak, že my můžeme procházet těmihle místnostmi díky jedinému člověku. To byl Eugen Karel Černín, který v 19. století jakožto majitel panství se rozhodl, že ten zcela zničený a schořelý a v ruinách se nacházející areál toho hradu a zámku obnoví. Samozřejmě trochu mu chybělo nějaké vybavení, takže různě scháněl. A tohleto je kopie obrazu, jehož originál se nachází právě na zámku v Telči, který měl to štěstí, že nevyhořel, čili ty památky na rod pánů z Hradce i Slavatu tam jsou pořád, ty intaktní. A ten originál toho obrazu vlastně nemá kompletní legendu, čili ta tajemná postava, kterou tady vidíme, tak ta skutečně od prvních nějakých rozborů tak vzbuzuje různé otázky a má řadu možných výkladů. Co je tam mnohem jednoznačnější, tak hned vedle ní je smrtka, která naštvaně odchází z toho obrazu pryč, protože dnes neuspěla. Tak tam je to zřejmé. A co díky tomu popisu víme také, tak na tom obraze vedle nástrojů Kristova mučení, tak jak už jsem říkal, souvisí s tím, že Vilém Slavata se považoval za mučedníka víry, tak jsou tam také lebky. No a to jsou lebky popravených českých pánů z toho Staroměstského náměstí. Aby bylo zřejmé, jako kam tahle ta rebelie došla. A byli to samozřejmě titíž lidé, kteří toho Viléma Slavatu o několik let dříve vyhazovali z okna.
1: Tolik povídání o obrazu, který najdete na zámku v Jindřichově Hradci, nebo jeho fotografii najdete i na našem webu budejovice.rozhlas.cz. A já jenom dodám, že s Lenkou Želivskou z Třeboňské lékárny zámecké se zkusíme spojit ještě dnes odpoledne v našem vysílání, tak abychom vám nabídli podrobnosti o tamních francouzských dnech. Ale teď už pokračujeme dál v 10 hodin a 34 minut v jihočeském dopolední Českého rozhlasu České Budějovice. Nakrmit nutrii, vyrobit sopku nebo pozbírat vejce. I tak vypadají příměstské tábory na Jihočeské univerzitě. Děti na nich objevují vědu i život kolem ní. Vydáme se za nimi v reportáži už za chvíli.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Příměstské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích dětem během prázdnin otevírají laboratoře, univerzitní statek i další pracoviště, kam se běžně nepodívají. Kromě pokusů si můžou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat práci vědců.
1: A ty snáší modrozelený vejce.
2: Není uvnitř kuřátko.
1: Může být, protože tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
2: 6 měsíců.
1: To je moc.
2: 2 měsíce.
3: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko přímo v kurníku u slepic. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora.
4: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy. Teď jsou tady na statku s námi, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
3: Ozývají se psy v těsné blízkosti statku, je útulek. Co ještě dalšího za zvířata tady potkají?
4: Právě nakrmili prasátka, protože tu máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byly opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
3: Tady na nás mávají zrovna dva účastníci.
2: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
3: Co vlastně taková nutrie žere?
2: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
3: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
2: Tobík Kolar.
5: No, já jsem si je taky hladila.
3: Byli jste i v laboratoři?
5: Byli, no. Tam jsme dělali vlastně pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
3: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
5: No, obojí.
2: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
6: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
2: Z vápence.
7: Z uhličitu.
6: No, skoro.
7: No.
2: Z vápence.
6: Z vápence, výborně. A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
2: tak je oxid uhličitý.
6: Tak z toho bublá oxid uhličitý. Přesně tak. Takže vidíte, jak to máme propojený. My jsme včera ty skořápky vlastně rozkládali v laborce.
3: O svoje zážitky se podělil taky Tobias.
8: Jo? Ano.
2: Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
3: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
8: Jo.
3: Na tábor vyrazili také
9: Zuzka, Markétka,
10: Kačka,
11: Eliška.
3: A holky, vy jste se neznali ještě před táborem?
12: Ne.
3: Ne. Přitom vypadáte tak, jak nejlepší kamarádky.
11: Moc se mi to tadyhle líbí.
1: Je to hnědej.
3: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická a nebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
13: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Je přesně 10 hodin a 45 minut, stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Máta není jenom osvěžující bylinka do nápojů. Naše dnešní babské rady připomenou, že máta může posloužit i jako ochránce paprik. Ještě předtím si ale poslechneme píseň Alenka v říši divů od Karla Zicha.
1: Telegram s adresou svět.

0: Pražské rady.
1: Máta obsahuje silice, které mají velice výrazné aroma. A toto aroma většině škůdců rozhodně nevoní, právě naopak. Proto se doporučuje vysadit mátu u paprik. Škůdci typu mšice, mravenci nebo bílé mušky se potom vaší úrodě vyhnou obloukem. Vůně máty hmyzí záškodníky doslova zmate, což prakticky znamená, že se hmyz bude mnohem hůře orientovat. Musíme ještě dodat, že máta má i jednu nevýhodu. Roste poměrně agresivně a velmi rychle se rozrůstá. Kdybyste ji zasadili přímo do záhonku k paprikám, mohla by s nimi začít vést konkurenční boj o živiny a soutěžit s nimi o vodu. Proto ji zasaďte raději do květináče a ty postavte kolem záhonu s paprikami. Tak budete mít jistotu, že papriky budou chráněné, ale zároveň si rostliny nebudou konkurovat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Zhruba 10 minut zbývá do 11. hodiny, kdy v jihočeském dopoledni přijdou na řadu další zprávy s Lukášem Pelikánem. No a po nich nás čeká rozhovor s naším dnešním dopoledním hostem. Prozradím, že jim bude analytik organizace Člověk v tísni David Borges. Popovídáme si s ním o tom, že nebezpečná dluhová spirála může vzniknout i z takzvaných mikropůjček, tedy ze zdánlivě nižších částek, jako je třeba 20 000 korun. Takové zmíněné půjčky totiž můžou mít značně nevýhodné úroky a je potřeba si na ně dávat velký pozor. To je tedy téma rozhovoru s naším dnešním hostem, k jehož poslechu vás srdečně zvu. Taky vám přeji krásný pátek 10. července i hezký a pokud možno klidný nadcházející víkend. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Zubní ordinace v Borovanech na Českobudějovicku získá díky rekonstrukci budovy prostor pro dentální hygienu. Zdravotníci Olomoucké fakultní nemocnice operovávali podle komise odborníků defibrilátory i lidem, kteří nesplňovali potřebná kritéria. 22 umělců o víkendu vystoupí s tanečním projektem Ztracené pohyby v Českých Budějovicích. Sluneční den dnes doprovodí teploty až u 28 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán, příjemné dopoledne. Borovany na Českobudějovicku dokončují kompletní rekonstrukci zdravotního střediska. Součástí investice za téměř 20 milionů korun je zateplení a výměna všech sítí. Podle nezávislého starosty Víta Fialky se změnilo i využití některých prostor.
3: Vedle zubaře v prvním patře byly bývalý byty, ale ty už byly dlouhodobě prázdný. Takže z jednoho bytu jsme udělali ordinaci všeobecného lékaře, tím pádem se nám uvolnilo místo pro pediatry, aby v jedné části byly děti na prevenci a v druhé, aby chodil nemocný, aby se tam nemísili. Z druhého bytu máme dentální hygienu.
2: Zdravotníci v Olomoucké fakultní nemocnici implantovali v roce 2024 defibrilátory i pacientům, kteří to nepotřebovali. Vyplývá to z předběžného stanoviska komise odborníků, která vznikla v souvislosti s kauzou z iniciativy nemocnice. Podle mluvčího Adama Fričera vedení zdravotnického zařízení předalo stanovisko komise policii. Ta zahájila trestní řízení v únoru v souvislosti s podezřením na obcházení kritérií k implantacím u několika set pacientů Olomoucké fakultní nemocnice mezi roky 2015 a 2025. Nejméně 12 lidí zemřelo při lesním požáru ve španělské Andaluzii. Požár propukl včera odpoledne v provincii Almería. Přes noc s ním bojovalo asi 150 hasičů. Podle místních úřadů se část obětí našla v turistické chatě, další uhořili ve svých autech. Co neštěstí způsobilo, zatím není jasné. Jednou z variant je, že po pádu elektrického vedení začala hořet suchá vegetace. Oheň se pak rychle rozšířil do okolních lesů. Španělsko se v posledních dnech potýká s další vlnou veder a dlouhodobým suchem. Taneční projekt s názvem Ztracené pohyby zaplní tělocvičnu základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích. Choreografii vycházející z běžných situací a každodenních gest diváci uvidí od zítřka do pondělí. Společně ji vytvořili profesionální tanečníci s dospívající mládeží. Víc o vzniku

0: projektu doplnila režisérka Petra Tejnorová ze souboru Temporary Collective.
1: Buď se to napsalo na papír jako takovej zachycený moment, nebo to někdo natočil, nebo to někdo vyfotil a na základě toho jsme si vlastně povídali, co to zachytili a jak by se to dalo převést nebo stvárnit vlastně jakoby s pohybem. A začali jsme vnímat takový univerzální pohyby a principy. Sport.
0: O titul na Grand Slamu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. Do finále Wimbledonu postoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech, Nosková porazila Ukrajinku Kostěkovou 2-0 na sety. O vztahu s krajankou a finálovou soupeřkou mluví Karolína Muchová.
2: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích, domluváme se tréninky, protože je to fajn, je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
0: Finále tenisového Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin našeho času. Počasí. Očekáváme jasno až polojasno, teploty 25 až 28 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách do 23. Slabý vítr severních směrů, odpoledne přechodně zesílí na mírný, biozátěž je na nejnižším stupni 1.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Pozor na rychlostní silnici z Lišova do Českých Budějovic. U Jivna stojí porouchané auto. Auto havarovalo u Malých Chrášťan na Českobudějovicku na silnici směrem do Němčic. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Takzvanými mikropůjčkami se především nízkopříjmové domácnosti snaží v danou situaci vykrývat nedostatek financí, třeba když se vám doma něco porouchá. Existují ale příklady, kdy se taková krátkodobá pomoc může hodně prodražit. Podle indexu odpovědného úvěrování roku 2026 společnosti Člověk v tísni přetrvávají problémy s posuzováním schopnosti splácet. O tématu si už za chvíli popovídáme s analytikem Člověka v tísni Davidem Borgesem. Zvu vás k poslechu a přeji krásné páteční dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Analytik organizace Člověk v tísni David Borges je naším dnešním hostem. Měl by teď být ve spojení po našich rozhlasových linkách ze studia v pražském Karlíně. Díky za váš čas a přeji dobré dopoledne. Doufám, že se slyšíme.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: Slyšíme se perfektně, tak to je výborné. Co si vlastně máme představit pod tím pojmem mikropůjčka? Tak jak jsem to zmiňoval už v úvodu, když jsem ohlašoval náš dnešní rozhovor. Ještě možná se dá říct jednodušeji krátkodobý úvěr. Co to vlastně znamená?
2: Já bych to asi rozdělil. Mikropůjčka se obvykle definuje jako malý úvěr, často do 20 tisíc korun a co je důležité, bývá jednorázově splatný. Někdy tam je, řekněme, dvě nebo tři splátky, ale nejčastěji to lze definovat jako malou sumu peněz, kterou si člověk půjčuje a musí zaplatit v celku v krátké době. Ta definice krátkodobých úvěrů je trochu širší, tam by se daly asi třeba zařadit i takzvané bankovní kontokorenty, to znamená povolené čerpání na běžných účtech, ale když zůstaneme u těch mikropůjček, bavíme se o 20 tisíci korunách.
1: Dobře, samozřejmě ty kontokorenty to znají asi především studenti, ale možná bychom ještě mohli zmínit, proč Člověk v tísni ve svém letním indexu mikropůjčkám věnuje pozornost. Je to velký problém, tenhle fenomén?
2: Je to problém, to je právě ten důvod, proč se na mikropůjčky zaměřujeme. Z našich dluhových poraden, respektive z práce s klienty, kteří k nám přicházejí, plyne dost jednoznačně, že jsou to právě malé půjčky, jednorázově splatné půjčky, které dostávají lidi do potíží nejčastěji. Vlastně trochu paradoxně, Češi nemají problém se splácením hypoték, se splácením leasingu na auto a podobně, ale zejména nebankovní půjčky v tom malém objemu je to, co lidi často dostane do potíží.
1: Vím, že možná trochu odbočím, ale říká ten index taky nějakým způsobem, proč vlastně ty mikropůjčky jsou problém, proč mají lidé problém je splácet a naopak třeba s nějakými hypotékami problém nemají, respektive tedy s tou splatností?
2: Je těžké na to odpovědět jednou větou, ale já bych asi řekl, že to je buď obtížná životní situace a ta se může potom rozpadat na řadu dílčích situací jako ztráta zaměstnání, onemocnění dlouhodobé, rozpad rodiny, někdy jsou tam závislosti a podobně, tak buď je to něco, co se člověku v tom životě zkrátka přihodí a vykolejí ho z toho standardního režimu, anebo to bývá, řekněme, neuspokojivé sociální zázemí. Už od dětství třeba ta rodina nefunguje tak, jak má a člověk si nevytvoří finanční návyky, nenaučí se dobře hospodařit, nevychází z penězi, aniž by se mu vlastně přihodil nějaký zlom, nemá tu potřebnou znalost.
1: Teď přímo navážeme hezky na další otázku. Chtěl jsem se zeptat právě, v jakých situacích lidé po těch mikropůjčkách sahají nejčastěji. Vy jste to vlastně už sám zmínil. Čili je to ten běžný scénář, který jsem uváděl už v úvodu, že se vám třeba, řeknu, poruchá pračka nebo auto, máte prostě neočekávané výdaje a v tu chvíli někteří lidé volí právě tu možnost mikropůjček. A jak jste sám zmínil, většinou to bývají tedy lidé z nějakých nízkopříjmových domácností.
2: Nemusí tomu tak být vždycky a je pravda, že ta událost typu rozbité auto, které třeba člověk potřebuje k dojíždění do zaměstnání, je ten spouštěč. Ale to samo o sobě by za běžných situacích nemělo vést k nějakému zásadnímu finančnímu problému. Problém to začíná být ve chvíli, kdy si člověk nedokázal vytvořit dostatečnou finanční rezervu. Říká se, že by měl mít alespoň ty 3 měsíce výdajů někde stranou přesně na tyhle situace. A nebo může být i situace trochu už komplikovanější, kdy třeba nějaký úvěr mám a ten úvěr je sám o sobě neproblematický, dejme tomu u banky, ale ta banka mi z dobrých důvodů možná odmítne úvěrový limit navýšit, půjčit mi více peněz, tak pak hledám jinde za už horších podmínek. A nebo se dokonce mohlo stát, že jsem v minulosti měl problémy se splácením úvěrů, pak mám takzvaný záznam v úvěrových registrech a zase to znamená, že se obtížněji dostávám k těm, řekněme, výhodnějším půjčkám. Pak tedy přichází na řadu ta situace, kdy jsem sice na začátku měl, řekněme, banální událost, ale v souhrou těch všech věcí, o kterých jsem mluvil, nezbývá, než sáhnout právě po mikropůjčce.
1: No a dá se z těch mikropůjček nebo z jejich využívání vyvodit třeba i to, jak moc tuzemské domácnosti, řekněme, žijí na dluh, třeba když potřebují pokrýt i ty běžné výdaje?
2: Já myslím, že tam je velká korelace. Uvádí se, že kolem 20% domácností v České republice vlastně žije bez finanční rezervy. Takže to jsou samozřejmě, to je skupina lidí, která je nejvíce ohrožena, protože pokud nastane některá z těch událostí, o nich jsem mluvil, tak je nemá vlastně z čeho pokrýt.
1: To je tedy 1/5 populace, omlouvám se, že vám skáču do řeči.
2: Je to zhruba. Tak. A pak je tady část lidí, která nějakou drobnou finanční rezervu sice má, ale pokud například přijde o práci, o zdroj příjmu, tak po měsíci, po dvou měsících už se může dostat do potíží a pak i oni sahají právě po těchto půjčkách.
1: O mikropůjčkách si v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídáme s analytikem organizace Člověk v tísni Davidem Borkesem.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Samozřejmě z toho už, co jsme řekli, jednoznačně vyplývá, že ty mikropůjčky mají svá úskalí. Můžete posluchačům jednoduše vysvětlit, v čem jsou oproti běžným spotřebitelským úvěrům vlastně úplně nejvíc nebezpečné?
2: Já bych řekl, že jsou tři věci, které mikropůjčky opravdu problematizují. Za prvé to bývá velmi vysoká cena. Bavíme se o tom, že některé společnosti na trhu účtují lidem za půjčené peníze procento nebo i procento a půl denně. Takže se velice snadno dostáváme do stavu, kdy i za ten měsíc například musí člověk k tomu, co si vypůjčil, vracet navíc nějakých 30 nebo 40%. To je první problém. Druhý problém je právě ta jednorázová splatnost. Možná, že i tu drahou půjčku by člověk dokázal nějakým způsobem splácet, kdyby měl nastavené pravidelné měsíční splátky, kdyby snížili to, co je spláceno, a zároveň ta domácnost může trochu přizpůsobit ten svůj režim finančních výdajů a na tu splátku si tak říkajíc udělat místo. Jenže mikropůjčky jsou splatné jednorázově. To znamená, že pokud jsem na začátku v situaci, že potřebuji 10 nebo 20 tisíc korun, tak po tom měsíci se dostávám do situace, kdy najednou mám splatit řekněme 25, 30 tisíc nebo i více. A v tu chvíli ten člověk, který měl finanční problémy na začátku, má ty finanční problémy nejspíše ještě větší a není schopen tu půjčku zaplatit. A začíná se odvíjet ten řetězec, který končí prodlužováním nebo který pokračuje prodlužováním úvěrů, půjčováním si u dalších společností a podobně. A tím třetím problémem je to, co jste zmínil na začátku, to znamená nedostatečná kontrola schopnosti splácet ze strany těch poskytovatelů. Ta kontrola je něco, co vyžaduje zákon. To není tak, že by to ty společnosti mohly nebo nemusely dělat. Oni to ze zákona dělat musí, ale řada z nich ví, že kdyby to dělala poctivě, tak by vlastně žádné půjčky poskytovat nemohly. Takže oni přivírají oči, dávají úvěry i lidem, kteří si to potom to splácení nemohou dovolit, zejména ne to jednorázové, a výsledek je ta dluhová spirála.
1: No a opět mi navazujete krásně na další otázku. Samozřejmě ti posluchači, kteří už si v minulosti třeba brali nějakou hypotéku, tak to velmi dobře znají. Dají mi za pravdu, že když si jdete do banky pro nějaký úvěr, tak řekněme třeba na dům nebo na byt, tak si vlastně banka vás hodně prověřuje. Prověřuje si tu bonitu, čili vaši schopnost splácet takový úvěr. No, sleduje třeba nějak i to, právě váš index, jak moc poskytovatelé těch mikropůjček si prověřují, zda je klient bonitní, zda prostě klienti jsou schopni splácet takové mikropůjčky.
2: Máte pravdu, že mezi tím světem bankovních a nebankovních poskytovatelů je velká propast. Na druhou stranu je potřeba říct, že i mezi nebankovními poskytovateli jsou ti slušnější, kteří to dělají poctivě, není jich příliš mnoho, ale jsou takový. Pokud jde o to, jakým způsobem se díváme na prověřování úvěroschopnosti v indexu, máme tři možnosti. První je zkoumání toho, v jakých úvěrových registrech se vůbec ty společnosti dotazují. Řada z nich totiž se ptá jenom v registrech, které jsou třeba menší a nezahrnují veškeré informace. Tak to je první zdroj. Potom máme velmi významný zdroj v podobě naší praxe v dluhových poradnách, protože za námi přicházejí opravdu tisíce lidí s půjčkami, takže my vidíme na konkrétních příkladech, které společnosti ten úvěr poskytli v situaci, kdy my se domníváme poskytnut být nebyl a které to tedy dělají zodpovědně. A tím třetím zdrojem je vlastně šetření České národní banky, respektive dohlídka České národní banky. Ta ze zákona kontroluje tyto společnosti a v případě, že shledá, že nebyl dodržen zákon, tak uděluje sankce. Takže i to je kritérium, které vstupuje do indexu.
1: My ty společnosti samozřejmě nebudeme tady zmiňovat, ostatně posluchači si mohou najít ten samotný index i ty společnosti, které jsou tam vyjmenované na webových stránkách organizace Člověk v tísni. Vy už jste to taky zmínil, pane Borgesi, co se stane, když člověk mikropůjčku nezvládne ve smluveném termínu splatit? Jak rychle a jak vysoko mohou narůst ty sankce a taky samozřejmě s tím spojené poplatky?
2: No, já bych řekl, že sankce a poplatky, které ty společnosti účtují při prodlení, nejsou v současnosti už ten hlavní problém. Řekněme, že před 10 lety to byl jeden z klíčových momentů, jakým způsobem se z lidí v uvozovkách tahaly peníze. Dnes zákon sankční platby do značné míry už omezil. Takže to skutečné riziko plyne trochu z něčeho jiného a to je vlastně to, o čem jsem mluvil před chvilkou, protože při té jednorázové splatnosti většina lidí nebo nemá dostatečné prostředky na to, aby splatila celý ten úvěr i s úroky, tak využije možnosti si ten úvěr buď prodloužit nebo řekněme znovu obnovit, což je něco na co ty společnosti vlastně velmi ochotně a rádi přistupují, protože díky tomu mohou ten úvěr posouvat dál a dál a dál. Takže v praxi to vypadá tak, že pokud jsem si půjčil těch 10 000 korun a mám vracet 14 000, to znamená včetně úroku, tak ta společnost se spokojí s tím, že já zaplatím ty 4 000, ty dejme tomu někde nějak seženu a těch 10 000 korun mě půjčí na další měsíc. No a za měsíc jsem pravděpodobně v dosti podobné situaci a opět platí, pokud jsem schopen zaplatit alespoň ten úrok, tak mě většina těch společností tu splatnost prodlouží. A když si to takhle spočítáte, tak po třech měsících splácení toho úroku ve výši 4000 korun, už jsem vlastně zaplatil té společnosti víc, než jsem si od ní na začátku půjčil a ještě jí pořád dlužím ty původní peníze. Čili ona má svoje peníze víceméně zpátky a já mám svůj dluh. To je ten rizikový model, kvůli kterému jsou mikropůjčky tak nebezpečné.
1: To je přesně ten úplně exaktní případ té dluhové spirály. Já jsem odčetl skutečně o několika takových příbězích, kdy člověk spadne do takového pomyslného tornáda právě díky krátkodobé půjčce v řádech 10 tisíců korun, 10 až 20 tisíc korun. Tím, že je vysoká úroková sazba, tak si pak v podstatě pořád půjčujete dál a dál, abyste kryli ten dluh vznikající úrokem. Čili můžeme tohleto označit za ten možná nejvíc odstrašující příklad, dá se to tak říct.
2: To, co jsem popsal, je ještě pořád, i když to zní divně, lepší varianta, protože alespoň držím ten svůj dluh na té původní výši. Hmm. Ale bohužel se v praxi setkáváme i s tím, že lidé nemají ani na to, aby zaplatili ty vysoké úroky. Takže ve skutečnosti ve chvíli, kdy já mám zaplatit ten 4000 úrok po tom měsíci a abych si alespoň mohl tu původní půjčku prodloužit, tak jdu a půjčím si na ten úrok někde jinde. To znamená, vezmu si nový, dejme tomu 5000 úvěr u jiné společnosti a tím způsobem se ten můj dluh vlastně neustále zvyšuje. Po další měsíci už řeším situaci, kdy mám ten první úvěr, tam musím zaplatit 4000 a mám ten druhý úvěr 5000, tam musím někde najít, dejme tomu, tisícovku nebo dvě. A to teprve je ta dluhová spirála, o které mluvíme. Velice často za námi přicházejí do dluhových poraden lidé, kteří nemají jednu nebo dvě půjčky. Oni mají třeba 5 nebo 6. A je úplně zjevné, že ty společnosti, které poskytovaly ten úvěr jako poslední v řadě, samozřejmě tu úvěruschopnost neprověřili, protože kdyby to udělali, tak těmto lidem už dávno žádné peníze půjčit nemohli.
1: Říká a upozorňuje David Borges z organizace Člověk v tísni, který je naším dnešním dopoledním hostem. Bavíme se o rizicích spojených s mikropůjčkami a taky nadále v tomto tématu budeme pokračovat hned po písnice, která teď dostane prostor v našem vysílání. Prozradím jenom, že bude od Hany Hegerové. Hned po ní se k rozhovoru zase vrátíme.
0: Český rozhlas České Budějovice. Písničky, které nestárnou.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky záclonám mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě dost divný přístup

vás já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní zvlášť šlilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialek. Mám vanu plnou fialový fialek.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Necelé 3 minuty před 11:30 se vracíme k našemu dnešnímu rozhovoru s naším dnešním dopoledním hostem, analytikem organizace Člověk v tísni, Davidem Borgesem, se kterým se bavíme o rizicích spojených s mikropůjčkami. My jsme, Davide, zmiňovali vlastně to, jak funguje ta dluhová spirála. Možná, a je to dost náročná, složitá otázka na odpověď, ale napadlo mě, existuje vůbec nějaká cesta, jak ven z takové dluhové spirály?
3: Určitě existuje a tím prvním krokem je právě návštěva dluhové poradny, respektive dnes už je to možné i na dálku. Možná ještě v závěru připomeneme, jak kontaktovat dluhové poradenství, ale my třeba máme i na webu stránku jak přežít dluhy.cz a tam lidé najdou veškeré potřebné informace. A jediné, co je potřeba najít navíc, je ta odvaha udělat ten první krok a dostat se z toho.
2: A je taky dobré vědět, že něco takového existuje. Máte pravdu, že k tomu se dostaneme samozřejmě ještě v závěru našeho dnešního rozhovoru. My se teď trošku možná budeme věnovat, řekněme, tématu, ale ve vztahu k našemu regionu. Máte přehled, jak jsou na tom s podobnými půjčkami třeba lidé v Jihočeském kraji ve srovnání se zbytkem republiky?
3: To jsou informace, které se hledají dost těžko. My máme v Jižních Čechách 2 dluhové poradny fyzické v Českých Budějovicích a v Táboře. V obou platí, že máme poměrně velké čekací lhůty, takže už z toho plyne, že ten problém existuje i v tomto regionu. Podobně jsou na tom i jiné partnerské organizace, které se dluhovou problematikou zabývají. Ale pokud bychom chtěli přesnější čísla, tak si můžeme vypomoct mapou exekucí, což je webový projekt, který vlastně umí na úroveň jednotlivých nejenom krajů, ale i obcí přesně určit, jak veliká část obyvatel se nachází v exekucích. A ty exekuce jsou často dobrým ukazatelem toho, jak veliký je ten dluhový problém. A tady platí, že Jižní Čechy jsou na tom obecně zhruba někde na průměru České republiky, čili lidé v Jižních Čechách nejsou z pohledu dluhů tou nejohroženější skupinou. Ta je v severozápadních, severních Čechách a na Ostravsku, ale také si rozhodně nevedou nejlépe, protože třeba na Vysočině nebo ve Zlínském kraji je ta situace s exekucemi lepší. Co je ale zajímavé, že v rámci Jižních Čech existují poměrně velké rozdíly a dali by se tam najít 2 takové oblasti. Ta první se týká nebo obsahuje, řekněme, tu část severnější a ta je na tom relativně dobře. Tam při nejmenším, pokud jde o exekuce, nevidíme nějaké významné excesy. Ale pak je tady oblast pohraničí a tam jsou regiony nebo obce, které jsou na tom z hlediska procenta lidí v exekucích opravdu velice špatně a tam se dostáváme třeba na 2x toho, co platí pro celý Jihočeský kraj.
2: Zajímavé demografické informace. Vy už jste to zmiňoval, pokud bychom se ptali, zda v Jižních Čechách funguje dostatečná síť dluhového poradenství. Zmínil jste, že dluhové poradny existují v Českých Budějovicích a v Táboře, jsou dlouhodobě obsazené, čili asi by bylo možná samozřejmě na snadě, kdyby těch dluhových poraden tady v kraji bylo více.
3: Určitě ano, my bychom to uvítali, kdybychom měli možnost poskytovat to poradenství v širším záběru a myslím si, že nakonec to nemusí být naše organizace. Podstatné je, aby ta služba byla k dispozici a byla dosažitelná. Myslím si, že už kvůli tomu, že na začátku je možná dluhový problém jednotlivce nebo domácnosti, ale ono to potom dopadá na celé komunity, na celé obce a vlastně se z toho stává celospolečenský problém. Takže pokud politici přemýšlejí skutečně dlouhodobě, tak je to něco, kam by mohli upřít více pozornosti.
2: A teď v našem rozhovoru zamíříme taky tak trochu do historie. Já jsem ročník 90, čili už jsem základní školu vychodil po sametové revoluci, stejně tak jako gymnázium logicky, ale nevzpomínám si skutečně, že bychom se na škole nějak šířeji věnovali finanční gramotnosti. Jaká je podle vás obecně v současnosti právě ta finanční gramotnost tuzemské společnosti a jak se případně vyvinula, řekněme, za posledních 20 až 30 let?
3: No, to by asi byla otázka na celé jedno vysílání. Já bych řekl, že do škol se oproti té době, kdy jsme tam chodili my dva, už finanční gramotnost přeci jenom dostala, ale velkou otázkou je, co si člověk pamatuje z té školy ve chvíli, kdy třeba je dospělý, má první práci a řeší nějakou první půjčku. Druhá věc je, že škola nikdy nemůže nahradit v této oblasti to rodinné zázemí. Já jsem o tom už mluvil na začátku. Pokud člověk nemá to štěstí, že se narodí do funkční rodiny, která nějakým způsobem umí s penězi hospodařit, tak ta škola asi těžko nahradí tyhle ty zkušenosti. Co ale bych řekl, že se za těch 20 let posunulo velmi výrazně, naštěstí je přeci jenom ta legislativní úprava, protože zatímco na přelomu tisíciletí tady opravdu byla naprostá džungle a půjčky se poskytovaly bez jakékoliv licence a vlastně to mohl dělat úplně kdokoliv, tak dnes už je to velmi kontrolovaná oblast. Česká národní banka má ze zákona dozor nad všemi těmi společnostmi. To neznamená, že se ty společnosti chovají tak, jak by měly, to už jsem zmínil, ale alespoň je nad nimi ten Damoklův meč v podobě pokud odebrání licence a podobně. Takže řekl bych, ta ochrana se zvyšuje, ale ne nutně finanční gramotnost.
2: Vy jste tedy zmínil, že jsme tak nějak podobně staří, ale zajímá mě, jestli máte podobnou zkušenost jako já. Když jsme chodili na tu školu, já si skutečně nespomínám, že bychom se nějak opravdu více věnovali, jak zacházet s penězi a tak dále tomuto tématu.
3: Ne, tak to určitě ne. To určitě ne a dnes se to změnilo. Ale zase platí jako u všeho, že to, co se děti ve škole učí, je do značné míry rozhodnutím zřizovatele té školy a není tady úplně pevná, jasná koncepce.
2: Každopádně se chystá nová regulace, která by měla víc ochránit spotřebitele ve vztahu k těm mikropůjčkám. Říkáte, že se blíží vlastně konec drahých půjček. Tak co konkrétně se od ledna 2027 změní a jak to ovlivní trh s mikropůjčkami?
3: To je nesmírně důležitá změna. Vlastně poprvé v historii České republiky se dočkáme toho, co jinde v Evropě, skoro všude jinde v Evropě už platí a to jsou stropy úrokových sazeb. To znamená, zatímco dnes opravdu neplatí žádný limit, za který mohou společnosti nabízet půjčky, tak po 1. lednu by měla být ze zákona nastavena hranice. Ta se liší podle toho, jestli se bude jednat o větší a delší půjčky. V takovém případě se budeme bavit o 40%, alespoň to je to, co teď parlament diskutuje. A u těch menších a kratších půjček, to znamená, to je to téma, kterému se věnujeme dnes, bude moci být ta úroková sazba podstatně vyšší, už kvůli tomu, že ty půjčky s tou svou velikostí vlastně neumožňují, aby si poskytovatel pokryl dostatečně veškeré náklady, takže tam kromě toho, že bude větší prostor na tu úrokovou sazbu, bude navíc ještě fixní poplatek, který si bude moci, ale jenom jednou ročně, společnost účtovat vlastně bez ohledu na velikost té půjčky. Kdybych to měl shrnout do jednoho čísla, tak u těch menších půjček očekávám, že ta efektivní úroková sazba se bude pohybovat někde do 70, možná do 80%. 10%. Takže ve srovnání s tím, že dnes si může člověk půjčit, respektive věřitel může nabízet půjčky za nějakých 300-400% ročně, je to veliká změna. Samozřejmě, že mnoho lidí bude namítat, že úrokové sazby v desítkách procent jsou stále absurdně vysoké. To už je potom samozřejmě na zvážení každého člověka, ale přeci jenom je tady zaváděn poprvé nějaký limit.
2: Dobrých zpráv není nikdy dost. My teď na závěr našeho dnešního rozhovoru posluchačům poradíme. Nejprve v tom, zda existují nějaké varovné signály v nabídce, podle kterých má posluchač rozpoznat, že jde právě o nějakou rizikovou nebo nevýhodnou půjčku. A to ještě než ji podepíše. Případně, když už se tak stane, podepíšeme tu smlouvu, lze si nějak snadno ověřit férovost té půjčky?
3: Já bych to možná otočil, než tu smlouvu podepíšu, nebo dnes to znamená, než kliknu na internetu na to tlačítko, souhlasím. Zkuste se podívat buď na už zmíněný index odpovědného úvěrování a tam najdete nejenom, jak se ta společnost umístila celkově, ale také za kolik typicky půjčuje, to je první vodítko. A druhá důležitá věc, a ta ze zákona musí být v té smlouvě, kterou budete podepisovat, je takzvaná RPSN sazba. To je procentní údaj, číslo v procentech. A zase pro zjednodušení, pokud ta procentní sazba převyšuje, řekněme, 50-60%, tak už se jedná o půjčku, která je z hlediska schopnosti splácet problematická a hledal bych usilovně alternativy tak, aby člověk nemusel řešit potíže o pár měsíců později.
2: Já zmíním, že taky existuje takzvaná lichvolapka na stránce jakpřežitdluhy.cz. To je taková docela zajímavá aplikace, která vám v mnoha ohledech poradí. Kam se má obrátit člověk, který už uvízl v té dluhové spirále nebo právě zjistil právě prostřednictvím té lichvolapky, že jeho půjčka nejspíš není v pořádku? Kam se může tedy zajít poradit osobně?
3: Nabídnu tři možnosti. První je už zmíněná webová stránka jakpřežitdluhy.cz. Tam najdete veškeré další kontaktní informace, ale také rady, jak postupovat a mnoho dalšího užitečného. Druhou možností je naše dluhová linka 770 600 800, telefonní číslo, které je v provozu od 9 do 5 hodin každý všední den a pokud náhodou zrovna bude obsazeno, tak technicky umíme se ozvat zpátky, takže nikdo nebude opomenut. A třetí možností jsou už zmíněné dluhové poradny. Zase nejlepším vodítkem je, když se člověk podívá na tu webovou stránku, jak přežít dluhy, tam najde mapu dluhových poraden a v ní může jednoduše podle místa svého bydliště nebo podle toho, kde pracuje, najít nejbližší dluhovou poradnu, včetně otevírací doby, telefonního spojení, e-mailu a podobně. Nejsou to pouze dluhové poradny Člověka v tísni, máme tam na té mapě i řadu dalších organizací, které poskytují z našeho pohledu kvalitní poradenství, takže vlastně každý má tu možnost a já bych možná využil toho závěru, aby ještě jednou apeloval na to, pokud jste teď v situaci, že máte půjčky, víte, že se vám obtížně splácejí, možná už jich je více než jedna či dvě, seberte tu odvahu, zavolejte do dluhové poradny a naši kolegové vám pomohou.
2: Analytik organizace Člověk v tísni David Borges byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas, za všechny podstatné rady a informace. Mějte hezký víkend, naslyšenou.
3: Moc děkuji za pozvání, mějte se hezky, naschledanou.
2: Krásný víkend popřeji taky vám, milí posluchači. Ovšem, ještě se s vámi nebudu loučit, protože za chvíli se uslyšíme u našeho pravidelného rozhlasového sloupku. Počkejte si na něj. Hezký den vám od mikrofonu přeje Matěj Vodička.
1: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Krátce po 11:45 v pravidelný čas je tu pravidelný rozhlasový sloupek. O čem bude? O půjčování knížek. Slovo má spisovatel a taky majitel velké knihovny Jan Štifter. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Děsně se mi ulevilo. Znáte to. Rozpůjčujete část své milované knihovny, poctivě si do notýsku zapisujete, kdo si co odnesl, a pak ty lidi občas u PayPal vyurgujete. Až mě to nakonec unavilo a úplně jsem to pustil. Říká se, že půjčená kniha je vlastně darovaná kniha. Jenže já si stejně dál úzkostlivě hlídal, jestli si z mého majetku někdo nedělá dar bez mého svolení. Štvalo mě to. Na druhou stranu se ale taky říká, že si do hrobu nikdo nic nevezme. A že stres člověku jenom zbytečně ubírá roky. Rozhodl jsem se pro radikální řez. Všem, kteří měli doma nějaký náš svazek, jsem poslal stručnou zprávu. Budu rád, když si tu knížku necháš. Já už ji fakt nepotřebuju. A děsně, skutečně děsně se mi ulevilo. Půjčená knížka se stala knihou darovanou, v té nové knihovně legalizovanou, protože jsem se tak svobodně rozhodl. Zmizelo naštvání z lidské nezodpovědnosti, vždyť když si něco půjčuji, tak to snad je vracím, nebo ne? Udělal jsem si zkrátka čistý stůl a čistou hlavu. Nikdo mi nic nedluží a já nemusím někoho uhánět. Vřele to doporučuji. Protože v tom tak trochu uštvaném světě není nic cennějšího, než právě čistá hlava.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvos, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas České Budějovice.

Polední vyzvánění nás dnes zavede do Hamru u Veselí nad Lužnicí. U renesančního kostela Nejsvětější Trojice stojí výjimečná samostatná zvonice, jedna z mála svého druhu v jižních Čechách. Nachází se v ní ocelový zvon, ulitý v první čtvrtině 20. století, neznámou slévárnou. Má průměr 70 cm, váží přibližně 180 kg a zní v hlavním tónu Fis 2. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Hasiči mají požár ve Zlíně pod kontrolou, zasahovat ale budou určitě i o víkendu. Vědci budou společně s veřejností mapovat výskyt tzv. Bentických sinic na březích Lipenského jezera. Temelín zahájil další etapu modernizace technologií důležitých pro bezpečnost elektrárny. Zítra bude stejné počasí jako dnes. Jsou tu zprávy, u mikrofonu je Lukáš Pelikán. Hasiči už druhým dnem zasahují u požáru výškové budovy v továrním areálu ve Zlíně. Oheň už mají pod kontrolou. Zatím ale od budovy drží bezpečnostní perimetr 70 metrů, protože ve dvou částech se už včera zřítila. Kašení využívají i vrtulníky a místo kontrolují drony. Příčinu nebo předběžnou škodu zatím hasiči neurčili a zatím ani nejde říct, jak dlouho budou muset na místě zasahovat, říká mluvčí zlínských krajských hasičů Pavel Řezníček.
2: Vzhledem k tomu, že v budově i nadále hoří, my provádíme dohašování těch jednotlivých ohnisek a hasební práce. Počítáme s tím, že nasazení bude během víkendu určitě.
0: Firmy, které měly v budově například sklady zboží, vyčíslily zatím předběžně škodu na stovky milionů korun. Schořilo taky 30 tisíc knih nadace Tomáše Bati. Jihočeští vědci začali mapovat výskyt bentických sinic na březích Lipenského jezera. Organismy můžou být nebezpečné pro psy, proto má veřejnost o tyto informace velký zájem. Lidé můžou vědcům posílat fotografie s podezřelými nálezy a pomoct tak s mapováním těchto druhů sinic. Podrobnosti má hydrobiolog Petr Znachor.
3: Cílem naší aktivity je získat informace o těchto organismech, zejména o místech, kde se nacházejí, a o výsledcích našeho šetření budeme veřejnost průběžně informovat.
0: Lidé můžou vědcům posílat fotografie, polohu a stručný popis podezřelých míst prostřednictvím online formuláře. Najdete ho na webu sinicenabrehu.cz. Čtyři jednotky hasičů aktuálně dohašují požár v lese u Klikova na Jindřichohradecku. Hoří hrabanka na ploše 25x20 metrů. Jak na síti X informuje mluvčí Vendula Matějů, oheň se jim

0: po zhruba hodině podařilo dostat pod kontrolu. Jaderná elektrárna Temelín pokračuje v modernizaci bezpečnostních systémů. Do roku 2029 energetici vymění stovky součástí elektrického napájení, které zajišťují provoz klíčových bezpečnostních zařízení. Cílem je zachovat bezpečný a spolehlivý provoz elektrárny i v dalších desetiletích, vysvětluje mluvčí elektrárny Marek Sviták.
1: Nejde přitom jen o samotnou obnovu techniky, ale také o určitou strategii správy náhradních dílů. Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme je jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná. Sport.
0: Plavec Jan Foltýn překonal na juniorském mistrovství Evropy v Mnichově další český rekord. Na trati 50 metrů volný způsob se blízkl časem 22,3 sekundy. Postoupil tak do dnešního finále z prvního místa. Foltýn vylepšil vlastní národní maximum. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1016 hektopaskalů. Dnes i zítra bude jasno až polojasno. Teploty po oba dva dny vystoupí na 25 až 28 stupňů Celsia, na horách budou kolem 21, noční minima pak kolem 12 stupňů. Foukat bude převážně slabý vítr severních směrů a biozátěž zůstane na jedničce.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Policie vyšetřuje nehodu osobního auta v Plzeňské ulici v Českých Budějovicích u Peny a v Chlumu u Třeboně stojí na hejtmanské hrázi odstavené vozidlo. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
4: Je 12 hodin a k tomu 6 minut. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, na kterém v pátek 10. července roku 2026 začínají písničky pro radost. A těmi vás provede a hezké poledne přeje Luboš Voráček. Hned v úvodu jsou připraveny Babouci s poměrně novou písní, myslím, že z poslední desky, Svatojánská chasa. Bude hrát do Zbytin, také do Truskovic, ale také do Netřebic. A v Netřebicích s přáním začnu, protože pro rodačku z Komařic, pro paní Zuzanu Vítkovou, tady mám přání ke 43. narozeninám. Milá Zuzko, mamko, jelikož jsi zase o rok starší a už nejsi také nejmladší, nezbývá mi nic jiného, než ti popřát vše nej k tvým narozeninám. A také poděkovat, jak se o nás staráš a co pro nás děláš. Jsi pro mě tím největším vzorem a oporou. Však ty víš, užij si dnešní den u dobrého jídla a pivíčka, které máš převelice ráda. Doufám, že ti písnička udělá radost. Z plna hrdla si zaspíváš, jako když spolu vaříme a na budících začne hrát nějaká z babouckých pecek. A proto, aby to tak bylo i dnes, tak prosíme o zahrání písničky Zuzančiny nejoblíbenější písničky, a to Svatojánské chasy od babouků. A ještě přání pokračuje. A aby to bylo úplně špičkový, Zuzko, tak Komařickou chasu si tam musíš dospívat. To přejí a přání posílají tvoje Zuzi a dále také Kiki, Káča a Lukínek. Tak to bylo přání do Netřebic pro paní Zuzanu Vítkovou ke 43. narozeninám, ale babouci budou hrát také do Truskovic ke 48. narozeninám pro pana Tomáše Bečváře. Milý Tomáši, dnes slavíš své 48. narozeniny a i když to nejsou žádné kulatiny, přesto ti chceme písničkou od babouků udělat radost a potěšit tě, jako ty často svou veselou náladou rozveseluješ nás. Píší tvoje liška s lisčaty a jaguár z Racholusk. Tak jsem to přelouskal. To bylo přání pro pana Tomáše Bečváře do Truskovic ke 48. narozeninám, ale ještě babouci budou hrát také do Zbytin. Tam 50. narozeniny má pan Karel Martínek. Narozeniny máš sice až příští týden, ale dnes to všichni společně oslavíme, se píše. Milý Karle, přejeme ti do dalších let mnoho zdraví, štěstí a v neposlední řadě úspěchu jak loveckých, tak pracovních. Jsme ti vděční, jak se o nás staráš, když za vámi na Šumavu zavítáme a děkujeme ti za vše, co pro nás děláš. Doufám, že se takhle sejdeme i za dalších 50 let. Máme tě rádi, píší kluci Čejků, Zavlíčkovi Borové a také Tonda s Olinkou z Čachotína. Tak to bylo přání pro pana Karla Martinka do Zbytin k 50. Ale Babouci budou hrát také pro pana Tomáše Bečváře do Truskovic ke 48. narozeninám a v neposlední řadě také pro paní Zuzanu Vítkovou do Netřebic ke 43. narozeninám. A je tu svatojánská chasa.

Babouky teď v písničkách pro radost vystřídá Kubešovka, aby zahrála také do Petříkova a také do Mirotic. A s přáním začnu v Miroticích, kde svátek má dnes paní Libuše Profousová. Milá maminko, babičko, naše drahá Libuško, Libunko a Líbo, k tvému dnešnímu svátku ti ze srdce přejeme všechno nejlepší. Tvoje jméno je stejně výjimečné jako ty sama. Silné, něžné a s krásnou historií. A my máme to štěstí, že právě ty jsi ta naše Libuše. Ať tě každý den provází dobrá nálada, radost, ať jsi zdravá a máš pořád spoustu důvodů k úsměvu. Užívej si kouzlo vaší rozkvetlé zahrady, hřejivé sluneční paprsky a také milou společnost tvé věrné Arisky. Ať tě těší i klid a pohoda po boku Pepy, se kterým sdílíš v životě tolik krásných chvil. Moc se těšíme na sobotu. S láskou a srdečným pozdravem máváme z Prahy. Radka, Ondra a Jakub s Markétkou. Tak to bylo přání do Mirotic k svátku pro paní Libuši Profousovou. Za chvilku bude hrát Kubešovka, stejně jako bude hrát také do Petříkova, kde 65. narozeniny má paní Lenka Křižanová. A přišel k nám dopis a v něm se píše, že žádost o zahrání písničky právě pro paní Lenku Křižanovou z Petříkova, která dnes 10. července slaví krásné, jak se píše, 65. narozeniny. K narozeninám přeji vše nejlepší zástupci obce Petříkov s panem starostou. A právě do Petříkova k 65. pro paní Lenku Křižanovou a také do Mirotic k svátku pro paní Libuši Profousovou. Teď bude hrát Kubešovka na břehu Blanice.

Kubešovku v písničkách pro radost vystřídá Vyvodova kapela, která bude hrát do Malond, do Údolí u Nových Hradů, ale také do Varvažova budeme přát. A tam právě začnu. Ve Varvažově 70. narozeniny má pan Jindřich Čapek. Do dalších let života vám, pane Čapku, přeje všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životní pohody za vedení obce Varvažov, pan starosta. Tak do Varvažova, panu Jindřichovi Čapkovi, za okamžik zahrajeme, ještě předtím také do Údolí u Nových Hradů popřejeme, kde rovněž 70. narozeniny má pan Jan Motyčák. Do dalších let přeje za město Nové Hrady panu Motyčákovi všechno nejlepší, hodně zdraví a pohody, pan starosta Nových Hradů. Tak i panu Motyčákovi zahrajeme za chvilku. Ještě předtím tady mám přání do Malond, kde také 70. narozeniny má pan Jan Jedlička. A tak do dalších let vám, pane Jedličko, přeji pevné zdraví, štěstí a životní pohodu zástupci obce Malonty s pane starostou. Tak do Malond k 70. nám pro pana Jana Jedličku, také pro pana Jana Motyčáka do Údolí u Nových Hradů a také do Varvažova pro pana Jindřicha Čapka, pro pány k těm 70. narozeninám bude hrát Vyvodova kapela písničku Šla panenka rovnou.

0: Kuličky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: V písničkách pro radost jsou připraveni babouci, aby zahráli také do Klučenic a také do Křemže. S přáním začnu v Křemži, kde 70. narozeniny má pan Josef Jakeš. Má je právě dnes, 10. července. A přišlo k nám přání, ve kterém se píše: přejeme mu hlavně zdraví, štěstí, spokojenost. Ať mu včelky dávají hodně medu, úspěšné úlovky v myslivosti a rybaření. Za celou rodinu gratuluje manželka a připojuje se také celá rodina Dudova. Panu Josefu Jakešovi z Křemže k 70. nám budou hrát babouci za okamžik, ale ještě předtím tu mám také přání do Klučenic k 75. narozeninám pro paní Dagmar Kramářovou. Do dalších let vám, paní Kramářová, stále hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody přeje za obecní úřad Klučenice pan starosta. A právě do Klučenic k 75. narozeninám pro paní Dagmar Kramářovou a také do Křemže k 70. nám pro pana Josefa Jakeše budou hrát babouci píseň O dub stojí.

Babouci dohráli a v písničkách pro radost minutu po půl jedné už jsou připraveni, nebo je připravena pražská kapela, aby zahrála jednak do Nesmeně, ale také do Svinů u Veselý nad Lužnicí. A s přáním začnu právě ve Svinech u Veselý nad Lužnicí, tam totiž 75. narozeniny má pan Bohuslav Němec. A přišlo k nám přání, ve kterém se píše: do dalších let všechno nejlepší, hodně štěstí, moře zdraví a spokojenosti přejí všichni z vedení ve Svinech s panem starostou. Tak do Svinů u Veselý nad Lužnicí pro Bohuslava Němce za chvilku bude hrát pražská kapela, stejně jako do Nesměně, kde 80. narozeniny právě dnes má pan František Couf. A do dalších let panu Coufovi přejí hodně zdraví, životní pohody a spokojenosti kamarádi a kamarádky ze sboru dobrovolných hasičů v Nesměni. Tak pro hasiče Františka Coufa do Nesměně k 80. a také do Svinů u Veselý nad Lužnicí pro pana Bohuslava Němce k 75. narozeninám bude hrát pražská kapela píseň Co jste hasiči?

písničkách pro radost už je připravena zahrát řečická kapela. A to jednak do Chlumu u Třeboně, ale také do Nekrasína u Jarošova nad Nežárkou. A s přáním začnou právě v Nekrasíně u Jarošova nad Nežárkou. Přišel k nám ručně na pěkném papíře, pěkně napsaný ručně dopis od paní Nejedlé, abychom popřáli k dnešním narozeninám panu Zdeňku Vokušovi. Dnes je panu Vokušovi 78 let. A ještě to mám přání. Tak milý kamaráde Zdeňku, všechno nejlepší, hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, dobrou rodinnou pohodu a ať se máš dobře a rád si zahraješ na harmoniku. To vše ti přejí tvoje Liduška, Vlasta a Pepa Nejedlých z Jarošova nad Nežárkou. Do Nekrasína u Jarošova za chvilku pro pana Vokuše bude hrát řečická kapela, ale bude hrát také do Chlumu u Třeboně. Tam 80. narozeniny má pan Jaroslav Fencl. K 80. nebo k 80. narozeninám, jak se píše, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, radosti ze života a žádné starosti přeje manželka Jarka, také dcery Martina, Ivana a syn Rostě s rodinami. Tak do Chlumu u Třeboně k 80. narozeninám pro pana Jaroslava Fencla a také do Nekrasína u Jarošova nad Nežárkou k 78. narozeninám pro pana Zdeňka Vokuše bude hrát řečická kapela píseň Když jsme byli ještě mladí.

0: Křivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu Letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice v písničkách pro radost už je připravena zahrát jihočeská Podhoranka, a to jednak do Věžovaté Pláně, ale také do Vrcova. Přišel k nám totiž dopis, ve kterém se píše: Jihočeská Podhoranka posílá gratulaci hned dvěma dnešním oslavenkyním. A to do Věžovaté Pláně, kolegyni a bývalé zpěvačce paní Aně Číškové, která dnes slaví 56. narozeniny, a také do Vrcova, životní partnerce bývalého kapelníka Stanislava Kociny, paní Zdeňce Pavelcové, která právě dnes slaví 82. narozeniny. Všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí a životní pohodu přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z Podhoranky. Užijte si krásný a sváteční den a také pohodu, píše Vláďa Janošek. Tak Jihočeská Podhoranka je připravená a bude hrát teda pro paní Aničku Číškovou a Zdeňku Pavelcovou k narozeninám a bude to píseň Krásné noci.

Jeho česká Podhoronka dohrála, ale připravená už je veselka Ladislava Kubeše, aby v písničkách pro radost udělala radost v Mokré, u Černé v Pošumaví, ale také v Dolním Dvořišti. A s přáním začnu v Dolním Dvořišti, kde 84. narozeniny má paní Arnoštka Pechová. Milá maminko, přejeme ti k tvým krásným narozeninám moc a moc zdraví, hodně radosti a klidu na chaloupce ve Zdíkách. To vše přejí děti Ivona, Petr a Pavel s partnery, také vnoučata Gabča, Eva, Anička, Monika, Tomáš, Eliška, Vendulka a Pavlík a ještě pravnoučata Amálka, Honzík a Žofinka. Tak to bylo přání do Dolního Dvořiště pro paní Arnoštku Pechovou k 84. narozeninám, ale veselka Ladislava Kubeše bude hrát jeho českou píseň také do Mokré, u Černé v Pošumaví pro pana Vincence Poklana k 85. narozeninám. Milý Venoušku, všechno nejlepší k narozeninám, hlavně hodně zdravíčka, božího požehnání ze srdce přeje manželka Verunka, děti s rodinami, švagrová Růženka z Českých Budějovic, neteře Růža a Milča a Janička z Bechyně. Tak to bylo přání do Mokré u Černé v Pošumaví, kde 85. narozeniny má pan Vincenc Poklan. A veselka Ladislava Kubeše bude hrát také do Dolního Dvořiště ke 84. narozeninám pro paní Arnoštku Pechovou. Je tu píseň V Římovské dolině.

0: a dost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: A v těch dnešních písničkách pro radost v pátek 10. července roku 2026 tu mám ještě jedno přání. A to je do Jarošova nad Nežárkou k výročí svatby 61 let společného života manželů Nédlých. A k nám přišlo do redakce pěkné přání a v něm se v tom dopise se píše. Milá redakce, naše babička a náš dědeček Vlasta a Josef Nédlí dnes oslavují krásné výročí. Je to už 61 let, co si před oltářem řekli ano. A od té doby stojí jeden při druhém v dobrém i ve zlém. Milá babičko Vlasto, milý dědo Pepo, boží síla, ať vás chrání, vyprošujeme požehnání. Máme vás moc rádi a přejeme vám při výročí vaší svatby hlavně co nejpevnější zdraví a spokojenost a děkujeme za všechnu péči a lásku. Spoustu dalších hezkých společných dnů vám přejí dcery Hanka s Lubošem a Vlasta s Martinem a také syn Pepa a pak ještě vnoučata Tereska, Verča, Vendula, Kristýnka, Marťas, Natálka a Nikolka. A pak ještě pravnoučata Adámek, Filipek, Barunka a František. Ti všichni přejí paní Vlastě a panu Josefovi Nejedlých do Jarošova nad Nežárkou k tomu výročí 61 let společného života a posílají píseň Krásný sen, zahrají Vysočanka.

Dnešní písničky pro radost se dostaly k samotnému závěru a tak ještě dlužím obsazenost toho našeho pořadu, kterému říkáme písničky pro radost. A pokud byste tedy chtěli někomu udělat radost, tak se podívejte na naše internetové stránky. Tam je ten objednávkový formulář budějovice.rozhlas.cz v sekci písničky pro radost. Já tam zrovna koukám. Ještě včera jsem říkal, že v červenci je jeden jediný volný termín, tak už není. Červenec už je plno a už se plní i srpen. Teď jenom projedu ty dny, kde je ještě v srpnu volno. 3., 7., 8. a 9., pak 11., 15., 16., pak 19., 20. a 21. a pak od 23. do 31. včetně je ještě volno. Ale najdete to také u nás na těch našich stránkách, je tam takový kalendář a ten vás pěkně provede. Stačí kliknout a ono tam je pěkně napsáno. A teď ještě pozvánka za písničkou. Bude veselo. Dnes bude veselo v Jestřebicích. Budu tam hrát Babouci od 18 hodin v rámci veselí. Sbor dobrovolných hasičů pořádá akci. Takže od 6 hodin večer dneska Babouci v Jestřebicích. A teď už pozvánky na zítra. V Dírné budou zítra hasiči slavit 150 let. Je tam odpolední program, který pak v 16:30 vyvrcholí taneční zábavou, kterou odehraje Ševětínka. Zítra v Dírné. Další pozvánka je na hudební festival Pod Lípu do Jámy. Zítra bude hrát Dubravanka, ta bude hrát od 1 hodiny odpoledne, pak Vlčnovjanka, Keramička, Joška Šmukař a Netolička, pak bude hrát od 9 hodin večer. To je pozvánka na sobotu. Další pozvánka na sobotu je do Počátek na oslavy 25 let počátecké dechovky. Jako host bude vystupovat Lipkovanka zítra v sobotu. Zítra také bude Borůvkobraní, sobota a neděle tedy v Borovanech, Borůvkobraní. A zítra od 10 hodin dopoledne bude hrát ve Stínu stromů Skalačka. Přijďte si klidně poslechnout také. Další pozvánka je rovněž na sobotu do Kamenice nad Lipou na festival dechových hudeb, kde bude spousta muziky, ale Božejáci například budou začínat v 17 hodin. A další pozvánka je na setkání roráků do Záhoří. V Záhoří bude hrát od 12 hodin zítra v rámci setkání Řečická kapela. A teď ještě pozvánka na neděli, protože v Horním Bukovsku je pouť, v 10 hodin bude mše, ale celý den bude hrát hartmanická muzika v Horním Bukovsku. A pak ještě jedna pozvánka, konkrétně do Rožmitálu pod Třemšínem, na Rožmitálskou venkovanku, která ve 3 hodiny odpoledne začne hrát ve venkovních prostorách restaurace Nová Romance. A to je vše. Luboš Voráček děkuje za vaši pozornost, přeji hezký pátek i celý víkend a všem oslavencům ještě jednou všechno nejlepší a hlavně hodně zdraví.

0: Je 13 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Pěstitelé letos čekají nižší úrodu ovoce, na vině jsou hlavně jarní mrazy. Většina sledovaných vod ke koupání na jihu Čech má velmi dobrou kvalitu vody. Výjimkou je Podolsko u Orlické přehrady. V Táboře zvou na večerní pozorování ptáků a netopírů. Teploty se dneska dostanou k 28 stupňům. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Letošní úroda ovoce bude zřejmě o polovinu nižší než obvykle, vyplývá to z odhadů Ministerstva zemědělství. Podle předsedy Ovocnářské unie Martina Ludvíka největší újmu na ovoci způsobily dvě vlny jarních mrazů. Jablek bude oproti průměru letos asi 53%. O něco líp jsou na tom meruňky. Úroda bude asi dvoutřetinová. Kromě mrazů ovoce poškodila i nedávná vlna veder, doplňuje Martin Ludvík.
3: U některých ovocných druhů došlo i k popálení té dozrávající úrody, ať to je třeba u rybízu, u malin, ale i třeba u meruněk. A také samozřejmě ty stromy v tak vysokých teplotách v podstatě přestávají růst a ty plody se nějak dál vyvíjet, takže někde to může mít vliv na to, že ty plody jsou o něco menší.
2: Nejnižší úroveň úrody ovocnáři očekávají u hrušek asi třetinu oproti průměru. Kvalita vody na jihu Čech je podle hygieniků na většině sledovaných míst dobrá. Výjimkou je jen Podolsko u Orlické přehrady. Tam voda vhodná ke koupání není. Výsledky v ostatních oblastech shrnula ředitelka jihočeských hygieniků Kvetoslava Kotrbová.
4: Nejlepší kvalitu vody, hodnocenou stupněm 1, mají rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský u Chlumu u Třeboně, Radava u Orlíku a taky Lipenská nádrž v Černé Pošumaví. Voda s mírně zhoršenými vlastnostmi je u pláží Horní Plané a v Lipně nad Vltavou.
2: Večerní exkurze nabídne pozorování ptáků a netopírů v Táboře. Připravili Petra Šnicrová z České společnosti pro ochranu netopírů a Miroslav Bažant z Blatského muzea v Soběslavi. Sraz zájemců bude v 7:30 večer na parkovišti u sportovního areálu Komora na sídlišti nad Lužnicí. Lidi uvidí i handicapované netopíry. Sebou je dobré si vzít dalekohled a baterku.
1: Počasí.
2: Obloha na jihu Čech je jasná až polojasná, teploty vystoupají k 28 a na Šumavě ke 23 stupňům. Slabý vítr přechodně zesiluje na mírný. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů a v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude prosluněný, jasný až polojasný, maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni. Na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný severních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor na dálnici D3 na 113. kilometru u Dynína ve směru na České Budějovice je odstavené nepojízdné auto. Počítejte tam s menším zdržením. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Veselé a zdravě.

0: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.
1: A dneska máme zácpu, oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
0: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné a zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá, dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
2: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
0: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie té funkční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
2: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. A sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
3: Pepino, už toho máme dost.
4: My taky, Matýsek se posral.
3: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
2: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
2: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě, měla otok mozku, ale naštěstí všecko dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
5: Vesele a zdravě.
0: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje, a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou, spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
0: neprojde, neprotlačí se.
6: A bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
0: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
0: řeknu.
6: Tohle se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
0: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
5: Vesele a zdravě.
7: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Vesele a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ. Jo? A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle a údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně a tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopii, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod.
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá popisují vlastně zácpy u dětí. A u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se rád ano, to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce po malé pauze.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař, říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko. Zkusila bych přidat ovoce, zeleninu. Zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy. Čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a také na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, mám 84 roku. Mám problémy se zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno nalačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, že oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastickým. Čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto. A jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: málo
1: jako
0: kdy.
1: Málo, skoro, nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdamlové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování.

0: si. Nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Je 14 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Policisti prověřují požár budovy v centru Zlína pro možné obecné ohrožení z nedbalosti. 22 performerů vystoupí s tanečním projektem Ztracené pohyby v Českých Budějovicích. Sušice před odkupem zjišťuje míru znečištění bývalého areálu Solo. Noční teploty klesnou na 10 stupňů v horských údolích až k minus 1 stupni. Pohodové odpoledne vám přeje Petra Pitra. Policie prověřuje rozsáhlý požár budovy 34 ve Zlíně pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Budova začala hořet včera ráno, větší část se zřítila a požár stále hasí desítky hasičů. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
3: Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu obecné ohrožení z nedbalosti. Trestní zákoník v tomto případě stanoví až 5letý trest odnětí svobody. Celková škoda způsobená požárem prozatím nebyla vyčíslena.
1: Taneční projekt s názvem Ztracené pohyby zaplní tělocvičnu základní školy Oskara Nedbala v Českých Budějovicích. Choreografii vycházející z běžných situací a každodenních gest diváci uvidí 11., 12. a 13. července. Společně ji vytvořili profesionální tanečníci z dospívající mládeží. Víc o vzniku projektu doplnila režisérka Petra Tejnorová ze souboru Temporary Collective.
4: Buď se to napsalo na papír jako takovej zachycený moment, nebo to někdo natočil, nebo to někdo vyfotil a na základě toho jsme si vlastně povídali, co to zachytili a jak by se to dalo převést nebo stvárnit vlastně jakoby s pohybem. A začali jsme vnímat takový univerzální pohyby a principy.
1: V areálu bývalé sirkárny Solo v Sušici začal ekologický průzkum. Skoro 17-hektarový pozemek je strategický pro další rozvoj města. Radnice by ho proto chtěla odkoupit. Rozhodne se ale, až zmapuje případný rozsah ekologické zátěže a náklady na její odstranění. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
5: Jedná se prostě o nějaké bezpečnostní opatření města, je to přece jenom bývalý průmyslový areál, takže chceme si být 100% jistí, že nakupujeme kvalitní pozemky. A z pohledu města se samozřejmě jedná o neuvěřitelnou rozvojovou plochu, kterou tady jinak jako město obklopené kopci takhle rovinatou nemáme.
1: Ekologickou zátěž do 25 milionů korun podle smlouvy o předběžném odkupu odstraní prodávající. Pokud by byla částka vyšší, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
2: Počasí.
1: Obloha na jihu Čech je jasná až polojasná, teploty vystoupají k 28 a na Šumavě ke 23 stupňům. Slabý vítr přechodně zesiluje na mírný. V noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude prosluněný, jasný až polojasný, maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne opět přechodně až mírný severních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Aktuálně nemáme na jihu Čech hlášené žádné nehody, které by bránily provozu. Buďte za volantem opatrní, my vám přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Hodin a téměř 5 minut. Počasí je dnes parádní a dalším pozitivním faktem je, že víkend už klepe na dveře. Pohodové páteční odpoledne z Českého rozhlasu České Budějovice. Posloucháte jeho české odpoledne, které vám i dnes nabídne zajímavé publicistické příspěvky z regionu i ze světa kolem nás. šneci, ústřice, francouzské sýry, víno, ale také koncert, filmové postavy a atmosféra letní Francie. V Třeboni už zítra začínají francouzské dny. Co všechno návštěvníky čeká a proč si tato akce získává stále více příznivců,

Naším hostem bude ředitelka zámecké lékárny Lenka Žilivská. Vědci budou mapovat výskyt bentických sinic na březích Lipna. Aktivita přinese víc informací o těchto organismech, které mohou být nebezpečné pro psy. Pomoct může i veřejnost. Podrobnosti už za chvilku. A nebudou chybět ani písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Donu Summer Vladimíra Mišíka a právě teď na letně laděnou píseň Copacabana Heleny Vondráčkové. Příjemný poslech vám od mikrofonu přeje Radek Diviš.

0: zase vrátit se o nějakej ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho čeští vědci začali v těchto dnech mapovat výskyt benthických sinic na březích Lipenského jezera. Důvodem je velký zájem obyvatel a návštěvníků této rekreační oblasti. Sinice můžou produkovat silné neurotoxiny, které představují pro psy smrtelné riziko. Do mapování se může zapojit i veřejnost. Moderátor dopoledního vysílání Matěj Vodička se hydrobiologa Petra Znachora z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích zeptal, proč vědci začali benthické sinice mapovat.
2: No, vede nás k tomu převážně zájem veřejnosti, protože benthické sinice se poprvé dostaly do veřejného povědomí někdy koncem května tohoto roku, kdy se vlastně zjišťovala jejich možná souvislost s případy úhynu psů na Lipně. Tyto případy jsou stále v šetření policie České republiky, ale veřejnost nemá doposud žádné jako relevantní informace, takže se na nás obrací lidé a my samozřejmě bychom rádi pomohli, takže když to jenom jde, tak vyrážíme do terénu a zmapujeme příslušné oblasti a potom jim řekneme výsledek.
3: Rozumím. A teď si můžeme říct, jak může při tom mapování naopak pomoct veřejnost?
2: No, velmi zásadně, protože vlastně my o výskytu benthických sinic na březích Lipna toho nevíme mnoho a nás by zajímalo zejména tedy, jak vlastně jsou hojné tyto sinice a kde se vyskytují. A proto jsme včera spustili stránku sinicenabrehu.cz, kde kromě základních informací o těchto organismech je také formulář, kde lidé mohou nahlašovat podezřelé nálezy, jde nám zejména o fotografie nějakých podezřelých útvarů, nějaký krusty, nárosty a podobně. A společně s geolokací a dalšími informacemi to bude užitečné pro nás a my potom tyto nálezy budeme prověřovat a v případě, že bude pravděpodobné, že se skutečně jedná o sinice, tak vyrazíme do terénu a odebereme vzorky pro další laboratorní vyšetření.
3: Je obtížné tyto sinice rozpoznat? Existují nějaká základní kritéria?
2: Je to obtížné nejenom pro lajky, ale i pro odborníky. Samozřejmě pokud se ty sinice vyskytují v nějaké typické podobě, tak je lze identifikovat, ale problémem je, že je lze poměrně snadno zaměnit i vlastně s nějakými třeba vláknitými řasami, které vypadají na první pohled hodně podobně. A takže my očekáváme velké množství falešných hlášení, nicméně je lepší, když lidé budou hlásit spíše jako více těch podezřelých nálezů, než kdyby se měli omezovat pouze na nějaký typický výskyt těchto organismů.
3: Vy už jste to sám zmiňoval, že budete lidi o potvrzeném výskytu těchto sinic informovat. Je to tak?
2: Strašně záleží na to, kolik vlastně informací se nám podaří shromáždit a my bychom samozřejmě rádi veřejnost průběžně informovali, takže ty informace budou tedy na dispozici na našich stránkách, to na sinicenabrehu.cz a samozřejmě potom budeme průběžně vydávat nějaké zprávy určené pro veřejnost, zejména pokud tedy ty nálezy budou pozitivní.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: skvělý nápad měla Aneta Langerová, ladíte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Někteří poskytovatelé tzv. Mikropůjček stále dostatečně neposuzují schopnost u svých klientů. Upozorňuje na to aktuální index odpovědného úvěrování organizace Člověk v tísni. O tématu jsme mluvili v našem dnešním dopoledním vysílání. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Porouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ty se ale podle odborníků můžou leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás tak může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S jejím analytikem Davidem Borgesem jsme si o tématu povídali v našem dnešním dopoledním vysílání. Část rozhovoru s Matějem Vodičkou vám nabízíme právě teď.
1: Samozřejmě z toho už, co jsme řekli, jednoznačně vyplývá, že ty mikropůjčky mají svá úskalí. Můžete posluchačům jednoduše vysvětlit, v čem jsou oproti běžným spotřebitelským úvěrům vlastně úplně nejvíc nebezpečné?
2: Já bych řekl, že jsou tři věci, které mikropůjčky opravdu problematizují. Za prvé to bývá velmi vysoká cena. Bavíme se o tom, že některé společnosti na trhu účtují lidem za půjčené peníze procento nebo i procento a půl denně. Takže se velice snadno dostáváme do stavu, kdy i za ten měsíc například musí člověk k tomu, co si vypůjčil, vracet navíc nějakých 30 nebo 40 %. To je první problém. Druhý problém je právě ta jednorázová splatnost. Možná, že i tu drahou půjčku by člověk dokázal nějakým způsobem splácet, kdyby měl nastavené pravidelné měsíční splátky, kdyby snížili to, co je spláceno, a zároveň ta domácnost může trochu přizpůsobit ten svůj režim finančních výdajů a na tu splátku si tak říkajíc udělat místo. Jenže mikropůjčky jsou splatné jednorázově. To znamená, že pokud jsem na začátku v situaci, že potřebuji 10 nebo 20 tisíc korun, tak po tom měsíci se dostávám do situace, kdy najednou mám splatit řekněme 25, 30 tisíc nebo i více. A v tu chvíli ten člověk, který měl finanční problémy na začátku, má ty finanční problémy nejspíše ještě větší a není schopen tu půjčku zaplatit. A začíná se odvíjet ten řetězec, který končí prodlužováním nebo který pokračuje prodlužováním úvěrů, půjčováním si u dalších společností a podobně. A tím třetím problémem je to, co jste zmínil na začátku, to znamená nedostatečná kontrola schopnosti splácet ze strany těch poskytovatelů. Ta kontrola je něco, co vyžaduje zákon. To není tak, že by to ty společnosti mohly nebo nemuseli dělat. Oni to ze zákona dělat musí, ale řada z nich ví, že kdyby to dělala poctivě, tak by vlastně žádné půjčky poskytovat nemohly. Takže oni přivírají oči, dávají úvěry i lidem, kteří si to potom to splácení nemohou dovolit, zejména ne to jednorázové, a výsledek je ta dluhová spirála.
1: No a opět mi navazujete krásně na další otázku. Samozřejmě ti posluchači, kteří už si v minulosti třeba brali nějakou hypotéku, tak to velmi dobře znají, dají mi za pravdu, že když si jdete do banky pro nějaký úvěr, tak řekněme třeba na dům nebo na byt, tak si vlastně banka vás hodně prověřuje. Prověřuje si tu bonitu, čili vaši schopnost splácet takový úvěr. No, sleduje třeba nějak i to, právě váš index, jak moc poskytovatelé těch mikropůjček si prověřují, zda je klient bonitní, zda prostě klienti jsou schopni splácet takové mikropůjčky.
2: Máte pravdu, že mezi tím světem bankovních a nebankovních poskytovatelů je velká propast. Na druhou stranu je potřeba říct, že i mezi nebankovními poskytovateli jsou ti slušnější, kteří to dělají poctivě. Není jich příliš mnoho, ale jsou takoví. Pokud jde o to, jakým způsobem se díváme na prověřování úvěruschopnosti v indexu, máme tři možnosti. První je zkoumání toho, v jakých úvěrových registrech se vůbec ty společnosti dotazují. Řada z nich totiž se ptá jenom v registrech, které jsou třeba menší a nezahrnují veškeré informace. Tak to je první zdroj. Potom máme velmi významný zdroj v podobě naší praxe v dluhových poradnách, protože za námi přicházejí opravdu tisíce lidí s půjčkami, takže my vidíme na konkrétních příkladech, které společnosti ten úvěr poskytli v situaci, kdy my se domníváme poskytnut být nebyl, a které to tedy dělají zodpovědně. A tím třetím zdrojem je vlastně šetření České národní banky, respektive dohlídka České národní banky. Ta ze zákona kontroluje tyto společnosti a v případě, že shledá, že nebyl dodržen zákon, tak uděluje sankce. Takže i to je kritérium, které vstupuje do indexu.
0: Celý rozhovor s Davidem Borgesem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dopoledního hosta moderátor Matěj Vodička v našem vysílání opět přivítá v pondělí 13. července. Řeč bude o pozorování slunce. Do studia přijde docent Petr Jelínek z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Povídání si můžete naladit jako vždy po 11. hodině.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: vlnách jihočeského odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. V Třeboni zítra začnou víkendové francouzské dny. Už po páté promění nádvoří zámecké lékárny v místo, kde se potkává francouzská gastronomie, hudba i pohodová letní atmosféra. Co letos organizátoři připravili a proč lákají nejen milovníky francouzské kuchyně, zeptáme se ředitelky zámecké lékárny, paní Lenky Žilivské, které přejí do Třeboně krásné páteční odpoledne.
1: Krásné odpoledne, bonjour.
0: Bonjour. Francouzské dny pořádáte už po páté. Čím si podle vás získali své publikum?
1: No tak ono to původně vzniklo jako taková moje osobní podstata téhleté zemi a bylo to velmi spontánní akce a najednou se ukázalo, že asi tuhletu zemi chce slavit spousta lidí, protože jak jistě všichni víme, tak 14. července je státní svátek Francie. Takže k tomu se dělají velké oslavy, takže my jsme se k tomu i připojili a najednou jsme viděli, že je skvělý se takhle potkat a užívat si to Art de Vivre a to asi zřejmě zaujalo více lidí, chtějí ochutnat nějaké dobroty a prostě si užít takové to francouzské nic nedělání.
0: Když někdo přijde úplně poprvé, co byste mu doporučila, aby rozhodně nevynechal?
1: Tak já si myslím, že by měl něco ochutnat ten člověk, byť se často setkáváme s názorem, že mořské potvory a ústřice a chobotnice ti lidi jako přijímají s takovým jako despektem, jo, a zase naopak chodí lidi, kteří zase vyloženě chodí za tímhletím jídlem a takže asi chobotnici, možná ochutnat slávky na víně, ale my taky máme spoustu výborných francouzských desertů, které některé tuníme i různě rok od roku a máme výborné makronky, ale hlavně ta atmosféra, prostě si tak jako posedět, dát si víno, dát si kus sýra, poslouchat si Edith Piaf a prostě užívat si to, že je nám na světě hezky.
0: To zní báječně. V programu jsou tradiční francouzské speciality i živá hudba. Jak jste letošní program skládali?
1: Tak já se snažím, aby každý rok tady bylo něco nového a aby to byla taková kombinace právě i nějakých třeba trošku zážitků, takže nejenom třeba to jídlo samozřejmě, ale i kombinace s našimi klasickými prohlídkami a i s živou hudbou, takže ono je to rok od roku různé. Ten program se skládá dlouho dopředu a já vždycky se snažím mít nějakou novinku, tak třeba letos budeme mít francouzský čtenářský takový koutek, kde můžete si dát víno a číst si k tomu třeba životopis Louise Nefinéze nebo si číst o Provence od Honzy Šmída třeba.
0: Letos se návštěvníci potkají dokonce s Fantomasem nebo s Četníkem. Jak zapadají právě tyto postavy do francouzského víkendu?
1: No tak to je úplná klasika, to si myslím, že je možná nejvíc francouzské, co se týče kinematografie, Fantomas a Četník. A to jsou takové dvě postavy, které provází vlastně v podstatě celou tou francouzskou kinematografii až do současnosti. Fantomas je velmi signifikantní postava, takže to musí být. Tyhle ty dvě postavy, to bez toho by to nešlo.
0: To je v pořádku. Na koho cílíte především? Je to akce pro gurmány, rodiny s dětmi nebo pro každého?
1: No, my tak cílíme spíš na lidi, kteří mají rádi Francii, kteří tam někdy byli, kteří třeba rádi jezdí do Paříže a kteří mají rádi víno. Já jsem kdysi slyšela takový hezký bonmot, že Francouzi to mají na světě těžký, že musí jíst smradlavé sýry a pít staré víno, takže něco takového, jako bychom rádi takovouhle atmosféru tady udělali, takže kdo má rád toto, tak si přijde na své.
0: Jak náročné je připravit akci, která působí tak lehce a bezstarostně?
1: No, tak je to asi rok od roku jednodušší, protože některé věci už máme nacvičené a některé víme, že chceme opakovat, ale pokaždé se snažíme, jak jsem říkala, něco přinést nového, tak spíš ta logistika personální, aby to všechno klaplo, aby bylo počasí a aby zvlály vlaječky tak, jak mají, aby se to dozvědělo co nejvíc lidí a spíš takové ty věci kolem, řekla bych, provozního rázu.
0: Vy sama máte k Francii blízko, čím vás tato země okouzlila?
1: No tak to je jednoznačné, protože já mám hlavně ráda historii, takže tím to vlastně začalo, že to je historická země, kulturní země, spousta památek, vzniklo tam spousta řádů třeba, je tam, že určovala Francie historicky vůbec prostě kulturu evropskou a kromě toho taky samozřejmě to jídlo, to pití, já sama mám francouzské staré auto, kachnu, chodím na francouzštinu, takže já to mám opravdu jako, je to prostě můj součást mého života a mám ráda třeba Belmonda, jo, takže staré francouzské filmy, takže pro mě je to naprosto jednoznačná součást mého života, tahle ta láska k téhle té zemi.
0: A stručně na závěr, co dalšího návštěvníky zámecké lékárny teď o prázdninách čeká?
1: Tak my jsme teďka v plné sezóně, takže my máme trošku ten program divadelní, by se dalo říct, protože každý den se u nás děje něco nového, i každý den jsou jiné prohlídky. Takže se můžete potkat se spoustou historických osobností. Večerní prohlídky hrajeme ve vybraných termínech, máme dvě napsané přímo na míru. Každé pondělí u nás vystupuje kouzelník Pet, to je zase představení pro děti, no a na půdě skvělá výstava o Leonardo da Vinci, který, jak víme, má je pochovaný ve Francii, takže tím se nám to krásně zase všecko propojuje, takže všechny zvuk nám a do Třeboně.
0: Říká ředitelka zámecké lékárny Lenka Želivská, které děkuji a přeji příjemný víkend a úspěšnou francouzskou akci.
1: Tak děkujeme mockrát a vive la France.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude péc kunštátský zámecký perník z povidly a sušeným ovocem od Marie Šafářové z Poličky. Nejlepší sladký recept roku 2022 kuchař Ivan Vodochodský. Jak zjistil Patrik Rozehnal, má z pečení sladkého trochu obavy.
1: Já fakt nepeču, já jsem v životě upek jako dvě bábovky a jeden koláč, tak je to moc.
2: Bude to historická příležitost. Poprvé na veřejnosti bude Ivan Vodochodský péct sladké.
1: Mimochodem teda, ty jsi slíbil, Patriku, jsem ti volal zděšený, co jsi mi to poslal, jakože nepeču, tak jsi mi řekl, že přiložíš ruce k dílu.
2: Takže... Ano, nebojte se, já svoje sliby plním.
1: Tak Patriku, pojďme do toho.
2: Ivan Vodochodský zvládnul umíchat těsto, nakrájet veškeré suroviny do náplně, připravit povidla, ale když jsme těsto měli scelit z drobenky dohromady, to už měl trochu obavy.
1: No a teď stají z těch drobenky, udělej těsto.
3: My tě to naučíme. Hezky, stlačit rukama k sobě, ovál, ze strany rozválet to, ono se to v chvíli bude podávat, bude to.
1: To by mě bratiška nebo maršálek vyrazil jak skina.
2: V tu chvíli jsme si dokonce vyměnili role. Moderátorem se stal Ivan Vodochodský, pracujícím cukrářem Patrik Rozehnal.
1: Má krásné, jemné, vláčné pohyby, je vidět, že už se něco naválel toho v životě. Takhle, obdelník z toho stále neleze, ale nevadí. Patriku, navíc ten obdelník musí být tohle rozměru, to znamená, to je na 20 na 30, to je jako A4.
2: Společnými silami k úspěšnému sladkému zdárnému konci, abychom neudělali ostudu ani paní Šafářové.
1: On mi tady sněd celý ten ukulený kousek, Patrik, no vidíš to. Výborný, ne?
2: Ale pozor, musíme to nechat ještě týden rozležet.
1: Je, to bych si dal.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a jihočeské odpoledne. A teď je tady Kamil Jáša a jeho sportovní pozvánka na víkend.
1: Sport na víkend. Dobrý den vám od mikrofonu přeje Kamil Jáša. Naplno se rozjeli letní fotbalové turnaje, ale zase moc jich popravdě v jihočeském kraji není. Třeba konkrétně v okrese Písek máme potvrzené 3, všechny až v srpnu.
2: Sport na víkend.
1: Hned 1. srpna se bude hrát memoriál Jana Budína. Začátek pořadatelé ve Skalách nahlásili na 9. hodinu. Memoriál Franty Němce a Pepíka Kroha 1.8. Kluky 9 hodin. Memoriál Vládi Fořta a Tomáše Měcháčka je na programu 8. srpna. Hrát se bude odpoledne v Kovářově. Začátek bude ve 14 hodin.
2: Sport na víkend.
1: Nabízíme informace o přípravě fotbalového třetiligového Písku. V sobotu 11. července se od 10 hodin a 30 minut utká v Nymburce s nováčkem druhé nejvyšší soutěže Českou Lípou. O týden později Písek přivítá na domácím hřišti druholigovou Příbram.
2: Sport na víkend.
1: Palce můžete držet na dálku českým volejbalistkám. V týmu, který hraje volejbalovou ligu národů, je i jihočeška Sylvie Pavlová. Mimochodem nahrávačka Pavla Šmídová v úvodu tohoto roku vyhrála v Českých Budějovicích český pohár. K náročnému programu volejbalové ligy národů říká.
3: To je úplně šílenost, že 3 zápasy v řadě, potom den volna a další zápas, takže toto je prostě hop nebo trop. Doufáme, že vyhráme.
1: Poslední zápas na turnaji v Bělehradě odehraje český tým v neděli od 13 hodin proti Francii.
2: Sport na víkend.
1: O víkendu se pojede závod ve slalomu na divoké vodě pod Borskou přehradou na západě Čech. K vidění bude zároveň český pohár veteránů. Hned o týden později se stejný závod pojede také v Českých Budějovicích. V akci budou známá jména i účastníci mistrovství světa nebo olympijských her. Od 21. srpna do 23. se pojede mistrovství České republiky pod Lipenskou přehradou. Jakub Prýher a Martin Toncar vzkazují všem příznivcům sportu.
4: Tak na Lipně, ahoj!
5: Ahoj!
1: Od mikrofonu vás zdraví Kamil Jáša a nezapomeňte, že v pondělí krátce po 14:30 odpoledne začnou na této stanici sportovní ozvěny.
6: Sportovní ozvěny Českého rozhlasu České Budějovice. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: univerzity nahlédnout do laboratoří a na univerzitní statek. I zítřek bude na jihu Čech prosluněný s teplotami do 28 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Vědci budou mapovat výskyt takzvaných bentických synic na březích jihočeského Lipna. Ty můžou být nebezpečné pro psy. S mapováním může pomoct i veřejnost. Jakým způsobem, popisuje hydrobiolog Petr Znachor.
1: Lidé nám mohou zasílat fotografie, polohu a stručný popis toho, co najdou, prostřednictvím online formuláře, který se nalézá na stránkách synicenabrehu.cz. Informace posoudíme a vybrané lokality dále budeme prověřovat.
0: Sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Ta má podle koalice zrychlit a zjednodušit stavební řízení. Stavební úřady budou nově fungovat pod státem. Na stavební povolení bude stačit jedno razítko. Předlohu teď posoudí Senát. Pro schválení novely hlasovalo 89 poslanců vládní koalice. Opozice novelu kritizuje. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích připravila na letní prázdniny příměstské tábory pro děti. Poznávají na nich jednotlivé fakulty i jejich zázemí. Nahlédnou do laboratoří, učeben nebo na univerzitní statek. Na táboře zemědělské a technologické fakulty si děti vyzkoušely třeba péči o zvířata. Pokračuje vedoucí tábora Martin Šeda.
2: Program vlastně trvá už od ranních hodin, od 7.15 až do 15.45, takže byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu a samozřejmě nezapomínáme na venkovní pohyb. Sport.
0: O titul na Grand Slamu se poprvé v historii utkají dvě české tenistky. Do finále Wimbledonu postoupily Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová zdolala Američanku Goffovou ve třech setech. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2-0 na sety. O vztahu s Krajankou a finálovou soupeřkou mluví Karolína Muchová.
3: Známe se, asi bych řekla, jako tenisově samozřejmě, ale vídáme se prostě každý skoro týden, každý druhý týden na těch turnajích. Domluváme se tréninky, protože je to fajn, je takový pohodář, já taky. Myslím, že jsme se nejvíc asi zblížili při té olympiádě a máme hezký vztah.
0: Finále tenisového Wimbledonu mezi Češkami Muchovou a Noskovou začne zítra v 17 hodin našeho času. Počasí. Obloha na jihu Čech je jasná až polojasná s teplotami kolem 26 stupňů, v noci se ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude prosluněný, jasný až polojasný, maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách od 19 do 22 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne pak přechodně až mírný severních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor na dálnici D3 na exitu 151 na Dolní Třebonín ve směru od Českého Krumlova narazilo osobní auto do svodidel a nehodu máme v Českých Budějovicích v ulici Milady Horákové. U Kauflandu se srazila 3 osobní auta. Buďte opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné, slunečné, letní, páteční odpoledne z jihu Čech. V 15 hodin a téměř 5 minut pokračuje svou druhou hodinou jihočeské odpoledne na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Tedy čas, kdy se společně budeme opět věnovat zajímavým tématům. $100 za parkování daleko od stadionu nebo za jízdenku na vlak ke stadionu. I když běžně stojí asi 8x méně. Desítky tisíc lidí tyto částky platí, ještě navíc už tak velmi drahým vstupenkám na fotbalovém mistrovství světa. O složité dostupnosti amerických stadionů uslyšíte v této hodině v dalším zápisníku ze šampionátu. Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď na tuto otázku nabídneme v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. a necháme zaznít také písničky, které nestárnou. V této hodině přijdou zahrát a zaspívat skupina The Queen, Jana Kratochvílová a právě teď Lucie Vondráčková. Ať už si užíváte páteční odpoledne jakkoliv, příjemný poslech vám od

0: hezké odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice. Zástupci obcí oceněných v soutěži Vesnice roku Jihočeského kraje 2026 se dnes společně sešli v Římově na Českobudějovicku. Ten se jakožto absolutní vítěz krajského kola stal hostitelskou obcí letošního slavnostního předávání. A já už do Římova zdravím redaktorku zpravodajství Elišku Kotlínovou, která nám právě teď o akci řekne víc. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne z Římova.
0: Liško, jaká je teď na místě atmosféra?
1: Už při projíždění obce na fotbalové hřiště, kde se dnešní program odehrává, jsem viděla skupinky lidí, kteří se mířili podívat na předávání. Když jsem potom s místními mluvila, tak mi říkali, že mají z ocenění pochopitelně velkou radost a při té samotné ceremonii teď tleskají všem řečníkům a každé obci, která nějaké vyznamenání získala. Důležité je ale zmínit, že předávání ještě není u konce a právě Římov ještě na svá ocenění čeká. Takže všichni místní, kteří se přišli podívat, napjatě čekají, až se na jejich obec konečně dostane. Když se teď podívám kolem sebe, tak musím říct, že lidí přišlo poměrně hodně, sedí pod připravenými stany a pro děti je tu třeba taky skákací hrad. A početná návštěvnost je asi i díky teplému slunečnému počasí, které dnešní den krásně doplňuje.
0: Jak vlastně vypadá program dnešního slavnostního dne v Římově?
1: Tak ten program dnes začínal už zhruba od 12. hodiny, kdy do vesnice začaly přijíždět první hosté. Mezi nimi byli i zástupci dalších obcí, které v letošním ročníku soutěže získali ocenění. Oficiální předávání pak začalo ve 13 hodin. Kromě slavnostního ceremoniálu, ale na hosty a přítomné návštěvníky akce čeká taky další odpolední program. Od 16 hodin je to konkrétně komentovaná prohlídka obce a poutního areálu. K tomu můžou navíc lidé zdarma navštívit muzeum poutnictví anebo muzeum Roubenta. Připravený je ale také hudební program, který celou akci dnes zahájil a průběžně doprovází.
0: Mohla bys prosím ještě připomenout, za co vlastně zlatou stuhu, tedy absolutní vítězství v Jihočeském kraji, Římov získal?
1: Obecně můžeme říct, že porota ocenila Římov za komplexní rozvoj obce, aktivní komunitní život, péči o veřejný prostor a za bohatou spolkovou činnost. Konkrétní příklad, který podle hodnotící komise přispěl ke konečnému úspěšnému výsledku, je třeba nově zrekonstruovaná knihovna, která se výrazně podílí na životu v obci. Ta si navíc dnes také převzala diplom jako ocenění vesnické knihovny Jihočeského kraje. Starosta Římova Miroslav Slinták z ODS ale také zmínil důležitost místní pašiové cesty a snahu vesnice zachovávat křesťanské tradice, které jsou právě s ní spojené.
0: A já už jenom závěrem připomenu, že získáním zlaté stuhy Římov automaticky postoupil do celostátního kola soutěže Vesnice roku. Jeho vyhlášení se pak uskuteční 19. září v obci Písečná v Pardubickém kraji. Tolik Eliška Kotlínová. Eliško, pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas České Budějovice a posloucháte jeho české odpoledne. Víte, kdy se u nás začaly pěstovat melouny? Odpověď na tuto otázku nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: V kopřivách. To je 15-dílná rozhlasová četba podle stejnojmenné detektivky českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. Dvě vraždy v podhůří Novohradských hor v rámci cyklu letní čtení Českého rozhlasu České Budějovice. Poslouchejte od pondělí 29. června do pátku 17. července. Každý všední den krátce po 18. hodině. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 15:33. I v dalším průběhu jeho českého odpoledne pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. Se zámeckým létem navštěvujeme po celé prázdniny naše památky. Výjimku neuděláme ani dnes. Kam se vydáme tentokrát, ví zámecký průvodce naším létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Tentokrát se vydáme do Dačic, kde na horním náměstí vybudoval Oldřich Krajíř z Krajku takzvaný nový zámek, dnes zámek Dačice. Mísí se v něm renesance, baroko, klasicismus, neobaroko i secese. Více vám o zámku řekne kolegyně Irena Šarounová.
3: Kastelánkou dačického zámku Kristýnou Dvořákovou stojíme nad velkým košem plným pantoflí.
4: Velikánské filcové nahrazují nám takové ty kobercové dálnice.
3: Dačický zámek je zelený, nebo tyrkysový možná bych řekla. To je, co vidím na první pohled, ale pojďme trošku do té historie.
4: Je hlubší, než se na první pohled zdá.
3: Ne, klasicismus?
4: Dneska hlavně klasicismus, ale základ té budovy taky renesanční.
3: My si nebudeme vyjmenovávat majitele zámku od té renesance. Pojďme do začátku 20. století.
4: Rodina, která tady v té době žila, tak byla rodina von Dalberg. V roce 1940 Dalbergové vymřeli a na posledních 5 let, co byl zámek v rukou šlechticů, tak sem přišli jejich nejbližší příbuzní a dědicové, rodina Salm zu Salm.
3: Kudy půjdeme?
4: Těmi největšími dubovými
3: dveřmi. Hned proti hlavním dveřím z nádvoří nesmí chybět velký svazek klíčů a vidím kulečníkový stůl.
4: Teď se nacházím vlastně v přízemí severního křídla. Je to společenská část zámku, kdy se vlastně historický hlavní vstup do zámecké budovy.
3: Tady je i dětský stoleček.
4: Rodinou ceněný předmět, dar od císaře Františka Josefa. A totiž naše zámecká paní Charlotte byla rozená Štumfédr a její sestra Luisa byla vychovatelkou císařské rodině a vychovávala právě malého budoucího císaře Františka Josefa. Nechal tu lavičku opatřit cedulku s věnováním.
3: Tante Luise.
4: Ano.
3: Takže jí říkali tetičko.
4: Zdá se to tak být.
3: Co to je tady v té truhličce? To vypadá jako nějaká hrací skříň.
4: To je polifon, předchůdce gramofonu. Desky jsou plechové a jsou perforované. My tady máme vystavený pochod Radeckého. Zasunula kličku.
3: A točíme. A je to tam Radecký. Krásně to hraje. Procházíme zpátky do chodby.
4: Stojíme ve schodišťové hale, která zabírá polovinu východního křídla.
3: Jsme v prvním patře a teď předpokládám, že vstupujeme už do obytných prostor.
4: Friedrich Ferdinand Dalberg byl přírodovědcem a jeho hlavním zájmem byla ornitologie.
3: Proto ti ptáci vycpaní.
4: To je jenom taková hodně drobná ukázka těch několik vycpaní, co tady máme, protože v době Friedricha Ferdinanda Dalberga tady bylo více jak 1000 vycpaných ptáků, ne v této místnosti, na celém zámku.
3: Vy jste mi slibovala nějakou velkou vzácnost.
4: Naše nejcennější umělecké dílo. Na tom portrétu je Terezie von Dalberg, která zesnula velice brzo a rodina si na památku chtěla nechat vytvořit portrét podle fotografie. A fotografie půjčili studentovi umění a trefili mladého Františka Kupku.
3: Tady to vypadá jako knihovna a knížky jsou až po strop. Má to takovou tu krásnou staroanglickou atmosféru.
4: To je tak, jakoby secesně lazená.
3: Knihy patřily Dalbergům?
4: Ano, je to vlastně rodinná knihovna.
3: Určitě je tady nějaký ornitologický atlas.
4: Mnoho. Jsou tady třeba celé ročníky vídeňských časopisů o módě, učebnice dětí.
3: Jsme na arkádách v prvním patře zámku a tady dokonce živí ptáci.
4: Klec s exotickými ptáky je zapsaná už stovky let zpátky, takže sem zkrátka nějací papoušci vždycky patřili.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Dačice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte jeho české odpoledne Českého rozhlasu České Budějovice a fotbalová horečka vrcholí. Fotbalové mistrovství světa má teď na programu čtvrtfinále. V tom prvním vyřadili fotbalisté Francie, Maroko a tak už ve hře zbývá jen 7 týmů a 6 stadionů, na kterých se ještě bude hrát. Ty americké často stojí za městem a to daleko a není snadné ani levné se k ním dopravit. K nejhůře dostupným během letošního šampionátu patří právě stadion za Bostonem, kde Francie a Maroko v noci na dnešek hráli. Kvůli dopravnímu kolapsu v okolí stadionu se tisíce fanoušků nedostali na tribuny včas. Přitom taky v Americe to jde i jinak.
1: Široko daleko kolem stadionu v Bostonu se tvoří obrovské zácpy. Z centra města je to víc než hodina cesty a kdo se vydal autem, má velké starosti s parkováním. Ale zase majitelé zdejších pozemků na tom docela dost vydělávají.
2: Private lot were $100 per car.
1: Jessica na jednom z travnatých pozemků ukazuje přijíždějícím, kde je ještě místo a říká, že tady na soukromém pozemku mezi domy a zahrádkami stojí dnes parkování $100. A kdo neměl rezervaci předem, tak má smůlu. Romeo s manželkou zaparkovali s velkými potížemi o značníku zdál, říkají mi ve špalíru lidí, se kterými mířím podél silnice ke stadionu. Stálo je to i tak $50, tedy přes 1000 korun, a stejně musí šlapat skoro 3 kilometry pěšky. V těchto místech by to ale prý bylo za $200. Rádi by jeli třeba vlakem jako v jiných městech, ale tady podle Romea neexistuje pohodlný způsob dopravy. Spěchají, protože je jasné, že do výkopu utkání to stejně jako tisíce dalších na tribunu už nestihnou. Ovšem ne na všech amerických stadionech je situace s dopravou tak složitá jako tady v Bostonu. Třeba v Seattlu se hrálo přímo v centru města a ti, kdo tam bydlí, mohou chodit na stadion doslova v papučích. Johna jsem tam potkal, jak venčil psa, opravdu jenom v žabkách.
3: Bydlím kousek jižním směrem od stadionu a je to paráda mít stadion takhle po ruce. Seattle je sportovní město a můžete si tu koupit lístek na fotbal nebo na baseball i na poslední chvíli a jste tam pěšky za několik minut. Slavit se dá po zápase přímo tady. Je tu hned u stadionu spousta restaurací, hospod a barů. Tak jako v Evropě, kde jsem taky navštívil nějaké zápasy, proto mám Seattle tak rád. Jiná americká města tohle nemají. Obvykle je stadion za městem a kolem je to samé parkoviště. Nemá to ducha. Zato tady lidi žijí, ty domy okolo jsou bytovky. Takže jsem věděl, že Seattle během šampionátu zazáří, protože stadion je tu v centru města tak dobře dostupný.
1: V Seattlu už se ale žádné zbývající zápasy hrát nebudou. Za to ve hře ještě zůstávají některé hůře dostupné stadiony, jako ten v Kansas City, kde v sobotu nastoupí Argentina proti Švýcarsku, nebo New Yorkský stadion, který ve skutečnosti leží až za řekou Hudson v New Jersey, tedy v úplně jiném státě. Steven se tam na jeden zápas vypravil z Manhattanu vlakem a kroutí hlavou, že za zpáteční jízdenku, která běžně stojí $13, musel dát skoro 100. A to cenu dotují soukromé firmy, jinak by dopravce nastavil ještě vyšší. I tak zřejmě vykáže mnohamilionové ztráty a místní politici se dohadují s FIFA, kdo situaci způsobil. Steven taky připomíná, že v den zápasu tuto frekventovanou trať mají na mnoho hodin i ve špičce vyblokovanou pouze fanoušci a spousta místních, kteří denně pendlují z New Jersey do New Yorku kvůli práci, má zkrátka smůlu. Právě v New Jersey se příští týden v neděli bude hrát finále šampionátu. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Počasí nám dnes nabízí vzorový letní den a přes víkend by se na tom nemělo nic měnit. To je velmi pozitivní zjištění, pokud se chystáte na chaty, chalupy nebo posedět venku s přáteli u grilu a dobrého pití.
1: Počasí.
0: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak bude v noci a zítra?
2: V noci a zítra bude stále jasno až polojasno. I nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který nad naše území bude zasahovat od severozápadu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 13 až 10 stupni Celsia, takže noc bude poměrně chladná. Maxima budou podobné těm dnešním, 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 21 stupňů. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď zítra bude na jednice, mírná zátěž.
0: A jaká bude další červencová neděle?
2: V neděli bude převážně polojasno, minima kolem 11 a maxima kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: To jsou krásné hodnoty, nádherné počasí. Co nám přinese start příštího pracovního týdne?
2: V pondělí nám stále vydrží hezké počasí, slunečné. Bude jasno až polojasno a teploty lehce porostou. Minima se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia a maxima kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu a během odpoledne se potom bude měnit na severovýchodní.
0: A úterní počasí bude mít též letní vůni?
2: Úterý lehce přibude oblačnosti, bude převážně polojasno, přes den přechodně až oblačno a pouze ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Minima se budou pohybovat kolem 13 a maxima kolem 29 stupňů Celsia a vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, převážně severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, až do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníků, jako já. Jo, jako já.

kdo má na bradě mlíko, kdo se rumem nebo pil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šíp najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

se zhrdnou třeba zítra. Tomu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na hlucovský šíky najmou ptá.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Nahrávací zařízení, které se na začátku roku našlo v jednacím sále vlády, patřilo ministru Šťastnému. Většina sledovaných vod ke koupání na jihu Čech má velmi dobrou kvalitu vody. Sušice zkoumá míru ekologické zátěže v areálu bývalé sirkárny.

0: který mu přepisuje projevy a poznámky do textové podoby. Bezpečnost to podle něj ohrozit nemohlo.
1: To zařízení musíte pustit a následně je spárované přímo s mým osobním účtem nebo osobním účtem toho člověka, komu patří. A když se pak spáruje, tak se přenese ten záznam do mobilního telefonu, kde se z něj vytvoří text. Takže v tom ohledu lze zcela vyloučit nějaké zneužití.
0: Kvalita vody na jihu Čech je podle hygieniků na většině sledovaných míst dobrá. Výjimkou je Podolsko u Orlické přehrady. Tam voda vhodná ke koupání není. Pokračuje ředitelka jihočeských hygieniků Květoslava Kotrbová.
2: Nejlepší kvalitu vody, hodnocenou stupněm 1, mají rekreační rybníky Hejtman a Staňkovský u Chlumu u Třeboně, Hradavá u Orlíku a taky Lipenská nádrž Černé u Šumaví. Voda s mírně zhoršenými vlastnostmi je u pláží Horní Plané a v Lipně nad Vltavou.
0: Sušice zahájila rozsáhlý ekologický průzkum bývalého areálu firmy Solo. Město chce před případným odkupem pozemku získat dostatek informací o skutečném stavu lokality. Stipy na místa zkoumání v téměř 17-hektarovém pozemku pomohli i pamětníci, říká mluvčí radnice Martina Špatná.
3: Ty lokality se vybíraly na základě vlastně původního areálu a jeho plánu a zároveň jsme se i doptávali místních obyvatel, protože samozřejmě žije ještě spousta pamětníků, kde podle nich jsou ty nejkritičtější místa, kde byly ty nejnáročnější procesy. Takže tam vrtáme nejintenzivněji a tam řešíme nejenom půdu, ale třeba i podzemní vodu.
4: Počasí.
0: V noci se na jihu Čech ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude jasný až polojasný s maximálními teplotami mezi 25 a 28 stupni, na horách bude kolem 20. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehoda komplikuje provoz v Třeboni, v Táborické ulici se srazila 3 osobní auta. Na silnici 124 u Slapska na Táborsku řeší záchranáři vážnou nehodu motorkáře. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je pan Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
3: Děkuji za přivítání, Pavle. Zdravím všechny dámy a pány, kteří nás poslouchají a pochopitelně svůj oblíbený klobouk před všemi hluboce smekám. A věřím, že dnešní humoriéda spolu s Pavlem přispěje krásné, milé atmosféře.
2: Ano, každý se těší na pátek s legrací doplných obrátek.
1: Humoriáda.

0: Václav Neskář nám zaspíval o jedné krásné mademoiselle, tak spoustu takových a nejen takových i jiných krásných žen a letních mužů potkal určitě jen přeučil na dovolené v Řecku, je to tak?
1: Ano, přesně tak, Pavle. Před několika dny jsme se vrátili s mojí milovanou Evinkou z Řecka, konkrétně z ostrovu Tasos, kam velice rádi jezdíme. Bylo to nádherné, ohromující.
0: Takže jste odpočatý, plný energie a elánu.
1: No, teďka se těším na letní Shakespeareovské slavnosti, konkrétně na slavnou inscenaci, která už se leta hraje, a to jsou Veselé paničky Windsorské, jehož režii tenkrát Jirka Menzel uspořádal.
0: A hraje se v podstatě ve všech největších třech městech naší republiky.
1: Ano, je to tak. Ano.
0: Brno, Praha, Ostrava, tak tam můžete vidět pana Přeučila. A teď se podíváme do našeho seznamu, koho nabídneme posluchačům jako prvního.
1: Ano, jako prvního nabízíme Lubomír Černík, scénka se jmenuje Porodnice aneb nestárnoucí smích.
0: Já jen dodám, že je to nahrávka Československého rozhlasu z roku 1964.
2: Dovolíte, vážení, čistě takový dotaz. Znáte onen příběh, kterak na nový rok běhne do opuštěné restaurace rozčilený občan a už z dálky vykřikuje: pánové, pánové, pánové, já mám dvojčata! Vrchní se na něho podívá a říká: proč mě říkáte pánové? Já jsem tady sám. Ten muž se zarazí a potom říká: vy jste tady sám? Ježíš, tak promiňte, já si to musím jít domů přepočítat. Pustíme prosím úzdu fantazii, vraťme se o několik hodin zpět do městečka X, je minuta po půlnoci a X budoucích otců očekává radostnou událost. Prvním z nich je pedant. Čože? Mně se narodila? Snad mojí paní, ne? No vidíte to, vidíte, no vidíte, jo. Co, dlouhá 40? To je ulic? Jo, centimetrů, no vidíte. A kdo je tak dlouhej? Jo, ta dcera. No jo, vidíte, dcera, no. Tak kolik, 3,60? Kdo? No dcera, no samozřejmě, no. A čeho 60? Jo, dekagramu, no de, pořád, říkáte holčička, jo? No vidíte, no, vidíte to. Jakýho pohlaví? Ženskýho, no prosím, ženskýho, no, vidíte. Cože? Že hodně bumba? No promiňte, to by se vás snad netýkalo, že konečně to nemá po mně, to je zatížení se strany matky, že jo? Děkuju, mám čta. Dívka, pohlaví ženského, počet 1. Poznámka. Pozor, pije. Tak. Kliďas. Prosím? Porodnice, vydavíte, aha. A sestra, no. A trojčata. Ale, ale. A kolikže je jich? Jo, 3, no, samozřejmě, samozřejmě, jo. A co miminka, a maminka? Šťastná, šťastná, no, to věřím, to věřím. Že blahopřejete, jete, no, to se má, to se má. A komu blahopřejete? Jo, mně? No děkuju, já vám taky, jo. Jo. Co máte vyřídit? No tak si to poznačte, jo. Poznačte si to, jo. Tak vyříte, aby byla zdravá. A že jste vytočila špatný číslo, mal jste.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Lubomír Černík, trošku oprášíme informace o něm. Český divadelní filmový herec, zpěvák, dramaturg, dramatika, spisovatel, zakládající a dlouholetý člen satirického divadla Večerní Brno, což byla taková protiváha pražskému Semaforu.
1: Je to tak, ano.
0: Je to tak, potvrzuje Jan Přeučil. Možná pamětníci si vzpomenou na tento hlas pana Černíka. Můžeme ho slyšet dál na téma porodnice a rození dětí, a nebo si dáme anekdoty, tentokrát s Petrem Rychlým. Zvolte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
4: Právě teď pokračuje Humoriáda, naším hostem je Jan Přeučil, zdraví vás je Pavel Kučera a máme tady hlasování, zdali chcete vyprávění Lubomíra Černíka na téma porodnice, které už jsme načali, anebo nastoupí anekdoty s Petrem Rychlým, A nebo B, je to jednoduché, volte si i vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, Standa Zemník. Vás, Pavle, zdraví, pana Přeučila.
6: Děkuji, také pěkný den.
5: Já bych chtěl to Ačko, protože to jsme ještě nikdy neslyšeli, že ne?
4: No, zdá se, že ne, anebo dlouho ne. Tak.
5: No, dlouho ne, tak hele.
4: No.
5: Mějte se krásně.
4: Děkujeme.
5: Já děkuju, ahoj.
4: Děkujeme,
6: taky naslyšenou. Všechno krásné vám přejeme.
4: Dobré odpoledne.
7: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Přeučile.
6: Dobrý den.
7: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Brňákovi Lubomíru Černíkovi.
4: Výborně, děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobrý den.
8: Dobrý den, pánové, vy jste tam úplně církevní, Jan Pavel, oba vás srdečně zdravím.
4: Včera byl Petr Pavel, dneska je Jan Pavel, no. Včera byl Petr Salava.
8: Musím hlasovat pro porodnici 64,
4: výborně.
8: Protože jsem se narodila v porodnici v roce 64.
4: Tak to sedí.
8: A zdravím taky pana Dalického, protože sotva jsem se narodila, protože bylo hodně dětí, málo postýlek. Tak mě dali do postýlky s nějakým panem Daleckým, tak kdyby se ozval pan Dalecký, který se narodil v Havlíčkově Brodě kolem 10. ledna 64, tak máte u mě oba dva něco dobrého řeckého podle výběru pana Přeučila. Tak.
6: Děkuji
4: no,
6: pěkně.
4: Nabídka, která se neodmítá, no uvidíme, no.
8: Mějte se
4: hezky a děkujeme za připomínku tohoto silného ročníku, jak jsme slyšeli. Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne, tady Míla, ušené z Prahy 8, Malenského lidí, ale to je detail. Já vás oba dva zdravím a
6: děkuji.
9: Pana Přeučila o něco víc, protože jsem dneska uklízel na mém kanále a tam mám záznam snů z Nového Yorku. Předevčírem se to hrál, že?
6: Aha, ano, jo, jo.
9: A já mám rád tyhle ty věci, co jsou jako dobrý a starý dobrý humor, čili je mi jasný, že asi víte, že je to bude porodnice, protože to je nádhera nesmírná. To je humor, který je vtipnej, že? Takže moc děkuju.
4: Děkujeme pěkně.
6: Mějte se hezky.
4: Pán je znalec, díky moc. Dobré odpoledne dalšímu. Halo.
10: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk. Zdravím vás. Chtěl jsem hlasovat pro Bčko, pro pana Rychlýho. A chtěl jsem poprosit pana Přeučila, jestli by mě mohl, nebo všem teda říct, co, jaký film nejreč hrál, jestli by to šlo poprosit, jako co ho nejvíc tak bavilo, a co má za koníčky a co rád čte. Děkuju moc, naschledanou.
4: Tak to je jak tisková konference, dobře, zkusíme odpovědět. Tak který film máte nejraději z těch, ve kterých jste hrál, nebo který je vám
6: no, tak
4: blízký?
6: Já velice rád vzpomínám na svůj první film Smrt v sedle v roce 59-60. A nedávno běžel v televizi ve filmové relaci a je to velice zajímavý film s velikým krásným obsazením.
4: A ještě pokud si pamatuju, koníčky, co vás baví?
6: Koníčky baví mě divadlo.
4: No tak to je jasné, ale ve volném čase prostě pouze relaxujete, čerpáte
6: energii.
4: No
6: já velice rád plavu, jo?
4: Dobře. Tak děkujeme za rozhovor
6: ano,
4: v tuto
6: děkuji.
4: Chvíli. Já už mám sečteno, takže se vracíme do našeho archivu Československého rozhlasu do roku 1964 a je tam složka nebo nahrávka s názvem Lubomír Černík, nestárnoucí smích.
11: Profesor. Ano.
2: u aparátu? Jak dceruška? A narodila? Rozumím, rozumím. Bohužel moje paní není tuším doma. Aha, no. Já si znamenám. Mojí paní se narodila dceruška. Vy jste Slovenka? Je dceruška, rozumím, rozumím. Ano, já jí to vyřídím. Jakmile se vrátí, nazdar.
11: Praktik. A poradnice. A sestřička. A sestřičko, a co ve... Chlapeček. No, sláva, sláva. Sestřičko, a co ve... Paní, zdráva. No, výborně. Sestřičko, a co ve... 52 cm, no, klacek, po mně. Ja. Chlapeček, nešel na procházku, ne, no jo, to malej, ja. Sestřičko, a co ve... Jo. Jo, já taky. Sestřičko, a co ve... Děkuju. A co ve... Jo, já vím. A co večer, sestřičko? Nešla byste se mnou do kina? Já jsem tak sám. Nešla, že jsem uhod. Mauce. Podnikový ředitel. Ano. Ano, jedna dcera. 49 délka, ano. 3,60 kg, souhlasí, jo. Černovlesá, v pořádku. V kolik hodin, prosím? Ano, narodila se ve 12.20. No, tak vám, sestřičko, děkuji. Pozdravujte paní, že jí děkuji za spolupráci. Že by všechny ukazatele souhlasili. Bohužel ten termín. Měla se narodit ve 12.10. Bylo to tedy po termínu, takže lituji, ale prémie nebudou, poručím. Fotbalista.
12: Haló, sestřička, jo? Kluk? No to, sláva, kolik má nožiček? 10, ne. Jo, jenom 2. No, co se rád dělat?
11: Ahoj. A závěrem prodavač.
13: Prosím, psali jste si, cože mám chlapečka? Bohužel nemám, chlapečky došly. Jo, ale že jste to vy, paní, víte co, zeptáte se v úterý, Mausa služebník. Humoriáda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Olga Lounová nás vyzvala v písni v závěru, ať si jdeme ještě užívat svět. Tak teď si ho užijeme s dalším humorem, který nám vybere náš dnešní host v humoriádě Jan Přeučil.
2: No tak já vybírám scénku, ve které vystupují moji kolegové, s kterými se dobře znám, a to je Jirka Lábus a Oldřich Kaiser.
1: Téma je zácpa, mimochodem to bylo i téma v pořadu Veselé a zdravě dnes po 13. hodině s Patrikem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, takže možná navážeme. Přepojujeme na pořad Ruská ruleta.
3: Přečtěte si to sami, ať vidíte, co vám píšou posluchači. Za...
4: Ještě silnější kalibr.
3: Ano.
5: Zdravotní Ježiš.
4: Zdravotní sestra, která pomáhá pacientovi při stolici. Tlač. Tady je v závoru se tlač.
3: Já tedy bych apeloval na diváky. Vidíte, kam až jsme se v ruské ruletě dostali, opravdu vašte ty náměty, protože co my s tím pak máme na jevišti dělat.
4: Tak takže je to lidský. Že?
3: Lidské to je, ale nevím, jestli to bude ke koukání.
4: No právě.
3: Tak 2 minuty.
6: Haló? Wagner. Pořád stejný. No jo, nejde to, no. Zrušte mi ten briefing, jo? Rušte mi briefing, prosím vás. Popravu se nedá nic dělat, no všecko zatím. Tyhle teď do Abu Dhabi taky zrušit všecky na pozej 3, jo? Portfolio, jak to vypadá s tím portfoliem? No, tak to budu muset ještě někoho přemluvit, no dobře. Jo, prosím vás, ten... Jo, ten banket s tím Tošovským taky rušte, já jsem zoufal, já prostě nevím, no vypadá to beznadějně. A co, akcie? Dobrý, to je dobrý, no. Tak uvidíme, jo. No, říkám, je to stek, tu všecko takové. To je. Tak na zdárek.
7: Na té chodbě, prosím vás, zalezte si, ano, a už nekouříme. Jo? Říkám to vám, ano, na vás mluvím.
8: Tak co, jak to vypadá?
6: Pořádně, sestři.
8: Pořád nic?
6: Ne, pořádně, sestři. Mám ještě takový práce, víte, abych se steknul, jo. Teď mám, zítra mám letět do Abu Dhabi. No nic, to je, co? No nic, to je prostě.
8: Pojďte to zkusit, pojďte.
6: No, já
8: pojďte.
6: A tomu nevěřím. Stajte
8: z lůžka, pojďte to zkusit.
6: A se pokusím, ale marný. Je to marný.
8: Pojďte, budete mít klid. No. To musíte zkoušet, no, to nemůžete ležet. No, to musíte zkoušet, pojďte.
6: Zkuste mi ještě dát ten preparát, jestli máte něco.
8: Vy
6: jste mi dal jenom jeden ten, lelitin.
8: Vemte si tenhle ten, no. Ano.
6: To mám jako pod jazyk, jo?
8: Vemte to pod jazyk a cumlejte 2 hodiny, ano? Tak. Tady necítíte nic?
6: Vůbec nic, vaše ruku, ne. Prosím. To marný, ne. Tak.
8: Chtěl trošku.
6: No. No. Nechte mě v klidu, já můžu
8: jo, jo, jo, dobře. Tak. Já za chvilku přijdu, ano? No. Tak no. Jo.
7: Já jsem vám něco říkala, že jo, na té chodbě. Koukejte mazat.
6: Haló? Wagner? Já jenom volám... Jo, tak ty letenky mi přece jenom na ten pozici, mi blokujte letenky na pozici a do Abu Dhabi, ano? Vypadá to, ano, ano, ano, ano, vypadá to dobře, možná, že, jo, a prosím vás taky, jo, ten banket, ten neodvolávám s tím Tošovským, to všecko platí, prosím vás, jo, a prosím vás, možná, že už budu u vás za dvě hodiny, možná budu u vás, a pak se domluví ohledně těch akcí, ano, ano, na tu tutovku, no, to všecko bude, vypadá to velice slibně, vypadá to... Rušte ty letenky taky. Ne, to byl falešný poplach, ne, to byl... Rušte to, prosím vás, všecko rušit, banket rušit, všecko, ne, marnost, marnost, nic, ne, všecko rušit. Jak říkala cucat, a už to spolk. Maria. Mám to zapotřebí, to, zrovna, se mi tak daří, víte, když mi to všecko tak vychází, že jo, když jsem mohl být za půl roku 2 milionář. Takhle budu jenom milionář. A těch je... Steku.
8: Tak běžte, pane doktore, tady je ten pacient.
6: Ano.
7: Haló? Teď jste něco holo? Jo, možná, že by to bylo všecko zase, všecko to... Ne, to je falešný poplak, ne.
6: Já myslím, co.
9: Tak co?
6: Nic. Malinčko vždycky a zase naděje jo. Spadne. Zas spadne naděje.
9: No jo, to už jste tady 3 neděle, člověče.
6: Peklo.
9: Co s váma?
6: A nevím.
9: To musí jít ven.
6: To mi říkejte.
9: No helejte, zkusíme to ještě. Já teda jsem vzal takovýhle preparát.
6: Co to je?
9: Ten si občas teda
6: dávám
9: pro sebe.
6: To je novinka?
9: No. Jo, to teď právě jsme fasovali. Jo, a to je opravdu granát. Jo, to jako když prostě spolknete granát. Jo, to prostě. To je kdybyste byl zabetonovaný, víte. No. Povolí všechno. To všecko povolí, jo. Takže prosím vás, tohle to byste si Vypil, ano. Počkejte, ještě máte čas. Já musím taky rychle odejít, víte? Tak. Můžete. Sestři, vidíte, kam zmizel ten pacient?
10: Nevím, pane doktore.
9: No jo, ale podívejte na to. No jo, tak ode dneška to bude Faustův dům.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik téma zácpa i léčba radikální s Jiřím Lábusem, Oldřichem Kajzrem a také průvodcem ruskou ruletou Markem Ebenem. Tak Jiří Lábus, to je naše téma. Ano. Pane přeučile, vy jste se určitě potkali spolu?
2: No, my se známe, poznali jsme se na divadelní fakultě, on byl o dva ročníky jinde, nežli já. No a měl jsem to ohromné štěstí, já se velice vážím jako kolegu a vynikajícího herce. Když jsem hostoval v Ypsilonce, tak seděl vedle mě v herecký šatně. Mm-hmm. A vzpomínám si na takovou situaci, kdy seděl vedle mě úplně zhroucený. Jo. A já říkám, Jirko, co ti je? A on říkal, Honzo, je to na pytel. Já říkám, co ti je? Je to na pytel. A co se ti stalo? Je to úplně na pytel. A co máš, máš nějaký problém? Ne, je to na pytel. Ty nejsi zdravej, ne, je to na pytel. A co se ti stalo? Musím lakovat okapy.
1: Aha, tak. Takže se vlastně
2: získal
1: barák,
2: o táto mi nějaká musel lakovat okapy a byl úplně z toho pytli.
1: Měl řemeslnické starosti, no jo. Ale rádi ho vítáme v humoriádě stejně jako vás. A
2: děkuji.
1: Teď můžeme pokračovat s našimi posluchači. Pustí se do hlasování. Vybíráte Jiřího Lábuse anebo herecké historky, tentokrát třeba s Ondřejem Sokolem. Humor mezera A, humor mezera B, SMS-kujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: A jsme zpátky v Humoriádě. Aktuální výběr pro naše posluchače a posluchačky a posluchačata možná Jiří Lábus anebo herecké historky. Vyberte si sami na telefonu 731 800 900. V tuto chvíli přidáte své hlasy. Třeba vy, dobrý den.
3: Takže Pavličku, já tě zdravím, tady je Milan Kuchař z Mladý Boleslavy.
2: Zdravíme.
4: Ano.
3: Prosím tě, chtěl bych pozdravit to pana Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jasný. My se spolu známe, že jo, a chtěl bych písničku. Chtěl bych teda Bčko a zároveň, jestli můžu pozdravit Petra Štajharovýho ze Sacký.
2: Už se stalo.
3: A celou partu Sacký.
2: Tak, dobře. A Jiří já Lábus nebo herecké historky s Ondřejem Sokolem? To jsem nepostřel.
3: Pane Lábuse.
2: Pane Lábuse, dobře. Ano. Děkujeme, Milane.
4: Mějte se hezky.
2: Přesně tak. Mějte se krásně a zveme dalšího. Dobrý den.
5: Mirek, Velká Vítek, dobrý den.
2: Mirku, dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Já bych volil pana Lábuse a chtěl bych se zeptat pana Přeučila, kde jsou ti dnešní herci, prostě zábava z 60., 70., 80. let úplně vymizela. Kde jsou ti dnešní herci? No. Na ty dnešní nové filmy na většinu se nedá ani dívat.
2: Tak třeba už všechno dobré bylo natočeno, co my víme?
5: Já máte nevím, já nevím, ale každopádně člověk se dívá půl hodiny na film, vůbec nepochopí, co chtěl básník říct a kde spát. Děkuji,
2: no, jasně.
5: Mějte si pěkně.
2: Tak se nám dorostou a narodí se noví tvůrci a noví komici a noví baviči a budeme mít co vysílat dál a dál.
4: A noví charismatičtí kolegové.
2: Jako je pan Přeučil. Dobré odpoledne.
4: Děkuji.
2: Halo, halo. Halo.
6: Tady je Pavel Schocerát.
2: Pavle, zdravíme.
6: Zdravím vás ze studiu. Jsem právě prvou Ondřejovém, mírím z Kopečka domů a určitě bych si dal pana Lábuse.
4: Ano.
2: Děkujeme, přejeme šťastnou cestu, hezký víkend, naslyšenou.
4: Mějte se hezky.
2: Tak přátelé, máme rozhodnuto, sečteno, přičteno, odečteno ne, ale všechno součtu znamená, že Jiří Lábus bude pokračovat. Tentokrát si dáme rozhlasové reklamy.
7: Tut, tut, tut. Správný čas je přesně. A nyní minuty s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
8: Ano, tatínku. Dobrý den. Maminka není doma.
7: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém, že Lero a já lalalalalalalala. Ty nevěrnice, tahni ke všem čertům, už tě nechci ani vidět, ty zvíře.
8: Takže půjdu, mám jiného přítele.
7: Koho?
8: Dobrou knihu.
7: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10. Krásné. Psi, jau, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete, státní spořitelna splní každé vaše přání. Mámo zelená, táto červená, mámo flek, červená flek, flek, zelená flek. Barevný televizor do každé rodiny. Věruš, dělej, ten vlak nestihneme, ujede nám to.
8: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy.
7: Tak proboha, ženská, hni sebou, kdy to nestihneme.
8: Já vážně nemůžu.
7: Tak dělej. Pijte šratici. Zrychlí váš krok.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Po reklamě je tu další nabídka pro vás. Kdo vás zaujme teď? Stavíme proti sobě anekdoty s Petrem Rychlým anebo herecké historky s Ondřejem Sokolem. Takže Rychlý nebo Sokol u vás vyhraje. Hlasujte SMS-kou, který humorník vás může zaujmout a rozesmát v pátek. Humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04. Pošlete své hlasy nebo je zavolejte na 731 800 900. Těší se na vás i náš dnešní host Jan Přeučil.
4: Děkuji, také se těším.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Připomenu aktuální nabídku pro naše posluchače. Je tu Petr Rychlý s anekdotami anebo Ondřej Sokol s hereckou historkou s Damou. A to je škola, která panu Přeučilovi určitě něco říká. Divadelní akademie muzických umění. Je to
2: no jistě, na to strašně rád vzpomínám. A zvláště na svého vynikajícího profesora Radovana Lukavského, který nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, kterého já jsem velikým vyznavačem.
1: Ano, a naopak zase na vás jako pedagoga vzpomíná celý ten slavný ročník, který jste měl.
2: Tak to mě těší.
1: Žilková, Asterová, Chýlková,
2: Karel Roden.
1: No jo. Tak, možná nás někdo z nich poslouchá, uvidíme. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
3: No, dobrý den.
1: No.
3: Já jsem z Vysočiny.
1: To je dobře.
3: Teď bych nechcel, abych si sám sobě přál. Já se taky jmenuji Pavel Kučera.
1: Výborně, krásné jméno.
3: No a co tam máte pro nás?
1: Máme tady ještě Petra Rychlého nebo Ondřeje Sokola.
3: Tak mě dejte Petra Rychlého.
1: Píšeme si Ačko. Zdravíme, pane Kučero.
2: Vás také.
1: Naslyšenou. Hezký den a podobně.
2: Vám také.
1: Tak, pojďme dál. Kdo pak bude s námi teď? Dobrý den. Haló. Už vás slyšíme.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den, kdo tam?
4: Dobrý den. Je Milena od Přehrady Rozkoš. Já vás oba dva srdečně zdravím.
2: Děkujem.
4: A hlasuji pro anekdoty.
1: Děkujeme.
4: A chtěla bych říct panu Přeučilovi, že mě úplně úžasně dostává film Stáří není pro sraby.
2: Ano, ano. Tak to mě těší. Děkuju.
1: Tak toho těší pana Přeučila určitě a děkujeme za připomínku tohoto filmu, nedávno natočené.
2: Ano, ano.
4: Je to opravdu, je to prostě něco úžasného.
1: Dobře.
4: A moc ráda bych takovej týden prožila, ale bohužel to se mi nepovede.
1: A tak aspoň iluze z filmu máme ještě, že je tu filmové umění a jiné, i rozhlasové, ano, i náš pořad. Mějte se krásně.
2: Ano.
1: Děkujeme. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Honza. Momentálně na trase Parkrevič, jinak Přeučila.
2: Děkuji.
5: A chtěl bych volit Ačko.
1: Ačko, ano. Petr Rychlý, jeho anekdoty. Děkujeme pěkně, Honzo. Hezký víkend i vám. Naslyšenou. Tak přátelé, pojďme se číst a provést výběr aktuálně podle hlasování a jeho výsledků. Petr Rychlý a anekdoty ve finále Humoriády.
6: Takhle na rohu stojí kuře a vypaluje si zobákem. Jde kolem kohout, že jo? Co si to dovoluješ, kuře? Tady stojíš na rohu a vypaluješ si zobák.
7: A co? To ti je do toho, ty frajere.
6: Jo, tak frajere, jo. Tak počkej, tohle to. To já řeknu tvé matce, že si tady vypaluješ zobák, že tady kouříš cigarety. A to kuře řekne... Jo, to klidně můžeš, ty frajere. Já jsem totiž sumělý líně.
8: Potká v lese jelen Ježka. A úplně ten jelen tak jako zjíhne, říká, Ježku. Ahoj.
7: A Ježek půjde, co je, co mě tak vítáš?
8: No, protože mám pro tebe hezkou básničku.
7: Jo.
8: No jistě, poslouchej. Ježku, Ježku, máš na hlavě plešku.
7: A na to Ježek povídá, to je výborný, no, to je výborný. Já mám pro tebe taky básničku.
8: Ale nepovídej, jdi ty, a jakou?
7: No, tak poslouchej, no. Jelene, Jelene, ty jsi ale debil.
9: Oh,
1: Tak to je smích pana Přeučila. Všechno funguje, doufejme i ano. U našich posluchačů, že se pobavili s námi při pátku. Děkujeme za návštěvu, hezké léto.
2: Já také přeji všem krásné léto, krásné dny a užívejme si všichni života.
1: Říká Jan Přeučil, Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů a krásný víkend.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko podle Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu zhruba 140 milionů korun. SPD to kritizuje. V záchranné stanici Makov na Písecku se vylíhlo 7 mláďat vzácné, jsou vypálené. Tenistky Muchová a Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky se v něm utkají poprvé. Zítřejší teploty vystoupají opět k 28 stupňům. Obloha bude prosluněná. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Česko podle šéfa SPD Tomia Okamury poslalo na americké zbraně pro Ukrajinu 140 milionů korun. Krok je podle něj nevratný a SPD to kritizuje. Okamura o zapojení Česka do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují vojenské vybavení pro Kyjev, zhruba hodinu jednal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO.

0: využíváme vlastně ty zachráněná zvířata, dáváme je do páru a oni se pak mohou rozmnožovat a my pak můžeme přímo takhle zvyšovat biodiverzitu naší přírody.
1: Jihlavské Masarykovo náměstí hostí hasičský závod Firefighter Challenge. Poměří se v něm 150 hasičů z 8 evropských států. Účastníky čeká řada fyzicky náročných úkolů, mimo jiné i zdolání 12-metrové schodišťové věže nebo slalom. Hodnotí se rychlost i preciznost soutěžících.
2: Na startu budou i zástupci České republiky, včetně úřadující mistryně Evropy Nicole Cempírkové ze Svratky na Žďársku. Ženy i muži mají totiž v této soutěži stejné podmínky. Dorazit mají hasiči mimo jiné z Francie, Rakouska nebo Maďarska. Chybět naopak budou zástupci některých arabských zemí. Julie Kavková, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková postoupily do finále wimbledonské dvouhry. Dvě Češky proti sobě se o titul na Grand Slamu utkají poprvé v historii. Kapitánka českého týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová pro Český rozhlas řekla, že formu na travnatém povrchu Češky potvrdily ziskem titulů na turnajích před Wimbledonem.
3: Na té trávě si věří a Linda říkala před pár lety, že prostě trávu zatím úplně nemá moc ráda, je vidět, jak se na ní naučila hrát hejbat se a jak ta tráva jí sedí na tu její hru a Kája ta prostě má takovou hru, která je všem hrozně nepříjemná, takže si myslím, že to bude nádherný finále, na který se můžeme všichni hrozně moc těšit.
1: Wimbledonské finále mezi Muchovou a Noskovou se bude hrát zítra od 17 hodin. Počasí. V noci se na jihu Čech ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude prosluněný, jasný až polojasný, maximální teploty se budou pohybovat mezi 25 a 28 stupni, na horách naměří od 19 do 22 stupňů. Vítr bude slabý, odpoledne opět přechodně až mírný severních směrů a biozátěž zůstane nízká.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Vážná nehoda osobního auta komplikuje provoz na silnici 39 u Kamenného újezdu na Českobudějovicku. Další vážnou nehodu, tentokrát motorkáře, máme na silnici 124 u Slapska na Táborsku. Nehodu hlásí policisti i z Blatné. V Písecké ulici se srazila dvě osobní auta, stejně tak na silnici 160 u Českého Krumlova. A v Třeboni v Táborické ulici tam řeší srážku tří osobních aut. Buďte maximálně opatrní, přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: Krátce po páté posloucháte Den v kraji na Českém rozhlase České Budějovice. I v této hodině nabídneme vydatnou porci zajímavé publicistiky a přidáme další písničky, které nestárnou. Zjistíme, proč vědci právě teď mapují výskyt benthických synic na březích Lipna a jak může s výzkumem pomoct každý z nás, kdo se kolem jezera pohybuje. Vrátíme se také k případu zrušeného letního tábora pro děti z dětských domovů. Ředitelé zaplatili 100 000 korun, tábor se ale neuskutečnil a celou věc už řeší policie. A připomeneme i rizika některých mikropůjček. Podle organizace Člověk v tísni mohou lidi v nouzi přijít mnohem dráž, než očekávají. A jaká bude hudba, chybět nebude legendární skupina Bonnie M, Pavol Habera a právě teď přichází píseň Pábitelé zaspívat Karel Gott. Pěkné odpoledne vám od mikrofonu Českého rozhlasu České Budějovice přeje Radek Diviš.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji. We'll be right back.

0: rozhlasu České Budějovice a vedle ve studiu už je připravena kolegyně Petra Pitra s úsměvem ve tváři a pátečním zpravodajským souhrnem.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Pohodové páteční odpoledne. Jihočeští vědci začali mapovat výskyt bentických synic na březích Lipenského jezera. Produkují silné neurotoxiny, které představují smrtelné riziko pro psy. Do mapování se může zapojit i veřejnost. A podrobnosti má hydrobiolog Petr Znachor.
3: Cílem naší aktivity je získat informace o těchto organismech, zejména o místech, kde se nacházejí, a o výsledcích našeho šetření budeme veřejnost průběžně informovat.
2: Podrobněji toto téma probereme s hydrobiologem Petrem Znachorem v našem vysílání už za pár minut. Borovany na Českobudějovicku dokončují kompletní rekonstrukci zdravotního střediska. Součástí investice za téměř 20 milionů korun je zateplení a výměna všech sítí. Jak informoval nezávislý starosta Vít Fialka, vedle zubaře v prvním patře byly dva byty. Ty město přestavilo. Z jednoho se stala ordinace všeobecného lékaře a z druhého centrum dentální hygieny. Na jihočeské tratě se o tomto víkendu vrátí historické parní vlaky. Nostalgické jízdy jsou plánované z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k programu řekla.
4: O druhém červencovém víkendu se cestující mohou těšit na unikátní jízdy šumavskou krajinou v otevřeném vyhlídkovém voze přes Divaném Dakar i na nostalgické putování po železničních tratích, kde pravidelná osobní doprava už před lety utichla.
2: V neděli pak vyjede po jihočeských lokálkách do Netolic a do Týna nad Vltavou historická souprava s parní lokomotivou Všudy Bylka. Nejvyšší povolené ceny pohonných hmot o víkendu znovu vzrostou. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 86 haléřů za litr, tedy o 16 haléřů víc než dneska. Litr nafty bude moct stát až 38 korun a 79 haléřů. Cena tak stoupne o 57 haléřů. Pohonné hmoty zdražují od minulého týdne. Vláda regulaci cen prodloužila do 19. července.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: 17 na 15 minut posloucháte rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. Jihočeští vědci začali v těchto dnech mapovat výskyt bentických synic na březích Libenského jezera. Důvodem je velký zájem obyvatel a návštěvníků této rekreační oblasti. Synice můžou produkovat silné neurotoxíny, které představují pro psy smrtelné riziko. Do mapování se může zapojit i široká veřejnost. Moderátor dopoledního vysílání Matěj Vodička se hydrobiologa Petra Znachora z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích zeptal, proč vědci začali bentické synice mapovat.
1: No, vede nás k tomu převážně zájem veřejnosti, protože bentické synice se poprvé dostaly do veřejného povědomí někdy koncem května tohoto roku, kdy se vlastně zjišťovala jejich možná souvislost s případy úhynu psů na Lipně. Tyto případy jsou stále v šetření policie České republiky, ale veřejnost nemá doposud žádné jako relevantní informace, takže se na nás obrací lidé a my samozřejmě bychom rádi pomohli, takže když to jenom jde, tak vyrážíme do terénu a zmapujeme příslušné oblasti a potom jim řekneme výsledek.
2: Rozumím. A teď si můžeme říct, jak může při tom mapování naopak pomoct veřejnost?
1: No, velmi zásadně, protože vlastně my o výskytu bentických synic na březích Lipna toho nevíme mnoho a nás by zajímalo zejména tedy, jak vlastně jsou hojné tyto synice a kde se vyskytují. A proto jsme včera spustili stránku synicenabrehu.cz, kde kromě základních informací o těchto organismech je také formulář, kde lidé mohou nahlašovat podezřelé nálezy, jde nám zejména o fotografie nějakých podezřelých útvarů, nějaký krusty, nárosty a podobně. A společně s geolokací a dalšími informacemi to bude užitečné pro nás a my potom tyto nálezy budeme prověřovat a v případě, že bude pravděpodobné, že se skutečně jedná o synice, tak vyrazíme do terénu a odebereme vzorky pro další laboratorní vyšetření.
2: Je obtížné tyto synice rozpoznat? Existují nějaká základní kritéria?
1: Je to obtížné nejenom pro laiky, ale i pro odborníky. Samozřejmě pokud se ty synice vyskytují v nějaké typické podobě, tak je lze identifikovat, ale problémem je, že je lze poměrně snadno zaměnit i vlastně s nějakými třeba vláknitými řasami, které vypadají na první pohled hodně podobně. A takže my očekáváme velké množství falešných hlášení, nicméně je lepší, když lidé budou hlásit spíše jako více těch podezřelých nálezů, než kdyby se měli omezovat pouze na nějaký typický výskyt těchto organismů.
2: Vy už jste to sám zmiňoval, že budete lidi o potvrzeném výskytu těchto synic informovat. Je to tak?
1: Strašně záleží na to, kolik vlastně informací se nám podaří shromáždit a my bychom samozřejmě rádi veřejnost průběžně informovali, takže ty informace budou tedy na dispozici na našich stránkách, to na synicenabrehu.cz a samozřejmě potom budeme průběžně vydávat nějaké zprávy určené pro veřejnost, zejména pokud tedy ty nálezy budou pozitivní.
0: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: a pokud si právě teď podupáváte do rytmu, tak vězte, že to je naprosto správně, protože pro tento účel Frank Farian své písničky pro skupinu Bonnie M psal. To byly Bonnie M na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. I v dalším průběhu Dne v kraji pro vás máme připravené zajímavé publicistické příspěvky a také písničky, které nestárnou. Více než 100 dětí z dětských domovů neodjelo na letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil ve středu, kdy měl začít první turnus. Potom přestal komunikovat a opakovaně nereaguje ani na telefonáty reportérů Českého rozhlasu. Ředitelé dětských domovů zaplatili dohromady více než stovky tisíc korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli rychle zajistit pro děti náhradní program. V Jeměckém domově se na tábor chystalo 6 dětí, mezi nimi i 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: A na nové kamarády, nebo co bys tam rád dělal, kromě diskotéky?
1: Hrál nějaké hry, třeba fotbal.
3: No, pojďte se podívat, já vás to schválně provedu.
2: Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat.
3: Všude jsou plachty, všude je naprášeno.
2: V Jeměckém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Tak samozřejmě pro nás obrovský šok, že děti nikam neodjedou a děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábory jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
4: No, my nemůžeme ani na hřiště nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, jo, takže jsme byli rádi, že ty děti někam odjedou.
2: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o nějaký podvod. Takže na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: To z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na osoci, náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí, jo, ale já jako s nejlepším svědomím musím říct, že bych asi nejednala jinak, jo, protože jak si ověřit, že je to nečestnost toho člověka.
2: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 tisíc korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jeměce Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Porouchá se vám auto nebo pračka a v tu chvíli jsou na stole výdaje, se kterými nepočítáte. Mnoho lidí sáhne třeba po krátkodobém úvěru, takzvané mikropůjčce. Ty se ale podle odborníků můžou leckdy hodně prodražit. Půjčka 20 000 korun na měsíc vás může stát pár stovek, ale třeba i několik tisíc. Na rizika spojená s mikropůjčkami dlouhodobě upozorňuje organizace Člověk v tísni. S jejím analytikem Davidem Borgesem jsme si o tématu povídali v našem dnešním dopoledním vysílání. Část rozhovoru s moderátorem Matějem Vodičkou vám nabízíme právě teď.
1: Samozřejmě z toho už, co jsme řekli, jednoznačně vyplývá, že ty mikropůjčky mají svá úskalí. Můžete posluchačům jednoduše vysvětlit, v čem jsou oproti běžným spotřebitelským úvěrům vlastně úplně nejvíc nebezpečné?
2: Já bych řekl, že jsou tři věci, které mikropůjčky opravdu problematizují. Za prvé to bývá velmi vysoká cena. Bavíme se o tom, že některé společnosti na trhu účtují lidem za půjčené peníze procento nebo i procento a půl denně. Takže se velice snadno dostáváme do stavu, kdy i za ten měsíc například musí člověk k tomu, co si vypůjčil, vracet navíc nějakých 30 nebo 40 %. To je první problém. Druhý problém je právě ta jednorázová splatnost. Možná, že i tu drahou půjčku by člověk dokázal nějakým způsobem splácet, kdyby měl nastavené pravidelné měsíční splátky, ty by snížily to, co je spláceno, a zároveň ta domácnost může trochu přizpůsobit ten svůj režim finančních výdajů a na tu splátku si tak říkajíc udělat místo. Jenže mikropůjčky jsou splatné jednorázově. To znamená, že pokud jsem na začátku v situaci, že potřebuji 10 nebo 20 tisíc korun, tak po tom měsíci se dostávám do situace, kdy najednou mám splatit řekněme 25-30 tisíc nebo i více. A v tu chvíli ten člověk, který měl finanční problémy na začátku, má ty finanční problémy nejspíše ještě větší a není schopen tu půjčku zaplatit. A začíná se odvíjet ten řetězec, který končí prodlužováním nebo který pokračuje prodlužováním úvěrů, půjčováním si u dalších společností a podobně. A tím třetím problémem je to, co jste zmínil na začátku, to znamená nedostatečná kontrola schopnosti splácet ze strany těch poskytovatelů. Ta kontrola je něco, co vyžaduje zákon. To není tak, že by to ty společnosti mohly nebo nemuseli dělat. Oni to ze zákona dělat musí, ale řada z nich ví, že kdyby to dělala poctivě, tak by vlastně žádné půjčky poskytovat nemohly. Takže oni přivírají oči, dávají úvěry i lidem, kteří si to potom to splácení nemohou dovolit, zejména ne to jednorázové, a výsledek je ta dluhová spirála.
1: No a opět mi navazujete krásně na další otázku. Samozřejmě ti posluchači, kteří už si v minulosti třeba brali nějakou hypotéku, tak to velmi dobře znají. Dají mi za pravdu, že když si jdete do banky pro nějaký úvěr, tak řekněme třeba na dům nebo na byt, tak si vlastně banka vás hodně prověřuje. Prověřuje si tu bonitu, čili vaši schopnost splácet takový úvěr. No, sleduje třeba nějak i to, právě váš index, jak moc poskytovatelé těch mikropůjček si prověřují, zda je klient bonitní, zda prostě klienti jsou schopni splácet takové mikropůjčky.
2: Máte pravdu, že mezi tím světem bankovních a nebankovních poskytovatelů je velká propast. Na druhou stranu je potřeba říct, že i mezi nebankovními poskytovateli jsou ti slušnější, kteří to dělají poctivě. Není jich příliš mnoho, ale jsou takoví. Pokud jde o to, jakým způsobem se díváme na prověřování úvěruschopnosti v indexu, máme tři možnosti. První je zkoumání toho, v jakých úvěrových registrech se vůbec ty společnosti dotazují. Řada z nich totiž se ptá jenom v registrech, které jsou třeba menší a nezahrnují veškeré informace. Tak to je první zdroj. Potom máme velmi významný zdroj v podobě naší praxe v dluhových poradnách, protože za námi přicházejí opravdu tisíce lidí s půjčkami, takže my vidíme na konkrétních příkladech, které společnosti ten úvěr poskytli v situaci, kdy my se domníváme poskytnut být nebyl, a které to tedy dělají zodpovědně. A tím třetím zdrojem je vlastně šetření České národní banky, respektive dohlídka České národní banky. Ta ze zákona kontroluje tyto společnosti a v případě, že shledá, že nebyl dodržen zákon, tak uděluje sankce. Takže i to je kritérium, které vstupuje do indexu.
0: Celý rozhovor s Davidem Borgesem si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Dalšího dopoledního hosta v našem vysílání přivítáme opět v pondělí 13. července. Řeč bude o pozorování slunce. Do studia přijde docent Petr Jelínek z katedry fyziky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Povídání si můžete naladit jako obvykle po 11. hodině.
3: Den v kraji.

0: Hradecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zdravím.
1: Rádio vašeho kraje, Český rozhlas České Budějovice. A jaké počasí nás na jihu Čech čeká v noci, o víkendu i po něm, dozvíme se právě teď.
2: Počasí.
1: Jaké počasí nás ale skutečně čeká, to už je otázka pro meteorologa Petra Fribauera. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Jak bude v noci a zítra?
3: V noci a zítra bude stále jasno až polojasno. I nadále nás bude ovlivňovat výběžek vyššího tlaku vzduchu, který nad naše území bude zasahovat od severozápadu. Minimální teploty budou poměrně nízké, mezi 13 až 10 stupni Celsia, takže noc bude poměrně chladná. Maxima budou podobné těm dnešním, 25 až 28 stupňů Celsia, na horách kolem 21 stupňů. Vítr bude slabý, zítra odpoledne přechodně až mírný, severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu. A biopředpověď zítra bude na jednice, mírná zátěž.
1: A jaká bude další červencová neděle?
3: V neděli bude převážně polojasno, minima kolem 11 a maxima kolem 27 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, odpoledne přechodně až mírný, severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To jsou krásné hodnoty, nádherné počasí. Co nám přinese start příštího pracovního týdne?
3: V pondělí nám stále vydrží hezké počasí, slunečné. Bude jasno až polojasno a teploty lehce porostou. Minima se budou pohybovat kolem 13 stupňů Celsia a maxima kolem 30 stupňů Celsia. Vítr bude pouze slabý, severozápadní až severní, 1 až 4 metry za sekundu a během odpoledne se potom bude měnit na severovýchodní.
1: A úterní počasí bude mít též letní vůni?
3: Úterý lehce přibude oblačnosti, bude převážně polojasno, přes den přechodně až oblačno a pouze ojediněle se mohou vyskytnout slabé přehánky. Minima se budou pohybovat kolem 13 a maxima kolem 29 stupňů Celsia a vítr bude slabý, odpoledne přechodně mírný, převážně severních směrů 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Tolik Petr Fribauer, kterému děkujeme, přejeme klidný zbytek služby a naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: dětské tábory na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Dětem během prázdnin otevírají laboratoře, univerzitní statek i další pracoviště, kam se běžně nepodívají. Kromě pokusů si mohou vyzkoušet péči o zvířata nebo poznat práci vědců.
1: A ty snáší modrozelený vejce.
2: Není uvnitř kuřátko.
1: Může být, protože jo. Tam byl kohout a to vejce může být oplodněný. A jak dlouho trvá, než se vylíhne kuřátko?
2: 6 měsíců.
1: To je moc.
2: 2 měsíce.
3: Na statku Zemědělské a technologické fakulty Jihočeské univerzity si téměř 20 dětí mohla sebrat vajíčko přímo v kurníku u slepic. Pro některé z nich to bylo třeba úplně poprvé. Co ještě dalšího zažijí, popisuje vedoucí tábora.
4: Martin Šeda. Byli v chemických laboratořích, mikroskopovali, dělali různé pokusy. Teď jsou tady na statku s námi, půjdou do akademické knihovny, budou vyrábět zmrzlinu.
3: Ozývají se psy v těsné blízkosti statku, je útulek. Co ještě dalšího za zvířata tady potkají?
4: Právě nakrmili prasátka, protože tu máme malá salátka, tak jsme je učili taky šetrným přístupům, aby byly opravdu potichu, protože ty salátka se ještě bojí. Nakrmili slepičky a byli i u nutrií.
3: Tady na nás mávají zrovna dva účastníci.
2: Líbilo se mi, že nějaký nutrie k nám přišli a skoro všichni je krmili.
3: Co vlastně taková nutrie žere?
2: Nutrie jí asi ryby, moc se v tom nevyznám, ale nutrie jí i zeleninu. Dali jsme jí řepu červenou, salát a mrkev.
3: O zajímavosti z chovu nutrií se s námi podělil
5: Tobík Kolar.
6: No, já jsem si je taky hladila.
3: Byli jste i v laboratoři?
6: Byli, no. Tam jsme dělali vlastně pokusy, sopky a tak. A ještě jsme si vyrábili papír.
3: Je to lepší na statku nebo v laboratoři?
6: No, obojí.
7: No, asi v laboratoři, protože chci být vědkyně, až budu velká.
8: Čeho je ta skořápka? Včera jsme to...
2: Z vápence.
8: Skoro?
2: No.
7: Z vápence.
8: Z vápence, výborně. A ten vápenec, když se dá do kyseliny, jako jsme to dělali včera,
2: tak je oxid uhličitý.
8: Tak z toho bublá oxid uhličitý. Přesně tak. Takže vidíte, jak to máme propojený. My jsme včera ty skořápky vlastně rozkládali v laborce.
3: O svoje zážitky se podělil taky Tobias.
9: Jo? Ano.
2: Udělali jsme takovou sopku, to bylo mega dobrý.
3: Úplně se poskakovala radostí, když mi o tom vyprávíš.
9: Jo.
3: Na tábor vyrazili také
10: Zuzka, Markétka,
11: Kačka,
12: Eliška.
3: A holky, vy jste se neznali ještě před táborem?
13: Ne.
3: Ne. Přitom vypadáte tak, jak nejlepší kamarádky.
12: Moc se mi to tadyhle líbí.
1: Koníci. Je to hnědej.
3: Kromě Zemědělské a technologické fakulty připravili prázdninové tábory pro děti i další fakulty, například ekonomická, pedagogická a nebo fakulta rybářství a ochrany vod. Z Českých Budějovic Eva Marvanová, Český rozhlas.
14: Den v kraji.
0: A tímto se dnešní den v kraji pomalu chýlí ke konci. Děkujeme, že jste byli s námi. Už zítra ráno vás na frekvencích Českého rozhlasu České Budějovice čekají další aktuální informace z jižních Čech. Podíváme se do Borovan na začínající borůškobraní, kde bude i kulinář Petr Stupka. Zastavíme se v Římově, který získal titul vesnice roku Jihočeského kraje a přidáme také jeden tip na výlet. Pokud rádi navštěvujete pražskou zoo nebo jste tam dlouho nebyli, tak vás možná potěší letní zvýhodněné vstupné.
14: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Honzíka čekají přijímačky na střední školu a Josef s Hinkem jedou do Sovětského svazu. Seriál vyprávěj. ČT2. Spátrání po slepé dívce se stává nebezpečná past. Alan Delon je sám proti gangstrům ve filmu Kdo nastaví kůži. A ČT Art uvádí koncert legendární slovenské rockové skupiny z pražské Lucerny. Elán. Páteční večer s Českou televizí.
3: Je 18 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Lesní požáry na jihu Španělska nepřežilo 12 lidí, po dalších 23 úřady pátrají. Zubní ordinace v Borovanech na Českobudějovicku získá díky rekonstrukci budovy prostor pro dentální hygienu. Sušice před odkupem zjišťuje míru znečištění bývalého areálu Solo. Zítřejší teploty budou na jihu Čech kolem 26 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Hasiči v jihošpanělské Andaluzii stále bojují s rozsáhlými požáry. Tamní úřady informovaly o nálezu už 12. oběti. 23 lidí se pohřešuje. Oheň se dále rychle šíří. Podle španělské veřejnoprávní televize během 2 hodin spálil další 15-kilometrový pás lesa.
4: Andaluské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že většinu obětí nejspíš tvořili zahraniční turisté. Podle šéfa oblasti Juana Manuela Morena nerespektovali doporučení, nepočkali na případnou evakuaci a plamenům se pokusili uniknout v autech. Právě v kabině vozu hasiči našli i 4 oběti požárů. Úřady už z oblasti evakuovaly zhruba 1000 lidí. Požáry region sužují od čtvrtka. Podle andaluské vlády je asi způsobil spadlý kabel vysokého napětí. Elektrárenská společnost Endesa, která do oblasti dodává energii, ale uvedla, že kabel nebyl pod proudem a nejspíš byl součástí nepoužívaného vedení desítky let opuštěné restaurace. Matěj Kolář, Český rozhlas.

0: 15-hektarový pozemek je strategický pro další rozvoj města. Radnice by ho proto chtěla odkoupit. Rozhodne se ale, až zmapuje případný rozsah ekologické zátěže a náklady na její odstranění. Pokračuje mluvčí radnice Martina Špatná.
1: Jedná se prostě o nějaké bezpečnostní opatření města. Je to přece jenom bývalý průmyslový areál, takže chceme si být 100% jistí, že nakupujeme kvalitní pozemky. A z pohledu města se samozřejmě jedná o neuvěřitelnou rozvojovou plochu, kterou tady jinak jako město obklopené kopci takhle rovinatou nemáme.
0: Ekologickou zátěž do 25 milionů korun podle smlouvy o předběžném odkupu odstraní prodávající. Pokud by byla částka vyšší, může kterákoliv ze stran od smlouvy odstoupit.
2: Počasí.
0: V noci se na jihu Čech ochladí na 13 až 10 stupňů, v horských údolích klesnou teploty až k plus 1 stupni. I zítřek bude jasný až polojasný s maximálními teplotami mezi 25 a 28 stupni, na horách kolem 20. Vítr bude slabý, odpoledne pak přechodně až mírný a biozátěž zůstane nízká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor v Blatné v Písecké ulici, srazila se tam dvě osobní auta a vážnou nehodu jednoho osobního auta řeší a policie taky na silnici 39 mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. Nehoda se stala u Štylce. Přejeme všem šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Je krátce po 18. hodině a to je čas na letní čtení. Už po 10. se dnes můžete zaposlouchat do četby z detektivky v Kopřivách, jejímž autorem je úspěšný českobudějovický spisovatel Jiří Březina.
4: Kapitola 38. pondělí. To je ale čistotná rodina, uvažoval nahlas komisař Medek, když s králem nasedli do auta. Koupelna jako operační sál a auto jako ze škatulky. Ještě jednou se ohlédl za domem Tesařových. Radimova matka pořád postávala u auta. Mně to zas tak uklizený nepřipadalo, podotkl Petr. Vždyť tam měla pěkně nasláno. V kabině jo, ale kufr byl jako klícka. Kufr jsem moc neprohlížel, zamračil se zklamaně Petr. Ale cukala se, než nám ho ukázala, myslíš, že to něco znamená? Komisař pokrčil rameny. Může to znamenat prostě jen to, že si nedávno uklidili kufr. Ale taky to může znamenat, že se v tom kufru vezlo něco, po čem bylo potřeba zamést stopy. Pokud je to tak a ona není hloupá, žádné stopy tam nezůstaly. Takže i kdyby se tam vezlo tělo, nebude snadné to dokázat. Třeba se jen bojí. Ta zmínka o vraždě ji dost sebrala. Já bych byl taky podělaný, uvažoval král. Každopádně si s nimi ještě promluvíme. Na podruhé už budeme trochu ráznější. Třeba něco pustí. A koukám, že tady se už maká. Zastavili před barem Boston, kde zaparkovali vedle dvou policejních vozů. Prohlídka baru teprve začala, technici se zrovna nahrnuli dovnitř. Jan Němec se opíral zády o barový pult, usrkával ze sklenky nějaký alkohol a mračil se na každého, kdo se na něj podíval. Medek k němu dorazil s napřaženou rukou. Díky, že jste nás sem pustil takhle narychlo. Za málo, zamumlal Němec a pozvedl sklenku. Nabídl bych vám, ale jste ve službě. Na Petra vedle něj se ani nepodíval. Stejně tu nic nenajdete. V pátek jsme zavřeli kolem 2:30. Kontroloval jsem to i na videu, který máte taky, takže to musíte vědět. A kdyby tu ta holka v pátek nechala mobil, uklízečka by ho v sobotu našla. Nemohla si ho nechat? Zeptal se Petr. Němec se jen ušklíbnul. To se musíš zeptat jí. Můžeme si projít i zázemí, ukázal Medek bradou do prostoru za barem. Němec odložil skleničku, až to břinklo. Hleďte, říkám, že tady žádnej telefon ani nic jiného nenajdete. Ztrácíte čas, který můžete využít mnohem líp než buzerací nevinných lidí.

Medek omluvně zvedl dlaně. Já vám rozumím, kazíme vám den, otravujeme, to chápu. Ale je to jen chvilka a myslím, že byste nás měl taky chápat. Kdyby to nebylo nutné, tak to neděláme. Byla u tebe, Honzo, takže máme důvodný začal Petr. Ty se do mě vůbec neser, kámo, zasyčel Němec. Moment, pánové, uklidníme se, vstoupil do toho Medek. Pane Němec, tahle prohlídka je dobrovolná a máte právo ji odmítnout. Ale pak bychom se vrátili nejen s povolením, ale taky v méně vstřícné náladě. Je to na vás. Němec do sebe kopl zbytek nápoje a smířlivě pokýval hlavou. Tak se do toho pusťte, ale opakuju, že jen ztrácíte čas. A málem měl pravdu. Ani půlhodinová prohlídka baru telefon neobjevila. Pak si ale jeden z techniků odskočil zakouřit k zadnímu vchodu. Ten odlesk slunečních paprsků ve křoví si ho doslova přivolal. Telefon byl na světě.

Kapitola 39. Úterý. Člověk si o svých blízkých vytváří falešné představy, napadlo Janu. Bytosti, které žijí jen v našich hlavách. Má i Honza v její mysli jen ty vlastnosti, které mu předurčila? Vidí v něm pozorného, něžného kluka a zatím má hrubého, bezohledného podvodníka, který kašle na pravidla, kdykoliv se mu to hodí. Nemiluje náhodou Jana chlapa, který je schopný zabíjet? Z neustálého přemítání, co Honza udělal a co neudělal, už byla k smrti unavená. A přitom by měla mít plnou hlavu miminka, těšit se, až se narodí. Ale ne, řeší jenom Honzu. Jak ráda by ho aspoň na chvilku dostala z hlavy. Nebylo jí to ale přáno. Na konci ulice zahlédla siluetu muže se psem. Poznala ho na dálku podle lesklého temene hlavy. Identifikaci pomohly kraťasy do půlky hubených lítek a vytahané triko přes pivní příško. Karpy byl kdysi nejlepším Honzovým kamarádem. Nedali bez sebe ránu. Teď už si spolu jen občas sednou u žebráka na pivo. Přidala do kroku. Musí se ho zeptat. Když si ji všiml, mávl na ní a počkal. Tobě to sluší, řekl na uvítanou. Není nic krásnějšího než těhotná ženská. Kdybys nekecal, odmávla jeho kompliment. Stejně ale začali mluvit o těhotenství. Courali se náměstíčkem a klábosili jako staří přátelé. Můžu se tě na něco zeptat, odvážila se Jana, když bylo zřejmé, že Karp jeho konverzace neobtěžuje. Když ale začala vysvětlovat, o co jí jde, jeho úsměv rychle vyvanul. Fakt byli u vás? To se mi Fritz ani nepochlubil. Oni ho podezírají? Byl překvapený, pokud to ovšem nehrál. Jenže Janě neušlo, že za tím udiveným obličejem se rýsuje ještě něco temnějšího. A najednou začal uhýbat jejím pohledům a jakoby nad něčím uvažoval, jakoby něco věděl. Když domluvila, chvíli mlčel a odkopl nějaký kamínek. A na co ses mě teda chtěla zeptat? Jak to bylo tenkrát, řekla potichu. A neskoušej na mě, prosím, tu oficiální verzi, kterou jste si domluvili kvůli policajtům. Povzdychl si. Tak i tohle víš. Hele, domluvili jsme se, ale ne proto, že by Fritz, teda Honza, něco udělal. Chtěli jsme mít od nich pokoj. To je všechno, Jano. Tázavě se na něj podívala. Rychle uhnul očima. Jako malý kluk, co neumí lhát. Chvíli ho provrtávala pohledem, až to nevydržel a začal se nervózně smát. Co na mě tak koukáš, ty mi snad nevěříš, já ti nekecám. Právě že kecáš, kryješ ho jen proto, že je to tvůj kámoš. Udělal ještě pár kroků, drbal se přitom na bradě, pak se zastavil a rozhlédl se. Tady ne, ukázal za sebe. Nacházeli se jen pár metrů od hospody u žebráka. Pochopila ho. Obešli hospodu a vydali se dolů k potoku. U cesty rostla velká lípa, pod ní byla stará lavička. Posadili se, pes čmuchal kolem a nechal se od Jany pohladit. Přesně takového bych chtěla, hodného a hezkého, ani velkého, ani malého. Moc si to bereš, řekl jí po chvíli Karpy. Já jsem taky viděl toho chlapa z kriminálky, jak si za Fritzem zašel pokecat do hospody. Ale to je jenom nějaká policejní práce, do které nevidíme. Třeba nakonec přijdou i za mnou poptat se na ten starý případ. Nedělal bych z toho vědu, nemusí to nic znamenat. Ale Honza těm policajtům lhal. Říkal, že v tu noc nebyl venku, ale já jsem zjistila, že byl. Vím, že jste kámoši, že na něj nechceš práskat, ale taky vidím, jak se tváříš. Něco přede mnou tajíš. Mávl rukou a odvrátil hlavu. Tak mi to řekni. Řekni, jak to bylo v tom hrádku, naléhala Jana. K čemu ti to bude? Chci vědět, s kým čekám dítě. Podíval se na její bříško. S
tím už teď stejně nic nenaděláš. A Honza bude skvělej táta. Karpi, kdybys mi neměl co říct, tak se to nesnažíš zamluvit. Řekl bys mi, že Honza nic neudělal a basta. Jenže si to neřekl. Ale netajím. Jen nechci na kamaráda práskat něco, co třeba nemusí nic znamenat. Mohl jsem se splést, nebo si to blbě pamatuju. Vždyť je to 25 let. A byl jsem mladej, blbej, navíc taky zhulenej jak paprika. Lehce, ale zároveň důrazně mu šťouchla prstem do ramene, tak už to vyklop. Malinko se tomu zasmál, ale rychle zvážnil. Pamatuju si, jak jsme hulili venku před klubem. Fritz s tou holkou flirtoval, asi se mu líbila. Dala si s náma pár prásků, všiml jsem si, že byla už dost zbořená. Trochu jsme pokecali, říkala, že jde domů, my jsme šli dovnitř, pili jsme tam vodku s Red Bullem. A dál? Pobídla ho Jana netrpělivě. Nadechl se. Jak říkám, může to být nějaký pomotaný, ale mám v hlavě obraz. Na stole leží Fritzovi cigára, lehký Marlbora a na nich oranžovej zapalovač. Měl na něm samolepku s konopným listem, možná proto jsem si to zapamatoval. Ten zapalovač. Janě se najednou zatočila hlava. Jo, ten, co našli u té holky v parku. Viděla na něm, že nežartuje. Sám se lekl toho, co řekl. Díval se jí smutně přímo do očí. Tohle jsem nikdy nikomu neřekl. A vlastně nevím, proč to říkám tobě. Karpi, to ale znamená... Zavrtěl hlavou a zvedl obě dlaně, jako by ji nechtěl poslouchat dál. Neznamená to vůbec nic, Jano. Nejsem si jistý. Nepamatuju si, že by Honza tenkrát odešel. Ten zapalovač se k té holce klidně mohl dostat jinak. Bůh ví, jestli to byl ten samej zapík, třeba měl Honza dva, to se taky mohlo stát. Drmolil, ale Janu nepřesvědčil.

Kapitola 40. Pondělí. Milan Tesař najde svoji ženu sedět v autě před domem. Zvědavě s Betinou dojdou až k ní. Radka sedí za volantem a zírá na vrata od garáže, která se už dávno sama zavřela. Co je? Ty někam jedeš? Zeptá se jí. Sedni si. Milan na ní vteřinu tázavě zírá, pak pokrčí rameny a nasedne. Nejdřív ale otevře zadní dveře, aby si mohla nasednout i Betina. Ta radostně vrtí ocasem, těší se na výlet. Nikam se ale nejede. Radka si v tom rozpáleném autě chce jenom v klidu promluvit. Ty jsi uklidil kufr? Milan ukáže palcem za sebe, jako u auta, jasně, hned to ráno, když si uklízela dům. Byli za mnou policajti. Nenašli mě v práci, tak přijeli sem. Milanovi spadne brada. A co chtěli? Jak to probíhalo? Radka si zakryje tvář. Milane, já mám strach. Byli u Radima v pokoji, dívali se mi do auta. Potlačuje pláč. Mluvili o vraždě, Milane, že to vyšetřují jako násilnou smrt. Radka se na ní otočí a vidí, jak to s ním zamávalo. Milan si opře hlavu do sedačky a stejně jako ona upřeně zírá na garážová vrata. Víš, na co myslím, řekne po chvíli úplně potichu. Radka to samozřejmě ví. Myslí na to též od chvíle, kdy se policejní auto odlepilo od chodníku. Ta myšlenka je tak děsivá, že se kvůli ní neodvažuje ani vrátit do domu.

Kapitola 41. Úterý. Majka vypustila z pusy další oblak dýmu. Plul horkým vzduchem přes celé hřiště, ovanul hlavy oběma holčičkám na pískovišti a rozprsknul se o bílou stěnu starého kostela. Jani, řeknu ti to asi takhle. Že ti mužskej neříká ve všem pravdu, s tím se musíš smířit. Důležitý je, aby se o tebe postaral. A hlavně, aby se postaral o děti. Podívej na mě, jak jsem dopadla. Jana se na ně otočila. Já bych teda za mužskýho, který by se postaral, dala nevím co, pokračovala Majka. Bejvalej mi dluží na alimentech. Holky v životě nedostali nový hadry, všechno z bazaru. Ty tohle vůbec nebudeš řešit. Janě se vybavila hromádka vyskládaná podél stěny pokoje, který bude jednou patřit jejich dítěti. Složená postýlka, přebalovací podložka, dvě balení plén, dupačky, bodíčka a spousta dalších věcí. To všechno tam čekalo a vonělo novotou. Jenže tady nejde o to, že by Honza dal nějaký holce na večírku pusu, Majko. On je podezřelej z vraždy. Jani. Majka típla cigaretu o betonovou nohu lavičky. Kdyby byl tvůj chlap podezřelej z vraždy, tak by asi nechodil po stroupnici, ale seděl by ve vazbě, ne? Petr mi to řekl. Říká mi, jak postupuje vyšetřování a na Honzu se fakt zaměřili. Jen to ještě prostě není oficiální. Na to Majka odpověď neznala, takže jen pokrčila rameny a vytáhla z krabičky další cigaretu. Řekl mi, že mám jít bydlet k němu, prolomila ticho Jana. Cože, kdo? Petr, abych byla v bezpečí. Majka jí věnovala útrpný pohled. Můžu ti něco upřímně říct? Jana přikývla. Majka se nadechla, ale pak mávla rukou. Radši nic. Ale kdyby to bylo fakt zlý, kdyby ses fakt rozhodla na čas odejít, nechoď k žádnému Petrovi, ale přijď k nám. Rozumíš? Když se s Majkou loučila, zašimrali Janu v očích slzy. Rychle se otočila, aby si toho Majka nevšimla. Zase je na měko. Jsou to hormony, strach nebo dojetí nad tím, že má takovou kámošku, jako je Majka. Ale po několika krocích trochu vychladla. Co jí Majka vlastně poradila? Nic. Zbývalo jediné, co ještě neskusila a do toho se jí vůbec nechtělo. Protože telefon s mámou mohl mít jen jeden výsledek. Ale potřebovala další názor tak nutně, že jí přesto zavolala. Máma svůj názor měla. V tomhle Janu nikdy nesklamala. Já tě před ním vždycky varovala. Jo, mami, to vím, ale tohle je přece jen něco jiného a čekám s ním dítě. To jo, to jsi směla rozmyslet dřív, to dítě. Ale na druhou stranu, jestli se ho bojíš... Přesně tohle chtěla Jana slyšet, ale když to doopravdy slyšela, něco se v ní vzedmulo. Najednou stála v opozici. Já nevím, jestli se ho bojím. Jen mi to všechno přijde divný. Seš mladá, oklepeš se, začneš znovu. Ano, tohle máma opravdu udělala. Odešla od nich, oklepala se, což jí zřejmě nedalo moc práce a začala znovu. Ale taky za sebou nechala dva lidi, kteří si museli poradit bez ní. Tátu a Janu, která jí to oklepání nikdy neodpustí. Ale Janu už máma nemohla překvapit a vlastně už to ani tolik nebolelo. Ty teda myslíš, že mám prostě odejít? Hele, já ti o něm řekla svý. Ty o něm svý taky víš. Ale nemusíš odcházet na pořád. Proč si prostě nedáš pauzu, dokud se to nevysvětlí? Když je to takovej formát, jak pořád říkáš, tak by to mohl pochopit. Pauzu? Když mám za dva týdny rodit, jo?
Holka, co po mně chceš? Sama mi zavoláš, taháš ze mě rozumy a pak se ti nelíbí, co slyšíš, tak si s ním zůstaň, s panem podnikatelem. Mně je to šumák.

Kapitola 42. Úterý. Celou noc jsem myslel na Radima, řekne Milan Radce hned po probuzení. Radka se ani nehne. Oči má zavřené, ale je vzhůru. Ani ona toho moc nenaspala. Celou noc přesvědčovala sama sebe, že to není pravda. Nakonec do raního ticha zašeptá větu, ke které po několika hodinách došla a které se teď drží jako záchranného kruhu. Kdyby si policajti fakt mysleli, že to udělal, už by si ho asi odvedli, ne? Milan se vedle ní zavrtí, spustí nohy na zem a zůstane sedět zády k manželce. Ale kdyby si mysleli, že to neudělal, tak by se kolem něj neochomejtali. Teprve teď Radka otevře oči a podívá se na nahá, tvarohově bílá záda svého muže. To nemyslíš vážně? To přece nemůžeš ani vyslovit, šeptá s takovým důrazem, že ve výsledku skoro křičí. Mně to žádný potěšení nedělá, Radko. Ale i o téhle možnosti musíme začít uvažovat, řekne suše, aniž se pohne. Radka oči zase zavře. Bylo by to krásné takhle všechnu tu hruzu vypnout, zastavit, vymazat a pak mrknutím začít znovu. Ale nejde to. Nic nezmizí, na posteli stále sedí její muž, který nevěří vlastnímu synovi. Radka svému synovi věří. Ale jenom proto, že jí nezbývá nic jiného. Milane, oni kolem nás krouží, protože je to jediné, čeho se můžou chytit. Ta holka u nás prokazatelně byla a že vyšetřují vraždu, to se dá přece taky pochopit. Vždyť ji našli pohozenou v kopřivách, tak co jiného si mají myslet? Jak to může Milana vůbec napadnout? Ptá se sama sebe, jen aby se nemusela ptát, jak to může napadnout ji. Její Radim přece... Ano... Vždycky to byl takový přidrzlý rošťák, už jako malý kluk provokoval učitelky, věděl, že se stačí trochu zaculit a zakoulet kukadlama a všechno bude odpuštěno. Ale že by někomu fyzicky ubližoval, to ne. Já myslím, že policajti udělají nějaký testy a zjistí, že byla sfetovaná nebo tak něco. Zatím to ještě nevědí, tak tápou pronese nakonec směrem k manželovi. Měli bychom začít zvažovat variantu, že to bylo jinak, než si myslíme, Radko. I když tomu třeba nevěříme, ani ty, ani já. Ale pro jistotu. Radka se zvedne na lokty. Milan si tiše povzdechne. Musíme připravit Radima. Jak? Milan se konečně otočí a lehne si vedle ní. Dívá se jí do očí, dokonce jí chytí za ruku. Asi bychom si s ním měli promluvit. Říct mu, co se stalo. Všechno, co víme. Domluvit se, co bude říkat. A možná... Možná co? Radka je z jeho pohledu vyvedená z míry. Možná ho připravit na to, že doznání je polehčující okolnost.

0: Kapitola 43. úterý. Radce se domů vůbec nechce, odchod z práce oddaluje, ale je to hrůza, nemůže se soustředit, nic jí nejde od ruky, tak to nakonec vzdá. Doma je jen Radim. Sedí ve svém pokoji a vychází snad jen na záchod. A Milan? Přišel domů, vypil si sklenici vody a šel s Betinou. Stejně jako každý jiný den. Radka se převlékne a rozloží v pergole podložku na jogu, ale jen se na ní povaluje, na cvičení nemá chuť a vlastně ani sílu. Pak koutkem oka zahlédne pohyb. Někdo je za plotem. Halo, potřebujete něco? Zvedne se a popoběhne bosky po trávě. To jsme zase my, paní tesařová, řekne hlas za brankou. To už je Radka tak blízko, že je poznává. Ano, je to ten buřtík vyšetřovatel a s ním ten vysoký protivný policajt v uniformě. Radka si nadává, že se vůbec ozývala, kdyby tady na ně nehulákala a neupozorňovala na sebe, třeba by oni ani nevěděli, třeba by odešli, uvažuje, když jim otevírá. Je zase strachy bez sebe. Pořád se něčeho bojí. Už jí to vyčerpává. Co se děje? Nic zásadního, paní tesařová. Jdeme kolem, tak jsme si řekli, že tu vaší výpověď sepíšeme do protokolu. Aby to bylo oficiální a dalo se s tím pracovat, třeba až bude nějaký soud. Jaký soud? Radce buší srdce. Komisař Medek se usměje. Prostě potřebujeme mít na všechno papír, to je zkrátka byrokracie, takže si ten náš rozhovor zopakujeme. Aha, tak můžeme do pergoly. Radka donese čbán vody s citronem. Než začneme, musím vás upozornit, jak se to v takových věcech dělá standardně, že máte právo na advokáta a také právo odmítnout výpověď, pokud by mohla vést k trestnímu stíhání osoby blízké. Radka se na Medka zmateně podívá. Měla to čekat, ale není na to vůbec připravená. Jako třeba Radima? Zeptá se. Váš syn je samozřejmě osoba blízká. Kdybyste čistě hypoteticky věděla, že spáchal nějakou nepravost, máte právo nám nic neříkat, abyste ho neohrozila. Jo, jasně, chápu. Okamžik ji trvá, než se vzpamatuje, ale pak se jí povede i usmát. Policisté spokojeně přikývnou. Kolombo bez baloňáku vytáhne nějaká lejstra. Budu si zapisovat, co nám řeknete a vy nám to pak podepíšete. To je všechno. Dobře.
1: Skončila desátá část četby z detektivního románu V kopřivách českobudějovického spisovatele Jiřího Březiny. V režii Jakuba Čermáka a za asistence mistra zvuku Michala Koláře 15-dílnou četbu v našem rozhlasovém studiu načetla herečka Lenka Šestáková. 11. díl nás čeká opět v pondělí krátce po 18. hodině.
2: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Jenom ty hezké pozdravy vám, přátelé, posílám na úvod další schůzky s dobrým swingem, potažmo jazzem. Tento hudební pořad na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice pro vás připravuje a provází jim Jiří Kasal. 12. července se naplní 100 let od narození velké české jazzové zpěvačky Vlasty Průchové.
1: On, už je tu on.

Kdo pak ví jak, tak tá zavě jsme začali s písničkou autora Bedřicha Nikodéma a Miroslava Zikána v podání Vlasty Průchové, Settlerů a orchestru Karla Krautgartnera v nahrávce z dávného roku 1958. Vlasta Průchová, jejímž rodným městem byl slovenský Rožumberok, byla první dáma českého jazzového zpěvu 20. století, avšak většina jejich nahrávek z pozdních 50. a raných 60. let na deskách Suprafonu vydaných spíše mířila do hlavního proudu populární hudby než do jazzu. To však nelze vysvětlit zákrutami individuálního stylového vývoje, vždyť Vlasta Průchová zpívala vášnivě jazz od časného mládí, ale je to nutno chápat jako daň době a politické atmosféře, která se jazz snažil vytěsnit z médií i z nahrávacích studií. Písničkou, která však působivě směřuje jazz s populární hudbou, je Docela všední obyčejný den, a tu vydal Suprafon v pozdních 50. letech. Na svět toto celoživotně písničkové poznávací znamení Vlasty Průchové převedl její manžel, špičkový jazzman a kardiolog v jedné osobě Jan Hammer starší a básník Jaromír Hořec. Jejího syna Jana, dnes světoznámého instrumentalisty, prý kdysi text této písničky tak dojal, že šel Jaromíru Hořcovi za něj osobně poděkovat. Zde je Docela všední obyčejný den s Vlastou Průchovou.

Můj syn šel osobně Jaromíru Hořcovi domů poděkovat za tenhle krásný a pravdivý text. Honza, tedy můj manžel, na tom byl tenkrát jako v té písničce, psal a natáčel muziku a já, jako jeho žena, jsem byla doma, vařila a prala. Tak to mi ke své nejpopulárnější písničce řekla paní Vlasta Průchová. Jejíž první vážné kontakty s jazzem spadají někdy do roku 1947, kdy vystupovala jako členka sestavy Rytmus 47 v pražském tanečním klubu Pygmalion. Na vibrafon zde hrál Jan Hammer, s ním však známo paní Vlasta spojila svůj manželský život. Ten na dobu v Pygmalionu vzpomínal velmi rád. Také si připomínal, že před příchodem jeho kapely a Vlasty Průchové tento podnik zel prázdnotou. Pouze asi dva stoly byly obsazeny. Pilo se tam sice šampaňské, ale majitel stále vyhlížel, zda přijdou další hosté. S Rytmem 47 se pak vše změnilo. V 50. letech, která v Čechách jazzu, natož moderním jeho formám, jako byl bebop, nepřála, na sebe Vlasta Průchová, co by technicky úctyhodně vybavená vokalistka, upozorňovala v různých sestavách svého manžela. Avšak širšímu publiku její jméno nebylo příliš známo. Posun k lepšímu nastal na sklonku desetiletí i v souvislosti s nahrávkami mířícími nejvíce do oblasti standardní pop music, ale nikdy neměla Vlasta Průchová jako jazzová zpěvačka v českých poměrech na růžích ustláno, což se rozhodně nezměnilo ani po odchodu jejího syna, světoznámého muzikanta Jana Hamra, do zámoří. Ale teď už si můžete poslechnout od sketující Vlasty Průchové a taneční orchestru Československého rozhlasu z roku 1962 standard autora vyhlasného tenorsaxofonisty Arnetta Cobba, spopularizovaný Ella Fitzgerald. Smooth sailing, klidná plavba.

0: Smooth sailing, klidná plavba s nezapomenutelnou Vlastou Průchovou, kterou jsem slyšel na vlastní uši zpívat při jednom letním koncertu v Českém Krumlově v 90. letech, kde ji doprovodila malá formace vedená kontrabasistou Vítem Fialou. Tento legendární český jazzman byl přítelem paní Vlasty Průchové a staral se o ní vlastně až do posledního dne jejího života, který nastal 16. června před 20 roky. A pana doktora Víta Fialu jsem jednou požádal o osobní vzpomínku na Vlastu Průchovou.
1: Samozřejmě jsem zaregistroval zpěvačku Vlastu Průchovou jako jednu z významných inspirací pro můj další vývoj. A to tehda byla poměrně mladá, protože to bylo v roce 15 let, mi bylo někdy kolem roku 58 a Vlastička Průchová byla ročník 26. Takže jí mohlo být kolem 30. To jsem mi samozřejmě zaregistroval jako znamenitou jazzovou zpěvačku. A to jsem tenkrát netušil, že někdy v budoucnu vůbec se s ní ocitnu na jednom pódiu a že se dokonce, troufám si tvrdit, stanu jako víceméně osobním přítelem. Zatímco ostatní kolegové, co se věnovali hudbě prakticky systematicky, já jsem se věnoval hudbě paralelně, protože jsem na částečné přání rodičů vystudoval práva. Ne, že by mě do toho nutili, ale já jsem na ty práva šel hlavně z důvodu, že tam není matematika, to se přiznám. A potom jsem to nepovažoval za nějakou velice těžkou školu, tak jsem je tak pohodlně vystudoval a vedle toho jsem samozřejmě paralelně hrál. I potom jsem to nějaký čas dělal jako aktivně, ta práva jako povolání, ale záhy přišly Rusové v 68. roce a nastala taková situace, že vykonávat úřednickou práci v tehdejších normalizačních institucích bylo nepříjemné, tak jsem toho zanechala od té doby, to znamená od roku asi 71 se věnuji pouze hudbě. A tím pádem jsem se postupně dostal do toho ranku těch, dá se říct, profesionálních hudebníků a byla jenom otázkou času, kdy se s tou Vlastou Průchovou setkám někde na pódiu. A pak už začala naše spolupráce. Tuším, že to bylo ještě ke konci komunistické éry, kdy jsme začali spolu aktivně hrát. A vlastně se mi sloužil věrně až do její smrti.
2: Dřív svět se mi pochmurný zdá.

0: blues pro malého chlapce, skladbu autorů Milana Šmejce a opět textaře Jaromíra Hořce natočila Vlasta Průchová v roce 1959 s orchestrem Karla Krautgartnera. A byla to naše poslední vzpomínka na první dámu českého jazzu v Čechách před 100 roky narozenou. Již důrazně klepe na dveře 21. ročník Bohemia Jazz Festu, akce konaná vedle Prahy, Brna a Plzně, také ve dvou jeho českých městech v Prachaticích a také v Hluboké nad Vltavou. Od počátku neodmyslitelně spojená s vynikajícím českým jazzovým kytaristou, žijícím už přes 40 let v Americe, ale také v současnosti Šumavanem, Rudym Linkou. Na dálku jsem se jej zeptal, co ten letošní Bohemia Jazz Fest přinese nového a jak je těžké finančně zajistit festival se vstupním zadarmo.
1: Jirko, jak už si řekl, 21. ročník Bohemia Jazz Festu začíná 14. července, což je toto úterý v Královské zahradě Pražského hradu. Úžasným koncertem, počasí bude úplně fantastický. A co je nového letos? Jako vždy hrajou úplně ty nejlepší legendy, který v současné době v muzice existují, ale já jsem taky začal spolupráci s Pražskou konzervatoří Jaroslava Iška a s konzervatoří v Českých Budějovicích, takže mladí kluci, mladí kapely, velice nadějní a velice talentovaní, budou na tom samém pódiu, na kterém hrajou ty největší legendy. V jižních Čechách bude úžasná kapela, která se jmenuje Yellow Jackets. Fusion kapela, která je ze Spojených států, už hrála na festivalu asi třikrát a dokonce hrála na tom úplně prvním festivalu, který začal v roce 2006. Ty budou hrát v Prachaticích 17. července a také na Hluboké 18. července. Před nima bude hrát Gabriele Centis Trio, což jsou kluci z Terstu z Itálie, a před nima budou ty mladí kluci z konzervatoře v Českých Budějovicích. Otázka, jak je těžké dělat festival zadarmo v dnešní době? A odpověď, je to úplně jednoduchý. Neustále mi někdo volá, jestli může podpořit festival, jestli může poslat peníze. Dokonce česká vláda postavila úplně novou dálnici do Písku, aby se lidi mohli dostat jednodušeji na festival. Ale opak je pravdou, to byl vtip, opak je pravdou, je to úplně složitý, i když náš festival je vlastně jeden z největších v Evropě, přijde 60-80 tisíc lidí, záleží na počasí. A já neustále se snažím, abych to udržel při životě a hrozně děkuju všem, kteří mi s tím pomáhají. Když jdete na naše webové stránky bohemiajazzfest.com nebo cz, tak tam vlastně uvidíte celý program, ale taky uvidíte všechny partnery, který my máme. Děkuju moc, mějte se krásně a těším se, že se uvidíme na festivalu v jižních Čechách 17. a 18. července. Čau.

0: Got Rhythm, mám rytmus, takto interesantně si pohrála se standardem George Gershwina na svém druhém albu z roku 1983 slavná fusion kapela z Kalifornie Yellow Jackets, dvojnásobná nositelka ceny Grammy a vícekrát na ní nominovaná, a ta bude mít zasloužené hvězdné postavení v rámci dvou jeho českých koncertů letošního Bohemia Jazz Festu pod širým nebem 17. a 18. července v Prachaticích a v Hluboké nad Vltavou, a završí jejich program po vystoupení souboru Tin Can Collective, složeného převážně z malých studentů Českobudějovické konzervatoře a italské tříčlenné formace Trieste Loves Jazz. A duchovního otce Bohemia Jazz Festu Rudyho Loňku jsem poprosil o komentář k vystoupení Yellow Jackets v čele se saxofonistou Bobem Minstrem.
1: Saxofon je na plakátu letošního festivalu a je k tomu dobrý důvod, protože máme Charles Lloyd. A Charles Lloyd, jeden z nejlepších a vlastně z největších legend jazzového saxofonu, bude hrát v Praze a začne celý festival. Ale kdo bude taky hrát, je Bob Minstrem. Bob Minstrem je člen skupiny Yellow Jackets, která hrála na našem festivalu už v prvním ročníku v roce 2006. A tenkrát hráli v Českých Budějovicích. A já si vzpomínám, že když přiletěli, tak mi Bob říkal: Rudy, jsme hrozně unavený, museli jsme třikrát přestupovat, než jsme sem přiletěli do Prahy, a teď ještě jdeme 2 hodiny do Českých Budějovic, takže nebudeme přidávat, jenom zahrajeme a jdeme se vyspat do hotelu. Pochopitelně přidávali, a nejen to, my jsme měli tenkrát velkou recepci na zámku Hluboká a oni řekli: na tu recepci určitě nepůjdeme. Pochopitelně šli na tu recepci a pochopitelně tam zůstali až do rána a bylo to úplně skvělý a já jsem hrozně rád, že už hráli na festivalu asi 3x. Naposled dostali naši cenu Bohemia Jazz Award a já vždycky říkám, a tohle to je proto, abyste přijeli ještě jednou. To znamená, že když dostanete cenu, musíte přijet znova. Takže Yellow Jackets a Bob Minstrem přijdou znova a hrajou 17. července v Prachaticích a hned druhý den v sobotu 18. července na Hluboké. Bude to úplně úžasný a těším se na ně moc.
0: Zatímco Yellow Jackets hrají jeden ze svých instrumentálních jazzových hitů, Matiny Idol, miláček publika, jako pozvánku na letošní jeho české koncerty Bohemia Jazz Festu, Jiříka Salvám, přátelé, děkuje za zájem a poslech a přeje také za mistra zvuku Michala Koláře jen to dobré. Buďte námi svinku potažmo jazzu nadále věrní.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Je 19 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Sněmovna i přes kritiku opozice schválila novelu stavebního zákona. Římov na Českobudějovicku se oficiálně stal jihočeskou vesnicí roku 2026. Parní lokomotivy Všudybylka a Dakar vyjedou o víkendu na jihočeské lokálky. V noci se na jihu Čech ochladí na 10 stupňů. U zpráv vás vítá Petra Pitra. Zrychlit a zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jedním razítkem. Opozice byla proti. Novelu dlouhodobě kritizuje.
5: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
6: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
5: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
7: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
5: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
4: Zástupci Římova na Českobudějovicku dneska převzali ocenění Jihočeská vesnice roku 2026. Obec ho získala za bohatou spolkovou činnost nebo péči o kulturní dědictví. Porota vyzdvihla i snahu o zachování místních křesťanských tradic. Pokračuje starosta Římova Miroslav Slinták z ODS.
8: Myslím, že to bylo hrozně pro ně krásné, protože ta pašová cesta se chodí několikrát do roka, zpívá se u toho. My jsme jenom určitou část samozřejmě, aby se to stihlo, ale takovou tu krásnou tu getsemanskou zahradu jsme šli a blížší nadšení předostali ty zpěvníky a museli zpívat.
4: Historické parní vlaky se o víkendu vrátí na jihočeské tratě. Nostalgické jízdy povedou z Českých Budějovic do Lipna nad Vltavou. Mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová k programu dodala.
9: O druhém červencovém víkendu se cestující mohou těšit na unikátní jízdy šumavskou krajinou v otevřeném.

0: přechodně až mírný severních směrů. Biozátěž zůstane nízká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Na nehodu pozor na silnici 122 v Nákří na Českobudějovicku. Policie tam řeší srážku osobního auta s cyklistou. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje, na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V Hezky česky není nikdy okurková sezóna. Ta je spíš ve zpravodajství. Novináři pak hledají různá témata jenom, aby bylo co psát. To tedy není náš případ. A tak si dnes rozebereme okurkovou sezónu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jak ji nazvat jinak opisem? Ono je to výstižné okurková sezóna, snad jako mrtvá sezóna.
2: V podstatě se používají oba ty výrazy, i když u nás asi je frekventovanější okurková sezóna. Co se týče té mrtvé sezóny, ta je frekventovaná v anglofonní, frankofonní oblasti.
1: Dead season, nebo jak to je?
2: Tak.
1: Fakt?
2: Ano,
1: jsem se strachil.
2: Ano, obecně, ještě si tady upřesněme, týká se to období, výklad zní tak, že to bylo období jistého ekonomického útlumu, kdy vlastně všechno trošku odpočívá, z hospodářského hlediska klesají zisky a tak dále.
1: Jenom zemědělci mají co dělat.
2: A ti zřejmě neutvářejí ten slovník, který potom proniká například do médií. Ale vezměte si i kulturní oblast, divadelní prázdniny a tak dále. Všechno je to trošku prázdné.
1: No povězte, jsou nějaké doklady, kdy vůbec tohle sousloví bylo poprvé použito, třeba tady v českých zemích nebo ve střední Evropě?
2: Našla jsem právě to označení okurková sezóna. Výklad zní tak, že pravděpodobně přešlo tohle označení do češtiny z němčiny, kde je doloženo, to je poměrně takový legrační příklad, je doloženo poprvé v dopisu, který obdržel Johann Wolfgang Goethe od svého přítele a kde se mu píše, tady u nás to právě vypadá neutěšeně, obchodníci to nazývají dobou kyselých okurek. No a tohleto označení, ta okurková sezóna, nebo teda v němčině to přímo bylo i období kyselých okurek, potom zhruba od 80. let 19. století se začalo objevovat v českém tisku, v časopisech, v novinách a podobně a tím proniklo do toho obecného povědomí, začalo se užívat patrně, znělo poměrně výstižně a vtipně.
1: Teď jsem si vzpomněla své dětství. Chrudim, pouč, byla někdy v létě, nebo na sklonku léta, a močáky. Takové ty velké okurky, no to bylo. A měla jste někdy okurkovou limonádu?
2: Ne, ale zrovna mi ji nedávno nabízeli a já jsem trošku si představila mrkvovou zmrzlinu z toho vtipu, tak jsem odmítla.
1: Ne, zkuste to, je to osvěžující. Na první pohled se člověk diví, ale skutečně.
2: Tak já uvidím.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že melouny se na našem území pěstovaly už ve středověku? Tohle sladké ovoce, které se správně česky nazývá lubenice obecná, má pro nás stále punc exotiky, daří se mu totiž v teplém podnebí. Ovšem bývaly doby, kdy se docela běžně pěstovalo na tuzemských polích. Dokládají to nejen zmínky ve starých textech, ale i objevy archeologů. Semena melounů objevili při vykopávkách v centrech měst jako Brno, Opava nebo Uherský Brod. Nálezy datovaly do 14. až 15. století, tedy na samý konec středověku. Podle toho se dá odvodit, že třeba na jižní Moravě panovalo teplejší počasí, které umožňovalo bezproblémové pěstování melounů. To samé se dá říct i o Polabí, kde jsou tyto sladké plody doložené v 17. století. Ten, kdo se pěstování melounů věnoval, měl dokonce své vlastní pojmenování, byli to takzvaní melouníci. Na závěr bychom si měli ujasnit jednu věc, ve které se často chybuje. Meloun je všeobecně považovaný za ovoce, ovšem ve skutečnosti je to zelenina. Melouny mají blízko třeba k cuketám nebo dýním. Zřejmě pro jejich sladkou chuť je však běžně označujeme za ovoce.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: republiky budou o něco nižší, kolem 23. Vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Dálnice D1 ve směru z Brna do Prahy zůstává ucpaná za sjezdem na Měřín. Je to kvůli dvěma omezením. V obou případech je uzavřený pravý pruh. Aktuálně se brzdí na kilometru 127 a k Velkému Beranovu na 119. se jede téměř hodinu. A pozor, v Praze na jižní spojce směrem z Barandovského na Černý most popojíždí kolona od sjezdu do Průběžné. 15 minut ztratíte na trase k Průmyslové. Kousek přední v levém pruhu odklízí následky nehody. Projíždí se pouze pravým pruhem, jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Vesele a zdravě. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Vesele a zdravě.
2: Hezké odpoledne, možná večer, záleží, kdy nás posloucháte, jestli v premiéře nebo v naší repríze. Každopádně vítáme vás s doktorkou Kateřinou Cejdamovou.
3: A dneska máme zácpu oba. A vlastně i vy všichni máte zácpu.
2: Ano, ve vysílání jako ano. Téma. Velmi zajímavé, úspěšné. A zdá se, že to trápí hodně lidí, protože se k tomu tématu vracíme na základě vašich dotazů. Starý pán je na vyšetření u doktora. Doktor se ho ptá: dědo, a co stolice? Máte i pravidelnou?
4: Jo, pane doktore, pravidelnou. Každý ráno v 6.
2: A kdy se probouzíte? Obvykle v 6.15.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Vesele a zdravě, dnes téma zácpa. Ta se často nestává, ale tématem společenské konverzace. S nadsázkou můžeme říct, že v případě úspěchu má člověk důvod k malé oslavě. Naše redaktorka pořadu Vesele a zdravě Bára Kvapilová se vypravila za přednostou klinického centra Isker Milanem Lukášem a položila mu několik choulostivých otázek.
1: Co se ucpává, když máme zácpu?
2: Zácpa je subjektivní pocit nedokonalého nebo nesprávného vyprázdnění stolice. A nemusí být tam překážka, ale je tam vlastně porucha mechaniky posunu té stolice, která se teda formuje v tlustém střevě. Obvykle tu zácpu rozdělujeme na dvě kategorie, a sice na zácpu jako příznak, jako symptom, což může být někdy projev závažného onemocnění, a zácpu jako chorobu, čili zácpu, která je podmíněna funkčně, to znamená poruchou hybnosti tlustého střeva.
1: Dá se tedy třeba říci, že někdo má líná střeva?
2: Přesně tak, to se dá říct, je to dokonce jedna kategorie, to je funkční.

0: srdeční zácpy, která je charakterizována právě sníženou hybností tlustého střeva.
1: Čím se nejčastěji ucpeme a můžeme se tomu vyhnout?
0: No, nejčastější příčina jsou dietní chyby. Sice nízký příjem tekutin je tou hlavní příčinou. Samozřejmě tou druhou je nedostatek vlákniny, která zvětšuje ten střevní obsah. A třetím je to takové psychické zábrany, třeba zadržování stolice, kdy nemůže vyhovět tomu defekačnímu reflexu, který je fyziologický z nejrůznějších důvodů, pracovních nebo sociálních, tak dojde k tomu zadržení úmyslnému a potom zácpě.
1: Takový Matýsek ve filmu S tebou mě baví svět si s tím ale hlavu příliš nelámal.
2: Pepino, už toho máme dost.
3: My taky, Matýsek se posral.
2: Durch.
1: Existují takové babské rady, čím se prohnat, třeba švestky nebo napít se oleje. Doporučujete to?
0: Tak olej určitě ne, to je velmi drastické projímadlo, ale vláknina a také ovoce, nejenom tedy švestky z těch našich plodů, ale třeba citrusové plody jako kiwi a vůbec citrusové plody pozbuzují peristaltiku a tu stolici docílí pravidelně.
1: Máte nějakou historku z ordinace?
0: Mám. Před mnoha lety jsem vyšetřoval jednu pacientku, která trpěla chronickou obstipací zácpu. Domluval jsem jí, aby zvýšila příjem tekutin v dietě. Ona to přehnala, vypila za den 14 litrů vody, otrávila se tou vodou, já jsem to poprvé v životě měla otok mozku, ale naštěstí všechno dobře dopadlo a po infuzní terapii se uzdravila.
4: Vesele a zdravě.
5: Paní doktorko, je zácpa pro náš organismus zátěž, nebo to přežije jednou za čas v pohodě?
6: Tak vzhledem k tomu, že ta stolice je něco, co to tělo už na nic nepotřebuje a té stolice může být až 2,5 kg, tak bych řekla, že to docela zátěž může být. Já bych k tomu, co říkal pan doktor, který hovořil o té zácpě atonické, to znamená, kdy to střevo se nehýbe a není schopno posunovat tu stolici, ještě přidala takovou bolestivou spastickou, křečovitou, kde je vlastně zvýšená střevní dráždivost, kdy se zmenší průměr toho střeva a dojde vlastně k tomu, že ta stolice jakoby
5: neprojde
6: a bolí to teda strašlivě a můžou být výrazně zúženy úseky střeva, který okolo nich jsou pytlovitě zase rozšířené, jo? Čili ta zácpa jako nemusí být úplně jenom kosmetická, jednoduchá věc.
5: Může tohle to být i poruchou toho potrubí, když to takto
6: tohle
5: řeknu.
6: Se děje nejčastěji u mladých žen v těhotenství, protože tam vlastně všechno se stará o to, aby chránil se ten plod, čili tam potom ovšem v okamžiku, kdy ta maminka má bolesti břicha, no tak je to hrozně diskomfortní. Jinak z těch věcí, které by se daly zkusit, olej taky nedoporučuji, ale lněné semínko může dělat docela dobře.
5: Jako takové, nebo třeba nějaký výtažek olejní?
6: Jako takové, ne, jako právě takové. Že olej ne. Radši se přidává to semínko jako takové do jogurtu, do tvarohu, na chleba nebo v pečivu bývá.
5: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová, poradí i vám v pořadu Vesele a zdravě. Budeme řešit právě zácpu a brzy odpovídat i na vaše otázky.
4: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě. Vracíme se k tématu, které nám připomene i náš posluchač. K tématu, které jste zvolili i vy svým zájmem.
1: Zdraví Petr. Čtvrtý den a zase nic. I když tlačím sebe víc, jsou to stavy nemilý. Zkusím to zas za chvíli.
2: Děkuji, pane Petře, protože nám připomínáte římská vlastně kritéria zácpy a to, že máme méně než 3 stolice v týdnu, to znamená čtvrtý den zase nic, to znamená, že už jako spozorníme.
0: No to se chci zeptat, podle mě každý to vnímá jinak, přece každý nechodí úplně ve stejném rytmu, frekvenci.
2: Ne, ale...
0: Někdo může jít... Jednou za 2 dny někdo může jít každý den, kdy už to máme brát, že je ta zácpa tedy?
2: Ano, pokud je za týden méně než 3 stolice, to patří mezi jedno vlastně z těch římských kritérií a druhé, které
0: nám... To se jako
2: nám...
0: lékaři v Římě dohodli nebo staří Římané?
2: Pravděpodobně obojí, jo? Určitě již staří Římané a jinak ta římská kritéria vycházejí z konference, která se konala vlastně, myslím, v roce 99. A ta římská kritéria byla odsouhlasena, že teda jako takhle to má být. A oni jsou už druhý římský kritéria, tohle už jsou 2. A jinak ještě další, co nám připomněl pan Petr, pokud je tuhá, obtížně vyprazdnitelná stolice víc než ve čtvrtině případů, to znamená, jako když já jdu 3 stolice týdně a všechny 3 tlačím, tak to je přesně už ten případ, jo. A když za 2 týdny dny tlačím vlastně 2 stolice moc, jo, tak je to zas ten případ.
0: Je to tlačení v pořádku? Neškodíme si tím třeba už kvůli hemoroidům nebo tak?
2: No tak samozřejmě, jako když nemáme třeba úplně silné břišní svaly, tak to tlačení je k ničemu. Používáme potom jiné svaly a můžeme mít různé problémy. Jinak při tom tlačení my zadržujeme většinou dech, což zase je takzvaný Valsalvův manévr, který taky jako nemusí být úplně dobře. Zvyšuje se tlak v celé dutině břišní, což může dráždit žaludek. Takže jako to tlačení, no a navíc můžeme si zvýšit krevní tlak vlastně i v hlavě a může při tom tlačení docházet ke zvyšování vlastně krevního tlaku jako takového. Takže to není dobrý nápad. Další, pokud u čtvrtiny z těch stolic máme nekompletní pocit vyprázdnění, to znamená, že jako se vyprázdníme a furt máme pocit, že ještě by tam bylo potřeba, a nebo pokud dokonce musíme používat manuální nějaké vyndavání té stolice, ano. Že jako strčíme si prst do zadečku a vyndaváme
0: stolici. Tak to
2: stolici.
0: Je taky problém.
2: No samozřejmě.
0: Naše babičky kdysi říkávaly, že střeva mají svůj mozek.
2: Ano.
0: Je to pravda?
2: A dokonce už dnes víme, že máme dokonce naše bakterie ve střevě a to je 1,5 kila dokonce, to znamená, že to je opravdu hodně bakterií a to je náš druhý mozek, který nám vyrábí 60% serotoninu, což je hormon spokojenosti. Jináč Američané...
0: To je takové to, proč když se nám to dobře povede, že se dobře cítíme?
2: Ano, no tak samozřejmě úspěch, že to je vždycky, ale Američani a Angličani nebo anglosaská angličtina vlastně říká gut feeling, v tom, co my říkáme, cítím to v kostech, tak oni to cítí ve střevech a další vám řekne vlastně věda o čakrách, což jsou takové ty jako oblasti koncentrace různých energií, že ta čakra, která je za pupíčkem, to znamená v oblasti těch střev, je čakra vůle. A údajně se, pokud ji chcete harmonizovat, tak se harmonizuje zvuky strunných nástrojů, to znamená housle nebo kytara. Harmonizujete si čakru vůle. A zajímavé je...
0: Počkat, to když si k tomu pustíme nějaký takový smyčcový koncert, tak nám to půjde líp?
2: No, harmonizujeme údajně, a nebo tóny kytary, takovýto brnkání. A ten důvod, proč v Japonsku se dělala sepuka, které se u nás chybně říká harakiri, bylo přesně, že člověk vyřezával centrum své vůle jako potrestání za to, že neudělal věci správně.
0: To prosím nedělejte.
2: Nedělejte.
0: Ano. Vyřešíme zácpu jinak.
2: Ano.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dostává se konečně v pořadu Veselé a zdravě na ty dotazy, které jste nám nechali na telefonním záznamníku, případně v psané formě přes stránky veseleazdravie.cz jste je poslali. Tady je první dotaz.
1: No dobrý den, paní doktorko, já bych se vás jenom chtěla zeptat. Já mám taky tu zácpu, ale u toho mám další problém a nikdo mě, aj v nemocnici jsem byla, řekli mě, že jsou zdravá, nic. Dali mě lék Neurol jednou za 6 hodin a teďka mě to nepomáhá, spíš na horečku, ale horečku nemám a je mě fakt špatně, tak co s tím?
2: Tak lék Neurol není ani na horečku, ani na zácpu. Lék Neurol je lék na uklidnění, vlastně na snížení takového celkového napětí. Čili je možné, že pokud vám někdo vyšetřil bříško, tak zjistil, že spíš máte stažené svaly a proto vám dal Neurol na uvolnění.
0: Že to je třeba z psychiky?
2: Může to být z psychiky, ano. Existuje návyková zácpa, která je způsobená vlastně tím, že třeba právě radši chodíme jenom doma, abychom se pak mohli umýt nebo podobně. A tak vlastně tak dlouho zadržujeme, až je problém s vyprázdněním. Čili tady bych doporučila zajít za obvodním lékařem, případně na gastroenterologii, aby se někdo podíval. Já nevím, jestli chodíte na kolonoskopie, ale asi tady by možná byla potřeba.
0: Když jste zmínila, že ne každému je komfortní chodit na toaletu mimo domov.
2: Ano.
0: Stává se, že třeba, i když jedeme na dovolenou, tak máme takovou tu začátečnickou zácpu, že jsme mimo v tom prostředí. Je to taky dáno takhle psychicky?
2: Ano.
0: Než jdeme poprvé se uvolnit na záchod?
2: Prosím pěkně, tady popisuje pan Jakub a paní Vlasta a vlastně možná trošku i paní Malá. Popisují vlastně zácpy u dětí a u dětí velmi často psychogenní zácpa je známka určitého diskomfortu nebo strachu. Říká se stažený žaludek, ale to též platí pro stažený vlastně zbytek trávicího traktu.
0: Takže to děti znamená, stresujeme něčím?
2: Že dítě, pokud je stresované, šikanované, bojí se nebo má nějaké problémy, tak má stažený žaludek, může méně jíst. To platí pravděpodobně tady u paní Malé, syn 6 let 17 kilo, to je hodně málo teda, bych řekla, na 6leté dítě. A ta říká, že dítě chodí každé 4 dny s obrovskou stolicí a nebolí ho to. Tady si myslím, že jde o slabé břišní svaly, to znamená, že to vyprázdnění vlastně není možné, dokud není ten střevní obsah velký. A tady bych doporučila vlastně pokonzultovat s pediatrem, jestli netrénovat břišní svalstvo různými cvičeními v leže a podobně. Ale u pana Jakuba a paní Vlasty, co dělat a co rozhodně nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu, tak tam bych posilovala pocit bezpečí, uvolnění, učila dýchání, držela třeba v náručí, masírovala bříško teplou rukou, to může pomáhat, učila i dítě, aby masírovalo bříško a podporovala bych vlastně tu stolici vyvoláním takzvaného gastrokolického reflexu, to znamená, že žaludek dá podnět střevu k vyprázdnění a to se dobře trénuje, když se ráno to děťátko napije chladné vody na lačný žaludek.
0: Radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Další dotazy přijdou na řadu hned po písničce, po malé pauze.
3: Veselé a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, ve studiu Patrik Rozehnal, doktorka Kateřina Cajdamlová a odpovídáme na dotazy, které jste nám už před časem nechali, když jsme poprvé vysílali téma zácpa. Sešlo se tolik dotazů, že na některé z nich chceme odpovědět i dnes.
1: Dobrý den, paní doktorko, prosím vás pěkně. Trpím zácpou a stolice dojde až do konečníku a neozve se, nedá znamení, že je plný ten konečník. Takže s tímto mám problém, aby se potom mohla vyprázdnit. A nevím, proč tomu tak je, kde je chyba.
2: Tak inervace této části vlastně trávicího traktu. Zásobení nervy, protože tady se bavíme o senzitivních nervech, které si mají všimnout, že vlastně je na čase, aby se vyprázdnilo střevo, tak to bych doporučila nechat zkontrolovat jednak lokálně, to znamená podívat se, co s tím konečníkem je, jestli vlastně není třeba spastit jako v křeči, nebo jestli nedělá nějaké jiné potíže.
0: To budeme dělat sami nebo lékař?
2: Tohle by měl dělat lékař. Říct to vlastně svému obvodnímu lékaři. Já vím, že je to trošku intimní, ale bez toho, že se podívá, co se děje v oblasti konečníku, těžko, protože to mohou být i hemoroidy, může to být greco. A druhá možnost je trénovat vyprazňování, protože to je reflex a ten reflex může s vyšším věkem vyhasínat. A třetí možnost, že by něco mohlo být z dolní bederní páteří až křížovou oblastí a tam zase to ten lékař nejsnáze pozná, protože nám udělá různé manévry a zjistí. Čili může to být těmito třemi věcmi.
0: Přidejte i další dotaz z našich stránek veseleazdravie.cz.
2: Ano, chci se zeptat, čím to může být, jak řešit, když stolice se nahromadí z kamení u konečníku, takže nejde ven. To znamená, tady to je, bych nejprve zkusila řešit přidáním pitného režimu, přidáním vlákninové stravy, už tady zaznělo různé kivy nebo lněné semínko, zkusila bych přidat ovoce, zeleninu, zase tady připomínám, že na každých 10 kg hmotnosti potřebujeme 100 gramů vlákninové stravy, čili tohle bych zkoušela. Jinak tohle je přesně na to manuální vybavení, abych vlastně roztáhla ten konečník, šahnu si tam prstem a vybavím. No ale nenechávala bych to být, podívala, zase bych stála v kolonoskopii, aby se někdo na tu poslední část střeva podíval, jestli tam není nějaká překážka.
0: Další dotazy budou následovat po krátké pauze a tu nám vyplní opět písnička.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Doktorka Kateřina Cajdamlová je připravena odpovídat na další otázky, které jste předem nechali na našem telefonním záznamníku a taky na stránkách veseleazdravie.cz. Co tam máte ještě, paní doktorko?
1: Paní Monika před týdnem na toaletním papíře našla drobné stopy krve, asi před 3 dny i pocit zácpy, časté chození na toaletu a nic nevyšlo, pocit překážky. Tady už vlastně slyšíme, že to pravděpodobně bude záležitost hemoroidů. I s tím krvácením, pokud ta krev je červená, tak to opravdu vypadá, že tam jsou ty hemoroidy, což jsou vlastně určité, jako kdybych rozšířené žíly v oblasti konečníku a mohou tu sliznici takovým způsobem vytlačit, že brání průchodu stolice. No, protože ten hemoroid je vlastně pod tou sliznicí, čili tím, jak se zvětší a zadržuje tu krev, tak zastavuje vlastně průchod stolice. Takže já si nemyslím, že se jedná o rakovinu tlustého střeva, ale každopádně do toho konečníku by se někdo měl podívat.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, tady Olšerová Eva, 2, mám 84 roku. Mám problémy ve zácpou. Už jsem měla tabletky, už jsem měla jakýsi kapky a nic mě nepomáhá. 2-3 dny, než jdu, a ještě velice musím tlačit, oči vygulovat, protože mě to velice bolí a v břuchu mě hůká. A tabletky mám, užívám tabletky, protože jsem měla operovanou štítnou žlázu 3x, tak tabletky beru každý ráno, takže bych chtěla poprosit paní doktorku, co mám dělat, jak to mám dělat.
1: Tak, nejprve drobné uklidnění, protože pokud za 2-3 dny nakonec ta stolice je, tak se pravděpodobně nejedná o nic vážného. Další uklidnění je to typický příznak u poruch snížené funkce štítné žlázy, čili bych to určitě nahlásila jednak svému obvodnímu lékaři, ať třeba zkontroluje, jestli těch tabletek není potřeba trošku víc. To znamená, tohle by to mohlo být. No a samozřejmě pitný režim a čtvrtá věc, s vyšším věkem slábne svalstvo, zejména ženám, protože už nemáme ty anabolické steroidy, čili může jít i právě o to, že to břišní svalstvo už tak úplně nefunguje. Tam se doporučuje vlastně zase masáž toho bříška, zatlačit si třeba i rukou a pomáhat tomu střevu těmi masážemi. Je to z té pravé dolní jámy kyčelní směrem nahoru jako obrácené U do té dolní levé jámy kyčelní. Ruka by měla být teplá a měli bychom to dělat vlastně pravidelně s pokusem o vyprázdnění a můžeme zkusit i ten gastrokolický reflex, to znamená ráno na lačno se napít studené vody.
0: Máme ještě dotaz psaný?
1: Tady máme ještě, co nedělat, já jsem to možná dostatečně neřekla, co určitě nedělat, pokud má dítě psychogenní zácpu. Takže nutit k vyprázdnění radši ne, opravdu spíš ten pocit bezpečí a pátrat, co by to dítě mohlo děsit. A jestli navštívit dětského psychiatra, já bych nejdřív zaskočila za obvodním lékařem a zkusila vlastně pohovor, protože ti obvodní lékaři, oni mají školení na různé typické poruchy dětského věku a co se psychiatrů, psychologů dětských týče, tak tam může být třeba rok objednací lhůta, čili určitě tohle bych řešila už se svým obvodním lékařem.
0: I u těch dospělých je možné, že si třeba zácpu přivodíme sami nějakým špatným návykem?
1: Určitě, ano. Ta psychogenní zácpa, to je pocit trapnosti nebo strachu nebo nějakého jako lidé třeba, kteří trpí meteorismem, to znamená, že odchází plyny.
0: Jsou hlasitější to?
1: Ano, tak si zvýší tonus vlastně konečníku tím, že se snaží, aby právě k tomu odcházení plynů hlasitě nedošlo a výsledkem potom může být, že ten konečník se stane spastý. prostatickým, čili zase...
0: Jakože nefunguje, není tak pružný?
1: Je v křeči.
0: V křeči.
1: Je v křeči. No, že prostě drží.
0: Drží to.
1: Drží, ano. Takže celkové uvolnění může vést i k tomu, že se uvolníme takto, a jinak bych doporučila, pokud je ta zácpa dlouhodobá a jsou ještě další příznaky, jako třeba únava nebo nějaké přibývání na váze, tak i zvážit, že by se jednalo o tu štítnou žlázu a nechat si vyšetřit i tu.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká za malou chvíli.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Na závěr si s doktorkou Kateřinou Cajdanovou připomeneme v pořadu, který řeší zácpu, tedy jak ji léčit nebo jak si od ní odpomoci, jak jí předejít, paní doktorko?
1: Tak doporučila bych pár věcí. Tak pokud se to stane poprvé, to znamená, že máme náhle zácpu, nevíme proč, tak bych zkusila nějaký čaj nebo nějaký čípek, tady poradí nejlépe v lékárně. Takže určitě si přečíst příbalák a držet se dávkování. Rozhodně projímadla u chronické zácpy ne, protože na ně vzniká návyk a může dojít k poškození sliznice střeva a úplnému jako odumření té hladké svaloviny. Čili
0: kdy
1: fakt ne.
0: Použít projímadlo?
1: No,
0: Skoro,
1: nevím. Já spíš čípky, kapky a spíš ty čaje. Jinak je důležité, jak dlouho ty problémy trvají, kdy to začalo, jestli k tomu zvracíme, máme krev ve stolici, nějaké bolesti, jestli nemáme teplotu a jestli to má někdo v rodině, protože zácpa bývá dědičným problémem. Je to záležitost inervace a vlastně aktivity střeva. Jinak je důležité přidat tekutiny, přidat pohybovou aktivitu. Pokud náhodou berete nějaké léky dlouhodobě, přečtěte si příbalák, řekněte to lékaři. No a vyšetřit konečník, pokud vlastně tam, jak jsme říkali, dochází k tomu, že ta stolice neodchází, rozhodně ho vyšetřit, když je jakékoliv krvácení a dělat i vlastně vyšetření na takzvané okultní krvácení, které není červené a není vidět, ale je to krvácení do střeva. To se dělá vlastně ze stolice a je to vyšetření laboratorní, protože pokud se někdo bojí nádoru tlustého střeva, tak tam tenhle ten příznak bývá často pozitivní, ještě v době, kdy třeba ta zácpa není tak úplně vážná. Jinak je důležité vlastně absolvovat pravidelné kolonoskopie. No a v okamžiku, kdy ten lékař rozhodne, že už ta zácpa nějakou dobu trvá a to je potřeba to střevo vyprázdnit, no tak se dávají ty klistýry takzvané. Ale já bych si je nedávala doma, prosím.
0: Závěrečná rada doktorky Kateřiny Cajdamlové. Ať je všechno v pořádku, těmito problémy netrpíte ani žádnými jinými, jinak jsme vám samozřejmě kdykoliv k dispozici a ty příznaky různých nemocí s vámi budeme dál řešit pravidelně v našem pořadu Veselé a zdravě. Nezapomeňte, že jsme i na webu veseleazdravie.cz, tam jsou články, záznamy našeho pořadu, můžete se k tomu vrátit. A aby vám nic neuniklo, tak se přihlašte jako fanoušci na náš profil na Facebooku Veselé a zdravě. A my se budeme těšit zase příště.
1: My se budeme těšit a vám přejeme, buďte veselí a zdraví.
2: Veselé a zdravě, magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Sněmovna dnes i přes kritiku opozičních stran schválila novelu stavebního zákona. Elektrárny Opatovice prohrály soudní spor o výši daně z nemovitosti a počasí zítra jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Pršet by nemělo, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě republiky kolem 23. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zrychlit a také zjednodušit povolování staveb má novela stavebního zákona, kterou prosadili ve sněmovně poslanci vládní koalice. K povolení stavby má stačit jedno sloučené stavební řízení vedené jedním úřadem a zakončené jediným razítkem. Opozice byla proti, novelu dlouhodobě kritizuje.
3: Opoziční poslanci u řečnického pultu znovu opakovali své argumenty. Podle místopředsedy poslanců TOP 09 Michala Kučery novela stavební řízení nezrychlí.
4: Tento zákon nepřinese rychlou výstavbu bez zbytečného papírování, ale chaos, zmatek a průtahy.
3: Opoziční kritiku znovu odmítla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
5: Naším cílem je, aby se v Česku stavělo rychle, jednoduše, při dostatečné a relevantní ochraně všech veřejných zájmů.
3: Novelu stavebního zákona teď dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Elektrárny Opatovice prohrály s obcí Opatovice nad Labem soudní spor o výši daně z nemovitosti. Společnost se u soudu domáhala zrušení maximálního možného koeficientu pro výpočet daně, který obec stanovila pro příští rok. Podle elektrárny je koeficient diskriminační. Soud ale její žalobu zamítl a postup obce potvrdil. Rozsudek nabyl právní moci.
6: Opatovice nad Labem zvýšili koeficient na zákonné maximum 5, a to poté, co dal ústavní soud v roce 2023 v podobném sporu o daň z nemovitosti za pravdu obci. Opatovice nad Labem tak očekávají, že místo 3 milionů korun získají na daní z nemovitosti od elektrárny asi 7 milionů korun. Podle nezávislého starosty Pavla Kohouta zároveň navýšili koeficient i pro menší firmy, které na území obce fungují. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Výstrahu před zvýšeným rizikem vzniku požáru rozšířili meteorologové do odvolání kromě Jihomoravského kraje také na přiléhající části okolních regionů. Důvodem je pokračující suché a teplé počasí. O situaci právě dnes jednalo vedení Jihomoravského kraje. Upřesní mluvčí hejtmanství Petr Holeček.
7: Jsme ve spojení s hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje a situaci monitorujeme. Vyhlášení zvýšeného nebezpečí vzniku požáru je zvažováno. Přistoupilo by se k němu, pokud by vzrostl počet požárů v přírodě a zvýšila by se výstraha Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Sport.
2: Fotbalové mistrovství světa dnes večer nabízí další čtvrtfinále. Před několika minutami začalo utkání Španělsko-Belgie. Zbylá dvě čtvrtfinále, Anglie-Norsko a Švýcarsko-Argentina, jsou na programu zítra.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme podobné počasí jako dnes. Převládat by mělo slunečno, tedy jasno až polojasno. Během dne přechodně až oblačno, bez deště, maxima mezi 25 a 29 stupni. Na severovýchodě republiky kolem 23, vítr zpočátku slabý, přes den mírný od severu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha pozor za sjezdem na Měřín. Na kilometru 121 se dojíždí do kolony, ta pokračuje až na kilometru.

0: 75letého Jana a 79letou Evu, kteří letos oslavili diamantovou svatbu.
1: Uslyšíte o milování dvou lidí, o lásce ke škole, k žákům i k vlastnímu dítěti, které se rozhodlo opustit šťastný domov a vřelou náruč rodičů. Ale i tenhle příběh má šťastný konec.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Dovolte nám představit úžasný pár, který spojil svůj život manželským slibem přesně před 60 lety.
1: Mnohem dřív se ale oba upsali učitelské profesi, kterou si zamilovali. Jmenují se Eva a Jan Píšovi. Své dětství a celý život prožili na Vysočině.
0: Do Opatova na Třebíčsku jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Tady to vypadá, že už nás někdo čeká.
4: Já žasnu, já čekala, že přijedete a ne, že...
3: Že přijdem pěšky až z rozhlasu.
4: Přijdete pěšky až do rozhlasu. No, tak vás tady vítáme, no.
3: Eva Píšová, seznámili jsme se.
4: Ano.
3: Patrik Rozena, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Ta kytička je pro vás.
4: Děkuji vám moc. No pojďte dál, přece pojďte si. Předpokládám, děkuji, já se hned o tu kytičku postarám.
3: Dobrý den.
5: Vás vítám u nás.
3: Vy budete dobrý Jan den. Nebo Honza, můžu
5: říct? Jan Honza. Mě to jako nevadí.
3: Na co slyšíte?
5: Mě říkali od malička Jeníčku, když jsem byl malej, pak mi říkali Jendo, no a teď už mi říkají jenom Honzo.
3: Pro vás, já jsem dal paní Květinu tohle bomboniera, můžete sladké?
5: To, děkuju.
3: Váš příběh 60-leté lásky v tuhle chvíli se začíná odvíjet na vlnách Českého rozhlasu. Jste připraveni?
5: Doufám, že jsme připraveni na to.
4: No, já jsem připravená vždy na vše.
3: Začínáme.
0: Poprvé se jejich oči setkali při cestě autobusem. Psal se rok 1957. Mladá 13-letá Eva se rozhodla navázat na kantorskou tradici své rodiny a stát se učitelkou. Potěšila tatínka, který řediteloval škole v Předíně na Třebíčsku.
1: Eva si zbalila kufřík a nastoupila do autobusu, který ji vezl do Jihlavy, na pedagogickou školu. O 3 kilometry dál přistoupil Jan, tehdy už student 4. ročníku. Sedl si naproti Evě a probudil v ní dívčí zájem a touhu. Byla lapena.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: To do smrti nezapomenu, protože to bylo takový setkání milý, že já jsem byl vlastně, šel jsem do konce 4. roku, že jo, no a to se mi celkem hodilo, protože já jsem potom šel na vojnu, skončilo to, že jo, ten rok, já jsem

0: v roce 58 šel jsem na základní vojenskou službu do Znojma, že jo? Tam jsem byl určitou dobu, pak mě převelili do Červené vody u Zábřeha.
1: A kdy ta jiskra přeskočila, že jste spolu začali chodit? Co bylo tím startérem?
2: To bylo až 9. ledna, až za asi 3 roky, když manžel přijel z té vojny domů na opušťák a přišel do Předína na ples. Venkovské plesy jsou vždycky takové hodně družné.
1: To znamená, do té doby jste byli jenom kamarádi?
2: Jenom kamarádi. Jenom a tam jsme se prostě jaksi zblížili, protože manžel pro mě chodil tancovat, to byl tedy v uniformě, no, která mu nepadla, protože na něho nezbyla nějak, tak prostě do krátký ruka, vystyděl se za to jeho dílo, ale doprovodil mě domů, no, a tam jsem dostala první pusu.
1: Jo, takhle, takže od pusy to počítáte.
0: No ano, bylo to tak a já při té příležitosti si vzpomínám na jednu báseň, kterou, jestli dovolíte, ta mi utkvěla v paměti a někdy jako si na ní velice rád vzpomenu. Začala. Po pěšině běžící lukami a vůní trávy provázel mě k vesnici známý chlapec ze zábavy. U domku pak postál chvíličku a tvářil se rozpačitě. Tak se na něm podívám a on mi říká, já bych vám dal hubičku, jestli ovšem dovolíte. V oči se mu zadívám, co teď na tom člověk změní, tak mi jí dej, povídá, i bez toho dovolení. Tak to jsem si na to vzpomněl, když jsem ji doprovázel, ona měla bílé šaty, tady měla červenou růži a trošku, i ta cesta, bylo to v zimě, že jo, taky nebylo moc. No a tam jsem, když jsem ji doprovázel, tak jsem se naklonil a nebyl jsem odbyt. Byl jsem přijat, tak jsem jí dal tu pusu.
2: Věci. To dneska to mládí je úplně jiný. A potom jsme si psali z vojny a pak už jako se řeklo, jak se užívá toho výrazu, jsme spolu chodili, že?
1: Prozraďte mi, jak tehdy, před těmi vlastně víc než 60 lety, vypadalo chození chlapce a dívky. Kdo koho kam zval, jak jste se vodili, kde jste se scházeli, protože doba byla úplně jiná než dnes.
2: To byla tak jiná doba, že já nevím, jestli se mě to vůbec je, jestli je to možný vůbec nějak vyjádřit.
0: Jednoduše, já jsem měl bratránka, který měl, to byl pionýr nebo co, a já jsem chodil pěšky, párkrát jsem vždycky šel do Předína okolo Rybníka, okolo Vidláku pěšky a pak mi říká, hele, já ti půjčím toho pionýra, tak já jsem si přišel k němu, on mi ho půjčil, já jsem jel do Předína. Když jsem se vrátil, protože to bylo někdy v noci, tak jsem přistavil pionýra ke jeho dveřím a bylo to vyrovnání. No, párkrát jsem tam byl.
2: Za čas si skoupil skutra, když se už tak... My jsme měli i skutra. Takže to bylo jako tehdy něco pro nás. Tak za mnou přijel na skutru, tak já jsem dokonce i ten poset, jako, rozumíte?
1: Takhle,
2: na bok, jo. Přijel, rodiče to věděli, to už jsem končila, potom pajdák a tak nějak nebránili tomu, abychom spolu někam si vyrazili.
0: Vždycky jsme prostě sešli projít, hezký to byl, ten vztah byl hezký.
2: Prožili jsme pěkný to mládí. Chodili jsme spolu hodně na kino, jezdili jsme spolu tady, když už měl toho skutra, tak po nějakých těch poutích nebo těch zábavách. A hlavně my jsme oba chtěli si udělat vejšku, takže to nešlo tak rychle. My jsme tehdy dostali umístěnky, a takže Honza musel nastoupit do toho Velkého Mezeříčí a na Žďárský okres a já jsem dostala umístěnku do Želetavy. A to prostě bylo složitý potom se setkat, ale pořád jsme si psali, vždycky jak to šlo, tak přijel za mnou. No. A když už potom se naskytla v té Želetavě, zase učila učitelka, která chtěla na Žďársko, no tak po dlouhých jako všelijakých jednáních se vyměnili. Honza přišel do Želetavy, ale to tehdy nebylo jak dneska. Třeba paní učitelka bydlí a chodí za ní přítel, nebo a nikoho to nezajímá. To nešlo tehdy. To prostě, když já jsem měla být, tak to nemohl Honza za mnou chodit nebo se mnou bydlet.
1: Protože společnost by to nevzala?
2: Nevzala. To odsuzovala.
1: To znamená, že vy jste o svatbě začali uvažovat z takových praktických důvodů, Honzo?
0: Ano. No, já jsem bydlel kousek od školy a manželka tehdy ještě jenom paní učitelka bydlela u jedné jiné paní. Až teprve, když jsme se v tom roce vzali, tak jsme mohli bydlet spolu vedle školy. Byl to začátek, byl to dvoupokojový byt, kuchyň a pokoj. A do té třetí jsme nemohli, protože ta byla neobyvatelná. No a byli jsme šťastní, spokojení. Až když pak přijel předseda obce, Opatová, říká, hele, my potřebujeme, jak to s tebou vypadá? Šli byste učit, nebo tam? No, ono šli, prostě jsme v podstatě, ne museli, ale byli jsme rádi, že nám nabídli byt. Tak nám nabídli hezký byt, teď je tam obecní úřad Opatova, a tam jsme žili a tam prostě taky v podstatě jsme žili až do té doby, než prostě jsme dokončili tady tu přístavbu a nadstavbu, pak jsme se sem přestěhovali.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: O vztahu, který se rodil už před 660 lety, nám dnes vypráví manželé Píšovi z Opatova na Třebíčsku.
2: Na začátku to byla láska ke škole, která je svedla dohromady. Jakoby se drželi hesla: ve škole miluj studování, za školou studuj milování.
1: Veselka, kterou Jan a Eva stvrdili svou lásku, se konala 15. června roku 1963.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Jak jste o té svatbě řekli rodičům? Nebo jak jste požádal o ruku Evy?
4: No, to jsem byl, to s kytkou jsem přišel k ním, požádal jsem rodiče.
5: Rodiče Honzu měli rádi, takže tam problém nebyl, to bylo pěkný.
3: Ale byla to oficialita, která se v té době nosila.
5: Ano, ano, ano. Ne zase až tak, aby klekal nebo tak, ale přišel s kytkou, jo, prostě požádal o mou ruku. No, segry z toho měli samozřejmě srandu, protože byli mladší než já. Těšili se na svatbu, ale strašně si to užili.
4: Ale tady bych chtěl ještě říct, že já jsem taky chtěl a hodně jsem chtěl. Tady na vesnicích bylo známo, že když tam nějaký ten vztah byl, tak se tam objevila nějaká majka nebo něco v tom. A já jsem taky měl tu výhodu, že jsem tam měl kamarády, kteří mi dovolili tajně se dostat do školy a na roh do okapové roury byla majka, která vládla, ale dostala se tam zvláštním způsobem a všichni říkali, prosím tě, jak jsi tam vylezl, teď je to do druhého patra. Jo, bylo to tak a já jsem na to byl hrdý, že jsem to...
3: A jak jste ji tam dostal?
4: No, prostě na půdu a z té půdy jsme sundali tašky, asi 3 nebo 4 a strčili jsme to do komína, do té roury a zase jsme ty tašky dali zpátky a bylo.
3: To znamená, vy jste oznámil, že si chcete Evičku vzít, rodiče to přijali.
4: Ano, souhlasili. Já jsem potom, když už jsme domluvili tu svatbu, tak já jsem vozil dopředu na vajíčka, všechno možné, co se to dělá. To. A tam ta svatba, že jsme chtěli tu svatbu udělat, ale byly určitý problémy, že jo, protože to ona byla z Předína, já jsem byl z Opatova. No tak jsme řekli, dobře, požádali jsme městský úřad v Telči.
3: Který to byl den, jenom se zeptám, konkrétní datum?
5: 15. června 1963.
3: Jak to vypadalo tedy před tím obřadem? Spala jste klidně?
5: Já jsem spala moc špatně, protože jsem měla teplotu, měla jsem nějaký zánět nervu. Tak mě odvezli do Telče, tam jsem řekla ráda to své ano a odvezli mě zpátky. Tam jsem téměř neobědvala, protože jsem měla 39 teplotu, tak mě odvezli sem, tady byla ložnice, já jsem tady spala a moje sestry, moji známí, naši známí slavili naši svatbu. A měli jsme opravdu krásně to připravené, protože jsme to měli v jedné takové velké třídě, že? V Předíně ve škole. Dneska je tam školní družina. Prostě známý cukrář nám udělal nádherné dorty. Kuchařky navařili, maminka byla výborná kuchařka. Víno jsme dovezli v Předměsení, víno není, že nepěstuje se není na Vysočině, tak z Jižní Moravy. No prostě všichni byli veselí a já z té svatby mám fotku akorát z té telče, z té místnosti nebo z té obřadní místnosti. No, manžel tam byl, no potom přijel teda za mnou sem do Opatova.
3: Dá se říct, že vám tak trochu, Honzo, nevěsta utekla aspoň z oslavy?
4: Ne, neutekla, ale ona byla opravdu, to na ní bylo vidět i na těch fotkách, to je vidět, že to prostě, že je to člověk, který není ve své kůži, že jo, no.
3: Evo, nemrzelo vás to?
5: Mrzelo. Mrzelo mě to, ale co se dá dělat? Prostě, helejte, já jsem si říkala, svatba je sice velmi důležitý krok, je to den, kdy se něco mění, ale na druhé straně není všem dnů konec. Já jsem byla zvyklá bojovat.
4: Byla to nádherná svatba. No, bylo to hezký, no. Na tom nezapomenem, no. Aspoň já teda ne.
3: Jak to vypadalo s prstýnky? Vybírali někdo? Byli jste na to dva?
5: No, nebylo to tak jednoduchý, protože tehdy sehnat zlato, zlaté prstýnky snubní, i zásnubní bylo složitý. Takže my jsme objížděli tady ty okolní zlatnictví a nakonec, vzpomeneš si, Honzo, kde jsme ty snubní prstinky?
4: V Moravských Budějovicích jsme je nakonec koupili.
5: Měli jsme takový slabší, nic tak extra nápadného s nějakým vylitím a dali jsme si tam vylít datum svatby. A to máme do dneška tedy ty prstinky schované, oba dva snubní. Ale už je nosit nemůžeme, protože ty prsty se nám opravdu změnily.
3: Jaká byla nevěsta, Eva? V čem byla? Jak se vám líbila?
4: Strašně se mi, ona se mi líbí doteď, že jo? Ale to byla nevěsta v bílém, že jo? Měla družičky, ty sestry dvě její, všechny byly v bílém, že jo? To jako byly... No, bylo to hezký, no.
3: Závoj měla?
5: Ano, ano, měla jsem závoj. Tady jsem sice focená v té, už tedy profesionálem. Závoj mám dozadu, ale závoj jsem měla.
3: Kdo nejvíc plakal, byl na té vaší svatbě před 60 lety dojatý?
4: No... Asi rodiče. Těmto, aspoň mým rodičům, to prostě říkala, oni prostě dceru neměli, že jo, tak oni v ní viděli dceru, ale ona se k ním chovala velice hezky a oni k ní taky, že jo, ona na ně velice ráda vzpomíná, protože pro ní to byla jako dcera, že jo, tak to bylo prostě, tak to bylo, no, oni prostě... Oni plakali tou radostí, že prostě ten syn nebo dostal takovou dceru, která se jim líbí a která je hodná k němu a tak dále. No.
3: Vzpomenete si na ně často asi.
4: No, to si vzpomenu. Je to.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dnes vám představujeme kantorskou lásku Evy a Jana Píšových, kteří jsou manželi už 60 let.
2: Než se dozvíte o těžké ráně, která rodiče Evu a Jana Píšových potkala, dovolíme si jimi zaslaný příběh ocenit i v tomto případě darem v podobě velkého kuchyňského kávovaru a digitálního rádia.
1: Chtěli jsme to pojmout jako překvapení, a tak jsme Patrika rozehnala poprosili, aby jim oba přístroje tajně zapojil doma v kuchyni a pak je k ním přivedl.
3: No tak, no, tak to už teda... tedy.
4: Juknem na to.
3: No to je úžasný. To je opravdu jako dárek.
5: Jo.
3: No tohle je nějaký krásný nový...
5: Rádio.
3: Rádio, což...
5: Ale pozor, ano. Digitální.
3: Ano, ano.
5: A to druhé, to je velký černý kávovár na dobrou černou kávu, malou, velkou, ale i třeba čaj, mele to kávu, ano. Vaří to samo.
3: No to je úžasný. No tak... To jsme opravdu velmi překvapení, velmi milé překvapení. No a to mnohokrát, komu tedy máme děkovat? Paní Carmen a panu Petru Kostkovi. No tak naše velké poděkování vyřiďte.
6: Ano. Děkujem, překvapilo nás to a bylo to milé překvapení.
3: Musím říct, že my vždycky byli jaksi velmi sympatičtí, vlastně proto jsme se přihlásili, že proto jsme si nám říkali, že by to bylo úžasné.
6: A že o nich víme ledas, co?
5: Milí Petře, milá Carmen, slyšíte oba, že radost tady je...
3: To je úžasný.
6: No.
0: Zlatá láska.
2: Jsme rádi, že jsme mohli udělat radost Evě a Janovi Píšovým.
1: Oba se shodují, že být učitelem a starat se o mladou generaci je krásným posláním, které ale také poznamená fungování rodiny.
2: Když přišel okamžik, kdy Eva zjistila, že je těhotná, že čeká dceru, jak to prožívali?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Musím říct, že to bylo velmi radostný, že se mu to hned samozřejmě sdělila Honza, jásal, jo. To my jsme se těšili na dítě velice. Měla jsem z toho krásný pocit, jako to je krásný pocit. To být matkou a dát někomu život, to je nádherná záležitost nebo nádherný prostě pocit. To se nedá tak ani vyjádřit.
6: To bylo dítě jak...
5: Byl jste šťastný táta.
6: Byl hodně šťastný.
5: Plánovali jste i další dítě, Evo?
3: No, v případě, kdyby to bylo možné, kdybychom prostě problémy neměli, tak určitě ano. Ale prostě vyšlo to tak, že to nebylo možné.
5: A co se stalo, že jste nemohla?
3: No, já už jsem se léčila, když jsem to první dítě, než jsem teda přišla do jiného stavu, a potom to nešlo to. Já jsem prodělala velkou ženskou operaci. Já jaksi nemám nic. Já jsem úplně bez vnitřních ženských orgánů.
5: Jaký to je pocit pro ženu, manželku? Plánovali jste a teď zjistíte, že nejde to. Byla tam lítost nebo jste se víc soustředila na Evičku? Jak jste to prožívala?
3: Podívejte se, já jsem se setkala za těch 45 let, co učím, s různými problémy. Rodiče nechtěli děti, děti byly takový, že museli jít do ústavu. Někteří rodiče měli děti postižené. Učili jsme děti, které si přivlastnili nebo kteří žili v cizích rodinách. Zažila jsem i tragédie, kdy dítě umřelo třeba pod traktorem, že spadla holčička, nebo... Čili já to beru tak, že v tom životě No a protože už je dost dlouhý, těch 80, teď letos budu mít, že prostě se dějou věci. A je jenom na člověku, a to bych řekla, že je hrozně důležitý, než si to člověk uvědomí a srovná v hlavě, že se musí žít pořád dál.
1: Tahle slova si museli oba ještě mnohokrát opakovat, když o několik let později jejich dcera Eva dokončila školu a opustila své rodiče. Překročila tajně hranice a mířila do Španělska. Doslova utekla.
2: Pro Jana jako tátu a Evu jako mámu to byla obrovská citová rána. Psal se rok 1989 a jejich jediná dcera se rozhodla žít jinde. Jinak. Svobodně. Netušili, proč odešla a jestli ji ještě někdy uvidí.
3: No, naše dcera emigrovala v podstatě. Ona tam dokonce měla politický azyl. Požádala o politický azyl. A protože nám přišel dopis hned, jak odešla, tak v Brně dala do rodiny chlapcem, se kterým odešla, dopis, aby nám ho poslali, že odchází a že prostě se vrátí, že má ty nejúžasnější rodiče, ale že chce poznat něco jiného.
5: Doma vám o tom tedy vůbec nic neřekla?
3: To byla situace, kdy ona přijela v srpnu, měla nastoupit do práce už, viď? A řekla tátovi, jestli by ji dovezl do Předína k autobusu. A já jsem řekla, já pojedu s váma. A ona říká, ne, maminko, odpočin si. Ale předtím mě vyzvala, abych šla s ní, tady prošla se ke Zlatomlýnu, k Vidláku. Prostě jsme se tady procházeli a já jsem viděla, že se něco děje. Ale to jsem si myslela, je těhotná, má nějaké problémy. A ona se v podstatě loučila a já jsem jenom věděla, že se něco děje, ale nevěděla jsem co. A potom tedy mně přišel dopis, že se nějak vrátí. Já ty dopisy nemůžu ani dneska číst. Já sice jsem je nevyhodila, ale mám je schovaný a vůbec se k ním nevracím, protože já se vždycky úplně rozbrečím. Já jsem věděla jednu věc, proč to udělala, proč odešla takhle. Bylo mi jasný, proč ona věděla, bohužel mě tak znala, že já bych udělala všechno pro to, aby prostě neodešla, nebo že bych ji v tom bránila. Takže ona to udělala takhle, potom zavolala, ale táta s ní rok nevzal jí telefon a nepromluvil s ní.
6: Já jsem jí řekl, že pro toho takového člověka, která zem, kde se narodila, pro ní nic neznamená, tak já odešla, je to tvůj život.
3: Tak to nebylo k přežití. Jo? Já jsem se budila v noci s tím, že panebože, já už ji neuvidím. Tam, kdyby někdo přijel autem, začala jsem v noci takhle blábolit, tata mě zaraze říká, prosím tě, nech už toho. A to bylo různý situace, jo? Protože manžel odmítl, řekl, nechtěla s náma žít, nechybít. Ono se to vykřeše, chlapi mají jiný trošku, takový bych řekla, racionálnější názor.
2: Díky kamarádce z pěveckého sboru se Eva Píšová nakonec dozvěděla, kde její dcera žije. V Madridu.
1: Začala spřádat plány, jak se s dcerou setkat. Chtěla vědět, jestli je v pořádku.
2: Malou lstí získala devizový příslib. Přímé letecké linky ale tehdy neexistovaly. Nezbývalo, než jet vlakem až na daleký Pyrenejský poloostrov.
3: Vystoupila jsem z vlaku a teď jsem na tom peróně, takhle jsem přejela ten perón a tam stála moje dcera. Tak konečně tě vidím, ty moje holko zlatá.
5: Byly slzy?
3: Ne, já jsem už byla tak unavená po těch třech dnech cesty a tak, že jsem prostě jen chvilku jsem se zpamatovala, ten kufr jsem vzala a šla jsem proti ním, oni velkou kytici. Byla ráda samozřejmě velice.
5: Ale co vy jako máma, najednou vidět zase dceru?
3: No, zase dceru, ale ona už měla hotovou školu, podívejte se, to už byla zase doba, kdy všichni, dokonce lidi jako mě záviděli, že ta dcera, někteří, že je jako na západě, já jsem přijela na první malování do Prahy s tou svou sestrou potom a mi říkali, a proč jako jsem tam nezůstala, nebo nechtěla být. A když jsem řekla, já jsem Češka Slovanka, já jsem nechci žít v Madridu.
5: Kdy jste ji vzal zpátky na milost, Honzo?
6: Ten okamžik, kdy mi gratulovala k narozeninám a já jsem říkal, děkuji ti, no a tím to skončilo a ona už věděla, že jsem jako i neodbyl úplně, a to, takže jsem jí poděkoval a od té doby jsme potom už i jsem s ní telefonoval a to potom, jo.
5: Nebolelo vás to jako tátu?
6: No, to víte, že mi to, radost jsem z toho neměl, ale já jsem ji úplně nezavrhl, to ne.
2: Po 4,5 letech se dcera vrátila domů. Rodiče byli šťastnější, klidnější a jejich vztah s dcerou se posílil. Milují se všichni.
1: Jakou radu by oba dali těm? Jejichž děti se jim odcizují, utíkají a hledají svou vlastní cestu životem.
6: Já si myslím, že v prvé řadě by ti rodiče si měli uvědomit, že jsou rodiče, kde udělali chybu. A aby, když už tu chybu udělali, aby ji přiznali a aby řekli ano, tam jsme chybovali, nahradíme to, pojďme spolu domluvit se, jak pokračovat dál. Ale myslím si, že v prvé řadě musí mít rodiče mezi sebou absolutní důvěru. Musí cítit, že ten druhý mu pomůže, kdykoliv bude potřebovat. Proto je to rodina. My to bereme, prostě jsme manželé a jsme zodpovědní jeden druhému.
3: Tak já mám jedno slovo jediné. Nestratit s dítětem kontakt. To je všechno. A když dokáže ten člověk jako ta matka nebo ten otec překonat všechny ty svý nápady a ty nápady toho dítěte a udrží ten kontakt, tak pak sa hinsa ukáže.
2: Jak už kdysi řekl Jan Amos Komenský, vše na tomto světě se dá napravit jen jemným teplem lásky, poněvadž jinak je to nemožno.

0: No a je s ní kříž.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Svůj příběh nám vypráví Eva a Jan Píšovi z Třebíčska. Celý život učitelé, už 60 let manželé a stále dva lidé, co se milují.
3: Jaký byl jejich život? Co si z něj pamatují a dokáží se vcítit do myšlení toho druhého?
2: To si teď ověří Patrik Rozehnal. Položí každému z nich stejné otázky, ale každému stranou, aby své odpovědi neslyšeli.
4: Máte nějaké, tak říkajíc partnersky, to svoje místo?
5: Já bych řekl, že nám stačí, když jsme spolu všude, ať tam nebo, ale rádi jezdíme do těch Luhačovic, protože Eva se tam ještě jako učitelka mladá léčila, já jsem za ní jezdil, pak jsme tam jezdili spolu, cítíme se tam dobře, no.
6: Luhačovice prostě, tam jedeme tak rádi, že když by dcera řekla, tak k 50 nám dala malorku. Tak kdyby dneska nám řekla Malorku nebo Luhačovice, tak řekneme Luhačovice.
4: S jakým materiálem si nejvíc rozumíte?
5: Dřevem.
6: Se dřevem. On miluje dřevo. A i kdysi, když byl mladší, tak dělal takový intarzie. On dřevo miluje.
4: Jaký si myslíte, že je takový jako lahůdkový sváteční oblíbený nápoj vaší ženy?
5: Něco sladkého, nějaký sladký likér. Ona má ráda třeba vaječný koňak. Sladké takové ty, jak se lidově říká, lipivky, že jo? Takové sladké nápoje.
4: Dámské pití.
5: Ale neholduje to.
4: Takže třeba koňak nebo whisky, to by si nedala?
5: Ne.
4: Co si ráda nalijete?
6: Koňaček, takovej francouzský koňaček. Courvoisier Martel, jo? To mi jaksi lichotilo.
4: Máte přehled o tom, co nosí v kabelce?
5: Ne, nepotřebuju to.
4: A dokázal byste to odhadnout, co tam asi nosí?
5: Ne, proč?
4: Co nosíte v kabelce?
6: Nechci toho moc nosit, tak nosím samozřejmě kapesník, papírové ubrousky, tušku, vždycky mám s sebou diář, protože všechno zapomínám, a telefon, ale pro mě je to cihla, která váží moc a nosit se mi moc nechce. Takže kde můžu, tak ho zapomenu, což mě teda dcera vyčítá.
4: Co nejvíc ztrácí? Nebo zapomíná někde?
5: To já taky. Ty hledáme prostě denně aspoň třikrát.
4: Teď trochu partnerské, ptám se u každého páru i takové trošku intimní věci, ale ve vší slušnosti. Kdo byl ve vašem vztahu tím iniciátorem milování?
5: Tady musím přiznat, že asi já.
6: No, my jsme jako tak nějak zodpovědně oba dva k tomu přistupovali, jo. Ale to neříkám, prosím, asi já. Když si vzpomenu, jednou jsem šla k lékaři, když jsem šla na operaci, kolik jsem měla manželů, kolik těch vztahů, potrat, mimoděložní a tak dále. A já všechno nic, že? Tak tehdy ten mladý lékař se na mě tak podíval. A já z jeho očí četla, pane bože, na co ta ženská bude vzpomínat v domově důchodců. Prostě rozumíte mě.
4: Kde byl ten nejvášnivější polibek?
6: No, nejvášnivější polibek, já myslím, ten první byl takový zásadní, protože to jako bylo vidět, že tedy ten zájem obou strany je.
4: Jak vypadal nebo kde proběhl ten váš nejvášnivější polibek?
5: No asi při tom první setkání, to bylo nejvážnější. Troufl jsem si, ona mi říkala, že je to pšinka. Byla do mě asi zamilovaná, ale Já si říkal, no tak ona je prvňák, já čtvrťák, že jo, já jdu na vojnu, jak to dopadne. No a dopadlo to tak, jak to dopadlo, no.
1: Zlatá láska.
3: Dopadlo to krásně. Prožili spolu 60 let. Oslavili diamantovou svatbu a z jejich původní mladické lásky nic nevyhaslo.
2: Co pro sebe znamenají? A dokázali by poradit ostatním, těm mladším, jak prožít 60 let plných lásky?
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
6: No, jednak. V věku 80 a 85 se nedožije každej. A už to, že jsme to spolu takhle vydrželi dlouho, že jsme to doklepali sem, to už je výhra. To už je obraz něčeho. Za druhý, my už dneska víme, že jenom na nás záleží, jenom na nás, jak to spolu doklepeme.
5: Komenský, který říkal, nechtěj, vše mluví ti, co víš, všemu věří ti, co slyšíš, kromě toho věci ztracených zapomeň a nakonec budeš moudrý. Čili ta moudrost nespočívá jenom ve vědomostech, ale v úsudcích. A já říkám, život není to, co chceme, ale život je to, co je. A to je mé krédo taky.
6: Chtěla bych, abychom tady pěkně spolu to dožili nějak tak v klidu, v míru, v takový vzájemný souhře, aby nás pánu rozumem dobrým ráčil zachovat až do smrti. Chtěla bych, aby ten závěr byl jako u babičky zbožený Němcový, lehnout si, usnout, zavřít oči.
5: Říkáme, bude to pro nás velice těžké, až jeden z nás odejde, ten druhý to těžce ponese. Já říkám, viď, nejlepší by bylo, kdyby jsme umřeli oba dva stejně a byl by svatý pokoj.
4: Pořád se máte rádi a pořád se milujete?
6: Určitě jo.
4: Milujete ji pořád?
5: Ano.
4: Za co byste jí za ten život poděkoval vy?
5: V podstatě za tu snahu, aby to manželství naše bylo vždycky hezké. Abychom se cítili, jak já, tak ona v tom manželství spokojeně, klidně. Ona je schopná obejmout všechno a aby to bylo v pokoje. My jsme zvyklí na legraci. My se smějeme dost často a děláme si legraci třeba i ze sebe někdy. Prostě si uděláme a zasmějeme se.
4: Vy máte pořád takový zíhlý výraz. Vy ji pořád milujete, že jo?
5: Pořád, no bez toho by to nešlo. Kdybych ji neměl rád, takže že jo, já třeba vždycky nezapomenu. Třeba když ráno vstávám, tak hele, co bude se mnou? Ona zastaví pusu, já jí dám pusu, nebo ji políbím na tvář, anebo ji plácnu, ale vždycky je to v takovým s úsměvem. Nevyměnil bych ji nikdy, protože mě vrostla do srdce, jak se říká, že jo. Je to má paní, má manželka, má žena, já se s ní můžu pochlubit. Úctu má ke mně, já mám k ní a jsem o tom přesvědčen, že to dělá taky tak.

0: Eva a Jan Píšovi nám ukázali, že lidské srdce je sice malé, ale vejde se do něj moře lásky. Ta jejich srdce začala být ve stejném rytmu už před více než 60 lety. A dnes si přejí, aby utichla i ve stejnou chvíli. To je láska.
1: Jak kdysi řekl 14. Dalaj Lama, myslím, že tím nejskutečnějším náboženstvím je dobré srdce.
0: A tak v dobrém otevřete své srdce, nechte je zalít láskou a jděte za tím, za kým vás táhne. Věřte mu. Věřte na lásku.
1: Tak jako Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Koaliční partneři ve vládě řešili spor o českou pomoc Ukrajině. Zítra nevyjede v Mostě žádná tramvaj, tamní dopravní podnik chystá údržbu tratě. A počasí zítra v České republice polojasno, přechodně až oblačno, pršet nebude, maxima kolem 27 stupňů, na severovýchodě jen kolem 23. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Zástupci vládní koalice si dnes údajně vyjasnili spory ohledně financí na pomoc Ukrajině. Členové hnutí SPD tento týden kritizovali ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů, který přesměroval peníze do programu, jehož prostřednictvím spojenci financují americké zbraně pro Ukrajinu. Šéf hnutí Tomio Okamura mluvil o porušení programového prohlášení vlády.
2: Ministr Macinka porušení programového prohlášení od začátku odmítá. Podle Okamury je potřeba podobná rozhodnutí v budoucnu konzultovat.
3: Důležité, aby se ty věci opakovali a důležité je, aby kroky v takových záležitostech, tak aby předem byli koaliční partneři včas informováni.
2: Macinka se jednání kvůli pracovním povinnostem nezúčastnil. Zastoupil ho čestný prezident strany Filip Turek, který dohodu potvrdil.
4: Určitě to o tom, aby ty koaliční rady nebo aby ta setkání byla pravidelná.
2: Koaliční partneři jednali i o dalších tématech, například o podzimním harmonogramu sněmovny. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
1: Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova naplánoval na zítřek pravidelnou údržbu tamní tramvajové tratě. Znamená to, že v sobotu žádná tramvaj nevyjede a na linkách je nahradí autobusy. A to i mezi Mostem a Litvínovem. Upřesní mluvčí dopravního podniku Hana Syrová.
5: Omezení a výluka, která bude rozšířena na celý tramvajový provoz mezi Mostem a Litvínovem i po městě Most, bude po celý den, to znamená po celou sobotu 11. července.
1: Letecký den Břeclav se letos neuskuteční. Pořadatelé tuto akci před dvěma týdny odložili z důvodu extrémně vysokých teplot. Kvůli vysoké vytíženosti dalších leteckých akcí i pilotů se jim ale nepodařilo najít náhradní termín. Potvrdil to předseda Aeroklubu Břeclav Libor Babák.
6: My se musíme řídit i tím, jaké akce se v okolí dělají a třeba i některýma leteckýma dnama, protože dalo by se říct, že můžeme udělat letecký den ve stejným termínu jako Plasy, protože se nacházíme na opačných stranách republiky, takže si nebudeme přetahovat návštěvníky, ale problémy u vystupujících.
1: Lidem, kteří si koupili vstupenky v předprodeji, organizátoři v nejbližších několika dnech odešlou informace o vrácení peněz. Sport. Rovinatou sedmou etapu Tour de France vyhrál v hromadném sportu belgický cyklista Tim Merlier. Pavel Bittner finišoval 11. Lídrem závodu zůstává Slovinec Pogačar. A ve finále mužské dvouhry ve Wimbledonu se v neděli střetnou Němec Zverev a Ital Sinner. Oba finalisté své dnešní semifinálové soupeře porazili hladce 3-0 na sety. Počasí. V noci čekáme převážně malou oblačnost, jen na severovýchodě území zpočátku ještě oblačno, nejnižší teploty nad ránem mezi 14 a 9 stupni. Zítra bude podobně jako dnes, tedy jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, ale bez deště. Maxima většinou mezi 25 a 29 stupni, pouze na severovýchodě republiky kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Praha Brno pozor za sjezdem na chodce rady na kilometru 33 stojí porouchané osobní vozidlo v připojovacím pruhu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro, 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené krumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít, a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus, a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou

vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale nepříliš. A pak tam přišel takovej komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny a jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmačkal, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční, mám ji od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva a ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl: Ježíši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala: vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Zavánělo by jalovosti a naivitou, kdyby nebyla připojena další slova. Prožíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu před tím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby. Já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Stali prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor. Budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin a tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora,
2: no,
1: do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: Zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Pavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálu vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře. A všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá. A v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda. Nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité, kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou. Měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Prahne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová, řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý opálený mladík, v jehož tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle, a starší schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal? Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu, odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal. Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou masní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pak mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec. Tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, tak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své rásta, tam to hřišti. A jsou tam drny, obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež, to bylo to vřelo, jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jich 300 lidí, ale vřeli, tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten prones památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
3: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už jdou! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika denní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
4: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval, udělal zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebyl za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte, máte ještě ty samý šaty, co jste se v něm brali, že bych to vzal ještě jednou.
3: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
4: Zdeněk
3: Jirotka. Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Škubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím. Tak jsme se sebrali s patákem a jeli jsme na Bořislavku. No a tam byl Kubín, čekal na nás, nedočkavý. Tak jsme si sedli a začali jsme hrát. Jenomže, jak si velmi brzo jsme zjistili, že prohrát s Kubínem to je hrozně těžká práce. No tak teď jsme ovšem nevěděli, co máme dělat za této situace, pamětlivý toho příkazu, a měli jsme ty fondy tedy na tu prohru. Tak pak jsme to řešili tak, že buď to paták nebo já jsme vylicitovali nějaký nesmysl. Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl. Paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci žený, já vám ukážu, jak se to hraje.
5: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykládat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní vopsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A mu říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat kominy, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom kominickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný, ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Ručka. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on ho teď to neřeknu. On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovým stál perleťově šedivej boura, který něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set a pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
3: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depa. Vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak, no. Byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete? Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A ono toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu. A tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici. Ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u dnešní noční linky Českého rozhlasu. Jsem ráda, že můžeme strávit společný páteční večer. Budeme si povídat o věcech, které jsme dříve uměli úplně běžně, ale dnes se z našeho života pomalu vytrácejí. Možná si vzpomenete, jak se doma spravovaly rozbité věci, zavařovalo se ovoce, šilo oblečení, nebo jak jsme se na cestách obešli bez navigace v mobilu. Naše maminky, tatínkové, babičky, dědečkové nám předali spoustu dovedností, které tehdy byly samozřejmostí. Některé z nich jsme si uchovali, jiné jsme možná nechali odplout s časem. Co jste se naučili od svých rodičů nebo prarodičů? Co dodnes umíte a s radostí předáváte dál? A je něco, co vám z těch starých časů chybí? Větší soběstačnost, trpělivost, šikovné ruce nebo možná jenom klidnější tempo života? Zavzpomínejte společně a pojďme se podívat na to, co nám naopak přinesla dnešní doba, protože každá generace má své dovednosti a každá doba má své výhody. Těším se na vaše telefonáty, příběhy i vzpomínky. 731 800 900, to je telefon, se volejte. Pište na rozhlas.cz/linka, což je náš web, anebo využijte e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková, ještě jednou přeju krásný večer ze Zlína.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 3 minuty po 23. hodině. Jsou věci, které jsme kdysi dělali úplně samozřejmě a dnes bychom nad nimi možná chvíli přemýšleli. Pojďme si dnes připomenout, co jsme uměli a co bychom neměli nechat zapadnout. Pan Olin z Kopřivnice otevírá dnešní téma Noční linky Českého rozhlasu. Zdravíme vás.
1: Já vás zdravím taky, zdravím všechny nespavce a ty, kteří poslouchají. Takže hurá do toho.
0: Ano, tak co se vám vybaví jako první, když se řekne věci, které už dnes neumíme jako dřív?
1: No tak já, mně se nevybaví nic.
0: A to znamená, že si myslíte, že stále umíme všechno?
1: No tak
0: nebo
1: jako
0: víc,
1: to neumíme, ale ne, zrovna dneska jako jsem měl takový jakoby předávací den, bych tak řekl, to vaše téma, jo. Mám vnuky ze 17 a 19 a 8 roku. Dneska jsem potřeboval takový dělat kolem včel a prostě něco takového, co umím jenom já,

0: Když jdou někam ven, jsou navonění, oblečení pěkně.
1: Ano, tak pojďme k té pointě, jak to teda dopadlo?
0: Dopadlo to tak, že prostě to museli udělat. No tak jsem jim to vysvětlil tak nějak normálně a říkám, podívej se, vy jste schopni tady toto udělat, já bych se s tím držel a neudělal bych zase to ostatní, které bych musel dělat až potom. Takže ne, já je opravdu se snažím vést tím způsobem, že jim se snažím ukázat něco. Já když si vzpomenu na svoje dětství, tak to bylo taková forma nenásilná. Tatínek něco dělal, já jsem přišel, díval jsem se mu od ruky. To dělá tady ten malý, ten třetí vnuk, ten, co má těch 8 roků. Dědo, já ti pomůžu. Vždycky přijde a první, co bere do ruky, vrtačku, nebo to je takový to sklíčidlo, nože bere do ruky, nůžky bere do ruky, prostě on je schopný ostříhat keř jenom jako tak, že si myslí, že to je potřeba udělat. Ale je opravdu šikovný ten malý kluk oproti těm velikým, kteří svůj život věnovali sportu. To znamená, že nějak neměli čas tady na takové ty normální opravárenské věci. Uh-huh. Já jsem pověstný tím, že mám kolem sebe spoustu, nebo zachraňuji staré věci, jak já říkám. Dostane si mi do ruky rádio, které má CDčka, má ještě magnetofon, protože někteří lidi se ptají, jestli náhodou nemám i s tím na dokazetu. Protože kamarádka jedna říká, já tam mám nahrané slova, co moje děti se učili říkat, nebo co říkali první slova. Chtěla bych to pustit teď těm dětem těch dětí, jo. Takže hledala ten magnetofon, tak já jsem prostě vyšátral někde v odpadu a našel jsem takový to dvojče ještě, takový, jestli si pamatujete, to bylo, co vozili z Polska, myslím, nebo odkud se to vozilo, takže to dvojče, takže jsem to dal dohromady, dal si mi to a byla ráda, protože mohla těm dětem, protože převez z nosiče na nosič v dnešní době.
1: Oline, rozumíme, teď nám jde o to, že teda vy jste šikovný opravář a i to je ta dovednost, o které dnes večer tady mluvíme, co je dobré si připomenout, co dřív bývalo běžné a dnes ne. A to je třeba právě to, jak jsme pečovali o věci, jak jsme je opravovali a nevyměňovali. Ale víte co, já mám v hlavě, jak jste mluvil o tom včelaření. Ono se říká, že včelař musí být hlavně trpělivý. A když vy říkáte, že k tomu třeba vedete vnoučata, tak děti jsou obecně naopak úplně jako netrpělivé, tak jako myslíte, že z nich budou ti včelaři?
0: Daří
1: se vám to předávat?
0: Já to řeknu takhle. Já jsem začal s tím včelařením, s tím předáváním v roce 1999. To si pamatuju. To ještě byl dům dětí a mládeže.
1: Takže před 27 lety jste začal předávat včelaření. Takže tak to už jsou vnoučata jako velké.
0: Ano. Já jsem vedl kroužek včelařský v tom domě dětí a mládeže. Tenkrát se mi hlásilo, jako jsem měl obyčejně 12, 15 dětí v kroužku. To spíš jsem měl takový pocit, že rodiče to dají do toho domu dětí a starejte se o ně aspoň ty 2-3 hodiny, ať mám pokoj. Ale od toho roku 1999 opravdu mě prošlo tím kroužkem takových odhadem, když to nepřeženu, takových 30, 40 kluků. Byly tam i děvčata teda, jo? Ale musím říct, že oproti těm dřívějším letům ten zájem o to včelaření opadá. Třeba v loni jsem už nepozbíral těch minimálně 5 děcek, abych mohl ten kroužek vést. Kluci se odklonili a začali rybařit. Dva se začali věnovat modelářství a tak dále. To jsou prostě věci, které ti kluci nemusí sledovat po celou dobu toho roku. Když to včelaření, to je jasné, to všichni víme, včely jsou živý organismus a obyčejně ty včelařské nebo kroužky v tom domě dětí končily v květnu a v květnu vlastně začíná pro včelaře to nejlevnější, takže já jsem ty kluky potom, když ten kroužek skončil, tak já jsem jim řekl, kluci, tenkrát a tenkrát přijdete, budeme prolídneme včely, za týden budeme točit med a tak dál. Takže ti kluci, ale musím jako se pochválit a musím pochválit i ty kluky. Mám opravdu, vím o nich, o těch klukách, to už oni mají těch 40, 35, 40 roků a včelaři samostatně už. Ten jeden, to je Pepík Hrček, tady ze Štramberka, ten včelaří, dělat.
1: Dobře, Oline,

0: To je dobře. Já myslím, že
1: ano,
0: jsme pochopili, co jste tím chtěla říct. A klobouk dolů, tolik let se věnovat včelám a ještě k tomu vychovávat další generaci včelařů, to už je nejenom koníček, ale nádherná životní stopa. Děkujeme, že jste se s námi sdílel, že nás posloucháte. Budeme rádi, když s námi zůstanete i dál v Noční lince.
1: Já vždycky, určitě, těším se na další témata. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a pěkně, ať to zvládnete celou noční šichtu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Svět je rychlejší než kdy dřív, ale některé staré dovednosti mají hodnotu i dnes. Většina z nich. Které jste si uchovali vy? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, volejte Jarku.

0: Zpívala Hana Zagorová, Dotazník. Teď se podíváme mezi vás posluchače, kteří poslali textové příspěvky. Přišlo nám několik krásných vzpomínek a příběhů o tom, co jsme kdysi uměli, co jsme se naučili od našich rodičů, prarodičů a co možná pomalu mizí z našeho každodenního života. Paní Anna píše z Jihočeského kraje. Dobrý večer, chtěla bych se podělit o vzpomínku na svoji maminku. Ta mě naučila vařit, péct, hlavně si poradit, když něco doma nebylo. Pamatuji si, jak jsme spolu dělali domácí nudle, zavařovali ovoce ze zahrady, schovávali všechno, co se ještě mohlo hodit. Dnes už mám pocit, že se spousta věcí řeší rychleji, jednodušeji, ale ty chvíle v kuchyni s maminkou bych nevyměnila za nic. Naučila mě nejenom recepty, ale hlavně trpělivosti a tomu, že práce rukama má svůj smysl. A to se snažím předávat dál svým dětem a vnoučatům. Václav Kraj, Olomoucký. Poslouchám vás a musím říct, že jste mi připomněli mého tatínka. Ten uměl opravit snad úplně všechno a já jsem jako kluk stál vedle něj a díval se, jak pracuje. Naučil mě, že není potřeba všechno vyhodit, když se pokazí. Dodnes si doma spoustu věcí opravím sám, i když už mi to nejde tak rychle jako dřív. Nejvíc mi ale chybí ten klid, který u těch oprav býval. Člověk si sedl, přemýšlel, nikam nespěchal, povídal. Myslím, že právě tuhle trpělivost bychom se měli znovu naučit a měli bychom jít naučit mladou generaci. Paní Ano Václavé, děkujeme za krásné vzpomínky. Jde vidět, že staré dovednosti nebyly jen o tom něco umět, ale také o společně stráveném čase, o lidech, kteří nám je předávali. A možná právě proto má smysl si je čas od času připomenout. Třeba dnes v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnešní večer patří vzpomínkám na šikovné ruce. Kdo vás učil trpělivosti? Kdo vás naučil opravovat věci, zavařovat, starat se o to, co máte doma, starat se o svoje blízké? Pojďte nám zavolat, pojďte si s námi povídat, stejně jako to právě teď udělala. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní redaktorko. Tady Anna ze Svatobořic Mistřína.
0: Aničko, věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme, téma i pro vás.
1: No, tak zaprvé vám řeknu, že noční linku poslouchám většinou, když peču nějak, na nějakou příležitost, buď svátky, anebo oslavy, nebo tak. No a dneska jsem takovou pozdní hodinu vařila marmeládu z meruněk, protože jsem to přes den v tom horku se mi to jaksi nechtělo. A
0: no, jasně, rozumím.
1: Takže přišlo na to až teďka. No a k vašemu tématu. Tak mám 74 let, ale ty roky mě nepřipadají ani tak hrozné, nebo moc, ale to, co pamatuju, si říkám, že pamatuju úplný, nechci říct pravěk, ale prostě vzpomínky na mojeho dědečka, babičku, pak teda svoje rodiče, kteří to přebírali po nich a zase já od nich všecko. Byla to prostě láska ke každé práci, k přírodě, k té rodné hroudě, k tomu takovému zemědělčení a vůbec jako práce třeba na tom poli tady na Jižní Moravě ve Vinohradu, že to jsme jako malé děcka s tou babičkou a všechno jsme měli takové prostě jejich příkladem, všecko jsme se naučili. Pamatuju takové doby, když teda dneska vařím tu marmeládu, tak jak se třeba vařívali povidla. To se vařilo v kotle velkém a první se to muselo jako rozvařit, pak se to předsedilo a pak se to zahušťovalo. A to se dělalo třeba do rána. Takže se na tom vystřídali třeba všichni členové rodiny a tak. Vždycky u toho byla taková i zábava prostě z takové společenství těch lidí, když se pak se drávalo peří, že to taky se sešly sousedky různé, tety, tetičky, chodilo se, jeden týden se udělalo u jedné, pak se šlo další a další. Takže to byly takové opravdu akce, kdy ti lidi byli odkázání i jeden na druhého, že si pomáhali a taky to utužovalo teda jejich vztahy a tak. Takže teď bych řekla, že v této opravdu nové době hodně se ustupuje a upouští od takové té práce na těch políčkách. Třeba vyjdete za dědinu a vidíte, kolik je tam úhorů, nikdo se prostě o to nestará. Mladí řeknou, že se všechno dá koupit jako v supermarketu, tak co by se jako hrbatili, že jo. No a ještě horší mě připadá takový úpadek v té duševní a duchovní sféře, protože se víc teda hledí na ty a baví se těma ty sociální sítě a umělá inteligence a já nevím, co všecko. Já vím, že je to prospěšné do určité míry, ale všeho moc škodí a mám velké obavy, že takový ten zdravý, jak se říká, selský rozum opravdu chybí, ať to vezmeme skoro od vlády až po nějaké tady děti. I když na té vesnici ještě docela bych řekla, že se to tak do. No a co jsem si teda odnesla a co umím, tak no. To je opravdu veškerá ta práce venku, ale hlavně tady to pečení, vaření, tak třeba když udělám maminčin tažený štrůdl, tak to vám řeknu, že na Vánoce třeba dělám 12, 16 těch, jak říkáme, nohavic, prostě kusů.
0: Teda.
1: A vždycky říkám, že to dělám pro svou rodinu a své dobré přátele.
0: Jenom, pro vesnici bych řekla.
1: I té rodiny, i těch dobrých přátel tolik, že někdy dělám ještě na druhý den další dávku. No a takové jako zákusky, to jsem ovládala dávno, ale kynuté těsto, to dlouho ta moje maminka třeba raz do 85 let dělala, protože bydlela u mě, že, a já jsem vždycky říkala, mami, toto já v životě nedokážu, mně se to bude lepit na prsty, já to neudělám. No až maminka nemohla, tak jsem to párkrát zkusila, no a teď zás pečuju pro rodinu a a všem to chutná, jestli jsou to tvarhové koláčky, jestli je to teď s ovocem nějaké buchty, zrovna už si chystám teďka na zítra na zadělání pro moji sestru.
0: Aničko, vy jste kouzelná babička, bych řekla. Tak se na vás no musí dívat vaše děti a vnoučata.
1: Já jsem 40 let dělala sestřičku na novorozeneckém oddělení a pak ještě 10 let jako důchodkyně tady u naší paní doktorky obvodní. A tam moje kolegyně, sestra Zdenka, ta vždycky říká, ty jsi babička celé ulice.
0: Vy jste, paní Aničko, už vlastně na začátku pojmenovala něco, co možná z těch starých dovedností zůstává nejdéle. Lásku k tomu, co člověk dělá, úctu k přírodě. Pak jsem chtěla ocenit, jak jste řekla, že je tu nová doba. Že jste neřekla nic negativního, řekla jste to.
1: Ne. Já beru jako, co je nové, ne, že bych byla nějaký starý jako pesimista, to ne, já beru všecko a docela se vyznám. Ale vadí mě takové to, až bych říkala, že odličťování a takové jako, nevím, no. A ještě, abych řekla, co je moje takové heslo, ten můj dědeček vždycky říkal, tak jak se mluví u nás jako v Mistříně, on říká, každá práce se musí dělat z lásku. Tady se říkalo to z lásku, protože když si nasraný, tak se ti nic nedaří.
0: Ano.
1: Takže to je moje heslo a všechno, ještě je to v některé písni, čím jsem byl, všim jsem byl rád.
0: Ano. To, co říkal váš dědeček, tak v sobě nese velkou moudrost, na kterou se dnes možná zapomíná, tak je krásné slyšet, že vám to zůstalo v srdci a že to předáváte dál, protože ve vaší rodině to bude žít. Přeji vám, aby vám vaše děti dělaly radost, vaše vnoučata a když budete zase mít chvilku, zavolejte a můžeme si povídat. Ano,
1: no,
0: paní Aničko?
1: Až zase budu někdy ponocovat.
0: Ano, už budete dělat marmeládu. Naslyšenou, mějte se dobře.
1: Nebo pep, něco dobrého.
2: Tak. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Někdy stačí jediná vzpomínka a člověk se vrátí o desítky let zpátky. Kam nás zavedou vaše další dnešní příběhy? Těším se na vás, volejte Noční linku.

0: Máme 2 minuty po 11:30. Když se řekne, to se dřív umělo, každému z nás se vybaví něco jiného. Co napadne právě vás? Paní Liduško, zdravíme vás. Tady k nám na Moravu. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: A jenom krátce, říkám, už nejsem nejmladší.
0: Liduško, můžu poprosit, abyste si stlumila rádio?
1: Jo, nevíte, já už
0: potom se určitě líp uslyšíme. Bude to příjemnější pro ucho posluchače.
1: No, je to lepší, paní redaktorko?
0: Ano.
1: Fajn. Říkám, už nejsem nejmladší a jenom vzpomínám na mé mládí, když se žilo úplně jinak. Ta mládě dneska, víte, já říkám, ta je tak nevychovaná, protože my jsme byli taky mladí a maminka nás dívce učila pozdravit staršího, jestli ho znáš nebo neznáš, to je slušnost, jo. Dneska vás nepozdraví děcko, které vidíte vyrůstá do malička v baráku, že se na ten rok, kdyby ho vás zakoplo, tak vás nepozdraví. No a vymýšlávají pomalu ty povolání, že kovář, jak se dřív třeba si pamatuju, nám maminka, když dělá hned, že tak to dala jednom známému tento, jak se říká, zalepil. Maminka mě učila vyšívat, háčkovat, vařit a takové věci. To dneska ti dětka vůbec nekomu vyšívat, co já bych vyšívala, co já bych pletla, co radši jde a koupí si to, že? No. Takže jsou ty dětka, jako říkám, a ten slovník jejich, to vůbec o tom ani nemluvím. To je dneska sama ků a samé vole.
0: Liduško, já nevím, jestli teda kolem vás jsou takový raubíři, ale myslím si, že zase tak tragické by to snad být nemělo. Ale rozumím tomu, že mnohé věci, které byly dříve úplně běžné, tak dnes děti nezažívají. Ano, nepracují doma v tom slova smyslu, že by měli něco opravovat, učit se vyrábět, možná spíše uklízí, nebo možná kluci stále opravují auta, holky se stále učí vařit, ale třeba háčkování, tak ano, to možná šlo do pozadí. Spíš jde ale o to, aby se nestratila ta radost, když vůbec něco dělají. A to snad zůstává.
1: Já jsem hrozně ráda četla, já mám fotky, já bych se učetla. Maminka večer přišla děvka zhasnout a spát, jo, já tajně pod perinu z baterku. Dneska ty děcka pomalu ani čisto jenom na mobilách a hrajou hry a i ty pohádky to. Znáte to, sama válka jenom a samé supermani a to, co jsme měli, nevyrůstali úplně v jiném světě. Víte, je ta doma, já nevím, hrozně hektická, úspěchaná a dneska si ani nemají na nic čas, že honem, na všechno se nehonem. A na ten sex žijený, když jsem chodila s chlapcem 17 let, my se znali, jo, chodili jsme spolu a nesme se rozešli, jsme se dali dohromady. Ale nikdy si ke mně nedovolil, víte.
0: Liduška, máte vy kolem sebe nějaké mladší, nějakou mladší generaci?
1: No, teďka už žiju 5 let v domě s pečovatelskou službou, ale bydlela jsem 47 let s manželem ve Žlíně. Víte, pane Láku, že? Takže vidím ten rozdíl. Jako malá holka se vyrostla vlastně na vesnici v Karolince, ale říkám, dneska se žije úplně na té vesnici, to je 101.
0: Liduško, kdybyste měla vzkázat něco mladým lidem, co by to bylo? Jaké poselství?
1: Víte, mají děcka málo té pokory, bych řekla, a slušnosti, víte, nejenom v řeči, ale v chování ke starším. Maminka nám říkala pozdrav všechny staršího člověka, jestli ho znáš nebo neznáš, nebo třeba my, když jsme přijeli jako dětka do Zlína, víte, co to pro nás bylo, trolejbuse jet, jen samozřejmě, když jsme viděli staršího člověka, poté si sednout, dneska kde pak to neexistuje. Dneska vás dětka nepustí, to každý čumí do mobilu, nebo dělá se, že vám nevidí, jo. Já jsem vedla jedy z pioníry, tak jsem měla problému se učit, jako co se byla v Lvíje. A jsem měla tam dva školáci, jo. A když viděla, nastupovala paní Holí. A ti kluci, dva, se ani nehli. Já říkám, hoši, když jste slepí nebo nevidíte, paní nastupuje, že byste ji upustili. No, my jsme mu neviděli, jo, tak se zvedli a já jsem si šla, říkám, paní, pojďte si sednout a ona mě říká, no tak když si sedněte, když jste, tak ona už ty něco vybojovala. Já říkám, dneska ty děcka musíte táhat za uši. Mě to ani nenapadne, pro nás to bylo samozřejmě.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste se k nám dnes přidala, že nás posloucháte. Jsme rádi, že jste se zapojila a uvidíme, co další posluchači, jestli na vás někdo naváže nebo vám řekne, že má jinou zkušenost. Od toho jsme tady, vítáme každý názor. Čím víc barvitější, tím lepší. Mějte se krásně.
1: Dobře, vy taky, mějte se hezky a krásnou dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je přesně 11:45, já vás vítám v noční lince Českého rozhlasu a speciálně pana Ladislava, je to tak?
1: Haló?
0: Haló, slyšíme se?
1: Ano, ano.
0: Tak prosím, představte se, řekněte, odkud voláte a můžete povídat k tématu. Věci, které ztrácíme.
1: Topolné a zásadně skoro všecko, co umí mě naučit tatínek od malu, vlastně jak spravovat kola, zámečnickou práci, potom motorky, auto jsme neměli, ale jinak všechno svařování, jestli doufám, že znáte tu písničku Tata od Buty.
0: Mm-hmm.
1: No, tak ty slova. Všechno dobře, kromě jednoho slova. Ne všechno, co umí mě otaci, ale hodně. Protože dál člověk se učí další věci. Potom už jsem auto si spravil. Vlastně dá se říct všecko. A i potom hodiny. Šicí stroje. Chodíval jsem běžní hodiny natahovat. Údržba. Prostě hodně, jako hodně mě tatínek naučil, moc. Nesem šel do učení, tak dá se říct zámečnickou práci a takové věci. To už jsem všecko uměl. No, kromě, vždycky jsem říkal, kromě zedničiny všecko. Od budíka po lokomotivu.
0: A slyšela jsem dobře, že jste chodil natahovat kostelní hodiny?
1: Ano, dá se říct, no. Ne, zhruba tak o 10 hodin, vždycky večer odzvonil klekání, natahl. A když něco bylo potřeba, tak jsem to musel spravit. A i kdysi, nevím, jestli v Písku nebo někde je muzeum hodin. A tam jsme tam tak procházeli a tam tak vysali hodiny, než říkám, co s tím je, nebo... To oni to zkoušeli, nejde to. No mně se to podařilo, že jsem to rozchodil. Byli jsme tam za rok a ještě fungovali, takže. A to chtělo jenom, dá se říct, nastavit. Pořádně, no. Takže hodně potom už člověk to sám vidí, to stačí jenom tak přemýšlet, zauvažovat, co, jak to funguje. A... No a můj syn vlastně, nebo dva kluci, jeden... Dá se říct, po mně, i když je jenom vyučený jako automechanik, praktiky ve veliké takové firmě jde, je už na úrovni inženýra prostě, dělá stejné práce, jak inženýr. No a elektriku, to jsem měl koníčka od první třídy, vlastně jsem sama byl různě letoval, to zas tam byl u nás jeden pán, který on spravoval televizi a to. Od něho jsem se dost naučil. Zase, když jsem stavil barák, elektriku jsem si dělal v celém baráku a v rodině. No, hodně, takže pořád mám co dělat, nenudím se.
0: To se tak. Hezky poslouchalo, Ladíku.
1: No, takže no, tak řekni... chvíle, když no. Někdo něco potřebuje, takže... Kam... Dokáž se hýbu, dotáž, dobře, ty jsi měl nedávno 70, ale tak necítím se, za tím furt. Já mám dokonce dva dny narozeniny, tak a teď oba státní sváty, 5. 6. července, tak. Takže pořád je co dělat, nenudím se.
0: Dobře, a teď mi no řekněte, a... víte, na co se vás zeptám? Kdy jste naposledy napsal rukou dopis? To je dovednost, kterou ztrácíme. Když se tady bavíme o těch dovednostech, tak...
1: No, no, tak...
0: No, on by... Nestrácíme dovednost psát, ale chuť psát dopisy.
1: No, dopisy to málo píšu. Já aj to psaní, to byl takový škrabopis, takže dá se říct, možná už tak od 8. třídy, když někde píšu, tak ti zkasím. Takže já, když to rychle napíšu, kolikrát to ani sám po sobě nepřečtu, takže když cokoliv si píšu, tak tiskací. No a dneska dopisy, teď už je ta éra SMS-ek. No jo, a ještě dá se říct od malu, ještě mě tatínek naučil, jsem fotil. Teď ještě fotím pro dědinu, pro Topolnou, pro obec, takže taky. No, a kvůli tomu focení už jsem musel přejít na digitální, tím pádem ten druhý kluk, ten vlastně dá se říct, je teď jak to, no, přes počítače dělá všecko, takže ten mě zase pořídil počítač, naučil mě s ním kvůli tím fotkám, takže pořád je co dělat. No, dá počítač, poskládám všecko, ale oživit mě ho musí on, no, nebo takové to už je na mě moc, nebo tak, ale na které pořád dělám něco. Teď jsem si zašel na procházku na Javořinu, jestli víte, kde to je, nevím.
0: Ano, ano.
1: Na slovenských hranicách, tak.
0: No, vy jste aktivní, vy jste akční, takže práce kolem domu, potom pořád něco vyrábíte, máte pocit, že vás právě ta aktivita udržuje určitě v dobré náladě, je to tak?
1: No ano, vlastně barák jsem si taky dostavil a ráno tak do té 7:30 musím stát. Potom jak ostanu, už se člověk nemůže rozjídat, to znamená tak, no teď a přes vyučování, tak když je škola, tak jedno vnuka vozím do jedné dědiny, do lesní školky, druhý je už ve škole, pak mi zas na autobus do vedlejší dědiny dál už pokračuje autobusem, takže furt je to dělat.
0: Vy jste kouzelný dědeček. Dneska je to ve vysílání sama kouzelná babička a kouzelný dědeček. Děkuju, že jste s námi teď vysílal noční linku. Mláďo, zdravíme vás do Topolné, budeme se těšit na vaši další návštěvu. Ano, teď je čas na písničku a bude od Marcela z Moška. Doufám, že vás potěší.
1: Ano, tam si to už přizrábí, jo?
0: Tak ať se vám daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. I v ní se budeme vracet k věcem, které jsme dříve uměli téměř samozřejmě, ale v dnešní době se z našeho života pomalu vytrácejí. Během první hodiny jste nám připomněli, že nešlo jenom o šití, opravy, pěstování nebo práci rukama, ale hlavně o lidi, kteří nám tyto věci předávali. Mluvili jsme o rodičích, prarodičích, o jejich trpělivosti, moudrosti, o tom, že každá práce má svůj smysl, když ji člověk dělá srdcem. A právě vaše příběhy ukazují, že staré dovednosti nejsou jenom vzpomínkou na minulost, ale často nesou i hodnoty, které potřebujeme dodnes. A i ve druhé hodině budeme rádi za vaše vzpomínky, za to, co jste se naučili, co jste předali dál, co vám možná v dnešním světě trochu chybí. Možná zjistíme, že některé věci nezmizely, jenom čekají na to, až si na ně znovu někdo vzpomene. Pojďme tedy pokračovat v našem vysílání, tentokrát už v sobotním. Na vaše příběhy se těší Jarka Barpoříková. 731 800 900, to je telefon, pište na rozhlas.cz/linka nebo na e-mail linka@rozhlas.cz.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Myslíte si, že jsme pohodlnější než dřív? Co nám podle vás technologie vzaly? Co nám naopak dali? I o tom si můžeme povídat v dnešní noční lince Českého rozhlasu. Jsme u tématu věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Kdo se k nám dovolal?

0: ale ty děti to od nás přebírají, když to chtějí mít domácí. Já si myslím, že dneska mladí lidé hodně se vrhají na to, aby měli své domácí výrobky a váží si toho, že to je vypěstované z vlastní zahrádky a to. Ale já jsem chtěla jiné téma. Dneska jsme měli tady u nás na návštěvě kamarády, mimochodem rozhlasové, přes rozhlas jsme se seznámili a tak jsme měli a pán měl ještě svý přátelé, s kterými jsme se taky seznámili a tak, protože věkem jsme tak přibližně, no tak jsme vzpomínali na to, na ty dávnou dobu a vzpomínali jsme, jak se zužitkovalo, když se vykrmilo prasátko, dříve nebyly mrazáky, že jo, takže jak se to všechno zužitkovalo, jak se to dávalo do, určitě budou mnozí pamětníci vzpomínat, do plechovek, jak já jsem vzpomínala, jak s maminkou, maminka maso upekla, pak to naskládala do plechovek a jeli jsme tady k jednomu na kárku, se to dalo do nějaké bedínky a jeli jsme k pánovi, on měl na to stroj, takže to maso upečené se dalo do těch plechovek a on to uzavřel a pak se to doma muselo v nějakém tom zavařovacím hrnci, my jsme měli kotel s kotlinou, tak do toho kotle a tam se to zavařilo, všechno se zpracovalo, to maso dnes se dávalo do škopku, protože se to nasolilo, pak se to vyudilo a to vyuzené maso se zase zavařilo, takže byly takové polotovary na, ale vlastní, a které se zužitkovaly v tom létě a takže takhle jsme vzpomínali, jak se to dříve dělávalo a že to bylo tak, že prostě nebyly mrazáky, tak to bylo složitější, aby z toho prasátka byl užitek na celý rok, dělala se paštika, jo, a já si myslím, že to dělají dnes mnozí, kteří to prasátko si vykrmí, takže to také dělají, že si to zužitkují, aby to měli z toho pochoutky, tak aby jim to dlouho vydrželo. Ale je to jednodušší to skladování dneska, no, takže takhle jsem to chtěla připomenout a samozřejmě, že mám šicí stroj, který jsem si koupila po svatbě nebo vlastně za peníze, které jsme dostali jako svatební dary. My si koupili ledničku tehdy, to byl zázrak v domácnosti, malou a šicí stroj. No a to už budeme tento měsíc s manželem 60 roků spolu, takže nejsem žádná novomanželka, jo, jak by se dalo říct, takže máme takové vzpomínky, jak probíhaly žně třeba na venkově, že můj manžel ještě sekl, když jsme měli pole, tak ještě sekl kosou obilí a já jsem dělala snopy, stavěli jsme panáky, ale už tehdy nebyly mlátičky, to už přijel kombajn na to pole a vymlátil to, no a ještě mnozí, ale pamatuju si jako dítě, jak se to obilí mlátilo a dneska je lán pole, zrovna minulý týden tady u nás za naším domem sekli obilí, byl tady lán obilí a za jedno dopoledne byl lán pole sklízený, že když dříve to trvalo daleko delší dobu. A to jsou takové vzpomínky, jak to bylo a jak to je dnes. No, všechno je rychlejší, doba je rychlejší, takže i my už rychlejší nejsme, to je teda pravda, že už nejsme rychlejší, ale musíme se té době přizpůsobit a takové to brblání na tou mladou generaci, tak já asi paní žije, jak ta paní Ludmila, nebo jak se jmenovala, asi paní žije na jiném konci. Já ty zkušenosti s mladýma lidma nemám, takové špatné, takže bych se jich zastala.
1: Mhm. Dobře. Aničko, nějaká jedna dovednost, kdybyste ji mohla předat mladým, kdy máte pocit, že by se jim pak lépe žilo, co by to bylo? Co si myslíte, že by všichni měli umět a neumí?
0: Tak já si myslím, že já už jsem to říkala několikrát, taková větší zodpovědnost k tomu životu, jo, a ta zodpovědnost a možná taky trošku i pokoru a šetrnost, jako

0: ale ne jako lakotnost, ale taková střízlivá šetrnost. Jo, že jako já to neumím vyjádřit. Taková přirozená šetrnost, jo, tak mám zbytek, kousek chleba, no tak si uděláme topinky, no, aby jsme ho zužitkovali. Ono už teda je pravdou, že ten dnešní chleba už tu kvalitu nemá, protože je to taky pečené z různých směsí a to, že jo, ale dá se to zužitkovat a to tak, to si myslím, že i, já nevím, různé moderní věci užívám, ale už taková přirozená, taková úcta k tomu chlebu mi jako nedovolí, abych třeba ten chleba, nemáme žádný dobytek, tak když už jo se stane, tak to dáváme do bedinky a snacha to bere pro kamarádku, která má koníky, ano, takže to, tak se ten chlebiček zase zúžitkuje, protože koník si rád pochroupe, ale nebyla bych schopna hodit kus chleba do odpadkového koše. Jo, tak jenom to je takový příklad, to je o různých věcech, ale jako tak to si myslím, že to by se mělo taková ta úcta k tomu jídlu nebo k těm potravinám taková. Je pravdou, že ta kvalita už, opravdu to si musíme přiznat, že ta kvalita toho těch potravin chybí, ale přesto jsou to zase potraviny, které nás živí. Takže to by tak bylo, no.
1: Ďakujeme, Aničko. Sme rádi, že nás posloucháte, že voláte, že sa zapojujete. Tešíme sa na vaše další návštevu.
0: Ja taky děkuju a doufám, že som nemlátila prázdnou slámu, jak se říká u nás. Takže to jenom doufám. Takže
1: vyprávila ste poutavie.
0: A všichni moc zdravím a mějte se všichni moc hezky a hezké léto.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dobrý večer v noční lince. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnešní linka povídá. Je s námi pan Janča, který volá tady ze Zlínského kraje. Zdravím vás.
1: Dobrý večer, přeji vše dobré.
0: Můžete
1: vzpomínám,
0: povídat.
1: Vzpomínám, že za času děvička a babičky, kteří měli řeznictví, bylo téměř automatické předávat tu živnost aspoň jednomu z dětí. To znamená, že syn byl řezník potom, maminka se odloučila, stala se z ní učitelka a myslím si, že zase na to její zaměření učitelské rodiče už vliv neměli. A my chodíme do zaměstnání, ze svého zaměstnání nepřenášíme žádné zkušenosti dětem a ani ve škole nás neučili, jak ty děti vychovávat. Takže já si vzpomínám už od svého tatínka, jsem se naučil jedině pracovat na poli a chodit do kostela a své děti jsem téměř ničemu nenaučil. Rád bych, ale už teď se spoždění mě něčemu naučil, ale už o to nemají zájem. Mm-hmm. A potom už by se mi tvořil čas na vnoučata. Ale vnoučata nedokáží odpoutat od mobilu, od počítače. Takže nemám šanci něčemu naučit vůbec. Takže je potřeba zřejmě, aby všichni lidé, i ta mladá generace, prostě spojila potom už více sama na sebe, učili se ve skautu, učili se ve škole a zase z nich vyrostou slušní lidé.
0: Pane Jančo, vy jste mě upozorňoval na to mimo éter, že to nebude veselé, ale vy jste mluvil pozitivně.
1: Dobře. Já si to, no. Myslím, že to nebude pozitivní, že, no, že nějak bych rád ty děcka naučil všemu, absolutně všemu, ale jak si jsme se neviděli jsme na to, protože ve škole žádná rodinná výchova neexistovala. Takže a s manželskou jsme každý táhli za jiný provaz, víte?
0: No tak možná, jenom že jste tam zmínil, že ty vnoučata je těžké otrhnout od těch mobilů, tak to možná není úplně nejpozitivnější, ale já myslím, že na to přijdete, že ono je to
1: ne,
0: časem omrzí.
1: No to už nepřijdu, to už fakt nelze. Já jsem se pokoušel, nabízím, pojďme plávat, pojďme si zahrát tenis, pojďme prostě, nabízím 100 možností těm vnoučatům svojím. A není sebe menší, aby nebyl ten nejhorší dědeček na světě, který je prostě jim to vypne natvrdo, vytrhne ze zdi, ze zásuvky, tak nemám šanci něčemu fakt naučit. A zase ve škole je vedou docela dobře, chodí do kroužku vaření třeba a to nejstarší vnouče, ten kluk, chodí do sportovních kroužků, takže já to vidím všechno pozitivně. Jako.
0: Dobře, tak děkujeme, že jste se s námi o to podělil, moc vás zdravíme, tady nemáte to daleko k nám.
1: Začnu jezdit do kostela do Zlína teď přes prázdniny, protože je tam potřeba předříkala druženec na 7. hodinu, takže už tam budu na 7. hodinu bývat ve Zlíně v kostele.
0: Dobře, tak pokud někdy budete mít dlouhý večer, ozvěte se do noční linky, pokud nebudete brzy vstávat, rádi se s vámi budeme povídat, ano?
1: Tam koncert 9. hodiny a probudím se potom a zapnu si rádio.
0: Tak ať se daří, pane Jančo, zdravíme vás a posíláme kapelu Katapult.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 2 minuty bude 12:30. Já tady vítám dalšího posluchače, kdo se dovolal? Halo, halo, slyšíme se? Slyšeli jsme se, ale bohužel, tak paní Marie, nevím, co se stalo, nevydržela do vysílání. Tak zkusíme zvednout další telefonní linku, ta je také obsazená, takže živě zdravíme, kam a koho?
1: Dobrý večer, zdravím vás všechny posluchače a přátelé Českého rozhlasu. Luboš Náchod, hezký večer.
0: Luboši, vítejte, povídejte. Co máte k tématu?
1: Tak chtěl bych říct, co se vlastně začalo, co vlastně ty moderní věci vzali, co dali. Co se týče technologií, tak bych chtěl pochválit vlastně vývoj, který jde dál. Chtěl bych pochválit moderní technologie, umělou inteligenci, která velice pomáhá, ale chtěl bych důrazně varovat před zneužíváním této věci a hlavně před zneužíváním pro mladé lidi. Aby si dobře každý rozmýšlel, komu dává se údaje, komu dává se informace a souhlasy, ano. A potom, jestli poslouchají mladé slečny a dámy, tak komu dávají možnost, aby zhlédl jejich stránky, jejich fotografie a jejich osobní údaje, osobní já. Ano?
0: Dobře, takže to byly dobré rady. A teď tedy to téma, co se možná ztratilo, nebo co jsme naopak našli po dlouhé době, jaké dovednosti se předávají z generace na generaci.
1: Našli, a to jsme ztratili. Tak nevím, jestli to budou dovednosti, ale chtěl bych říct, že co jsme ztratili jako národ, tak doufáme, že jsme ztratili strach, ztratili jsme obavy a našli jsme něco, čemu se říká svoboda a zodpovědnost. Ano. A co se týká hmotného statku, tak myslím si, že se hodně ztratilo takové pouto mezi lidmi. Ano. Že se ztratilo a že by se mělo znovu obnovit. Že by to mělo být moderně řečeno face to face. Opravdu mezi lidmi a ne takzvaně online. Jelikož vlastně to, co je online, tak sice je to krásné, že to mohu vypnout, mohu to přesměrovat, ale vlastně chybí už to osobní pouto. Ano? Tak chtěl bych jenom zdůraznit, že je důležité osobní pouto.
0: Dobře. Jak vy vzpomínáte na své rodiče, prarodiče? Co vám dali? Co z toho třeba, co vám kdysi předali, tak využíváte a často si na ně vzpomenete. Je doma nějaká taková práce?
1: To bohužel ne. To bych neřekl, ano, to je osobní. Vlastně to je osobního života, to asi nemohu. Ano? Spíše pozdějších let vlastně to bylo získané.
0: Naučené. Ano? Dobře.
1: Tak jo.
0: Děkuju, Luboši, že jste se k nám dnes přidal.
1: Já taky děkuji a ještě krásné.
0: Ještě budu přemýšlet nad tím, co jste říkal, bylo to trošku filozofické, ale i to sem patří určitě, my jsme rádi za každý názor.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Co jsme ztratili s příchodem moderních technologií a co jsme naopak získali? Pojďme o tom teď společně přemýšlet.

0: největší hodnotu mají věci, které se nedají koupit, ale naučit. Na které z nich vzpomínáte nejraději? I o tom si můžeme dnes povídat v noční lince Českého rozhlasu. Téma je totiž široké a zní věci, které ztrácíme, věci, které nacházíme. Teď
1: můžu
0: vítám
1: mluvit?
0: Pana Jožina. Ano, teď jste ve vysílání.
1: No, tak ještě jednou všem děkuju, těm posluchačům a spolupracovníkům rozhlasu noční linky. A kromě toho navazuji hlavně na paní Aničku a na pana Janču, tom bych mohl i dál pokračovat. Dá se mi, že bych mohl tím říkat a zdravit je tak nějak. Zdravím vás, mládeži, protože jsem asi o něco starší. No a mohu říct, že se vracím k tomu, co se kdysi dělo a co nám pomáhali mý prarodiče, dá se říct si moje babička a můj děda, se kterými jsme vždycky žili. A tam mohu jenom navázat na to, že jednak můj děda byl velmi přísný, byl to hospodář pivovaru a tam muselo být všechno v pořádku. Když jsem něco položil špatně, některé nářadě a tak dále, tak hned mě napomínal, jak to má být, jak by to mělo být správně a poučil mě. A jeho zaměstnání bylo tak, že než se stal hospodářem pivovaře, tak předtím vyhořela jeho
0: Já bych vás poprosila, kdybyste se stlumil do rádio. Jožine, jestli by to šlo. My vás pak budeme lépe slyšet a můžete pokračovat. A zkuste.
1: No, tak prostě vyhořela ta jeho hospoda, protože tam se scházeli jedni z prvních, jak jsem zjistil, jedni z prvních sociálních demokratů a snad to byl nějaký trest za to, že mu vypálili tu hospodu. On byl velmi spořádaný, proto ho přijali jako hospodáře do toho pivovaru. No a tam jako navazuju na to, my jsme jako s nimi žili, s babiškou i s dědou a samozřejmě děda měl v našem domku měl svůj výměnek a tam mohl vždycky sejít a mohl nás poučit, dokud byl ještě jako schopný zdravotně a tak dále. Čili vybudoval i malé, takovou malou hospodářství, domácnost a v době německé okupace to bylo nesmírně důležité. Dodatečně na to vzpomínám, jak mě babička vždycky pomáhala, co všechno je potřeba zařídit, abychom přežili v té kruté době té okupace. A co šlo, i třeba sousedům jsme někdy pomáhali a myslím si, že v tomhle směru jsme tak nějak zaostali, že dneska bych si ani netroufnul někde se hlásit, že bych mohl být jako na nějakém výměnku nebo něco podobného. To, co se konalo tehdy, můj děda to všechno sledoval a i když umíral, nechal si mě zavolat a řekl mě s Bohem, Jožine, to bylo to poslední, co mě řekl. Děkuju vám, děkuju.
0: My děkujeme. To bylo citlivé, milé, krásné. Řekněte mi, kdybyste mohl vy vzkázat něco mladým lidem z toho, co jste vy zažil, nějakou radu, nějakou lekci životní, kterou vy jste dostala, přál byste jí ostatním. Vím, že jsem vás tou otázkou překvapila, ale vymyslel byste něco? Jožine, tak trošku se nám to tam ozývá, nevím, jestli mě slyšíte. Haló? Ne, tak spojení se přerušilo. Mrzí mě to, ale já věřím, že mě teď slyšíte z rozhlasu, tak děkuju, že jste zavolal, věřím, že jste řekl všechno, co jste měl na srdci. A případně si to příště dopovídáme, co vy na to. Teď 5 minut před 12:45 zaspívá Petra Janů. A já můžu možná téměř naposledy připomenout dnešní téma. Vzpomínáte si, co bylo kdysi úplně běžné a dnes už se skoro nevidí? Právě o tom si dnes povídáme. Proč

0: Nádherná písnička S láskou má svět naději. Petra Janů dospívala v noční lince Českého rozhlasu. Pojďme se podívat, kdo nám volá, kdo je na telefonu. Krásnou noc.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert.
1: Pan Robert. Mm-hmm.
0: Možná jste kdysi uměli věci, které dnes už nikdo nepotřebuje. Přesto stojí za to si to ještě připomenout a možná některé dovednosti oživit. To je pod titul dnešního tématu. Co k tomu máte, Roberte?
1: Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě znovu vzala, protože se přerušilo spojení, takže moc děkuji, tím začnu. No a teďka děda mě učil takovou jednu zásadu, tom byl jako správný chlap. Byl frézař, soustružník, já jsem teda zámečník, tak to je takový podobný. Dvakrát měř a jednou řež, to znamená, že když jsem něco řezal, tak radši jsem to čtyřikrát změřil, než abych to udělal krátky, protože tak už se s tím nedá nic udělat. No.
0: Uh-huh.
1: A tak jsem chodil na fišky k panu Mádrovi, ten už taky nežije. On dělá teda stoláře, tak tam se nás naučil třeba pracovat na protahovací hoblovce. Paní Haruško, nevím, jestli to znáte, protahovací hoblovku.
0: Ne.
1: No. No to je stroj, že se tam nastaví míra a máte všechny desky stejné. To na srovnávačce neuděláte. Děda mě zase učí dělat na srovnávačce.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky je důležité udělat všechno přesně, protože, jak říkám, když se něco udělá nepřesně, a pak tak už to není ono, už to nepasuje. Jo?
0: Dobře,
1: takže hodně měřit.
0: To byly vzpomínky na něj. A dál?
1: No a pak třeba k nám chodil pan Weibl a o toho jsem se naučil takový jednodušší věc. On byl elektrikář, ten už taky nežije. A naučil jsem se třeba vyměňovat kolibku ve vypínaču. Jo? Jako to bylo takový prostě jednoduchý, ale třeba do rozvaděče tam bych nešlo, protože to by mě zabilo. A ty elektrikář tak nerozumím, asi jenom zámečník. Jo? Takže když je něco složitějšího, tak do toho už se radši nepouštím.
0: Myslíte si, Roberte, no, že jsme pohodlnější než dřív?
1: Jak kdy a jak v čem, to je takový, jak bych to řekl, no čím je člověk starší, tak je takovej, já nevím teď, jak to přesně říct, že už je takové třeba, že už ty člověk unavený, jo, nebo toto, ale nevím, jestli je to pohodlnost, no, jako, když jsem třeba žil s manželkou, tak žena vařila, a já třeba taky občas něco uvařím, ale musím se k tomu dokopat, protože já nevím, jak by vám to vysvětlil. Když má člověk dělat sám pro sebe, tak už je to takový složitější, ale nevím přesně v čem. No, to složitě vysvětluje.
0: Dobře. Roberte, tak moderní technologie, ty, co nám dali, co nám vzali?
1: No, já to řeknu asi tak, že jako moderní technologie jsou dobrý, ale jsou složitý. Já vám uvedu příklad. My máme třeba teďka v práci úplně nové soustru, které odvezlo do Brna do technického muzea. Točilo se na tím kola z tramvají. Já jsem teda na tím nedělal, na tím dělají chlapi soustružníci. A tam to je řízený přes počítač, ten nové. Tam je 50 knoflíků, jo. A já bych se do toho nepouštěl, protože bych se bál, na které knoflík stáhnout, jo. Kdybyste to viděla, tak si představte, že každý knoflík má nějakou funkci. Když to ten starý stroj tam, on mi přišel, že byl takový jednodušší, že ty moderní technologie nejsou špatné, ale jsou složitý. Jako nevím, jestli to říkám teď přesně. Jako.
0: Ano, já myslím, že vám rozumím. Dobře, Roberte.
1: No, a ještě bych chtěl na závěr teda, ať nezdržuji ostatní, tak pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Krnova, pak Oldu včelaře, jo, no a řezbáře, no a všechny linkaře, a chci vám teda hodně moc poděkovat, že jste mě vzala, jo, on je takový hodně nepříjemný, když se přeruší spojení, trošku se mají plakal, protože když se člověk snaží, tak prostě je to nepříjemné, ale nejsou sám, kému se to stalo, no tak člověk to musí brát z rezervu, pořád je to jenom technologie, tak moc vám děkuju.
0: Přesně tak,
1: a snad se příště dovolám.
0: Ať
1: moc vám děkuju.
0: Daří.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka Českého rozhlasu končí. Závěrečný vzkaz bude internetový. Jako malý jsem se naučil těsnopis, ale už jej dávno neužívám. Naučil jsem se také psát na psacím stroji, přičemž tahle dovednost se mi hodí pořád. Stejně tak si užívám psacího písma, když například píši dopis. Pořád si ukládám v paměti ta nejdůležitější telefonní čísla. Prostě mě baví si je pamatovat. Z hospodářských dovedností umím kosení kosou. Mohl bych určitě přemýšlet a psát i dál, jenom by to bylo na díl, tak snad se dovolá Michal. Tak Michale, nedovolal jste se, tak alespoň část vašeho vzkazu jsem přečetla, moc děkuju. A děkuji i vám všem ostatním, že jste se zapojili do dnešní linky, že jste si s námi povídali, že jste se nám ozvali a budeme se těšit, že se uslyšíme zase někdy příště. Bude to u jiného tématu, ale určitě si budeme mít co říct. Takže závěrem, dnes jsme si připomněli, že staré dovednosti nebyly jenom to něco umět, ušít, opravit, vypěstovat, ale bylo to o lidech, kteří nás učili poctivosti a mít radost z obyčejné práce. Možná některé věci už neděláme tak často jako dřív, ale to nejdůležitější, ta lidskost, ochota pomoci a umět si poradit, to bychom si měli uchovat. Tak děkuju, že jste byli s námi, že jste otevřeli své vzpomínky. Přeji klidnou noc a uslyšíme se i dnes večer ve 23 hodin v noční lince. Kolegové mají dovolenou, tak se budu těšit, že se uslyšíme opět.

0: trust her, for she's touched your perfect body with her mind.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
2: Je to další vyprávění, ale hlavně předkládání důkazů, že jsou mezi námi lidé, kteří umí potěšit, dojmout a hlavně rozesmát. Patří mezi ně i ten, který kdysi řekl: člověk si nemůže koupit východ slunce, nebo já nevím, oko studánky. Ale samozřejmě není k zaplacení ani cit, vztah, láska, smysl pro humor a celková citlivost. To jsou slova Bolka Polívky. Jinak vám příjemný poslech hned na začátku přeje i Patrik Rozehnal.
3: Podívejte se, vy se jenom tady postavte k téhle desce.
2: K té se seznamem rolí a ukázek? A proč vůbec?
3: Nebojte se, tady se postavte k té desce.
2: Tak, takhle?
3: Ne, zády.
2: Ale to mi budou překážet ty CDčka a pásky s ukázkami.
3: Odlož si ty věci.
2: No dobře.
3: Tady se prostě postavíš, pojď.
2: No jo.
3: Tady se postavíš, takhle si dáš ruce, ano?
2: Jo, na to spouštěcí tlačítko.
3: Vidíš se, ještě jednu věc, prosím tě. Budeme si tykat. Navržni tykání.
2: Ahoj, já jsem Patrik.
3: Bolek. Ruce, jak jsem ti říkal.
2: No jo, teď to spustím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Vyprávět si budeme a pouštět ukázky spojené s Boleslavem Polívkou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka se narodil 31. července, tedy přesně v polovině prázdnin, roku 1949. Stalo se tak ve Vizovicích.
2: Ano, tam jsem se narodil. Nechci se opakovat, ale někteří to jistě znají. Kolejně, moje maminka už byla starší. Otec byl ještě starší než moje maminka. Otec už měl přes 50 let a maminka měla lehce přes 40. Takže když prostě byla, jak se říká, v tom. Brňáci říkají, že měl nastříkané v bodě.

0: spermatozoid tam... Který je to spermatozoid, protože on jich měl hodně, jo? No a tak maminka šla na červencovou noc, kde byla v masce noci. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. V 48. roce. Ne, 49. roce. Černý kostým pošitý s zlatými hvězdami. Měsíc měla, byla v masce noci. A teď najednou to na ní prostě přišlo. Jo? No. A ona říká, paní Obralové, která tam byla u stánku, její kamarádka říká, na mě už to přišlo, zavolej Obadalku. A Obadalová to byla porodní babka z Vizovic, která měla mupet, čili kozí dech, jak se tam říkalo. A maminka, co jsme, my jsme vydali blízko tam toho areálu, kde byla Sokolovna a koupaliště, maminka prostě tam sama si ohřála vodu, svlékla kostým noci, sama mě porodila a potom, když paní Obralová na tom kozím dechu přijížděla, tak už jsem byl zrozen a vysoko jsem čůval a kde jsem se prý hodně pohyboval a paní Obralová, zkušená porodní babka, říkala, paní Polívková, to bude komediant. Můj tatínek, který s kamarádama pokračoval, ani si nevšiml, že maminka už odešla rodit, přišel asi po dvou dnech a měl velkou radost, že má chlapce.
1: Už na střední škole vystupoval Bolek Polívka s komickým kvartetem a odtamtud si to pak namířil rovnou na Brněnskou jamu. Od roku 1972 se stal jednou z hlavních osobností divadla Husa na provázku. Později si založil i divadlo vlastní a dokonce se vrátil i na jamu, tedy co by učitel. I na to jednou vzpomínal.
2: Nedávno mě Ctibor Turba přemluvil, aby učil na jamu, ale jenom týdenní stáž. Tak, protože to kamarád, měl jich jenom 6, tak jsem říkal, tak první lekce byla, že jsme se sešli v hospodě a povídali jsme si, co oni tak si představují, jako co byste sebe chtěli, a aby to bylo, a co by chtěli, jestli to divadlo jako nonverbální, jestli má smysl, tak jsme se docela bavili, uběhlo pár flašek. Tak další den jsem nechal přistavit limuzínu Lincolna, rozumíš, před divadlo a oni se učili se nastupovat do limuzíny. Až budou slavní, že se jim to bude hodit. Víš? Řeknu tu poslední lekci, že jsem je pozval sem a rozdělil jsem je na dvě skupiny po třech, ty jamáky, ty studenty. Jedna skupina nepila, nesměla pít a druhá skupina mohla pít, kolik chtěla. A teď ten pedagogický genius, něco mezi Komenským a Makarenkem, říkal, a teď vy střízliví zahrajte opilí. A ještě šlo. Já. Teď vy opili, zahrajte střízlivě. No to samozřejmě nejde, že jo? Víš, co si z toho vybrali? Že příště se poženou všichni.
1: Polívka nás umí pobavit prostě vždycky. A tak než si dáme další písničku, je tu ještě jeden vtip.
2: Je papoušek a ten papoušek dělá doma strašnou štrapáci a nepořádek a ten jeho majitel vždycky přijde domů a říká, co to tady zase máš, tam se válí doutníky a tam prostě nějaký utěrky a vychlastaných flašky se válejí, je tam nakouřeno a je tam smrad z toho alkoholu. Říká, nedělí mě to, a papoušek se nedá říct. Tam se vají kalhotky a tam zase ten chlast a zase ty doutníky a smrad. A on říká, ty neštvině, ty bydlíš u mě, ne já u tebe. Ty tady budeš prostě dodržovat pořádek a když prostě nebudeš, tak já ti prostě to, jak jsi hrdej na to peří, já ti to prostě vyškubu a budeš vypadat jako kůře zmrazené někde v mražáku. A to ti říká, požuráze, omlouvám. No. A najednou je pořádek, přijde chlap domů, pořádek, všude uklízí, no krásně to všechno voní. Druhý den další, on říká, to si můžu dovolit víkend. Jede na víkend, přijede v neděli večer domů a zase to samý bordel a tam doutníky a tam ty flašky poro vypity a smrad. On otevře dveře a tam se páří z ty vany a papoušek tam s jedním doutníkem a fernet tam a takhle jako vedle sebe na ty vany a seru na peří.

Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: To byl Vaby Daněk, ale my si dnes povídáme o Bolku Polívkovi. Ten se mimochodem načas stal i farmářem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jako malý se na chalupě nedaleko Vyškova proháněl na koni. A když se později v dospělosti dozvěděl, že v Olšanech je na kopci opuštěný kravín a vedle něj malá klubovna, šlo to už rychle. Z kravína se stal dům pro jeho rodinu. Vedle vybudoval hotel u krále a z klubovny se postupně vyvinula restaurace u klauna. Z Bolka Polívky se stal farmář.
2: Potkal jsem knížete Schwarzenberga a byli jsme s Marcelkou a on říká, proč tomu neříkáte statek, proč tomu říkáte farma? Ten statek se mi zdá takový češtější. A Marcel říká, no tak, ale víte, přece jenom statek to je tady, že takový prasátko, kravička, ale tam jsou koně, tak se nám zdá, že ta farma. Já říkám, ale kníže, hlavně to vychází z té naší krásné češtiny. Pojáč, my se hrozíme nedostatku, ale nemusíme mít strach z nedofarmy.
0: Bolek Polívka si na farmě v Olšanech uvědomoval, že na světě není sám, a to když byl obklopený zvířaty a dobrými lidmi. Bylo mu tam dobře. Citlivci tvrdili, že je tam prý jakási dobrá zóna. Do rozsáhlého areálu si později pořídil kromě koní a běžné české zvěře třeba i lamy a velblouda. A když už o tom mluvíme, teď nám Bolek Polívka povypráví také o žirafím samci Viktorovi. Toho pozoroval kdysi, když v Londýně hráli představení Šašek a královna, jak prozradil kdysi v Bolkovinách.
2: To mě, a v tom Londýně, tam je celý Londýn a celá Anglie, Velká Británie žila tím, že žirafí samec Viktor v zoologické zahradě v Londýně po úspěšném vykonání toho sexuálního aktu ocitl se ve špagátu, tam byly fotky, to byla hlava se takhle. Ocitl se ve špagátu a to je pozice, ve které žirafy umírají. Tak celá Anglie tady přemýšlela, jak ho z toho špagátu dostat, rozumíš? Někdo, že tam třeba pod něj podsunul nějaký nafukovací balon a že to nafouknul a tím pádem jako, že prostě ho zvednou, rozumíš? Někdo zase vrtulníkem nad něj a že pod ramena mu dají nějaký takový háky, rozumíš? A že vlastně ten vrtulník o lehonce pozvedne nahoru a jenomže všimněte si, oni ty žirafy nemají žádný ramena. To zase ten Brit neví, že žirafy to je hlava, krk a hned nohy. No tak co teď? Celá Anglie přemýšlela. Barry, můj kamarád, který s námi se mnou vždycky jezdil, je technik a taky herec, výborný, dobrý kluk, říká, kolik ten Viktor, prosím tě, má roku? No co jako, no tak zavolej tam, zeptej se, kolik má roku, protože tam byly čísla, jako kam zavolat, kdyby někdo na něco přišel. Tak já jsem tam volal a říkám, zeptám se, kolik roku má ten Viktor. A oni říkají 22. Říkám, no tak 22, říkají 22. He is 22, Viktor. A Barin říká, no a kolika se ty žirafy takhle dožívají? Říkám, a co jako, kolika? No kolika se dožívají? Tak jsem tam zavolal znovu a říkám, a kolika, prosím vás, let se ty žirafy dožívají? Jaké žirafy? Žirafy, jde tě. No tak v zajetí tak 25 let. Říkám, no 25 let, Barinko. Říkám, no jo. Tak, no jo. Ty, zeptej se, kolik měla ona? Kolik má ona? Říká, jaká ona? No ta žirafica, ne?
3: A zase.
2: Prosím. A oni už mě poznají, já mám takový lehký valeský přízvuk v angličtině. Oni mě, prosím vás, já říkám, kolik má ona? A oni samozřejmě s tou poctivostí britskou říkají, no ona má 19. Já říkám, 19, Barinko. A říkám, no tak to je starší už, jako nejzboží. Jaký starší zboží? No tak jako, že už je trošku starší, ne ona? Ta samica, ta žirafica. No, asi jo, když máš 25 roku, to už bude ve středním věku možná trošku vejš. Tak ať mu... Bary, ať mu dovedu normální mladou samicu. A já ono si připadá, že se na ně dívá celá Británie, jako. Tak já tam volám a říkám, já mám takového kamaráda, technika, on má takový nápad, abyste tomu Viktorovi, tomu vašemu žirafímu samci přivedli mladou samici. A oni z Kodaně, ze zoologické zahrady v Kodani, přivezli samici, Elizabeth, žirafí samozřejmě, rozumíš? A ona, ta samice, jenom ji vedli kolem té ohrady, rozumíš? Ten Viktor udělal. Teď si mu udělal na krku takový souček, hned si ho zase rozmotá, skončila to zábrany a dělá tam velotoče. Takže Barin zachránil žirafího samce Viktora.

0: Mimochodem, jak už jste slyšeli, tenhle zážitek je z Londýna, když Bolek Polívka tam hrál představení Šašek a královna. Tenhle kousek se v roce 1987 dostal i na filmová plátna. Slavná manželská hra z divadla Na provázku byla ve filmovém přepisu Věry Chytilové velmi úspěšná. Třeba i proto, že diváci mohli poprvé obdivovat krásnou Chantal Poulain na velkém plátně. Ve stejném roce, tedy 1987, přišla i první manéž Bolka Polívky. A zjistilo se, že silné Mimovo charisma fungovalo i v televizi. Společně s pořadem Možná přijde i kouzelník ve své době šlo o perestrojkovou zábavu České televize, která jakoby tehdy spadla z jiné planety. Najednou se zjistilo, že Bolek Polívka utáhne i vlastní pořad a na tom se později stavilo mnohokrát. Třeba i s úspěšnými Bolkovinami. A my se v další ukázce vrátíme ještě trochu do Olšan a ke zvířatům, ke koním, spolu s prezidentem Václavem Havlem.
1: S panem prezidentem jezdit na koni? No myslím ty lány a tam jako...
2: Tam bylo...
1: Kolik vlastně tam je hektarů v těch lánech? Tam se jako statkář.
2: Je třeba odlišovat Lánský park a Polesí Lány. To jsou dvě různé příspěvkové dodnes organizace. No. A co já a kůň. Tam bylo v blízkosti Lán bylo jakési družstvo, které podobně jak tady na tvé farmě prostě mělo koně. A koňské jakési družstvo.
1: Zatím družstvo nejsme.
2: Ano. A tam mi přivedli jednou koně a řekli, že se k prezidentům hodí, aby jezdili na koně a já na koni. A já jsem poprvé v životě na toho koně vysedl, teda vycpali mě tam. A o mé rovnováze už byla řeč. A já jsem samozřejmě nevěděl, co se dělá, jak se dělá. A ten kuň se rozešel. A já jsem nic nedělal, ani nikterak se mu v tom nebránil. On šel stále rychleji, až přešel do jakéhosi poklusu, že? A teďkon, já jsem nevěděl, jak ho zastavit. A on se normálně vydal po loukách, kolem. Jsme běhali a potom, a já jsem tak tak držel tu rovnováhu a nevěděl jsem, co jiného. Řekl jsem si, snad ho to unaví. A posléze on se rozhodl jít si prohlédnout vesnici. My jsme teda klusali po těch lánech, on se zastavoval u různých obchodů, co se čenichá lata. A nakonec jsme se jakýmsi způsobem vrátili do zámku a sesadili mě z něj.
1: Já bych to chtěl vidět, tu historiku, nebo z hlediska toho koně. Ten kůň zase si říkal těm svým známým v Maštali, říkal, člověče, vyzvedli na mě nějakého chlapa. Já jsem myslel napřed, že nic neumí, on se mě držel jako klíště. Tak mě pobízel do klusu, jak jsem klusal. A on najednou, že si prohlídne vesnici. Co on blbne po tom asfaltu, jak se mě blbě běhá po asfaltu. A on, abych zastavil u toho obchodu, nebo tam u toho. Něco si snad chtěl koupit, pak jsme odsválali domů, rozumíš. Tak, co říká domů. A potom oni ho zase sundali a on ani nedýchal.
3: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ve světě českého humoru jsou různá oblíbená témata, která vždy skýtají možnost k tomu, aby vy jste se zasmáli. To, co následuje teď, bude taková sekce nazvaná alkoholické historky. Ale možná bychom si ještě předtím měli říct něco o zázemí a soukromí Bolka Polívky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Bolek Polívka je otcem 6 dětí. Nejstarší dcerou je Kamila, jejíž maminkou je Stanislava Polívková. Pak přišla na svět Anička, která je taky herečkou, a její mámou zas česká herečka Evelína Štajmarová. Pak přišel na svět Vladimír Polívka, který se narodil do manželství s už zmíněnou francouzskou herečkou Chantal Poulain. A další děti, syn Jan a František Antonín spolu s dcerou Marianou, jsou ze vztahu s Marcelou Černou. A jak teď spojit manželství, vztahy, ženy a alkohol? No snad nejspíš čtením dopisu z Bolkovin, kde se tohle podaří.
2: Eva Paulusová Karviná. A to je historka o tom, jak často se píše, jak často se objevuje v těch historkách a v těch příbězích se objevuje fenomén, kterému říkáme lidově alkohol. Odborně chlast.
3: Odneste to.
2: Rozumíte? No a to je zase oslava, zase je svatba a zase někdo pije víc, než je zdrávo. Pije. Říkejme mu třeba Jiří.
3: Děkuji ti.
2: Ne? Nebo chci radši Františka?
3: Romurek.
2: Říkej, jak budeme říkat? František řekne. No, aby to nebyl Jiří, aby to nebylo od tobě. No a svatba. A na té svatbě se samozřejmě pije a postupně se člověk stává hrdinou. Stává se lepším než je, stává se uvolněnějším. No a tady tenhle František už je tak uvolněný, že říká, já jedu domů, nevěsto, pojď se mnou. Není, já jsem se čerstvě vdal, no tady byl sám. Felicie bere svoji Felicie, nasedá do sebe, do své Felicie a jede domů. Já vždycky říkám, byl tak opilý, že se potáceli na koni. Jak ten kůň vlastně dělá tady tohle, tak říká, jak já vím, že ten jezdec je opilý. Rozumíš? A tenhle byl opilý ve své Felicii. Ve své Felicii opilý, taky se potácel takhle, samozřejmě policajti, jak už to bývá. Náhoda, je náhoda. Tak ho zastaví, on vystoupí. Prosím vás, abyste pil? Samozřejmě, na svatbě se pije. A najednou je hrdina. On je hrdina, on vlastně těm policajtům říká něco tak hrdinského, tak sebevědomého. Jako ten Armstrong, že udělal ten první krok. Nebo ten Gagarin, ten Rus, co měl největší smůlu. Tolikrát obletěl planetu a zase přistál v Rusku. A on se cítí takovým jako... On se cítí takovým... hrdinou, on se cítí takovým kosmonautem chování. A já se na co, a svatbě se pije. A oni už vytahují samozřejmě balónek. Ale on má trošku štěstí, protože tam v dáli ozve se třesk plechu, který do sebe naráží. Policajti se tam rozběhnou a on to využije, nasedne do své Felicie a jede domů. Zaparkuje Felicii v garáži a lehne si a spí, nemluvě se ženou. Rozumíš, a usne, ale za 2,5 hodiny, 2,5 hodiny jsou tam policajti. A tak policie, tak on musí vylíst, on v tom pyžamu, policajti v uniformách, že jak se, oni mají noční službu, takže uniforma je vlastně jakýmsi pyžamem policisty, že? No tak tam stojí proti sobě v těch pyžamách a... No tak, prosím vás, občanský... Proč? Prosím vás, my jsme vás teď kontrolovali, jste byli opilí před 2,5 hodinou. Říká, no to vůbec ne, prosím vás, já tady spím od rána, už je takový střídlivější. Říká, no právě. Říká, ne, já prostě spím. Dobře, kde máte vůz? Říká, no zaparkován, jo, mám zaparkován, já jsem v tom voze nejel vůbec dneska, prosím vás. Oni samozřejmě číslo nemají, jo? No tak vám ukažte svůj vůz. Tak jdou do garáže, tam opravdu Felicie je zaparkovaná. Jenomže žlutá policejní a ještě bliká.

0: znamená dovídat se, řekl kdysi Bolek Polívka. A taky to, že pokud ztratíme schopnost hrát si, nic se nedovíme. Pak všechno víme a nemusíme tady vůbec být. Ale já jsem vám slíbil ještě další historky, další vyprávění a všechno spojuje jedna věc. Jedna společensky přijatelná droga. Alkohol. Teď je hostem Bolka Polívky v Bolkovinách Milan Steindler.
1: Ty jsi, Milane, víš, jsme u tebe takhle, ty jsi taky zakladatel sklepa, divadla sklep,
2: to jsi založil. Počkej, nepředbíhej, ale víš, moment, jako, ale abych pověděl jednu věc, jako,
1: kam víte,
2: co, když mluvím o tom, aby se to natáčení rozběhlo, jo, tak nejnebezpečnější část je samozřejmě na začátku.
1: Ale já si myslím, že to nebudeš mluvit.
2: Že to, no jo, no tak vteřinku to je, dejte mi tři čtvrtě hodinky, to je hned. Helejte, prostě ty herci se sejdou, že jo, většinou večer před natáčením, oni je svezou dřív, pač jistota je jistota, že jo, oni se sejdou, pohovozejí, něco popijou, že jo, a to takhle, a my jsme se s Bolkem potkali tady na tomhle filmu po dlouhý době, tak jsme pohovozili, něco jsme vypili, pravda, jako něco málo,
1: decentně.
2: Že jo, decentně samozřejmě. A já najdu. Ráno jsem se probudil, pozdě, průšvih, malér, teď jsem měl vejít na place, co teď? No to je šílený, budík, já mám mobil, jo, místo budíka, moderní člověk, že jo, koukám, vyzvoněno, teď co teď, že jo, říkám, proba, výmluva nějaká, jsem nemocnej, to je blbost, včera mě viděli docela zdravýho, teď co s tím, tak teď, že jo, a najdu, teď ten mobil zvoní, co s tím, tak jsem to vzal, že jo, haló? Jakoby nic, halo, že? A tam, ahoj Milane, jsi to ty? Z placu volali, že? Já říkám, no jo, to jsem já, co je, co se děje? Kde seš, Milane, kde seš? Já říkám, to je průser. Oni říkám, no kousek od vás, teď jedu na plac. Já měl domluveno, že budu jezdit svým autem, teď jsem kousek od vás, už teď jsem tam za chvilku, co je? Prosím tě, Milane, můžeš se vrátit? No neblbně tady teď těch kilometrů, já jedu z toho hotelu a teď jsem chodil v těch trenýrkách takhle vlasy, úplně hotovej. Potom pokoji hotelovým a do toho mobilu jsem říkal, to je výhoda těch mobilů, jo. Říkal, prosím, teď já jsem kousek od vás, to teďko, no ne, prosím tě, nezlob se, oni mě prosili ještě, jo. Nezlob se, vrať se, prosím tě, Bolek se nevozívá. Vrať se a jeď pro něj. Já říkám, no neblbněte, no teď tady vyjíždím zrovna na ten plac. No tak já se otáčím. Otoč se, prostě nezlob se. Jsem jim tak hlavně, jak oni se mě omlouvali, jo. Nezlob se. No tak já se otáčím. No otoč se, prostě jeď. Tak jsem se otočil jako v tom pokoji, že jo, v těch trenkách. Otočil jsem to rovnou do sprchovýho koutu, dal jsem si sprchu, že jo. Osprchoval jsem, vyběhl jsem o patrovej k Bolkovýmu pokoji, zabouchal jsem, říkal, váš vůz je tady, pane. A přijeli jsme na plac, jako by se nechumlilo. No. Filma se se... herci připravený. Tak jsme uměli.
1: Jo, a já jsem se vymlouval. Kde seš? Musí pan Steindler pro tebe jezdit. Věra samozřejmě tam mě nic neodpustí. Říkám, Věro, já jsem jel z Úru od 6 hodin. Od 6 hodin jsem z Úru, mě prostě nefungoval budík.
0: Vůbec poprvé se před filmovou kameru postavil Bolek Polívka jako Magery v Baladě pro banditu v roce 1978. Do širšího diváckého povědomí se ale zapsal díky režisérce Věře Chytilové ve filmech Kalamita, Šašek a královna a hlavně Dědictví a neb Kurva hoši guten Tag, kde vytvořil nezapomenutelnou kultovní postavu rázovitého a věčně opilého vesnického chasníka Bohuše.
3: Zastav! Já jsem milionář!
4: Jděte, prosím vás.
3: Já už to nevydržím! Zastav!
0: Mimochodem, na tomhle snímku se podílel taky jako scénárista. A později začal přidávat do své filmografie další a další filmy. Jeho herecké tempo začalo nabírat na rychlosti.
5: Přitom enormním pracovním vytížení najdeš ty si taky třeba čas zajít s kamarádama na skleničku?
6: Cože?
5: Jestli stihneš taky s kamarádama se občas napít.
1: Jako. Já jenom únavu hraju. No, stihnu.
5: Jo?
1: Já mám, já nedávno jsem na to odpovídal, nevadí vám ty strašné vedra? Já jsem říkal, paní redaktorko, opravdu ne, já miluju vedro, já miluju plískanice, mrazy, já miluju vichřice, já miluju každé počasí, které mě žene do hospody.
4: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: V našem pořadu míříme do zábavných archivů. A dnes z nich vybíráme ukázky spojené s jedním jménem, s Bolkem Polívkou. Pokračujeme. A vlastně tak trochu i v tématu, které už jsme načali. Tentokrát ale bude hostem Rudy Linka a Jaroslav Dušek. A řešit se bude to, kdo byl nebo nebyl na záchytce.
2: Já jsem nebyl na záchytce.
3: Ty jsi snad byl na záchytce. Já jsem byl na záchytce.
2: Tím se
3: chlubíš. Jsi někdy na záchytce?
4: Musím odpovědět.
2: A musíš. Byl jsi na záchytce?
4: Byl jsem na záchytce. Maminko. Ano. Byl jsem na záchytce.
3: Rudy.
2: Počkej, to maminka dodnes neví.
4: No tak ne ode mě.
3: Já jsem byl na záchytce, kamenej jsem tam přišel, teď byl jako, tak jsou takový ty první úkony a to už je dávno, jsme šli za specou, prostě, já jsem nějaký kamarád, jsme šli do restaurace v Brně Neptun a to byly takový prosklený dveře a neměla mě ráda ta paní šatnářka, ona si myslela, že jsem takový povrchní bohem, nebo že jsem prostě nějaký takový arrogantní mladík a ještě
2: nechápavá paní.
3: No, prostě. I starší byla, tak já už jsem se jí nehodil jsem si, protože jsem byl moc mladý. Přijdeme k těm dveřím a teď ťukáme a ona dělala, že mě prostě neslyší, že mě nevidí ani. No a ten jeden můj kamarád říká, no vidíš, to už nás nepustí ani do hospody, to se psal rok tak 86, 85. A já jsem se naštval a teď jsem poodstoupil a nohou jsem prostě vyvalil ty dveře, to sklo se takhle vysypalo. A v tom protokolu potom bylo, ťukal jsem rukou, když šatnářka neustále ignorovala mé výzvy, zaťukal jsem nohou a okno se vysypalo. Ale potom to byly na ty záchytce a ty tam byly, a teď jsem tam přišel, jsem napřed byl já, potom Peca tam vstoupil, opravdu jsme byli i docela střízliví. Přijdeš do tu místnosti a teď ty trenérky, rozumíš, a teď tam nějaký kluk tak ležel a ještě nás tam bylo poměrně málo. A on říká, za co jsi tady? Já říkám, ale prosím tě, tady mě ten prezident, tam se mi vysypalo do sklo a tak, rozumíš, no. A on, já taky, kamaráde, no vůbec nic, dívě se na mě, teď jsou střízlivé, ne? A teď stál a měl žlutý trenýrky s takovým proužkem. Stál, to si u mě pamatuju a stál a teď se postavil, tam je kamera a tam jsou ty dveře bez kliky, jo, protože to samozřejmě na záchytce evidentně nemáte kliku. A on stál a teď se postavil proti mě dveří. Puste mě, já jsem slíbil mamě, že půjdu zítra ráno na třešně.
1: Naznačil jsem už před časem, že Bolek Polívka natočil celou řadu úspěšných filmů. Vynikající herecký výkon podal třeba jako válečný vysloužilec ve slovenském filmu Sedím na konáry a je mi dobré v roce 1989. Pozoruhodná je ale i jeho postava faráře v Zapomenutém světle o 7 let později. V posledních letech je pak jeho jméno ve světě filmu nejčastěji spojováno s Janem Hřebejkem. Ten ho pravidelně obsazuje do svých smutných retrokomedií. Třeba Plíšky, Musíme si pomáhat, U mě dobrý, anebo taky Pupendo z roku 2003. Zahrál si tam sochaře Máru, odstaveného na kraji socialistické společnosti. Teď už se potkáme znovu s Jaroslavem Duškem, co by ředitelem základní školy, který dal Márovi práci. Do foaje udělat mozaiku.
5: Jseš dobrý, víš, jenomže se nedokáže každej válet jako ty. Víš, z neuznanej ateliéru. Já jsem prostě jiný, já musím dělat, no.
3: Proč myslíš, že se válím kvůli takovým komoušům jako ty? Nemůžu dělat.
5: Počkej, není komouš jako komouš. Někdo tam stoupí proto, aby to změkčoval zevnitř, ale někdo se obětuje.
3: Ty vole, ty mluvíš o sebeobětování.
5: No.
3: Ty to děláš kvůli prachům.
5: Ještě nebudeš závidět peníze.
3: Ne, vůbec, ani ředitelský plat, no. Ani rudou knížku ti nezávidím. Ty mluví v biblických pojmech, vole. A lezeš jim do prdele, bolševiku.
5: Aha, víš, protože nemůže být každý takový hrdina, jako seš ty, až pak by si tvůj kluk už neškrt vůbec, víš?
3: Co mluvíš pořád o klukovi, co si máš společného děcko?
5: IQ, ne IQ a bude v pomocný škole, víš? A ty si myslíš, že já to nějak žeru, nebo co?
3: No.
5: Já prostě jenom neříkám, co si myslím, no. A ty snad říkáš pořád, co si myslíš, víš?
3: No. Že?
5: No, no jistě, že?
3: Já si můžu klidně říct, co si myslím.
5: No teďka ti to tady taky klidně řeknu, že jo?
3: Hlavně neřvi, vole, nebo tě udá školník, máš po škole.
5: No, tak mi to řekni, vole, co mi teďka tady řekneš asi?
3: Co?
5: No co mi řekneš, předveď mi to.
3: No prostě, já ti řeknu klidně, co, víš, co si myslím?
5: No.
3: Komunismus, opium lidstva. Komunismus, jste všichni hajzli, svině, zloději.
5: No, to známe.
3: A zrádci. Se Sovětským svazem přišla bída na zem.
5: Jo, dobře. A teď ti něco řeknu já, jo? Tak poslouchej. Takže, je to jasný, jo? Takže, komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině.
3: Cože?
5: Jaký si mě nerozdělat, jo? Zopakuju klidně. Tak poslouchej. Komunismus je svinstvo. Bolševici jsou svině. Aha.
3: Já ti opravdu, Mílo, nerozumím.
5: Ne, tak já ti to napíšu, jestli chceš.
3: No tak to napiš.
5: Já ti to napíšu, pro mě to není problém. Já ti to tady klidně naškrábnu. Prosím. Takže. Komunismus je svinstvo a bolševici jsou svině.
3: Napiš kromě Míry Břečky.
5: No a to ti klidně podepíšu.
3: Tak to podepíš.
5: No, co s tím budeš dělat?
3: No já to ukryju tady do ty mozaiky jako poselství budoucím generacím.
5: No to jo, počkej, tak to ještě připíšu. Ředitel školy Míla Břečka byl nucen v zájmu tisíců dětí přestírat loajalitu, ačkoliv vnitřně byl vždycky proti. A teď to podepíšu. Tak. Míla Břečka. No a teď ty, teď to podepiš ty.
3: No proč já?
5: No taky jsi říkal, že to podepíšeš, ne? Bojíš se?
3: Co bych se bál?
5: No tak to podepíš.
3: No. No jistě.
5: Taky.
3: Čeho bych se bál, prosím tě? No tak, a to... Já to ukryju tady do té tušky. Aby to vydrželo.
5: No a dej to tam.
3: Vždyť jo, já to musím zabudovat. No to, já to musím pěkně doukryt do ty tušky.
5: Co se děje? Co tady děláte? Jak jste tady dlouho?
6: Dobrý den. Všechno jsem slyšel. Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu.
1: Pupendo je jedním z nejoblíbenějších filmů samotného Bolka Polívky a toho sochaře Máru zahrál podle svého skutečného kamaráda sochaře. A co to vlastně Pupendo je? To zjišťovala i Vilma Cibulková přímo na své kůži během natáčení.
7: No chci vědět, co to je? Chci to vidět?
8: Paní Magdo, já vás varuju.
9: Magdo, ty chceš opravdu... pocítit kouzlo Pupenda na vlastní kůži.
7: Jo, chci konečně dospět a dosáhnout zasvěcení.
1: Známá to hra, kdy se prostě obtiskne 5 koruna na pupek.
7: Ano, chci poznat Pupenda. Chci to.
9: Pupendo grande.
7: Čau! Ty infantilní idiot. Ty puberťáku.
1: Ta filmová 5 koruna byla předem namočena do červené barvy, aby to pak na těle bylo výrazněji vidět. Zvídaví filmoví fanoušci také zjistili, že ta 5 koruna, kterou režisér Jan Hřebejk použil, byla z roku 1969. Nutno ale říct, že jinak se Bolek Polívka na své filmy vlastně nedívá. A když se jeho děti chtějí podívat třeba na takovou manéž, tak u toho říkají, doufám, že nepřijde taťka, aby nám to nepřepnul. Kam přepínáme teď? Na Bolkoviny. A zprávy ze soudních síní. V podání Bolka Polívky.
3: No, já tady mám tady od Josef, to se mě docela hodí na vás, a bude s Ústí nad Labem Josef Kroulík, on poslal citáty ze soudní síně. A jsou tady pěkné věci, některé snad přečtu. Ano, odcizovali jsem auta, přiznávám se k tomu, ale jenom v okolí hřbitova, v domnění, že majitele již nežijí. A jo, a teď je to nějaká žena. No, začal bombonama, pak přešel na literaturu, ale to už jsem se nesla tak rychle k zemi, že jsem si ani nestačila všimnout, že podléhám. Doznávám, že jsem ten spiritus odcizil, když se lékárník nedíval, ale nikoliv pro svůj alkoholismus, nýbrž kvůli desinfekci ústní dutiny.
8: Nenašel jsem však bohužel dost síly, abych to nepolknul. Seznámil jsem se s ní na Václavském náměstí, avšak k intimnímu styku tam nedošlo, protože to bylo ve dne a kolem šel májový průvod. A to teda taky. Tu facku, kterou ode mne dostal na konci pohyblivých schodů, měl dostat Mareš, ale ten upadnul, takže ji koupil parťák, který mi mezi tím popojil do rány.
1: Bolek Polívka je také držitelem mnoha nejrůznějších ocenění, včetně těch nejvyšších v podobě Českého lva. Ceny, které ale dříve mýval vystavené na své farmě nad Krbem, má teď doma schované v krabicích. Prostě už nejsou vidět, ale každou z těch sošek prý má upřímně rád. Stejně jako humor, který rozdává pokaždé, když někam přijde. A tak na závěr, jako rozloučení, ještě jedna historka.
3: Letecký modelář, co posílá? To posílá Zdeňka Halšková ze Suchého Lasce, Suché Lasce, nebo ze Suché Lasce. Letecký modelář, no tak si vezme prostě soupravu, teplákovou, ne samozřejmě leteckou, máš, to je modelář. No a teď pouští letadílko a tak si s tím pěkně dělá ty zatáčky, jo, tak si s tím modílkem prostě lítá. A najednou ten model neovladatelně přes jakousi vysokou zeď tam někde přistane, on tam musí a ono je to psychiatrická léčebna, rozumíš? No tak on hledá ten model, přes tu vrátnici se dostal, že hledá ten model a ten dozorce nějaký říká, co ty tady hledáš? On říká, letadlo. Moje letadlo. No a teď najednou gong, v oběd. Pacienti odcházejí, dozorce však se vrací a říká, co ty pilote? Pro tebe to neplatí, nebo co? No tak šup, šup, šup. A teď vysvětlujte. No co, no tak za 3 dny z něho vyšlo. To nebylo moje letadlo, to bylo synovo. Další 3 dny. Já, pane doktore, já nejsem pilot, já jsem navigátor. Jste mě mohli pustit, ne? Další 4 dny. Já jsem normální steward. Dáte si něco, pane doktore? A potom už další týden, když uběhne rozběhem. Potichom, já jsem kotlář, já jsem Messerschmitt. Kde je ten doktor, ta lokomotiva, ta doktorka? Ta, co mě tady drží, já ji Romé rozpadám. No tak no, tam no. Já nevím, že je, jo, ale pak ještě tvrdil, že já jsem ředitel letiště, jestli mě nepustíte, to přestává fungovat. Možná je tam je dosud, nevím už v jaké roli. Jako bombomečík snad. Tak to je docela dobrý, takhle, když někdo uvízne v blázinci.
1: No a to je všechno. Těším se zas příště u dalšího dílu, s další osobností, s další várkou ukázek a s vámi, kteří posloucháte.